0: Český rozhlas Střední Čechy, rádio vašeho kraje. Slavíci v krabici.
1: Nejrozsáhlejší anketa popularity na světě má za sebou už dávno 60 let existence. A protože máme plné krabice výstřižků z novin a časopisů, krabice, kde jsou žebříčky, fotografie a plakáty hvězd a jejich písničky na páskách, kazetách, CDčkách i starých deskách, můžeme v nich každý týden hledat nejpopulárnější zpěvačky, zpěváky i skupiny historie a další zajímavosti. Je neuvěřitelné, jakou sondu do našeho života přinášejí právě výsledky ankety Český, předtím Zlatý slavík. Náš seriál mapuje celou historii těchto anket popularity a je i kronikou československé populární hudby. Dobrý poslech a dobrý příjem vašeho rádia přeje Martin Hrdinka. Tak jako producenti, vydavatelé a skladatelé mají i textaři lví podíl na úspěších písní zpěváků, zpěvaček i skupin. Mezi ty nejúspěšnější textaře, a možná to ani nevíte, patří i Jan Krůta, který mimo jiné napsal i text písně Hurikán.

Jan Krůta otextoval mnoho hitů, které známe a slýcháme je v rádiích. Jak to tak bývá, někdy ani nevíme, že je napsal, ale zpíváme si je. Jeho texty zpívali nebo zpívají Petr Novák, Karel Gott, Hana Zagorová, Michal Penk, Iveta Bartošová, Michal David, Helena Vondráčková i dvojice Petr Kotwald a Standa Hložek. Hit V pohodě napsal s Karlem Wagnerem pro film Slunce, seno, jahody.

Textař Jan Krůta je ročník 1946. Co se stalo v tom roce v zahraničí od nového roku do chvíle, než se v červnu narodil? Desátého ledna se v Londýně uskutečnilo první valné shromáždění OSN. 1. února končí existence novodobého maďarského království s vyhlášením druhé Maďarské republiky. 24. února zvítězil Juan Perón v argentinských prezidentských volbách. 5. března použil Winston Churchill ve fultonském projevu termín železná opona. 15. března přislíbil britský premiér Clement Attlee nezávislost Indii. 18. dubna uznali Spojené státy americké Titovu vládu v Jugoslávii a byla rozpuštěna Společnost národů. 29. dubna zasedá poprvé Tokijský tribunál. 25. května vyhlásilo Jordánsko nezávislost na Velké Británii a ve stejném měsíci vznikl Mezinárodní měnový fond. Mezi hity roku 1946 v Americe patřila filmová píseň Five Minutes More, kterou naspíval Frank Sinatra. Tak si ji poslechněme.

0: Český rozhlas Střední Čechy, rádio vašeho kraje.
1: Jan Krůta se narodil v Benešově u Prahy 3. června 1946. Navštěvoval lidovou školu umění a učil se na akordeon a další nástroje. Tenkrát nemohl vědět, že jednou bude vyhledávaným textařem. Mezi první nahrávky písní s jeho textem patří ta, která vyšla začátkem roku 1973 na deskách a jmenuje se Hastrmane Tatrmane. Hudba Zdeněk Merta, zpěv Rony Marto.

0: Už ve 14 letech začal Jan Krůta zhudebňovat texty staršího kamaráda a střídal venkovské big beatové kapely. V 18 poprvé nahrával v rádiu v legendárním studiu A, a to s kapelou Jindřicha Brabce. Po gymnáziu studoval na pedagogické fakultě Univerzity Karlovy v Praze, kde v roce 1967 absolvoval v oborech čeština a tělesná výchova a poté začal učit. O více než 20 let později napsal pro Hanu Zagorovou hit Rybičko zlatá, přeju si.
1: Viděl jsem život

Jako mladík byl Jan Krůta kantor, písničkář a poeta. Jako venkovský učitel měl ale smůlu. Učil totiž děti písničku Běž domů Ivane a vyhodili ho. Když začal pracovat v Praze, postupně se seznamoval s lidmi z branže. První šanci dostal v Československém rozhlase, kde začal psát scénáře pro hudební pořady. Naštěstí se díky dobrým lidem podařilo ztratit jeho kádrové materiály. A tak se dostal nejprve do redakce časopisu Sedmička a pak do tehdy nejčtenějšího časopisu Československa Mladý svět, kde začal pracovat jako redaktor oddělení kultury. Už v roce 1972 napsal text k písni Pár vlaků, kterou naspíval Jiří Helekal.

Když přišel Jan Krůta do Prahy, začal také vystupovat jako písničkář v pražské Viole, v Umělecké besedě a v dalších klubech. Obcházel důležité instituce, vydavatelství Suprafon nebo Československý rozhlas a zkoušel uplatnit své napsané básničky. Petr Novák v roce 1973 nahrál jeho text Náš dům.

Kromě Mladého světa publikoval Jan Krůta i v tehdejších hudebních periodikách a v roce 1986 nastoupil do funkce šéfredaktora dětského časopisu, který známe všichni a jmenoval se Sluníčko.

0: Český rozhlas Střední Čechy, rádio vašeho kraje.
1: Zpívali Iveta Bartošová a Petr Sepéši. Hit Červenám napsal Jan Krůta společně s Pavlem Vaculíkem, skladatelem a producentem alba, které vyšlo v roce 1985 a jmenovalo se Knoflíky lásky. O pár let později, v roce 1992, otextoval Jan Krůta jednu z písní pro další solové album, tehdy už zlaté slavice Ivety Bartošové. Jmenovala se Půlnoční smíření a autorem hudby byl Michal David.

Na jaře roku 1989 se Jan Krůta stal spoluzakladatelem firmy Bonton AS. Postupně se stal jejím producentem a později i ředitelem. V roce 1992 založil s dalšími partnery nakladatelství Arkádia. Toto nakladatelství vydalo okolo stovky titulů a během dalších let se její činnost rozšířila i o reklamní a PR oddělení a dokonce i o uměleckou agenturu, která zastupovala mnoho známých osobností. Mezi nejúspěšnější písně, které otextoval Jan Krůta během své dlouhé a úspěšné textařské kariéry, patří hit Vzdálená z počátku 90. let. Naspíval ho Ladislav Křížek a právě jemu to nastartovalo velice úspěšné desetiletí pěvecké kariéry.

Ten Láďa Křížek to zpíval neuvěřitelně vysoko. V roce 1990 vyšlo album Karla Gotta Písmo lásky, na kterém byly hity Hříšné boléro, Jezebel nebo Promoklý Don Juan. A celé album uzavírá píseň Moji přátelé, kterou napsali Roman Cejnar a Jan Krůta.

0: Český rozhlas Střední Čechy, rádio vašeho kraje.
1: Mnoho let měl Jan Krůta v redakci časopisu Mladý svět na starosti organizaci a publicitu ankety Zlatý slavík. A rád bych připomněl, že jeho kniha Klec na slavíky byla pro mě inspirací k vzniku tohoto seriálu pro Český rozhlas. Právě při čtení té knihy jsem si uvědomil, že anketa popularity je vlastně jen velká hra. Na jejíž historii se zobrazuje hodně z toho, co se v naší zemi celá léta odehrávalo. Využívám toho v tomto seriálu dodnes. Následující hit všichni známe v originální verzi z filmu Hříšný tanec. Český text pro Helenu Vondráčkovou a Michala Davida napsal v roce 1990 právě

Kromě písňových textů je Jan Krůta i autorem scénářů k hudebním i publicistickým rozhlasovým i televizním pořadům a také psal scénáře k filmům, ke koncertům a festivalům. Je spoluautorem muzikálů a hlavně napsal i přes 35 knih. Nejnovější knihou Jana Krůty je román o člověku, který se nebál bát, což je první zpívající román. Kniha z prostředí českého showbiznisu obsahuje QR kódy neboli QR kódy, jak se říká česky, které čtenáři umožňují přehrát hudební ukázky a scénky spojené s dějem. Prostě normálně naskenujete ten QR kód, čtete dál a hrajete si k tomu písničku. Výborný nápad, který bude patřit určitě k událostem na knižním trhu v roce 2026. V roce, ve kterém zemřel král rock'n'rollu Elvis Presley, tedy v roce 1977, Jan Krůta česky otextoval hit, který se jmenuje Zpíval jen rock'n'roll, nic víc. Naspíval ho Radek Tomášek.

Jan Krůta také píše a moderuje pořad Nedělní ráno Českého rozhlasu Dvojka. A i tuto informaci dávám do krabice, kterou mám před sebou, a lepím na ní papírový štítek s jeho jménem. Začali jsme hitem, který Jan Krůta otextoval pro nejčastějšího interpreta svých textů Dalibora Jandu. A stejně tak i končíme. Zatímco první hit se jmenoval Hurikán, ten poslední má název Kde jsi. Loučí se Martin Hrdinka, mějte se jako slavici a slavice.

0: Český rozhlas Střední Čechy, rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu Humoriáda. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy. Humoriáda.
1: Jste na správné frekvenci ve správném čase, dobře vyladěné páteční odpoledne přeje všem Pavel Kučera a naším dnešním hostem je Marie Formáčková. Dobrý den, ahoj, vítej.
2: Krásný pátek všem.
1: A dnes u nás v rádiu jeden z vás získá i rádio v naprosto digitálním stavu. Kdo pak bude ten vyvolený z davu, necháme se překvapit. Hodně štěstí a pěknou zábavu.
0: Humoriáda.

0: Čekalo baby. Doufám, že už žádné baby nepláče, naopak, že se budou všichni smát s dnešní humoriádou, kde je hostem Marie Formáčková, která měla zajímavou cestu sem k nám do studia.
1: No zajímavou, já jsem se jenom omlouvala, protože jsem přišla úplně mokrá.
0: A já říkám, to nevadí v rádiu, to
1: kapala
0: není
1: země
0: vidět.
1: Voda a pořád země ještě kape, mám úplně mokrou hlavu. A všichni se mě ptali, jestli jsem si zapomněla deštník, nezapomněla, ale zrovna, když jsem vystupovala z tramvaje, tak mi zavolala Ivanka Devátá a my jsme celou dobu spolu se bavili, takže celou cestu jsem telefonovala a nemohla jsem si roztáhnout deštník. To je celý, to je ten důvod.
0: A jinak takže za to, říkala, že zmokl host, může Ivanka Devátá.
1: Ano, a říkala jsem Ivance, že jdu do humoriády, tak ona říkala, že všichni zdraví, že jsem taky chodila ráda.
0: No tak bezva, tak děkujeme za pozdravení. Zdravíme taky z rádia, jestli nás poslouchá.
1: Ano, poslouchá Ivanka.
0: Tak to si poslechne prvního, koho vyberete.
1: Poslechne si paní Homolovou, Danu Homolovou, krásnou herečku. Já si myslím, že Ivanka jí má ve velké oblibě, jí mám taky ve velké oblibě. Já jsem s ní pravda dělala rozhovor jenom jednou v životě, a to když hrála ve filmu, myslím, že se to jmenovala Play Girls.
0: To bylo podle... to tady bude.
1: Podle románu, co to bude?
0: No, přesně.
1: Tak to bylo podle románu Vladimíra Párala a já vím, když jsem tehdy byla ve Vlastě, tak my jsme měli nějakou spolupráci s tím filmem a já s ní tehdy, nejenom s ní, ale s několika lidmi, co hráli v tom filmu, tak jsem s nima dělala rozhovor. Tak to Play Girls, to byl dobrý film.
0: To byl odvážný film.
1: Jo, jo, jo.
0: Několik herců tam bylo...
1: Ano.
0: V různých polohách tak a v různém neoblečení.
1: A i takový slušný, jako třeba Míša Kuklo.
0: No a nebo Kateřina Kornová.
1: Ano, ano.
0: A nebo Jiří Pomeje ještě taky.
1: No tak ten
0: času.
1: Tam byl no. V celé své kráse.
0: No však to režíroval pan Olmer a ano. Ten to měl rád. A má, doufejme.
1: A my to všichni máme rádi.
0: A paní Homolová vypráví o tom natáčení Play Girls.
2: Když jsem před 10 lety točila Play Girls. A dělala jsem to s Vítkem Olmerem a dělala jsem tam takovou milionářku, která už neví, co by roupama, tak chodí do bordelu a dělá dominu, že jo, domina je ta, co mlátí ty chlapy. A oni mě oblíkli do takových šílených kozaček, který měli takový podpatky, že jsem prostě chodila takhle, pak se zjistilo, já jsem říkala, Vítku, já v tom vůbec nemůžu chodit, protože mě přivedli na tu kostýmní skok. A pak se zjistilo, že jsou to boty jenom jako do postele, jako okrasa pro tu babu, že se v tom vůbec jako nechodí, jo. Takže mě pak dali nějakou jinou, vohákli mě do kůže, to jsem ještě byla jako štílejší. A teď jsem měla dělat scénu, já bohužel nevím, jak se jmenuje ten herec, ale v té hře byl, se jmenoval pan Muk. A scéna vypadala tak, že prostě ho byl jako přikurtovaný na takovým mříži a já jsem ho měla mlátit těma důdkama. A takže to jsem dostala fakt 9 ocasovou kočku. Fakt to byly, jak bylo to z kůže, to slaninou natřeli. A teď se opravdu muselo vymyslet, jako to se zkoušelo dlouho, jak švihnout, aby opravdu jsem švihla, ale zároveň jsem ho nezabila, že jo, když jako to... No, a takže on byl normálně oblečený, takhle tam byl přikurtovat, jsme to jako naskoušeli. A oni řekli, tak ostrá, pane Muk, slíkla. Teď ho chudáka slíkli do naha, přilepili ho na tu mříž, tam ho přikurtovali a teď se zhaslo, teď tam byly ty svíčky a ten takový ty čmoudíky. A teď já jsem tam stála sošně a říkala jsem, ty hajzle, ty svině! A teď jsem takhle.
3: To ti šlo, viď?
2: To mi, no to říkám, to mi šlo, mlátit, takhle by to mi šlo. No a teď Vítek říkal, dobrý, tak to máme zkoušku, půjdeme na cigáru, něco tady uděláme se světlem a ten pán, jak tam byl takhle přikurtovaný, říkal, prosím vás, mohli byste mě odvázat? A říkal, ale to nestojí za to, my dáme cigáru a hned tady, jako 20 minut tam chudák vysel, takhle přikurtovaný, my kolem chodili, pokuřovali a najednou on říkal, paní Homolová, prosím vás, nemohla byste mě podrbat na zádech. A teď, jak tam byl nahý, mě to bylo takový blbý, tak jsem tak jako nenápadně ho podrbala na zádech. A teď se zase jedeme ostrá, a teď to zase začalo. Ty hajzle, ty kurevníku, ty svině, ty Davidku. A on sténal, svíčky, erotika, dusna. Teď jsme to jeli poprvé, po druhý, po třetí. A pak už Vítek řekl, tak a jedeme to po čtvrtý. A do toho vtrhla asistentka režie a říkala, tak to teda ne. To bude poslední klapka, protože pan Muk musí do Hradce, tam ve 3 hodiny hraje pro děti perníkovou chaloupku.
4: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
0: V tvrdé jsou role herců, některé tedy a některých, tak jo. Paní Dana Homolová nám vyprávěla, přidá nějakou historku Marie Formáčková, jako co se dozvěděla
1: o filmu? Jestli jsem někdy absolvovala nějaký takovýto výcvik?
0: Ne,
1: neabsolvovala, ale nikdy není všem dnům konec, třeba to mám ještě před sebou. Já nevím, dneska už to snad ani neexistuje.
0: Co?
1: Dneska už se tohle to změnilo. Já mám pocit, že se to přesunulo všechno na ty sociální sítě. A že buď teda někdo jako si to sleduje na těch sociálních sítích, anebo navštěvuje někoho, koho si vybral na těch sociálních sítích. Já už si myslím, že těchto těch zařízení, že je málo. Ale mám jednu vlastně jakou historku. Já když jsem učila ve vězení, tak jsem měla jednoho žáka, který mi jednou vyprávěl, v němčině jsme se bavili o rodině a já jsem říkala, jestli má děti, a on říká, že má 5 synů a já říkám, jak se jmenujou, a on mi říká Patrik und Patrik und Patrik. Já říkám, počkej, to je, máte 5 Patriku? A on mi říkal, ano, mám 5 Patriku. A já jsem říkala, to ale přece není možný, a on říkal, no proč by to nebylo možný, jako 5 matek a každá má Patrika, protože to je moje oblíbený jméno. A já jsem říkala, vy máte jako 5 jako žen, s kterýma máte Patrika. A on říkal, no to jsou moje zaměstnankyně. Já mám na přechodu do Německa, já nebudu říkat kde, aby se tam nerozjeli lidi, tak tam mám veřejný dům a to jsou moje pracovnice. Takže mám tenhle ten zážitek, že jsem učila jednoho takovýhleho.
0: No, tak to je
1: a říkal mi, a paní učitelko, můžete si tam i přivydělat. O prázdninách tam jezdí hodně učitelek.
0: Neptám se raději dál, ale zdravíme Patrika, našeho kolegu.
1: Nejela jsem tam.
0: Dobře, dobře. Dana Homolová bude pokračovat, ale už to bohužel, nebo bohudík pro někoho, nebude o filmu Playgirls, bude to o Miroslavu Homolovi v cizině. Z pořadu Nikdo není dokonalý, tam zůstáváme u Jiřího Krampola. Takže Dana Homolová, její zážitky, anebo Oldřich Kaiser jako Kateřina Tuhá. Vyberte si SMS-kou Humor mezera A nebo Humor mezera B na čísle 90 011 04, telefon 731 800 900. A teď inspirace na dovolenou s Helenou Vondráčkovou, Copacabana.

0: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
1: Tentokrát mé pozvání přijal horolezec Radek Jaroš.
0: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání. Český rozhlas Střední Čechy, rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
2: Marie Formáčková a Pavel Kučera, to je dnešní posádka Humoriády. Vy na našem telefonu právě teď hlasujete, vybíráte si, jestli chcete historky paní Homolové anebo Oldřicha Kaisera, tak si vyberte třeba vy. Dobrý den, kam přidáme váš hlas?
3: Petr Plzeň Sever, já bych chtěl toho Kaisera a jinak bych chtěl říct paní Formáčková a Maruška je velice příjemná dáma.
4: Ježiši, když jsem byla taková trošku lascivní, že jo? Ale děkuju.
3: Ale
2: Marie, děkuje a my také. Díky za hlas, naslyšenou. Dobré odpoledne.
5: Dobré odpoledne. Přeji Stanislava, vaše posluchačka stála, vám Pavle.
2: Děkuji.
5: A srdečně zdravím paní Formáčkou a můžu pánova slova potvrdit. Jste skvělá žena, vážím si vás a přeji vám hodně zdraví, pohody jak osobní, tak pracovní.
4: Já vám také děkuju.
2: Tak.
5: A vybírám Pavle Bčko.
2: Dobře, máme zapsáno.
5: Hezký víkend přeji.
2: No napodobně, užijte si to ve zdraví, v pohodě. Dobré odpoledne.
6: Dobré odpoledne, do rozhlasu zdraví Magdalena z Hradce Králové. A opět jsem ráda, že po dlouhé době slyším šarmantní, kouzelnou, sympatickou, nejkrásnější paní Formáčkovou. Díky za to.
2: No, to neunese tolik
4: slov. V rádiu můžu být za nejkrásnější, no, v televizi by to nešlo.
6: Ne, opravdu vy mě uděláte náladu.
4: Děkuji.
6: Inteligentní humor. Moc děkuji.
4: Já vám taky děkuji.
2: Děkujeme a vybrala jste si Ačko nebo Bčko? Ačko, děkujeme, naslyšenou. Dobré odpoledne, kdo je s námi?
7: Dobrý den, Zdeněk. Vybral bych si paní Danu, její zážitky.
2: Ano, máme zapsáno a přejeme hezkou sobotu i neděli.
7: Vám taky.
2: Naslyšenou.
7: Vám taky.
2: Tak přátelé, budeme pokračovat s paní Homolovou. Miroslav Homola v cizině je téma, které zaznělo v pořadu Nikdo není dokonalý.
8: Když jsme jezdívali na západ, spousta lidí to zná, tak jsme měli 100 marek na 3 neděle pro 6 lidí na ubytování, jídlo, že jo. Strkali jsme si to na celnici, kam to šlo, aby jsme něco přivezli. A naše máma byla spořivá, byla ale jako fajn spořivá, že pak jsme si tam mohli třeba dopřát. Takže my jsme jeli do té ciziny a teď se jelo dlouho, jeden třeba dva dny a máma nám nekoupila. Teď táta si říkal, Emičko, celý rok jsem tak tvrdě pracoval. Koup mi nocleh. A říká, nikam, máme Varburka jsme měli, tam se vejdeme, my dvě s Danulkou, tobě opatříme takovýto spartakiádní lehátko, dostaneš nějaký lentušek a to bude dobrý, noci jsou teplý. Takže ten chudák jsme zastavili, máma rozložila na dálnici na odpočívadle spartakiádní lehátko, vyndala normální polštář bílý, načichrala to normální cejchu. Teď táta si tam leh, chudák, z dálky troubili auta, protože jak svítil, jo, tak nevěděli, jestli tam běží nějaký zvíře, jo. Takže jsem zepřel a říkal, já svítím, uděláme nějakou dopravní nehodu, máma to vyřešila, příští rok mu udělala zelený mimikry, jo. Normálně mu udělala batiku a takhle táta jednou spí a najednou slyší. Mamo! Mamo! Tak vylítnu, vyhlídnu, koukám, kde táta, tam nic, tam bylo milion ptáků, pak jsem si říkal, že to byly krůty, který tam, to bylo někde v Rumunsku, hnal člověk, nějaký pasáček ve 4 hodiny ráno na pastvu, jo. A táta mi to vyprávěl, říkal, to bylo něco hrozně, já spím a najednou slyším, cítím. A protože ve 4 hodiny padala rosa, tak se celý přikryl, aby nenastyl, aby neměl mokrou hlavu. Nevěděl, co to je. Tak říkal, já to bylo zběšný. Čiču se prostě po mně. Tak jsem si udělal v tom najdušku takovou skulinku, abych viděl, co se to děje. A tam se objevily dvě oči. Ty odskočili, já zařval. On to byl pes, který ty kruty s tím pánem hnal a šel šel jsem taky podívat, co to tam leží za příšernost nějakou. Takže když to přes něj se po 20 minutách přehnalo, tak jako vyhlídnul, zjistil, co to je, říkal jsem, no to snad není možný. Zase se přikryl a oni ty kruty šli za 2 hodiny zpátky domů.
0: Humoriáda.

0: Tak nevím, jestli se dovolá Tereza, či někdo jiný. V tuto chvíli na telefon 731 800 900. Jdeme soutěžit, hrajeme o knihu z edice Humoriáda a samozřejmě o postup do našeho finále dnešního pátečního týdenního. Tak, dobré odpoledne, tam se bude hrát o Digi Radio, abyste věděli.
1: Odpoledne, tady Jana, zdravím paní Marii Formáčkovou.
0: Dobrý den.
1: A sice jistý, jako já připomenu, si chci vzpomene, jak chodila k nám nevědomým do soudu dělat přednášky.
2: Ano, pamatuju, zdravím vás, to je milé.
1: Já vás taky zdravím, Mariško.
0: Tak a víte, že jste se dovolala na soutěž, paní Jano?
1: No, to víte, že jo, já
0: tak bez vás, tak
1: mi to povede, no.
0: Pokud Janu, teda, to už jste mě dámy zmátli, pokud Marii znáte dobře, tak určitě hravě odpovíte na naši soutěžní otázku, která zní, Marie Formáčková je držitelkou ocenění za A, zlatý fanouš, za B, zlatý Amos.
1: Ježišmarja, já bych řekla fanouš.
0: Ne, zlatý fanouš, to je paní Hanušové ocenění, ano, které jí předal pan Lábus Kouzelníkovi.
2: Možná přijde kouzelník.
0: Marie má zlatého Amose pravého. No, tak nedá se nic dělat, Jani. I přesto se mějte hezky. No, ale budete mít štěstí v lecčem si jenom
2: třeba. Příště to vyjde.
0: A rádi jsme vás slyšeli.
1: Já vás taky a moc vás zdravím.
0: Děkujeme. Tak přátelé, k tomu zlatému Amosu Marie by mohla něco připodotknout?
2: To je takový zlatý Amos jako trošku pravzvláštní, protože já jsem ho dostala za to, když jsem učila ve vězení. A já si pamatuju, mě tam tehdy přihlásili moji žáci vězni a ti pořadatelé z toho byli jako trošku zaskočení, protože tam vlastně ty učitelé chodí obhajovat žáci. A oni říkali, jak tam přijdou ty vězni, že jo, to je přivedou těch medvědů v těch řetězech, jako jak tam s tím učitelem jako budou fungovat. Takže to řešili, ale do toho přišla amnestie Václava Klause, takže já jsem se svými čtyřmi amnestovanými žáky dorazila tehdy na zámek Berchtold, kde se to konalo a to bylo teda opravdu pozoruhodný, protože ty mý žáci se zapsali do té prezenční knihy, tak napsali jméno a potom amnestovaný zločinec a ty všichni děti, co tam byli v těch krojích s těma učitelama.
0: Já chci být taky tak, zločinec.
2: Tak si nás prohlíželi. No ale bylo to potom jako docela milý, protože pro mě to bylo i docela překvapující, protože ti chlapci na mě složili báseň. Kdybych věděla, že na to dneska přijde řeč, tak bych si ji vzala, ona je dlouhá ta báseň, já si tam pamatuju jenom takový, jako Marie je klasa, zná ji celá basa. Potom našem zločinu, teď nás učí němčinu. A vím, že to končilo, jsme rádi, že jsme za plotem s tímhle naším klenotem, jo, takže tohle tam přednesli, jako pásmo to udělali. No, já si myslím, jako, že fakt ten můj Amos je takový jako raritní. Tehdy opravdu jako všichni jako si nás tam tak jako prohlíželi, že opravdu to bylo něco nebývalýho, ale druhý den byl ples v Národním domě na Smíchově a tam ti mý chlapci, který byli v oblecích, urostlí, oni cvičili v tom vězení, potetovaní, vypadali pěkně.
0: Tě na rukou nosili.
2: No mě ne, ale ty prostě nevyšli z kola, protože tam bylo plno těch nominovaných učitelek. A co ty malí děti v těch krojích? S těma oni si nezatancovali. A s mými chlapci tančili celý večer. Takže to potom nakonec bylo i velmi milé.
0: Takže další učitelky pak chodili děkovat Marii
2: za to,
0: že si užili
2: a chlapcům to slušelo, měli obleky, vypadali perfektně.
0: Dobře, tak děkujeme za tuto historku o zlaté Amosovi. A gratulujeme dodatečně všem.
3: Český rozhlas Střední Čechy, rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
0: Já ještě připomenu, že ve finále dnešní Humoriády budou tři z vás hodně natěšení a napnutí, protože bude se losovat jeden, který získá digitální rádio. Bude to Honza z Rychnova nad Kněžnou, nebo Bohumila z Prahy 9, nebo Pavlína z Nového Bydžova, naši výherci z tohoto týdne. Tak držíme palce a teď už držím palce Marii, aby se trefila do stylu a vkusu našeho dnešního posluchačstva.
2: No, já teda mám dneska krásnou tady věc, protože tady je Pepa Dvořák s Lucí Bílou. Mm-hmm. A Pepa Dvořák, to je opravdu umělec mého srdce.
0: Ten tu byl tento týden.
2: My jsme spolu napsali 5 knížek, teď děláme 6. Já ji teda dělám už dlouho, ono mi to docela trvá. Jezdíme spolu na vystoupení, máme takové vystoupení Šmátrání v paměti, tak se jmenovala naše první knížka, kde Pepa fakt šmátrá. Je to s ním úplně úžasný, protože on pořád vypráví nové historky a já pořád jenom žasnu, co se všechno vejde do jednoho života. Prostě Pepa je unikátní člověk a já jsem hrozně ráda, že jsem ho potkala. A kdyby už nic lepšího mě v životě nepotkalo, tak teda nemůže mě už nic lepšího potkat, než to, že znám Pepu Dvořáka. Tak.
0: Tak to je vyznání jako hrom. Přidáme k Pepovi ještě Lucii Bílou a Karla Šípa a jsme v Silvestru za oponou a téma policejní volavka.
4: Pane majore, na stráž mistr Snaživec. Já jsem příchod do služby.
5: Dejte si pohov, Snaživec.
4: Zaplať pán Bůh.
5: No ne až takhle. Pohov jsem řekl.
4: No, jo, jo.
5: Snaživec.
4: Ano.
5: Jak víte, dneska tady proběhne zátah na sexuálního devianta. Policejní akce s krycím názvem Podprsenka. Zajistil jste všechno potřebné?
4: Všecko je zajištěný. Pane majore, možná to bude pochvala. Všecko jsem zajistil. Past je nastražená. Tentokrát nám, pane majore, neunikne.
5: Volavku máte?
4: Co?
5: Volavku máte?
4: Jo? Jo, volavku! Mám, pane majore. Pane majore, budete spokojený. Teda, to je třída, to je ESO. Vy možná znáte. Slečna Kurucová.
5: Kurucová? Aranka Kurucová? Ta vyhlášená kapsářka, která na Karlově mostě obrala tu japonskou výpravu a pak se vyfotila tím kradeným foťákem?
4: To je ona. To je ESO. Pane majore, to je třída. Já jsem jí slíbil beztrestnost, ona teď krade, se z ní kouří. A ona nám zase slíbila spolupráci.
5: Jo, jo, jo, jo.
4: A už by tady měla být?
5: Kde je, kde je?
6: To jsem! Aranka Kurucová!
7: To je vola.
6: Ajde, střeňte. Pán major, co je to ta volavka?
5: Kurucová, no? Ty na sebe musíš nalákat úchyláka.
6: Dobře, a co s tím potom budu dělat?
5: No ty ho musíš chytit.
6: Chytit? Za co? Chytím, pánko, ale vy jste kujon. Chytím, když se řekne chytím.
5: Kurucová, klid.
6: My ti to
5: tady se Snaživcem ukážeme.
6: A ukážete? Za co mám chytit, a ukážete? Tak já si zatkám.
5: Ne.
4: Já vám říkám, pane majore, ta bude skvělá.
6: Osepíš.
4: Ano.
6: Os nezažil.
5: Kurucová. Kurucová.
6: Ano, pardon. Už se sousedí.
5: Počkej s tím. Kurucová. Ty musíš na sebe nalákat úchyláka, je ti to jasný?
6: No jasně.
5: Dělala jsi vůbec někdy volavku?
6: No jasně, našemu Férovi na vencel placu dvakrát. Dvakrát, to byla dobrá cepanko, to jste neviděl, to
4: ale
6: jste ještě neviděl.
4: Kuručová, ale jo. To byla jiná situace.
6: To byla nádherná všichni.
4: To jsi byla ještě kriminální živel.
6: No to už nejsem.
4: No to už nejseš.
6: Já už nejsem kriminální živel.
4: Tak jsi začala spolupracovat.
6: Ano, to chcete.
4: Pak jsi se dala na správnou cestu. Ne, prostě, vzpomínáš, tak... jak jsme spolu vyčistili Václavské náměstí od romských kriminálních živů.
6: To jsme udělali. No? To si
4: pane majore, to je ta slavná akce Arrivederci Roma.
6: No. To byla dobrá akce. Dobrá. Sakra.
4: Ona to má trošku zpřeházený, pane majore, ale volavka to bude.
5: Dobré.
6: Tak,
5: pojďme do akce.
6: To jsou práchy tohle. Můžu si to vzít? Nemůžu.
5: Potom, Kurucová.
4: Nerozdávej se nám v malej.
5: Pojďte. Pojďte, čas běží. Úchyl tady může být každou chvíli. Kurucová.
6: Ty peníze ležej, prosím.
5: Kurucová, ale...
6: Já se nemůžem soustředit, než tam vidět ty peníze.
3: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
0: Tak tolik policejní volavka číslo 1, Josef Dvořák, Lucie Bílá, Karel Šíp. Budeme pokračovat, když dáte, dámy a páni, u rádia Ačko. Když dáte Bčko, zavítáme do slavných Pěti Vajzlic, kde se bude řešit fotbal, a to je téma těchto dní, že Marie?
2: Ano, to je aktuální téma, protože máme samozřejmě mistrovství světa ve fotbale. A vlastně je to i téma, jak jsem teď se zmiňovala před chvilkou o Josefu Dvořákovi, tak se před pár dny vrátil ze Španělska, kde byl s Amforou, což je fotbalový klub slavný. A on tam vyhrál tenisový turnaj v tom Španělsku.
0: Tak gratulujeme, on se nám nepochlubil ve své skromnosti
2: veliké. To je zvláštní, protože to je opravdu neuvěřitelný. No. On začal hrát tenis v 59 letech a tak se vypracoval, že dneska fakt poráží i skvělé hráče, co to hrajou od dětství. Ale zajímavý je v tom Španělsku, já nevím, jestli to všichni vědí, ale to Španělsko fotbalově je s námi hodně provázaný, jako s naší republikou, protože tam byl založen fotbalový časopis, který se jmenuje Panenka. Opravdu Panenka, jak to vyslovuju, a je to podle našeho Antonína Panenky, protože ten tak okouzel Španělsko, že vlastně po něm nazvali fotbalový časopis. Jo? Takže to je podle mě něco neobvyklého a unikátního a divím se, že to každý neví.
0: Já přemýšlím, jak to Španělé čtou. Panenka.
2: No panenka,
0: panenka.
2: No. Panenka. Panenka. Oni mají jinde akorát ten přízvuk, no. Panenka.
0: No, tak panenku máme ve Španělsku. U nás známý to výběr, jak jsem říkal. Volavka nebo fotbal, to je téma, které si můžete vybrat. Humor mezera A, humor mezera B. SMS posílejte na 90 011 04. Telefonujete na 731 800 900.

0: Den v kraji. Souhrn toho nejdůležitějšího, co se událo v našem kraji. Stručně, jasně, přehledně. Den v kraji. Každý všední den po 17. hodině v našem vysílání. Česká dvanáctka. Každý týden 3 novinky, speciální host a aktuální žebříček největších hitů daného týdne. Česká dvanáctka. Jediná oficiální hitparáda Českého rozhlasu, o jejímž pořadí rozhodujete vy svými hlasy. Česká dvanáctka. Hitparáda českých písniček, autorů i interpretů každou neděli po 20. hodině s Martinem Hrdinkou. Český rozhlas Střední Čechy, rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
1: Tady je Humoriáda, vybíráte si Josefa Dvořáka a spol. Pokud spol si zaslouží Lucie Bílá a Karel Šíp, no, velké spol, tak s velkým so, anebo Pidi Vajzlice, sestavu ze zvláštní vesnice, která by řešila fotbal. Co vy na to? Dobrý den.
2: Miroslav Karviné, dobrý den, paní Formáčková.
3: Dobrý den.
2: Dobrý den, a i vám, Pavle.
1: Dobrý den.
2: A hlasuju pro Ačko, pokračování.
1: Děkujeme pěkně, naslyšenou. Hezký víkend i vám, dobrý den.
4: Já vás zdravím, Jirka Svitavy, dobrý den.
1: Dobrý.
4: Já bych si prosil, prosím pěkně, pana Dvořáka, a jenom chci říct, prosím pěkně, Maru, jestli jste byla pokladem ve věznici, tak jste pokladem i teďka pro nás, pro všechny, a já bych strašně s váma chtěl jít na kafe, protože prostě vy dáte takovou pohodu člověku, že i to čekání na dálnici je daleko příjemnější.
3: No tak mějte se krásně. Tak přijďte na kafe, ráda s váma půjdu.
1: To tam bude ale fronta.
4: My vás pozvu k nám, samozřejmě.
1: Takže k Jirkovi musíte, Maria.
4: No,
1: tak jo, mějte se, ať vám to utíká. Dobré odpoledne. Haló.
5: Dobrý den.
1: Dobrý den.
5: Tady Irena Havířov.
1: Ano.
5: Zdravím paní Formáčkovou a vás taky.
1: Dobrý.
5: A prosím si Ačko.
1: Děkujeme pěkně, paní Ireno. Zdravíme vás, mějte se hezky.
5: Den.
1: I vy,
5: pěkný.
1: Naslyšenou. Dobrý den, kdo je s námi?
6: Dobrý den, tady Iveta z Teplic. Zdravím vás i paní Marii. Hlasuji pro Ačko a přeji všem hezký víkend.
1: A my vám děkujeme a přejeme také hezkou sobotu, neděli. Naslyšenou. Další prosím, dobrý den.
7: Dobrý den, tady Milan Ústí. Chtěl bych Šípa.
1: Děkujeme za hlas, naslyšenou. Tak a jdeme se číst všechny hlasy. No tak nemáme co v podstatě co se čítat. První řádek je plný hlasovací, takže Ačko vyhrálo. Policejní volavka volá.
8: Kurucová, sleduj. Ty musíš na sebe nalákat toho uchyláka, rozumíš? No, o to tady jde. No tak nám to předveď.
9: No co?
8: No co? Předveď nám potom, jak v té akci se budeš chovat. Já potřebuji vědět, co by si v takové situaci počala.
9: Počala, já už jsem dávno. Páko, dávno jsem počala.
8: Kurucová.
9: No, co pak?
8: Pan major se neptá, jestli jsi pana.
9: Pana? To jsem nikdy nebola. Nikdy nebola. Možná bola, nepamätám. Možná bola. A už je to dávno.
8: Kurucová, sleduj.
9: Sled, ty taky sleduj.
8: Situace. Snaživec, pomožte mi trošku, Snaživec.
9: Tak mu trošku pomoct.
8: Víš, jedu na plnej plyn, pane Mare. Kurucová, sleduj.
9: No, já sleduji.
8: Situace. Jsi v parku sama.
9: Ne, co tam je, není.
8: No dobré, dobré. To je pro devianta ideální situace.
9: To jasný.
8: Jo? Deviant se blíží.
9: A já jak poznat toho debutanta?
8: Devianta, říkám,
9: tak,
8: no, deviant, no jak se pozná, se prostě jak? Pozná, no. Na dálku, jak on jde, jak on se tváří, jak on kouká, no, a když on, pozor, no. Kurucová, a když on vidí objekt svého neukojeného sexuálního chtíče,
9: no, jako mě.
8: Tak koná.
9: A když dokoná, tak co bude potom? Nevím, když dokoná, já to musím dělat.
8: Ale on nedokoná, to ne, to k tomu nesmí vůbec právě dojít.

0: face sigaloma?
1: Curuță va.
0: Cum aș face sigalom?
1: Curuță va.
0: Vești cole creaz, domă? Oni!
1: Snaživec.
2: Ano, viděl jste, já jsem jí sklidnil, pane.
1: Jo, dobrý, dobrý. Curuță.
0: Ještě pěti kabli,
1: pojď. Lavička. Jinak to udělám, jinak.
0: Jak?
1: Snaživec.
2: Ano.
1: Předvedeme si tu akci celou názorně. Snaživec, udělejte jí teďka cvičně toho úchyla.
0: Udělej.
2: To ne, pane majore. Ježišmarja, to po mně nechtějte. Já ani nevím, jak se to dělá, tohle... Pane majore, opravdu, já jsem žádnýho úchyla nikdy neviděl. Víte, já jsem od dopravky, pane majore.
1: Snaživec, to je názorná akce, pro boha. No tak ty hlavní rysy snad znáte, ne? No, tak se stačí, když se budete tvářit, jakože vás právě popad ten sexuální chtíč, no. Tak pro boha, snad vás to taky někdy v životě popadlo, ne?
2: No popadlo, to už je dávno, pane majore. Z toho se nedá čerpat, já mám vetchou paměť. To asi nespo... Ale vy byste mohl dělat toho úchyla, pane
1: majore.
2: Ne, vy na to máte figuru, pane majore.
0: Ano, vám to půjde.
1: Já celou akci řídím. Ano. Tak žádný zdržování, tady může být úchyl každou chvíli. Tak pozor, názor na akce. Snaživec připravit, jo? Jako ten úchyl, trošičku, jo? Tak ano. Pozor, připravit. Tak, hlavička, Kurucová, Snaživec.
0: Zase akce. Se mi to tady zaseklo.
1: Akce.
3: Kytičky, ptáci. Dobrý den.
0: Nazdar. Nazdar, deviant.
1: Ale pozor. Jaký deviant? Tím by si se přeci prozradil a mu nemůžeš říkat deviant. A taky, jak ty poznáš, že tohle to je zrovna deviant?
0: Ježiš, koupnu a vidím ty kráviny, co tady
1: říkám. Ne, to bylo, Snaživec, to bylo špatně, jinak, jo? Pojďme ještě jednou a víte co, Snaživec?
2: Ano.
1: On takový deviant, on taky je někdy zákeřný, jo? Víte co, napadněte jí rovnou takhle ze zadu, jo?
0: Ze zadu to beru,
1: ale nech toho.
4: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
5: Tak tolik akce s Josefem Dvořákem, Karlem Šípem a Lucí Bílou. Přátelé, vracíme vám do hry Oldřicha Kaisera anebo osádku z vesnice Pidivajzlice. Tak si vyberte. A v těch Pidivajzlicích to není špatné. Je tam Jiří Lír, Josef Hlinomas a další hvězdy. Řešili by fotbal na Silvestra 1960 se to odehrálo. Oldřich Kaiser má reportáž jako Kateřina Tuhá. Takže si vyberte v tuto chvíli SMS-kou Humor mezera A, to je pro pana Kaisera, Humor mezera B, Pidivajzlice 90 011 04 je číslo pro SMS, telefon 731 800 900. Kam by zamířila v archivu Marie? Mám jenom otázku. Pan Kaiser nebo Pidivajzlice?
6: No já nevím, to jsou obě ty možnosti skvělý, jako Kaiser perfektní a když si říkal ten Hlinomas a Lír, to jsou úžasný jména.
5: No.
6: A Hlinomas třeba, já jsem psala o něm knížku, takže já znám jeho podivu.
5: Takže má lehkou protekci teď u Marie
6: ježiš, samozřejmě. Pro mě to bylo úplně zjevení, když jsem se dozvěděla třeba o jeho soukromém životě. To málo kdo ví, jaký on měl úžasný soukromý život.
5: A budeme to rozebírat? Budeme zase lehtivější?
6: Můžu říct stručně. Mě to třeba hrozně překvapilo, protože on působil tak jako nepřitažlivě, že jo? Ale ve skutečnosti. Měl jako dvě partnerky životní. Jedna byla manekýna, krasavice, a druhá byla další krasavice. Jedna chodila v úterý a ve čtvrtek, jedna chodila v pondělí a v pátek.
5: Víkendy a chodil ve středu, to si odpočíval.
6: To maloval.
5: Jo, tak.
6: A víkendy chtěl mít volné, takže on to měl takhle, rozvržené a vycházeli všichni v pohodě. A pak, když se ta jedna chtěla vdát, tak jí sehnal manžela a ty se mu pak starali o barák, ona se starala o domácnost, on se staral o zahradu a vždycky, když pondělí a ve čtvrtek přišla manekýnka, tak museli oni jít do kina. No prostě ten jeho osobní život byl fantastický.
5: Tak krása, tak pan Hlinomas v Pidivajzlicích, to je Bčko, Ačko zůstává Oldřich Kaiser a zpívá Lucie Vondráčková.

0: Český rozhlas Střední Čechy, rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
1: Přátelé, v tuto chvíli máme dvě radostné informace. Jedna je, kdo vyhraje digitální rádio. Máme tři výherce z tohoto týdne. Jana z Rychnova, Bohumilu z Prahy 9 a Pavlínu z Byťova. A v tuto chvíli se Marie zaloví v míse, kde jsou tři míčky.
2: Zavře oči,
1: jsou tam čísla 1, 2, 3. A koho nám vylovila? Ukaž mi to. Trojku, takže Pavlína z Nového Byťova vyhrává. Gratulujeme, digitální rádio míří právě za ní. Tak, šance bude zase v dalším týdnu. No a v tuto chvíli mám pro vás já informaci o tom, kdo to vyhrál u našich posluchačů s dalším výstupem. Bude to téma fotbal. Pidi Majzlice jsou tu.
3: Tak dál. No. Ať popojedem, soudruzi. Tak koho tam ještě máme?
4: Dusila,
3: to je ten, co má jít před trestní komisi, že jo?
4: Dusila.
3: Já nevím, jednu neděli tady nejsem a už jsou maléry.
5: Jo.
3: No jak se díváš na to ty, malo to jako trenér?
5: No, soudružky a soudruzí. Já Malota jako trenér, tedy se na to dívám čistě lidsky.
4: Lidsky?
5: Skoro lidsky.
4: Lidsky.
5: Jako člověk. A myslím si, fotbal to přece jenom nejsou žádný prostý, že jo, to není nějaká sestava. Ujede ti noha a kde seš?
4: Já vím, já to nepíšu.
5: Musíme to brát v úvahu.
3: No tak počkej Josef, počkej. Nech toho kličkování, víš. Vymluví si necháš do družstva, až budete mluvit o řípě, víš. Ale tady se bude hrát na rovinu. No mám pravdu nebo nemám
5: pravdu? Máš pravdu.
4: Jestli dovolíte, soudružky a soudruzi, já tu mám zápis rozhodčího Hacourka.
5: To tak vidím,
4: tak by to přečet.
3: Hacourka. Počkej, to je ten, co nám prohrál na podzim ten mistrák.
4: S Lochtínem, ano.
5: No čti,
4: já to čti, tu rovnou, jo.
5: No, čti, co tam máš, no.
4: Zápas o utkání? Co to je o utkání? Pardon.
5: Zápas neboli utkání, jestli tam není.
4: To právě tady je, to je zápis.
5: Zápis!
4: Zápis o utkání?
5: No.
4: Jiskry zadní Těhlovice?
5: No.
4: Se Slavojem uměteli?
3: Slavojem!
4: Pardon. Soudru předsedo, podle nových pravidel českého pravopisu je dovolen tvar oj i voj.
3: Tak nezdržuj, Pavlásku, nejsi ve třídě, ale v komisi, víš?
4: Ale oj i voj!
3: Ale tak bych prosil Slavojem!
4: Ale oj i voj!
5: Vždyť je to jedno.
4: Vždyť je to jedno. Oj,
3: to jedno.
4: Prosím, já tady čtu, jak je libo.
5: Čti.
4: V 75. minutě... Co to čtu?
5: Ten minuta není, to je ta.
4: To minuta.
5: No.
4: V 75. minuta...
3: Co?
4: Napadl závodníka Slavoje Pěnkavu.
3: Slavoje jsem říkal.
4: Ano, já rozuměl. Říkal jste správně Slavoje.
3: No tak.
4: To jste říkal správně, ovšem může být oj i voj.
5: Ať je to jedno. No.
4: Tedy napadl závodníka Slavoje Pěnkavu. Závodník Jiskry. Dusil, přičemž ho škrtil.
5: Tak moment, tomu nějak nerozumím. Dusil ho nebo škrtil?
4: Škrtil ho, dusil.
3: Co to motáš, dusil nebo škrtil, ne?
5: Počkej, jak ho škrtil, tak ho asi dusil. Čti.
4: Tak nevím, kde jsem byl.
3: Čtina.
4: Tak od začátku, já nevím, kde
5: jsem byl. Od začátku.
4: Tak v 75. minutě...
5: Teď ti do toho nebudeme skákat,
3: Ne, teď ne.
5: No.
4: Abych nezdržoval, jo?
5: A čti.
4: V 70.
5: 75. minutěm.
4: Minutěm, ano.
5: No.
4: Napadl závozníka. Nejednou závozníka. Závodníka tady je, správně.
5: Jo, oni jim říkají závodníci taky někde.
4: Jo.
3: Někdy.
4: Fotbalistům někde říkají závodníci.
5: To může být.
4: Oni hodně, no jo.
5: No.
3: Čti.
4: Co?
3: Čti.
4: Po začátku?
5: Ne. Šti tam, kde jsi byl!
1: Tak už víme, jak se komentuje fotbal, jak se to všechno dělá a my můžeme do finále. Marie Formáčková i Pavel Kučeravá mávají, přejeme hezký víkend.
6: Krásný víkend všem.
1: Hezké léto a dobrý poslech dalších pořadů Českého rozhlasu.

0: Pět hodin.
1: Český rozhlas Střední Čechy. Zprávy.
2: Vláda dnes bude řešit zrušení televizních a rozhlasových poplatků. Kladno od září navýší kapacity mateřských a základních škol. Čekáme polojasno až oblačno a teploty do 21 stupňů. Zprávy a Tamara Kocourková. Dobré ráno. Vláda dnes projedná změnu financování veřejnoprávních médií. Českou televizi i Český rozhlas chce kabinet platit ze státního rozpočtu na místo současných koncesionářských poplatků. Samotná média jsou dlouhodobě proti, obávají se politického vlivu. Postup vlády kritizuje i opozici, jak v České televizi zopakoval předseda Starostů Vít Rakušan.
3: Ona mění systém, který funguje. Ona v téhle chvíli, ať to bude jakkoliv, dává veřejnoprávní média na svoje rozpočtové vodítko. A ještě tvrdí, že to nebude placeno z peněz lidí. Rozpočet, to znamená to, co odvádíme na daních všichni z nás, tak to samozřejmě jsou peníze nás všech. Takže z jedné kapsy se to přelije do kapsy druhé.
2: Na programu vlády je i poslanecká předloha, podle které by měl Českou televizi a Český rozhlas kontrolovat Nejvyšší kontrolní úřad. Do některých mateřských a základních škol v Kladně bude chodit víc žáků. Radní na žádost ředitelů navýšili od září maximální počet míst o 4. Týká se to také například družiny ve škole v ulici Zdeňka Petříka, pokračuje kladenský mluvčí Vít Heral.
4: Některé školky se potýkají s vyšším zájmem a preferencemi rodičů a proto zažádali o tu výjimku, aby mohli navýšit kapacitu v těch třídách. Jedná se o 10 mateřských škol z celkových 24 na území města Kladna a 5 základních škol, kde se přiznáme, že máme trošičku potíže s kapacitou.
2: U kulturního domu Krakov v pražských Bohnicích začíná čtyřdenní festival Tech Days. Návštěvníci se tam budou moct vyzkoušet virtuální realitu, simulátory, práci s roboty nebo si prohlédnout studentské projekty, pokračuje mluvčí Prahy 8 Martin Šalek.
5: Každý den od 8 do 14 hodin bude program určen školám a organizovaným skupinám. Odpoledne pak návštěvníkům z řad veřejnosti. Večery doplní koncerty studentských kapel a kulturní program.
2: Němečtí fotbalisté si ve svém zahajovacím utkání na světovém šampionátu v Zámoří zastříleli a porazili Curaçao 7-1. Japonsko na úvod remizovalo s Nizozemskem 2-2 a Pobřeží slonoviny zdolalo Ekvádor 1-0.
1: Sport. Počasí.
2: Bude polojasno, přechodně i zataženo, na Mladoboleslavsku místy přehánky a odpoledne naměříme mezi 18 a 21 stupni.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Střední Čechy, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Střední Čechy.
6: Koukám na silnice, jak to aktuálně vypadá, tak v Praze pozor u sjezdu z dálnice D10, exit 3, Horní Počernice, v ulici Vežlípku na okružní křižovatce, srážka dvou aut. Buďte připraveni na všechno.
1: Zelená vlna, známe lepší cestu. Dobré ráno, Střední Čechy.
6: A je to pondělí 15. června 2026. Začínáme 25. týden letošního roku. Dobré ráno, Tamaro.
0: Dobré ráno.
6: Fotbal pokračuje, ještě to neskončilo, viď?
0: To ještě jenom tak neskončí.
6: Škoda, kdy hrajeme, víme? Taky nevíme. Zjistíme, ale mělo by to být už co nevidět. A dokonce i v nějakém smířlivém čase.
1: Dobré ráno, Střední Čechy, s Petrou Procházkovou.

0: 5 hodin a 9 minut. S vámi ranní vysílání Českého rozhlasu Střední Čechy. Já vám přeji skvělé ráno. Takové fršné ráno pro mě. Ale nebojte, tropy budou, jak jsem zjišťoval v rámci předpovědi počasí, ale k té se dostaneme za chvíli.
1: Aby zvítězila pravda a láska. Yes, we
2: can. Pondělí 15. června. Svátek má Vít. To je jméno latinského původu, znamená živoucí, veselý. Tady je Petr Jungmann. Pěkný den. 15. června byli korunováni dva čeští králové, v roce 1363 dvouletý Václav IV. A ten úplně první český král Vratislav II. Přesně před 940 lety v roce 1086. Královský titul obdržel za své služby císaři svaté říše římské Jindřichovi IV. A na Pražském hradě ho korunoval trevírský arcibiskup Egilbert. Československá mykologická společnost byla založena před 105 lety v roce 1921. Kdo by neznal jméno Smotlacha? Díky němu i ostatním členům se houbaření u nás stalo národním sportem. Na ruzyňském letišti poprvé přistál proudový dopravní letoun před 70 lety v roce 1956. Za velké slávy dosedl na přistávací runway sovětský Tupolev TU-104 Aeroflotu. Návrh na zavedení přímé volby prezidenta u nás schválila česká vláda přesně před 15 lety v roce 2011.
3: Jak vás mohli vzít policii? Teď máte 11 prstů.
2: Reformu policie podepsal tehdejší ministr vnitra Milan Chovanec ČSSD před 10 lety.
3: 11.
2: Útvar pro odhalování organizovaného zločinu a protikorupční policie se sloučili do Národní centrály proti organizovanému zločinu. Kulatou 80 by dneska oslavil slavný řecký zpěvák Demis Roussos. A já přeju hezké pondělí a úspěšný nový týden.
0: A skoro 90 by oslavil Waylon Jennings. S těmi nejlepšími country kolegy z Ameriky zpívá teď pro vás v 5 hodin a skoro 12 minut.

0: 15 minut. Pěkné ráno.
1: Počasí ve středních Čechách.
0: Pro pondělí platí od všeho něco. Ty nejvyšší teploty 18 až 21, jinak polojasno a během dne přechodně oblačno nebo skoro zataženo na Mnichovohradišťsku a Mladoboleslavsku i s možností přehánky.
1: Středočeská setkání. Poznejte zajímavé lidi ze středních Čech.
2: Herečka Kateřina Winterová se narodila v Benešově. Mládí pak prožila v Mělníku. Možná právě tahle místa stojí za její láskou k zahradničení a k vaření všeho, co příroda nabízí. Nás přijde pozvat nejen do svého herbáře.
1: Středočeská setkání. Každou sobotu po 11. hodině na Českém rozhlase Střední Čechy.

0: taková chůva. Mě to vede na zámek. A kam to vede vás? Kdo to je?
1: To je hlídačka dětí, třeba může to být pan nebo holka.
2: Je to místo rodičů, když třeba oba jsou někde v práci.
3: Třeba pracuje v dětském domově a stará se o děti, když nemají rodiče, a tomu se říká bezdomovec.
2: Může jim dávat najíst.
3: Že se o ně stará jako rodiče, ale má to těžší, protože tam je víc dětí.
4: Ještě dětem pohádky a nosí je na záchod.

0: Bude půl, budou zprávy, bude Tamara. Kdybyste chtěli obsáhlejší zprávy a nejen ze Středočeského kraje, pak nabízíme taky iRozhlas.cz, tak se prosím podívejte a v klidu pročtěte vše podstatné. Tak jdeme na věc.
1: Půl šesté.
2: Český rozhlas Střední Čechy. Zprávy.
1: Rodinné firmy můžou ode dneška žádat o zvýhodněný úvěr na rozvoj. Získat můžou až 120 milionů korun, třeba na modernizaci technologií, nový software nebo opravy budov. V programu Expanze je na podporu malých podniků připravených celkem 5 miliard a 100 milionů korun. Řidiči jezdí ode dneška v městské části Dubce v Mladé Boleslavi s omezením. Dělníci tam opravují plynovod, vodovod a kanalizaci na čtyřech místech. Úplná uzavírka provozu platí v ulicích Prostřední, Sluneční, Jasmínová a Zahradní. Rakovník využije na zvýšení kapacity čistírny odpadních vod a stavbu nového kanalizačního sběrače úvěr 150 milionů korun. Jde o jedny z největších investic radnice pro letošní a příští rok. Za práce na čistírně město letos dá přes 29 milionů korun. V Kutné Hoře začíná 11. olympiáda dětí a mládeže. V příštích 8 dnech budou žáci a studenti závodit v plavání, basketbalu, florbalu, vybíjené a dalších disciplín. Pro návštěvníky organizátoři připravili sportovní doprovodný program. A dnešní počasí bude polojasno, přechodně i zataženo a odpoledne naměříme do 21 stupňů.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Střední Čechy, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Střední Čechy.
0: Porouchané auto, pozor na dálnici D11 na 33. kilometru ve směru do Prahy.
2: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
1: Historická Vinohradská vodárna se mění ve vzdělávací centrum Hydropolis. Aktuálně je přestavba zhruba v polovině. Víc za chvíli.
2: Dobré ráno Střední Čechy s Petrou Procházkovou.

0: Pohledem na hodiny zjišťuji 5:39 a pěkné ráno. Uděláme si zastávku v Praze. Přestavba bývalé Vinohradské vodárny na osvětové centrum o vodě Hydropolis je zhruba v polovině. Historický objekt z roku 1882 byl součástí systému zásobování vodou tehdejších Královských Vinohrad. Od roku 1991 je chráněnou technickou památkou. Rekonstrukce má vodárně dát nové využití.
1: Teď stojíme původně v zemním vodojemu. Tady bude právě ta expozice, pak tady bude nějaké 40 cm vody v tom prostoru, jo, a nad tím budou lávky a tam budou různý ty exponáty a bude se tady vlastně ta veřejnost nebo prostě školy se budou procházet po těch lávkách, budou sledovat, jak vlastně ta voda funguje v přírodě.
2: Říká architekt Vít Máslo. Areál bývalé Vinohradské vodárny je podle něj zatím stále hrubá stavba.
1: Tady bude vlastně takový tunel, který propojí tu vstupní část, vstoupíte tady s tím zemním vodojemem, takže to si představte, bude takovou velkou trubkou prostě do tohleto vodojemu. A pak zase tamhle tou další tím otvorem, který vidíte, tak tam budete vystupovat ven.
2: Všechny vnější úpravy jsou podle něj pod dozorem památkářů.
1: Ta stavba už trvá roka půl a ještě tak nějak roka půl to bude trvat. Všechno probíhá pomocí vzorků, vidíte tady ty vzorky na fasádách, jako všechno musí opravdu projít tím dozorem.
2: Instalace expozice by měla podle manažerky útvaru Hydropolis pražských vodovodů a kanalizací Jany Lavrenčíkové Myškové začít letos v říjnu. Výstava bude mít dvě části, jednu ve vodojemu a druhou ve věži.
3: Máme nachystaná vlastně 4 patra, tak začínáme od temných počátků, jak se dostala voda na zem. V druhém patře bude voda a krajina, ve třetím patře budeme mít mluvící spotřebiče, kteří vám budou našeptávat, jak byste se měli šetrně chovat k vodě, a to čtvrté patro už bude takové, protože tam je spoustu světla, tak vlastně to je taková atmosféra, která bude taková odpočinková.
2: Kromě expozic bude v centru třeba kavárna, přednáškový sál a vyhlídka. Pokračuje náměstek primátora Michal Hroza z TOP 09.
4: Získáme nový veřejný prostor, získat v Praze, v úplném centru Prahy, nový park, jako není žádná samozřejmost.
2: Náklady na vybudování centra jsou zhruba 450 milionů korun. Otevření je v plánu na podzim roku 2027. Z Prahy Laura Hájková, Český rozhlas.

0: Převážně oblačno, výjimečně s možností přehánky, večer bude oblačnosti ubývat a nejvyšší teploty 18 až 21.
1: Nový pořad a nový moderátor. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Nový pořad, ve kterém vám představujeme významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
2: Těší se na vás Oskar Hess.
0: Ano, všechno budeme připomínat, ale všechno má svůj čas. Taky jako čas pro ranní vysílání a blesková soutěž o dvě volné vstupenky na akci, kterou z našeho vysílání znáte, myslím, poměrně důvěrně. Čas od času se vrací Aleš Cibulka s pořadem a rozhlas jede za vámi. A protože tentokrát rozhlas bude mířit do Čelákovic, tak u toho můžete být i vy. Do Čelákovic se v úterý 23. června vrací tahle roadshow a nejen s Alešem Cibulkou, ale i jeho hosty Světlanou Vitovskou, hrabě Františkem Kinským. Taky dorazí rozhlasový komentátor Libor Dvořák, Tomáš Klus nebo generální ředitel Českého rozhlasu René Zavoral. Čeká vás povídání, příběhy, autogramiáda, soutěž o DAP rádia, ale i další rozhlasové dárky. Tak prosím, buďte u toho a zároveň se taky snažte o volné vstupenky, které pro vás pro tento týden v ranním vysílání mám připravené. Telefonní číslo do studia, kdo nemáte, poznamenáno, nevadí, budu vše připomínat, až bude ten správný čas.

0: středočeské tipy.
1: Kam se dnes můžete vydat? Na zámku v Lánech si prohlédněte výstavu prezidentských automobilů ze sbírek Národního technického muzea. Uvidíte tu vozy, které používal Václav Havel. Jeden z nich sloužil na počátku 20. století nikoli prezidentovi Václavu Havlovi, ale jeho dědečkovi Václavu Havlovi, staviteli pražského paláce Lucerna. Mercedes 1430 HP z roku 1911 byl vůbec prvním automobilem v rodině Havlů. Výstavu doplňují panely s texty a fotkami, prohlédněte si je nejpozději do konce srpna. V galerii Holandský dům v Berouně si prohlédněte výstavu Hovory z rán výtvarnice Lenky Kozlíkové. Autorka ve svých obrazech propojuje abstrakci s figurálními motivy a inspiruje se mystikou, symbolikou i lidskou existencí. Výstava představuje malby plné barev, emocí a tichých příběhů, které návštěvníky zvou k vlastní interpretaci. Tvorba Lenky Kozlíkové je zastoupena v soukromých sbírkách po celém světě. Jedno z jejich pláten vlastnila například uznávaná bioložka Jane Goodallová. Díla si prohlédněte nejpozději do 27. června. Hezké zážitky vám přeje Denisa Hergeslová.

Český rozhlas Střední Čechy. Nalaďte si nás v Čelákovicích a Lysé nad Labem na 100,7 FM. Český rozhlas Střední Čechy. Žijeme tu s vámi.

0: S kapelou Show Vady Vady jsme se dostali až skoro k 6. hodině.
1: Rozhlas jede za vámi.
0: Jede za vámi celý český rozhlas, teda s přimouřením očí, protože Aleš Cibulka dokáže odehrát všechny moderátory a všechny hosty v našem vysílání a dokáže i zaspívat. Protože rozhlas jede za námi do středních Čech, do Čelákovic, a to 23. června, tak můžete být u toho. Dvě volné vstupenky pro vás mám a po signálu, který zazní ve vysílání, a tím signálem bude samotný hlas Aleše Cibulky, pak i hned volejte 221 553 777. Mám pro vás v případě výhry dvě vstupenky a pak už je to jenom na vás. Užívejte a po celý týden soutěžte.
1: Rozhlas jede za vámi. Zábavná show Aleše Cibulky a jeho hostů.
2: Radioservis představuje
3: knihu 100 plus 25 brněnských kuriozit, absurdit a bizarností. Druhá výprava pánů Šenkýře a Kremra za příběhy, které by jinak zůstaly v temnu archivů. Přiblíží tragédii Brna u syrského Damašku, připomenou osudy ztracené věže nebo brněnskou sochu, kterou v Praze nechtěli. Knihu 100 plus 25 brněnských kuriozit, absurdit a bizarností objednávejte v e-shopu radiotéka.cz.
4: Přesný čas vám přináší matrace za hubičku.cz. Kvalitní české ortopedické matrace pro vaše bolavá záda. www.matracezahubičku.cz. Sponzor programu.
5: Šest hodin.
1: Český rozhlas střední Čechy. Zprávy.
5: Kladenští zastupitelé dnes projednají závěrečný účet nebo změnu územního plánu. Lodě na Slapské přehradě musí ode dneška dodržovat kvůli bezpečnosti letní pravidla provozu. Čekáme polojasno až oblačno a teploty do 21 stupňů. Zprávy a Tamara Kocourková. Pěkné ráno. Kladenští zastupitelé dnes projednají závěrečný účet za minulý rok. Ten má příjmy přes 2 miliony a 600 tisíc korun. Loňské výdaje města pak byly téměř 2,5 milionu. Na programu schůze zastupitelstva je třeba i změna územního plánu nebo doplnění výjimky z vyhlášky o nočním klidu, říká kladenský mluvčí Vít Heral.
6: Kladenští zastupitelé budou mít na programu jak stanovení počtu členů zastupitelstva pro příští volební období, tak účetní závěrku města za rok 2025, rozpočtové věci z roku 2026, vydání změny územního plánu, která souvisí s výstavbou nového tepelného zdroje pro město Kladno.
5: Na Slapské přehradě ode dneška platí letní pravidla plavebního provozu. Ta mají zajistit bezpečný pohyb plavců i plavidel. Na přehradě jsou vyznačené úseky, kde musí lodě a skútry jezdit pouze pomalu, takzvanou výtlačnou rychlostí, říká vedoucí poříčního oddělení Slapy David Bernard.
7: Je povolena jízda pouze ve výtlaku od hráze za rekreační objekt Měřín a od Živojského mostu po 116. kilometr opět platí omezení na výtlak.
5: Po 700 letech se dočká katedrála svatého Víta na Pražském hradě dokončení. Odpoledne se v ní poprvé rozezní nové varhany, které vznikly ve španělské dílně varhanáře Gerharda Grenzinga.
8: Jako poděkování všem více než 5000 dárcům, kteří přispěli na nové varhany, odpoledne začne 8denní slavnost svatovítský varhaní oktáv. Dnes na svátek patrona katedrály svatého Víta jim požehná nový pražský arcibiskup Stanislav Přibyl, říká zástupce nadačního fondu svatovítské varhany Jakub Skřejpek.
9: Při tom slavnostním žehnání vystoupí Česká filharmonie, obrovský sbor a taky přijede například sbor z Katalánska symbolicky, to znamená z místa, kde varhany vznikaly.
8: Poté bude následovat 6 koncertů. Na tom pátečním v katedrále vystoupí rozhlasoví symfonici. Oktáv završí v pondělí 22. června děkovná mše svatá za všechny dárce a tvůrce projektu, zejména za ty, kteří se už rozeznění nového nástroje nedožili. Tomáš Maleček, Český rozhlas.
1: Sport.
5: 15. červen je posledním dnem, kdy se bude hrát nejvyšší basketbalová liga mužů. Tak to bylo v rozpisu a sezóna do tohoto termínu také došla. Finále mezi Pardubicemi a Nymburkem je vyrovnané 3-3 na zápasy a o mistrovi této sezóny rozhodne až poslední duel. Hrát se bude v hale Královka v Praze od 17 hodin.
1: Počasí.
5: bude polojasno, přechodně i zataženo. Na Mladoboleslavsku místy přeháňky. Odpoledne naměříme mezi 18 a 21 stupni.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Střední Čechy, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Střední Čechy.
0: Dálnice D8 z Prahy do Drážďan. Pozor na 18. kilometru. V pravém pruhu stojí nepojízdný kamion. Bez označení. Místem projedete pouze levým pruhem a provoz se tam zpomaluje. A jak vidím, čerstvá nehoda na Bělohorské. Opatrně a kdyby něco, volejte.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553. Dobré ráno, Střední Čechy.
0: Čeští reprezentanti na mistrovství Evropy v rychlostní kanoistice v Portugalsku získali 4 medaile a vyjeli si dalších 8 finálových účastí. Závěrečné hodnocení s šéftrenérem Pavlem Hotmanem uslyšíte v našem vysílání za chvíli. Máme pondělí 15. června 2026, čas 4,5 minuty po 6. Příjemný poslech, klid, pohodu, úsměv, to vám přejeme.
1: Dobré ráno, Střední Čechy s Honzou Macounem.

0: 6 hodin a 10 minut. Mistrovství Evropy v rychlostní kanoistice 2026, Portugalsko, 20 členový pravy, 104 medaile a o postupu do finálových bojů, těch bylo 8. No, nejúspěšnější Čech byl podle očekávání dvakrát zlatý kanoista Martin Fuchsa.
1: And the gold medalist and European champion representing Czechia, Martin Fuchsa.
2: Martin Fuchsa vyhrál v Portugalsku obě své disciplíny a po čtvrté v kariéře si připsal zlatý evropský debl. Medailově se k němu přidali i stříbrný kajakář Josef Dostál na půl kilometru a bronzový debl kajak Jakuba Špicara a Daniela Havla. Šéftrenér reprezentace Pavel Hotmar tak mohl být po čtyřech dnech závodění spokojený.
3: Výsledky, ať už počet medailí, tak počet umístění do šesté pozice, tak počet finálových umístění, vlastně ve všech těch parametrech jsme opravdu hodně na to čekávání tady v Montemoru a musíme být hodně spokojeni.
2: Jedinou komplikací bylo stříbro Josefa Dostála, které bylo kvůli diskvalifikaci vítězného Poláka Boruckého a následnému protestu uznáno až několik hodin po závodě.
3: Ta situace byla nešťastná úplně pro všechny, jak pro vítězného Poláka, tak pro všechny další závodníky. Nejprve Competition Committee vítěze diskvalifikovala, polská výprava podala protest, protest byl zamítnut, potom je ještě další možnost, jak se odvolat, takzvaný apel na jury. Následně jury vlastně nepodržela rozhodčí a uznala první místo polského závodníka.
2: Stříbro si tak Dostál převzal až druhý den. Ve světle medailových úspěchů ale nelze zapomenout ani na čtvrté místo Denisy Řáhové a páté místo Barbory Betlachové na pětistovce a šestou příčku Antonína Hrabala na dvoustovce.
3: Opravdu jsem strašně příjemně překvapen. Denisa perfektní, Tonda Hrabal perfektní a spousta dalších. Dá se říct, že nikdo nesklamal a i co se týče bodování do olympijského rankingu, tak jsme splnili minimálně to, co jsme chtěli.
2: Pochvaloval si reprezentační šéftrenér Pavel Hotmar. Čeští kanoisté si v Portugalsku kromě 4 medailí vyjeli dalších 8 finálových účastí. Z Montemoru Adam Kodec, Český rozhlas.
0: 6.12.
4: Český rozhlas, střední Čechy.

0: počasí ve středních Čechách.
1: Dneska máme pondělí 15. června a čeká se následující, už na to koukám, ohledně předpovědi počasí. No, nebude žádný pařák, ten dorazí až v průběhu tohoto týdne, to si zpřesníme s meteorology ve 7:45. A po ránu oblačno a podobný charakter počasí vydrží po většinu dne. Srážky se objeví jen ojediněle, večer se bude obloha postupně protrhávat. Na teploměru se ukáže 18 až 21 a vítr mírný, způsobný řečítání míkové a od západu až severozápadu do 25 km za hodinu. Suma sumárum, hodně mraku, málo srážek a čerstvý vítr taky může být.
0: Zelená vlna Českého rozhlasu Střední Čechy.
2: Hezké ráno. V Karlovarské směrem do centra dejte pozor na Bílé hoře. Zasahují tam u nehody motorky a osobního auta a tvoří se kolona, a to už od Slánské. Na příjezdu do Běchovic od Úval počítejte se zdržením v Českobrodské, tam je to na 10 minut, a ve Kbelské se popojíždí mezi Kolbenovou a Poděbradskou.
0: Zelená vlna, známe lepší cestu. S úsměvem jde všechno líp a s humoriádou dvojnásob. Po celý červen vyhrávejte v humoriádě digitální rádia a knížky z edice Humoriáda s Uršulou Klukovou, Josefem Dvořákem, Jiřím Krampolem, Naďou Konvalinkovou a Libuší Švormovou. Zasmějte se s námi a ještě k tomu vyhrajte. Po celý červen každý všední den od 16 hodin v našem vysílání.

0: Jedna z těch nejpoužívanějších písniček pro gratulace k svátku a narozeninám, ať už vysíláme písničky na přání nebo písničky se vzkazem, když je tahle, tou se nikdy nic nepokazí. Honza s Františkem, všechno nejlepší v 6 hodin 19 a půl minuty. Tak vám přeji příjemné vstávání. Ano, kdo jste rozlepili svá očka, svá víčka, no tak vítejte. Žádné vztekání se ani duševně. Vy jste si odpočinuli, předpokládám, o víkendu na chatě, na chalupě. A teď si říkáte, aha, mlč, to asi nevíš, co je to chata, chalupa, když o víkendu člověk na ní vyrazí, tak to se spíš ještě víc strhá a nic moc energie nenačerpá. No to se nedá nic dělat. Já to myslím zcela vážně, další týden je tady, dobře, že posloucháte nás, dostaneme vás do pohody a když se to nepodaří mně, tak třeba jistě mým kolegům. A nebo se pletu? Jo, mimochodem, kdyby náhodou...
1: Tady máš šesťák? A kdyby si slyšel, že císař pán je dobytek, anebo že tuhle válku nevyhrajeme, tak přijdeš a řekneš, kdo to povídal. Rozumíš?
2: Ne.
1: Dobře. A teď vyskoč.
2: Ne.
0: Nezapomeňte, že i v tomto týdnu na nás v uvozovkách bonzáci čekají kolem nás a tváří se jako i kamarádi nejlepšího charakteru.
2: Ne.
0: Popojedem vstříc ke zprávám v 6:30, 6 hodin 20 a půl minuty. Tohle je Tony Esposito.

0: Český rozhlas, střední Čechy. Písničky, které nestárnou.
1: Bílou pleť jako sníh za to hlavu položím a na ústech med, proto snad vydržím spíš.
0: Písničky, které nestárnou.

0: půl sedmé.
1: Český rozhlas Střední Čechy. Zprávy.
0: Radní hlavního města dnes projednají záměr upravit stanice lanové dráhy na Petřín pro bezbariérový přístup. Na programu mají také výroční zprávy městských firem nebo záměr výstavby mateřské, základní a střední školy v Dolních Počernicích. Dělnice začaly v Kralupech nad Vltavou stavět novou základní školu. Vznikne na místě bývalého učiliště v městské části Lobeček. Výuka by tam mohla začít v roce 2028. Nový park vznikne u Dejvického potoka v lokalitě Strnadových zahrad v Praze 6. Nápady a připomínky k projektu tak tam můžou lidé přijít sdělit zítra v 18 hodin, a to na veřejné setkání. Výstavba parku bude stát zhruba 40 milionů korun, hotový by mohl být za 2 roky. Po dlouhých 23 letech určí vítěze Národní basketbalové ligy až poslední 7. zápas finálové série. Jestli uspěje favorizovaný Nymburk nebo budou slavit Pardubice, se rozhodne dnes odpoledne. Středočeši se s Pardubicemi utkají od 17 hodin v pražské hale Královka. A dnešní počasí bude polojasno, přechodně i zataženo. Odpoledne naměříme do 21 stupňů.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Střední Čechy, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Střední Čechy.
2: Dálnice D8 ve směru z Prahy do Ústí. Velký pozor u Nové Vsi, u sjezdu na Mělník a Slaný na 18. kilometru stojí kamion v pravém pruhu. Je to na začátku omezení, navíc v zatáčce. Kamion tam prudce musí dobržďovat, tak aby to nebylo na poslední chvíli a ještě špatně. Pozor i na D1, kdo jedete do Brna za sjezdem na Chocerady ve stoupacím pruhu. 2 odstavená auta, kilometr 30. O kus dál taky ještě nákladní auto a dodávka. Pozor, musí se vybočovat. D1, 30. kilometr, směr ven z Prahy.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
0: Finanční analytický úřad by mohl získávat informace o lidech přímo od advokátů, třeba při běžném převodu majetku. Podle advokátů je ale zákon špatně napsaný a předávat by museli i data, která úřad nepotřebuje. Podrobnosti přidáme za chvíli.

0: 6 hodin 38,5 minuty. Advokáti se ohrazují proti zákonu o ekonomické ochraně státu předloženým ministerstvem financí. Česko jim má splnit evropské nařízení proti praní špinavých peněz. Podle České advokátní komory by ale kvůli novému zákonu museli advokáti takzvaně donášet na své klienty finančnímu analytickému úřadu a klienti by o tom ani nemuseli vědět.
1: S návrhem zákona nesouhlasí například Jan Vobořil, advokát a ředitel organizace Juridicum Remedium, která poskytuje bezplatnou právní pomoc lidem v nouzi.
2: V řadě případů prostě už od první chvíle, co klient přijde do té kanceláře, tak aby už jako s podezřením koukal na advokáta, jestli on se nepromění v někoho, kdo o něm bude někam něco hlásit a ten klient to ani nebude vědět.
1: Prolamování mlčenlivosti podle něj omezuje smysluplnost právní pomoci. K zákonu o ekonomické ochraně státu podala v připomínkovém řízení přes 500 námitek Česká advokátní komora, říká její předsedkyně Monika Novotná.
3: My jsme neměli ani jinou možnost. Není přípustné, aby finanční analytický úřad mohl rozhodovat o pozastavení advokáta nebo vyškrtnutí advokáta, zakázat mu vykonávat advokátní činnost.
1: Vedení České advokátní komory se navíc spolu s dalšími odborníky poslední 2 roky se zástupci ministerstev financí a spravedlnosti scházelo. Podle Novotné ale nezohlednili v návrhu jedinou jejich připomínku.
3: Já si nemyslím, že by si FAU teď v tuto chvíli osoboval nějaké pravomoci. Ale pokud ten zákon bude takhle špatně napsaný, tak nikdo nevíme, co se s ním stane za 5, za 10 let, kdo to bude vykládat, kdo bude v politické reprezentaci.
1: Novotná věří, že úmyslem nebylo advokáty poškodit. Myslí si, že evropské nařízení čeští úředníci špatně uchopili. Podle ministerstva financí, které zákon předkládá, je u přejímání evropských nařízení běžné, že se sejde mnoho připomínek. Pokračuje mluvčí rezortu Stefan Fous.
4: Navržená norma je značně technická a rozsáhlá, čemuž odpovídá i široký okruh spolupracujících a připomínkujících osob. Dosažení dohody o jednotlivých částech návrhu je pro fungování celého systému klíčové. Cílem ministerstva financí je proto dosáhnout konsenzuálního řešení.
1: Připomínky k zákonu podalo taky ministerstvo spravedlnosti, které s advokáty, notáři a exekutory ohledně zákona komunikuje. Potvrzuje jeho mluvčí Vladimír Hřebka.
5: O vypořádání připomínek bude ministerstvo spravedlnosti a komory s ministerstvem financí nepochybně ještě jednat.
1: Vytvářet nový zákon podle České advokátní komory navíc nebylo nutné. Evropské nařízení podle ní bylo dostačující a začalo by v Česku platit v červenci 2027 automaticky. Františka Rohlíčková, Český rozhlas.

0: Se dívám do aktuálních teplot ve středních Čechách. Nejchladněji hlásí třeba Příbram, skoro 10 nad nulou, Ondřejov, 0,2 stupně pod desítkou. Naopak nejvyšší teploty, aktuální měření ukazuje skoro 13, Brandýs nad Labem nebo Dobřichovice 12,5.
1: Počasí ve středních Čechách.
0: Dnes v pondělí 15. června meteorologové očekávají, že to bude den, který bude spíš plný mraků, ale taky se na chvíli ukáže sluníčko, to ne, že ne, ale úplně na takovéto letní jásání to určitě nebude. Čeká nás po ránu teď oblačno, podobný charakter tedy po celý den, srážky se objeví jen ojedinělé, večer se obloha začne postupně protrhávat, teplota vystoupí na 18 až 21, vítr bude mírný od západu až severozápadu.
1: Zelená vlna Českého rozhlasu Střední Čechy.
2: Dneska ráno. Na východní části okruhu směrem na Běchovice počítejte se silným provozem od sjezdu na Hradeckou D11. Popojíždět budete přes Štěrbou.

zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Každý pátek po 13. hodině s vámi doktorka Kateřina Cajdhamlová ochotně a ráda probere vaše neduhy a zdravotní obtíže. Tento týden se budeme věnovat světloplachosti a všemu, co s ní souvisí. Už teď můžete pro své dotazy využít web veseleazdravie.cz nebo telefonní záznamník 221 553 770. Odpovědi uslyšíte v pátek po 13. hodině v našem vysílání. Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou.

0: 6:51. Dneska odpoledne po zprávách v jednu. A dá se říct, stále nováček a nováčkem bude Oskar Hess.
1: Osobnosti Česka.
0: Ano, od června nově vysíláme každé pondělí po 13. hodině Osobnosti Česka.

0: Oscar Hess v něm zpovídá osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Dnešním hostem bude horolezec Radek Jaroš. Malá ochutnávka.
1: V roce 2012 během výstupu na Annapurnu utrpěl těžké omrzliny na většině prstů u nohou. I přes rychlou zdravotní pomoc jste přišel o 11 článků prstů. Spoustu lidí by to asi odradilo, ale vy jste se za 2 roky vrátil na tu K2 a dokončil ji. Jak se leze na K2, prosím vás, bez prstů? Můžete mi to nějak popsat?
2: Zrovna tu K2 jednoduše, protože furt tam byla ta fyzička, furt tam byla ta vůle a ty horolezecké boty jsou tak tvrdý, takže vlastně ten handicap tam není vůbec, když to řeknu, cítit.
0: Další povídání samozřejmě na vás je, abyste ho ochutnali úplně celé v 56 minutách. Po zprávách ve 13 hodin hostem Oscara Hesse bude horolezec Radek Jaroš.
3: Osobnosti Česka s Oscarem Hessem.
0: Zprávy v 7, co nevidět za 8 minut. Jau.

0: starý, dobrý den.
1: No konečně, hejte, k vám se taky dovolat.
0: To víte, prodloužili jsme u loterii do konce června.
1: Jo, a ještě mi řekněte, že jste si nechali i jarní slevy uhlí.
0: No to teda, volejte i hned 602-489-489.
1: To ono je to pravda. Firma Havelka do konce června jarní slevy uhlí s jistou výhrou v uhloterii.
2: Přesný čas vám přináší matrace za hubičku.cz. Kvalitní české ortopedické matrace pro vaše bolavá záda. www.matracezahubičku.cz. Sponzor programu.
3: Český rozhlas Střední Čechy. Zprávy.
4: Vláda dnes projedná změnu financování České televize a Českého rozhlasu. Kvůli rekonstrukci internátu mají někteří studenti střední zemědělské školy v Benešově prázdniny. Čekáme polojasno až oblačno a teploty do 21 stupňů. Zprávy a Tamara Kocourková. Pěkné ráno. Vláda dnes bude řešit rušení televizních a rozhlasových poplatků. Kabinet navrhuje změnu financování tak, aby média dostávala peníze ze státního rozpočtu. Plánuje kvůli tomu upravit zákon. Kolik by mohly televize a rozhlas dostat, to budou ministři teprve řešit, jak potvrdila v České televizi ministryně financí Alena Schillerová z Hnutí ANO.
5: Částka je politická věc, samozřejmě každý máme nějakou vizi. Byl to jeden z našich zásadních příslibů, které jsme měli ve volebním programu. Přetavili jsme ho do programového prohlášení vlády.
4: Podle premiéra Andreje Babiše z Hnutí ANO by měla být změna zákona pro média férová a obsahovat inflační doložku. Opozice ani samotná média se změnou financování nesouhlasí, obávají se politického vlivu. Střední zemědělská škola v Benešově zkrátila kvůli rekonstrukci internátu výuku. Zhruba polovina studentů má proto ode dneška prázdniny. Dělníci musí v budově vyměnit elektroinstalace, rozvést vzduchotechniku a vybudovat nové únikové cesty. Opravy mají být hotové do konce srpna, říká ředitelka školy Ivana Dobešová.
6: To, že v červnu posouváme ukončení školního roku, nás tolik nezatěžuje z hlediska obsahu výuky. Víc by nás to zatížilo, pokud by to bylo v září. Já jsem požádala předsedy předmětových komisí, aby udělali revizi toho, co nestihneme odučit a aby se to přesunulo do učiva příštího roku.
4: Budova internátu má od loňského roku nová okna, samotná škola osvětlení. Všechny rekonstrukce budou stát 39 milionů korun. U kulturního domu Krakov v Pražských Bohnicích dnes začíná čtyřdenní festival Tech Days. Návštěvníci si tam budou moct vyzkoušet virtuální realitu, simulátory, práci s roboty nebo si prohlédnout studentské projekty. Pokračuje mluvčí Prahy 8 Martin Šalek.
7: Každý den od 8 do 14 hodin bude program určen školám a organizovaným skupinám. Odpoledne pak návštěvníkům z řad veřejnosti. Večery doplní koncerty studentských kapel a kulturní program.
2: Sport.
4: Česká výprava na mistrovství Evropy v rychlostní kanoistice vybojovala 4 medaile a postup do dalších 8 finálových závodů. Martin Fuchsa získal 2 zlata, Josef dostal stříbro na 500 metrů a debl kajak Jakuba Špicera a Daniela Havla si dojel pro bronz.
2: Počasí.
4: Bude polojasno, přechodně i zataženo. Na Mladoboleslavsku místy přehánky. Odpoledne naměříme mezi 18 a 21 stupni.
3: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Střední Čechy, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Střední Čechy.
8: Opatrně, kdo jedete po silnici nebo dálnici D4 u Dubence, konkrétně na 41. kilometru na Skalce, kdo sjíždíte a potom dál jedete směr Příbram, vlastně hned těsně za tím přemostěním přes dálnici upadlý výfuk, tak spozorněte prosím. Jinak tvorba kolon už teď po ránu, třeba mezi 16. a 8. kilometrem dálnice D11 ve směru do Prahy. Další kolony jsou hlášené třeba před letištěm na D7, D8. Tam je to taky takové velmi vacherlaté D8 u Nové Vsi, 18. kilometr, tam, kde se sjíždí na Mělník. Tam je dost nešťastně odstavený kamion. Kdo pojedete ven z Prahy, buďte připraveni.
3: Zelená vlna. Známe lepší cestu. Dobré ráno, střední Čechy.
8: Máme 4,5 minuty po 7. pondělíčko, 15. června. Zdravím vás ze studia. Za chvíli se přidá i Soňa Jindrová. Přidáme informace o tom, jak to vypadá s novými jízdními řády ve středních Čechách.
3: Dobré ráno, střední Čechy s Honzou Macounem.

0: teďka ještě, když to vidíte tváří v tvář. Soňa Jindrová přede mnou, dobré ráno.
1: Dobré ráno.
0: Vypadá skvěle.
2: Region Express.
0: Nová celoroční a noční linka na Kladensko, modernější vlaky na Litenice a upravené jízdní řády v Kolíně. Asi hlavní novinky, které od včerejška přinesly změny v systému PIT, Pražské integrované dopravy. Soňa Jindrová mě doplní ještě jednou, hezké ráno.
1: Dobrý den.
0: Začněme novou noční linkou. Co přesně přináší?
1: Tak od včerejška jezdí nová noční autobusová linka 955, spojuje Pražskou Bořislavku s Horoměřicemi, Statenicemi, Tuchoměřicemi, Buštěhradem a Brandýskem. V provozu je každou noc a první spoje odjíždějí z Bořislavky krátce po půlnoci. Pro část Kladenska jde o první pravidelné noční spojení s Prahou.
0: Gratulujeme. Ty změny se ale týkají také železnice.
1: Ano, na lince S76 mezi Zadní Třebaní a Lochovicemi skončil pravidelný provoz motorových vozů řady 810, kterým se říká Orchestrion. Od včerejška je nahradili modernizované jednotky regionová, cestující tak mají k dispozici pohodlnější a bezbariérové soupravy.
0: Pojďme do Kolína. Tam cestující čekají změny jaké?
1: Kolínská městská doprava prochází další optimalizací po začlenění do systému Pražské integrované dopravy. Cílem je samozřejmě lepší návaznost na vlaky, pravidelnější intervaly a jednodušší orientace pro cestující.
0: Ale tak, kolegyně, pojďme konkrétnější.
1: No tak například páteřní linky 1 a 2 budou ve společném úseku jezdit v koordinaci a ve špičce nabídnou souhrný interval 10 minut. Posílená byla i linka 4 a některé spoje nově lépe navazují na pracovní směny v průmyslové zóně. No a upravují se taky některé trasy, mění se rozdělení nástupišť u nádraží, nově budou autobusy odjíždět přehledněji podle směru jízdy, no a to by mělo cestujícím usnadnit orientaci.
0: Tak rekapitulace, od neděle jezdí nová noční linka 955 mezi Kladnem a Prahou, na Litenice skončily legendární Orchestriony a změny se dotkly taky městské dopravy v Kolíně. Soně, děkuji a necháme odjet do depa 810.
1: Ano.
2: Region Express. Vše o veřejné dopravě ve středních Čechách a v Praze.
0: 7.14.

0: Se skupinou Alphaville taky ranní vysílání Českého rozhlasu Střední Čechy a vidím na nebi i modrou, tak to nebude úplně tak všechno zatažené.
1: Počasí ve středních Čechách.
0: Dnes v pondělí 15. června ráno by mělo být převážně oblačné, tedy hodně mraku, a mělo by to vydržet i po celý den. Přehaňka se může objevit jen výjimečně, večer začne oblačnosti postupně ubývat, maxima 18 až 21.
1: Zelená vlna Českého rozhlasu Střední Čechy.
0: Vyrážíme také na silnice, ať víme, jak to vypadá konkrétně v nejbližším okolí hlavního města a vůbec v hlavním městě samotném. Začíná nám pondělní ranní špička, tedy dnes v dispečinku TSK Praha Tomáš Kulmistr. Jinak dívám se i já do středních Čech, kdyby náhodou něco, jako třeba D1, 42. kilometr, směr Praha, je tam čerstvá dopravní nehoda. Po nehodě nákladní osobní auto ve středním pruhu a zasahuje do pravého.
2: Ve směnu na letiště počítejte se silným provozem za Lochkovským tunelem. Po pojíždí se mezi 14. a 19. kilometrem, kvůli tomu už regulují vjezdy do obou tunelů. Na východní části okruhu směrem na Běchovice se zastavíte za sjezdem na Hradec Králové. Kolona se táhne přes Štěrboholskou spojku až ke sjezdu do Průmyslové. Zdržíte se asi 30 minut. V Cínovecké směrem do centra se zastavíte u sjezdu do Kbelské. Kolona se vleče přes Libereckou a Holešovičky až k Blance. Celé je to na půl hodiny. Ve Kbelské směrem do Hloubětína se popojíždí od Novopatské k Poděbradské. Zdržení asi 15 minut. Na příjezdu do Běchovic od Úval se zdržíte čtvrt hodiny v Českobrodské. Z další komplikací počítejte dál směrem do centra za křížením s Průmyslovou. Tam stále řeší nehodu dvou osobních aut a musí se tak vybočovat do protisměru. A ve Strakonické se jede pomaleji do centra, a to od závodiště k Barandovskému mostu.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553. Hudební kavárna Pavla Vítka.
3: Hudební kariéra Karla Kahovce se začala psát už v 60. letech minulého století. Písniček i zážitků k vyprávění má víc než dost. Třeba o Big Beatu, o sestře Vlastě i o spolupráci s Petrem Novákem.
1: Hudební kavárna Pavla Vítka. Český rozhlas Střední Čechy každou neděli po 11. hodině.
0: 7 hodin 20 minut přichází na řadu kapela Balet, Iveta Bartošová a hned na to nejmenší děti z Prahy. Tentokrát, když nehlídají rodiče a když nehlídají oni, kdo tedy? No chůva. Její náplň práce vám poodhalí právě nejmenší, to jenom abyste měli přehled, jak to vnímají právě oni.

0: taková chůva. Mě to vede na zámek. A kam to vede vás? Kdo to je?
1: To je hlídačka dětí, třeba může to být pan nebo holka.
2: Je to místo rodičů, když třeba oba jsou někde v práci.
3: Třeba pracuje v dětském domově a stará se o děti, když nemají rodiče, a tomu se říká bezdomovec.
2: Může jim dávat najíst.
3: Že se o ně stará jako rodiče, ale má to těžší, už je tam víc dětí.
4: Ještě dětem pohádky a nosí je na záchod.

0: osmé.
1: Český rozhlas Střední Čechy. Zprávy.
2: Rodinné firmy můžou ode dneška žádat o zvýhodněný úvěr na rozvoj. Získat můžou až 120 milionů korun, třeba na modernizaci technologií, nový software nebo opravy budov. V programu Expanze je na podporu malých podniků připravených celkem 5 miliard a 100 milionů korun. Řidiči jezdí ode dneška v městské části Dubce v Mladé Boleslavi s omezením. Dělníci tam opravují plynovod, vodovod a kanalizaci na čtyřech místech. Úplná uzavírka provozu platí v ulicích Prostřední, Sluneční, Jasmínová a Zahradní. V Kutné Hoře dnes začíná 11. olympiáda dětí a mládeže. V příštích 8 dnech budou žáci a studenti závodit v plavání, basketbalu, florbalu vybíjené a v dalších disciplínách. Pro návštěvníky organizátoři připravili sportovní doprovodný program. Dnes na svátek svatého Víta se poprvé rozezní nové unikátní varhany ve svatovícké katedrále v Praze. Budou součástí bohoslužby, při které zazní mše Antonína Dvořáka zvaná Luženská. A dnešní počasí bude polojasno, přechodně i zataženo a odpoledne naměříme do 21 stupňů.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Střední Čechy, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Střední Čechy.
3: Pojďme se vrátit ještě na dálnici D1, 42,5 km. Nehoda, která blokuje docela dost provoz. Je tam v sobě nákladní auto, osobní auto ve středním pruhu.
4: Je to uprostřed, takže se objíždí stoupacím a levem. Zatím tam pán tak nějak chodí, pobíhá bez označení.
3: Prosím, volejte i vy další, případně co vidíte, jaký je ranní provoz v našem kraji. 800 553 553.
1: Zelená vlna, známe lepší cestu.
3: A zůstaneme u dopravy, ale prosím vás, té vodní.
2: Pomalá jízda v místech, kde můžou plavat lidé, taková pravidla platí ode dneška na Slapské přehradě. Sezóna začala nejen majitelům lodí, ale také záchranářům a poříční policii. Tak jak se bezpečně chovat u vody, to řekneme už za chvíli.

0: 7 hodin 40 minut, nohy na stole a Petr Nať. Na Slapské přehradě ode dneška platí letní pravidla plavebního provozu. Ta nařizují pomalou jízdu ve výtlaku v místech, kde může být víc plavců a dalších rekreantů. Na Slapech už jsou v pohotovosti taky vodní záchranáři i poříční policie.
1: S vedoucím poříčního oddělení Slapy Davidem Bernardem teď tedy vyjíždíme na člunu. Od 15. června začínají platit taková ta letní pravidla plavebního provozu.
2: Je povolena jízda pouze ve výtlaku od náplavky, od hráze Slapské přehrady za rekreační objekt Měřín a od Živohišského mostu po 116. kilometr opět platí omezení na výtlak.
1: Jak to vypadalo v loňském roce? Kolik jste udělali pokut a za co hlavně?
2: Zhruba 130 pokut. Bylo to většinou za nerespektování právě plavebního značení.
1: A protože je potřeba připomínat taky bezpečnost u vody, tak poříční policie s vodními záchranáři dělá několik akcí a my teď přijíždíme ke břehu a vidíme tam děti z obce Slapy. Dostávají možnost vylézt si na člun vodní záchranné služby.
3: Kolik lidí už jste zachránili?
1: Radek Skoták.
4: Každý rok máme kolem 180 až 200 případů, kdy pomáháme zraněným. A vzhledem k tomu, že jsme tady 13 týdnů, tak si myslím, že to je poměrně hodně.
1: Vladimír Staroba, další vodní záchranář. Máte letos i takovou kampaň, která bojuje za to, aby lidé, kteří se plánují koupat, pohybovat na vodě, aby si odpustili alkohol.
5: Co si budeme povídat, ta snížená motorická schopnost pod vlivem alkoholu prostě tady je, spadnou, uklouznou.
1: Dana Frélichová, paní učitelka.
6: Myslím si, že to je plodný nejenom pro děti, ale i pro učitelky.
1: Honza, co už jsi se zajímavého dozvěděl?
7: Ověřit si, co je pod vodou, abych neskočil na nějaký šutr a něco si neudělal.
1: A jak je tady slyšet, tak děti si ty důležité informace odnášejí i ve svých hlavách. Od Slapské přehrady Věra Hájíková, Český rozhlas.
0: A tak mě napadá, existuje něco jako vodní meteorologie, Táňo Míková, vítej u nás ve středních Čechách.
8: No někteří si lidé možná myslí, že podvodníci jsou mezi meteorology, ale o tom, že by byla nějaká vodní meteorologie, to jsem nesla. Ale existují hydrometeorologové, kteří se věnují jak vodě, tak tomu počasí.
9: Český rozhlas, střední Čechy. Písničky, které nestárnou. Písničky,

0: písničky, které nestárnou.
1: Protože mám tě už tolik let, chci se na chvíli vrátit.
0: Český rozhlas Střední Čechy. Rádio vašeho kraje.
2: No bude to na koupání třeba v té Slapské přehradě v průběhu tohoto týdne. Mám takové tušení, že ano, ale k tomu se dostaneme. Rozhodně to neplatí pro dnešní den, který začíná jak, Táňo?
3: No tak musím říct, že ten dnešní den začíná teplotami, které nejsou zase až tak nízké, jak by si někdo mohl myslet. Je pravda, že třeba na jihu Čech, hlavně třeba v šumavských údolích, se teplota ráno dostala skoro až k nule. Ale to platí jenom pro hory a horská údolí, jinak máme teploty většinou mezi 7 a 14 stupni Celsia, což je dost široké rozpětí, souvisí to s tím, že na některých místech se vyjasnilo a někde jinde zase zůstaly mraky. Kdo hádá, že tam, kde jsou mraky, je teplej, tak má pravdu. No a v pražském Klementinu je to 14,5 stupně Celsia, tak to je opravdu hodně na to, že máme polovinu června.
2: Pojďme si říct, to pondělí, jak pestré bude?
3: Tak bude se to střídat, ale celkově bude těch mraků spíš víc než polovina oblohy. Počítejme s tím, že oblačno bude převládat. Přechodně může být i polojasno, na chviličku se to může i zatáhnout. Pravděpodobnost přehánky ve středních Čechách je jen velice malá. Pokud se nějaké vyskytnou, tak budou spíš na severu, severovýchodě. No a počítáme taky s teplotami, které budou až do 21 stupňů Celsia. Takže zhruba bude o stupeň teplej než včera. Komu bylo zima, tak je to na dobré oblečení. Byť vítr sice bude foukat podobně, ale měl by mít méně nárazu, tak uvidíme, jak to ucítíme.
2: No a kdo má rád vyšší teploty, tak pomalými krůčky s teplotními stupni půjdeme výš. Pro úterý platí?
3: No, tak já začnu tím ránem. Doufám, že to pro tebe nebude studená sprcha, Honzo. 10 až 6 stupňů Celsia, takže ráno ještě chladnější než to dnešní a docela výrazně. Ale to bude opravdu poslední nápor toho studeného vzduchu. Už odpoledne se dostaneme nad 20, přece jenom výrazněji mezi 20 až 24 stupně Celsia. No a v dalších dnech to oteplování bude opravdu výraznější. Navíc taky platí, že zítra bude už těch oblaků trochu méně, takže jasno nebo jasno bude převládat nejenom po ránu, ale ještě třeba dopoledne. Spíš později během dne se bude ukazovat víc mraků, v Čechách se odpoledne zatáhne a to platí samozřejmě i pro střední Čechy. Na večer pak čekejte občasný déšť nebo přehánky a to už bude čelíčko, nebo jak bych tak řekla, předvoj toho horkého vzduchu, který k nám vpadne ve středu.
2: No samozřejmě se musím zeptat, jak horkého vzduchu.

0: tomu nevěřím, protože už se na tom modely hodně shodují.
1: Děkujeme za předpověď. Odpoledne případné zpřesnění. Ať se daří, Táňo, hezký den na týden.
0: Krásný den všem a taky samozřejmě šťastný start do toho týdne.
2: Zelená vlna Českého rozhlasu Střední Čechy.
1: A na silnice.
3: Na okruhu ve směru na letiště počítejte se silným provozem za Lochkovským tunelem. Popojíždí se mezi 14. a 19. kilometrem. Už regulují vjezdy do obou tunelů, kamiony tak stojí od Vesce. Ve směru na D1 se zpomaluje u sjezdu na Plzeň, pomaleji se jede až k Ořechu na 19. kilometr, celé je to na asi čtvrt hodiny. Na východní části okruhu směrem na Běchovice se zastavíte za sjezdem na Hradec Králové. Kolona se tahne přes Štěrboholskou spojku až ke sjezdu do Průmyslové. Zdržíte se asi půl hodiny. Vekbelské směrem do Hloubětína se popojíždí od Cínovecké až do Poděbradské, celé je to na půl hodiny. V Cínovecké směrem do centra se zastavíte u sjezdu do Kbelské, kolona se vleče přes Libereckou a Holešovičky až Blance, tam je to také na půl hodiny a plný zůstává Nuselský most, a to od Vyšehradu do Legerovy.
2: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553. Po loňském úspěchu zámeckého léta s Františkem Kinským jsme pro vás připravili druhý ročník. Poznejte s námi i letos více než 50 českých zámků a vyhrajte v našem vysílání víkendové pobyty na zámku nebo soukromou prohlídku zámku Františka Kinského. Zámecké léto. Startujeme první prázdninový den v pondělí 29. června.
4: Těší se na vás průvodce zámeckým létem František Kinský.
2: Více informací na webu zámecké léto.cz.

0: zvítězila pravda a láska.
1: Yes, we can.
2: Pondělí 15. června. Svátek má vít. To je jméno latinského původu, znamená živoucí, veselý. Tady je Petr Jungmann. Pěkný den. 15. června byli korunováni dva čeští králové, v roce 1363 dvouletý Václav IV. A ten úplně první český král Vratislav II. Přesně před 940 lety v roce 1086. Královský titul obdržel za své služby císaři svaté říše římské Jindřichovi IV. A na Pražském hradě ho korunoval trevírský arcibiskup Egilbert. Československá mykologická společnost byla založena před 105 lety v roce 1921. Kdo by neznal jméno Smotlacha? Díky němu i ostatním členům se houbaření u nás stalo národním sportem. Na ruzyňském letišti poprvé přistál proudový dopravní letoun před 70 lety v roce 1956. Za velké slávy dosedl na přistávací runway sovětský Tupolev TU-104 Aeroflotu. Návrh na zavedení přímé volby prezidenta u nás schválila česká vláda přesně před 15 lety v roce 2011.
3: Jak vás mohli vzít policii? Teď máte 11 prstů.
2: Reformu policie podepsal tehdejší ministr vnitra Milan Chovanec ČSSD před 10 lety.
3: 11.
2: Útvar pro odhalování organizovaného zločinu a protikorupční policie se sloučili do Národní centrály proti organizovanému zločinu. Kulatou 80 by dneska oslavil slavný řecký zpěvák Demis Roussos. A já přeju hezké pondělí a úspěšný nový týden.
4: Zprávy v 8 už za 5 minut, počkejte si na ně, kdybyste byli netrpěliví, nedočkali jste se nebo nechtěli čekat, máte zapnutý počítač a ty internety, no tak hned ťukejte, taky je to možné, a to iRozhlas.cz, tam najdete vše podstatné, zprávy nejen z našeho kraje, ale i ze všech regionů, případně i zprávy ze světa a ze sportu. Mimochodem důležité zprávy i pěkně pohromadě a podrobně.

0: dlouho, bude 8.
1: Rozhlas jede za vámi.
0: Pozor, po čtvrt na 9 budete mít možnost vyhrát, získat dvě volné vstupenky na akci Rozhlas jede za vámi. Protože tentokrát míří k nám do středních Čech, do Čelákovic, tak proč by ne? Ušetříte, pobavíte se s Alešem Cibulkou a jeho hosty. Dorazí Tomáš Klus, dorazí i další kolegové, moderátoři z Českého rozhlasu. Čelákovice to jistí v úterý 23. právě v tomto městě, tak doufám, že u toho budete.
1: Rozhlas jede za vámi. Zábavná show Aleše Cibulky a jeho hostů.
2: Přesný čas vám přináší matrace za hubičku.cz. Kvalitní české ortopedické matrace pro vaše bolavá záda. www.matracezahubičku.cz. Sponzor programu.
1: Český rozhlas střední Čechy. Zprávy.
3: Jízdné pro lidi v hmotné nouzi by mělo v Praze fungovat i letos. Dopravu v mladoboleslavských Dubcích komplikuje rekonstrukce plynovodu, vodobodu a kanalizace. Čekáme polojasno až oblačno a teploty do 21 stupňů. Zprávy a Tamara Kocourková. Pěkné ráno. Lidé v hmotné nouzi v Praze by si měli i letos moct koupit zvýhodněné jízdné v hromadné dopravě. Od srpna bude k dispozici, ale jen v elektronické podobě. Dnes o tom budou jednat radní hlavního města. Podle návrhu bude toto zvýhodněné měsíční jízdné stát 165 korun. To je o 35 korun víc než v předchozích letech. Jeho získání bude také snadnější, říká náměstek primátora pro dopravu Jaromír Beránek z Pirátu.
4: Díky propojení se systémem Jenda Ministerstva práce a sociálních věcí bude možné prokázat nárok na slevu a vygeneruje se tak slevový kód pro použití v aplikaci Pidlítečka nebo v rámci kontaktních center pražské veřejné dopravy.
3: Řidiči jezdí ode dneška v městské části Dubce v Mladé Boleslavi s omezením. Dělníci tam opravují plynovod, vodovod a kanalizaci na 4 místech. Úplná uzavírka provozu platí v ulicích Prostřední, Sluneční, Jasmínová a Zahradní.
5: Částečně je pak omezený provoz v ulicích Mileny Hážové a Šámalově ulici. Dopravní omezení potrvají s přestávkami do 30. srpna. Objízdná trasa vede po okolních místních silnicích. Z Mladé Boleslavy Radek Duchoň, Český rozhlas.
3: Začíná oprava atletické dráhy v Lysé nad Labem. Sportovní areál v aleji je proto pro návštěvníky uzavřený. Město za rekonstrukci zaplatí kolem 1 000 000 korun. Podle ředitele střediska volného času Pavla Dobeše by práce měly být hotové za týden.
6: Atletická dráha projde hloubkovým čištěním, poté dojde k opravě prasklin v případě nějakých nerovností. Dráha bude dvakrát natřena oranžovou vrstvou a na závěr se budou malovat lajny, které určují dráhy.
1: Sport.
3: Tenistka Nikola Bartuňková nastoupí v prvním kole turnaje v Berlíně proti Rusce Schneiderové. Sarah Bailey se ve stejné fázi v Nottinghamu utká s Američankou Navarovou. V anglickém městě dojde taky na český souboj Marie Bouskové s Terezou Valentovou.
1: Počasí.
3: Čekáme polojasno, přechodně i zataženo, na Mladoboleslavsku místy přehánky. Odpoledne naměříme mezi 18 a 21 stupni.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas střední Čechy, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu střední Čechy.
0: To hlavní, to zásadní na 47. kilometru ve směru do Prahy. Dálnice D1 nehoda, jsou tam v sobě nákladní a osobní auto, ve středním pruhu zasahují do obou pruhu. Nákladní auto blokuje vjezd na odpočívku vozidla na blikačkách, snad už je na místě taky asistence. Další problémy jsou hlášené třeba z Benešova, kdo projíždíte do centra města na Pražskou, tam na té velké okružní křižovatce, tam jsou po nehodě 2 auta. A přidávám ještě jednu poznámku, ano, už to vidím. Pozor, kdo na Mělnicku projíždíte nebo chcete jet nelahozevé z Olovnice, tak na půl cesty po nehodě osobní auto. Na místo vyrazily složky záchranného systému. Možná silnice bude neprůjezdná, tak to zkuste raději předem jinudy.
1: Zelená vlna, známe lepší cestu. Dobré ráno, střední Čechy.
0: A pondělí 15. června, 4,5 minuty po 8. Pozor, jakmile uslyšíte předpověď počasí ve čtvrt nebo lehce po čtvrt na 9, pak už volejte 221 553 777. Kdo bude třetí volající, získává dvě volné vstupenky na Rozhlas jede do středních Čech, do Čelákovic. A budeme tam už v úterý 23.
1: Dobré ráno, střední Čechy, s Honzou Macounem.

0: učebnicích nebylo. Zajímavosti a souvislosti ze světa kolem nás.
1: Věděli jste, že člověk může mít alergii na zimu, vodu nebo mobilní telefony? Alergií se rozumí nepřiměřená obranná reakce organismu. Pokud jsme alergičtí například na pily nebo trávy, obvykle nás pálí oči, teče nám z nosu a víc kašleme. Velké starosti umí napáchat potravinové alergie, kdy má tělo problém strávit třeba mléko, ořechy nebo obilniny. Tyto příklady jsou poměrně běžné, existují ale i kuriózní alergie, které můžou vypadat jako nesmysl, přesto mají svůj vědecký základ. Příkladem je třeba alergie na vodu. Takto postiženým lidem po kontaktu s vodou zčervená kůže a objeví se nevzhledné puchýře. Skutečnou příčinou však není H2O, ale reakce vody s produktem mazových žláz, který pak vyvolává uvolnění histaminu v kůži, což se projeví jako alergická reakce. Oteklé uši, tváře nebo i rty mohou mít někteří lidé při používání mobilních telefonů nebo dokonce při hraní na příčnou flétnu. Způsobuje ji nikl obsažený v kovových výrobcích. Na závěr zmíním alergii na chlad, která se projevuje jako kopřivka a vyvolává ji obvykle teplota pod 10 stupňů Celsia.
0: Co v učebnicích nebylo s Martinem Písaříkem.

0: s kapelou Roxette ranní vysílání Českého rozhlasu Střední Čechy.
1: Počasí ve středních Čechách.
0: Táňa Míková nám prozradila, jak je. No tak pojďme si její slova připomenout.
2: No tak musím říct, že ten dnešní den začíná teplotami, které nejsou zase až tak nízké, jak by si někdo mohl myslet. Je pravda, že třeba na jihu Čech, hlavně třeba v šumavských údolích, se teplota ráno dostala skoro až k nule. Ale to platí jenom pro hory a horská údolí, jinak máme teploty většinou mezi 7 a 14 stupni Celsia, což je dost široké rozpětí, souvisí to s tím, že na některých místech se vyjasnilo a někde jinde zase zůstaly mraky. Kdo hádá, že tam, kde jsou mraky, je tepleji, tak má pravdu. No a v pražském Klementinu je to 14,5 stupně Celsia, tak to je opravdu hodně na to, že máme polovinu června.
0: Pondělí 15. června, jak bude?
2: Bude se to střídat, ale celkově bude těch mraků spíš víc než polovina oblohy. Počítejme s tím, že oblačno bude převládat, přechodně může být i polojasno, na chviličku se to může i zatáhnout. Pravděpodobnost přehánky ve středních Čechách je jen velice malá, pokud se nějaké vyskytnou, tak budou spíš na severu, severovýchodě. No a počítáme taky s teplotami, které budou až do 21 stupňů Celsia. Takže zhruba bude o stupeň tepleji než včera. Komu bylo zima, tak je to na dobré oblečení. Byť vítr sice bude foukat podobně, ale měl by mít méně nárazu. Tak uvidíme, jak to ucítíme.
0: A jak to bude vypadat dál v průběhu tohoto týdne, který nám právě dneškem začíná, tak to se dozvíte ve 8:45. A kdo milujete vysoké až tropické teploty, budete spokojeni, budete vrnět teplotním blahem.
1: Zelená vlna Českého rozhlasu Střední Čechy.
3: Dneské ráno na okruhu ve směnu na letiště opatrně za sjezdem na Vestec. Na 4. kilometru se dojíždí do kolony, ta pokračuje nesouvisle až na 19. kilometr. Je to kvůli regulaci vjezdu do tunelu a silnému provozu za nimi. Ve směnu na D1 počítejte se zdržením za sjezdem na Karlovy Vary mezi 24. a 29. kilometrem, tedy 19. kilometrem, pardon, naberete asi 20 minut navíc. Na Štěrbalské spojce směrem na Lanový most se popojíždí už z východní části okruhu od Hradecké D11 až k Europarku, plná je také průmyslová. Ve Kbelské směrem do Hloubětina se popojíždí od Cínovecké k Poděbradské, ve směru do Letňan řeší nehodu před sjezdem na Prosek, kolona je už od Poděbradské. V Cínovecké směrem do centra se zastavíte u sjezdu do Kbelské, kolona pokračuje přes Libereckou až k Bulovce. Na jižní spojce se popojíždí před Barandovským mostem od sjezdu na Krč a potom dál v Dobřízké až před Mrázovku. Plná je magistrála od Pankráce přes Nuselský most do Legerovy a také Vilzonova od hlavního nádraží k muzeu.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553. Rozhlas jede za vámi. Zábavná show Aleše Cibulky míří tentokrát do Čelákovic. V úterý 23. června se můžete potkat s moderátorkou Světlanou Vitovskou, hrabětem Františkem Kinským, komentátorem Liborem Dvořákem, zpěvákem Tomášem Klusem a generálním ředitelem Českého rozhlasu Reném Zaboralem. Rozhlas jede za vámi 23. června v 19 hodin v Kulturním domě v Čelákovicích. Více informací na rozhlasjede.cz.
0: Teď je čas pro vás, kdo budete mít to štěstí, dovoláte se jako třetí na 221 553 777. Můžete do Čelákovic vyrazit i vy a ve dvou a podívat se a pobavit se s programem Rozhlas jede za vámi. Rozhlas jede do Čelákovic 23. To už je příští úterý, tak kdo se pokusí o vstupenky? Těším se.
1: Rozhlas jede za vámi. Soutěž.

0: nezapomenout.
1: Hodiny ukazují 8:23.
2: Rozhlas jede za vámi.
1: A to do středních Čech a bude s vámi Tomáš Klus, Světlana Vitovská i František Kinský. A to na jednom pódiu ve vysílání můžete vyhrávat vstupenky po celý tento týden. A dnešek máme skoro za sebou. Kdo nám volá, kdo je třetí volající?
3: No dobrý den, tady Petr.
1: Petře, voláte nám odkud ze středních Čech?
3: Volám z Říčan.
1: A to do Čelákovec teda není zas tak daleko.
3: Není, dokonce jsem tam i pracoval.
1: No prosím, tak to budete vědět, kde je místní kulturní dům, ušetřil jste za vstupné a tak se pobavíte s hosty a s Českým rozhlasem. Blahopřeju.
3: Ano, děkuju moc.
1: Vůbec není zač a tohle je pro vás.
3: Přeju krásný den.
1: I my vám.
2: Rozhlas jede za vámi. Zábavná show Aleše Cibulky a jeho hostů.
1: Ani to nebolelo, třetí volající i zítra v ranním vysílání mezi 5:00 a 9:00. Dvě vstupenky mohou být vaše. Počkejte si na ten správný čas a pak už je to na vás. 221 553 777.

písničky, které nestárnou. Český rozhlas, střední Čechy, rádio vašeho kraje.

0: Nezadržitelně se přiblížil čas zpráv v půl.
1: Půl deváté.
2: Český rozhlas střední Čechy. Zprávy.
1: Radní hlavního města dnes projednají záměr upravit stanice lanové dráhy na Petřín pro bezbariérový přístup. Na programu mají také výroční zprávy městských firem nebo záměr výstavby mateřské základní a střední školy v Dolních Počernicích. Dělníci začali v Kralupech nad Vltavou stavět novou základní školu. Vznikne na místě bývalého učiliště v městské části Lobeček. Výuka by tam mohla začít v roce 2028. Nový park vznikne u Dejvického potoka v lokalitě Strnadových zahrad v Praze 6. Nápady a připomínky k projektu tam můžou lidé přijít sdělit zítra v 18 hodin na veřejné setkání. Výstavba parku bude stát zhruba 40 milionů korun, hotový by mohl být za 2 roky. Po dlouhých 23 letech určí vítěze Národní basketbalové ligy až poslední 7. zápas finálové série. Jestli uspěje favorizovaný Nymburk nebo budou slavit Pardubice, se rozhodne dnes odpoledne. Středočeši se s Pardubicemi utkají od 17 hodin v pražské hale Královka. A dnešní počasí bude polojasno, přechodně i zataženo. Odpoledne naměříme do 21 stupňů.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas střední Čechy, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu střední Čechy.
0: Nehoda na dálnici D1 ještě není došetřena na 42. kilometru ve směru do Prahy, tak ať víte, proč stojíte, taky velmi opatrně. V Brandýse nad Labem, Staré Boleslavi na Pražské, po nehodě 2 osobní auta. Další komplikace na silnicích, aktuálně kdo jedete směr hlavní město Postrakonické, čerstvá nehoda. Další problémy jsou i na okruhu, ale to už jsme hlásili, anebo na příjezdech do hlavního města po dálnici D11 a nebo D7.
2: Zelená vlna, známe lepší cestu.
0: Není to tak dávno, co se ve Vesele a zdravě probírala encefalitída.
3: Klíšťata, ty brebery, od středy do úterý číhají na mě v parku, v lese, na mou krev se každé třese.
0: O tom to bude ale i v následujících minutách v našem vysílání.
1: My budeme mluvit o tom, že 20 až 40% klíšťat v Praze přenáší boreliozu. Jejich promořenost každoročně zkoumají hygienici a my se za chvilku s nimi vypravíme na procházku do Prokopského údolí.

0: nakažených klíšťovou encefalitidou v Praze loni oproti předchozímu roku téměř o čtvrtinu ubylo. Případů boreliozy naopak vážně přibylo, a což podle odborníků může prý nový systém hlášení od lékařů. Hygienici každé jaro vyrážejí do pražských parků a lesů na sběr klíšťat. Jednou ze sledovaných lokalit je i Prokopské údolí.
1: Minulý rok jsem dvakrát po dvou měsících měl boreliozu, takže uvažuju o očkování.
2: Říká pan Jiří, který bydlí na okraji Prahy a tak chodí do lesa podle svých slov velice často.
1: Všimnul jsem si, že se mi udělal flek na tom místě, kde se to klíště přisálo, a byl poměrně veliký, takže jsem šel k lékaři a tam mi sdělili, že je to borelioza.
2: Jak velké riziko nákazy od klíšťat hrozí, to zjišťují hygienici jejich sběrem, takzvaným vlajkováním. Pomocí bílé látky připevněné na tyči probírají trávu, křoví nebo suché listí, jak vysvětluje epidemiolog hygienické stanice hlavního města Prahy Jiří Sýkora.
3: Když se vlastně reaguje na světlo, takže když tam promáchne tu vlajku, tak si myslí, tam prošel nějaký živočich a vidí ten stín a chytne se toho.
2: Většina klíšťat žádnou nemoc nepřenáší. Jejich promořenost limskou boreliózou se v Praze většinou pohybuje mezi 20-40%. U klíšťové encefalitidy je číslo výrazně nižší, zhruba 1%.
3: Tady máme klíště chycené na vlajce, tak ho patrně vezmeme do pinzety a patrně, abychom nerozmáčkli, ho umístíme do označené skumavky. Kolo se občas nechce pustit.
2: Klíšťata se nejčastěji vyskytují v trávě do výšky půl metru. Podle mluvčí hygienické stanice hlavního města Prahy Petry Batok je proto dobré nosit do přírody dlouhé kalhoty.
4: Je dobré mít světlé oblečení, protože na tom je to klíště dobře vidět a můžete i v průběhu té procházky ho třeba setřepat. Je dobré používat repelenty právě i když jste ve městě. Když přijdete domů, tak vyklepat oblečení, ideálně třeba i vyprat.
2: Krátce po procházce může pomoci také sprcha. Klíště se totiž nemusí stihnout silně přisát. Z Prahy Ondřej Mikušek, Český rozhlas.
5: Posloucháte Český rozhlas, střední Čechy.

0: 8.44, Lucie Bílá, Jan Bendik.
1: Nepromarni tady ani jednu malou chvíli.
2: Počasí ve středních Čechách.
0: Přes den velká oblačnost, jen výjimečně se může objevit slabá přehánka, večer začne oblačnosti ubývat. Maxima 18 až 21 a vítr mírný západní až severozápadní. Táňo Míková, co dál?
3: Začnu tím ránem, doufám, že to pro tebe nebude studená sprcha, Honzo, 10 až 6 stupňů Celsia, ale to bude opravdu poslední nápor toho studeného vzduchu. Už odpoledne se dostaneme nad 20, přece jenom výrazněji mezi 20 až 24 stupně Celsia. No a v dalších dnech to oteplování bude opravdu výraznější. Navíc taky platí, že bude oblaku trochu méně, takže jasno nebo polojasno bude převládat nejenom po ránu, ale ještě třeba dopoledne. Píš později během dne se bude ukazovat víc mraků, v Čechách se odpoledne zatáhne a to platí samozřejmě i pro střední Čechy. Na večer pak čekejte občasný déšť nebo přehánky a to už bude čelíčko nebo jak bych tak řekla předvoj toho horkého vzduchu, který k nám vpadne ve středu.
0: To máme předpověď pro úterní ráno, úterní den a dál.
3: Tak ono to bude postupné, byť já bych řekla, že ten nápor z úterka na středu bude docela drsný, protože ve středu budeme mít teploty tak do 25 stupňů Celsia, ale ve čtvrtek už bude do 29. A v pátek se připravme, že bude 33. Honzo, pozor, no o víkendu až 35.
2: Zelená vlna Českého rozhlasu střední Čechy.
4: Dneské ráno. Na okruhu ve směru na letiště opatrně za sjezdem na Vestec. Na 4. kilometru se dojíždí do kolony, ta pokračuje nesouvisle až na 19. kilometr. Je to kvůli regulaci vjezdu do tunelu a silnému provozu za nimi. Ve směru na D1 počítejte se zdržením za sjezdem na Karlovy Vary, mezi 24. a 19. kilometrem naberete asi 20 minut navíc. Na východní části okruhu směrem na Běchovice se táhne kolona od sjezdu na Hradeckou D11 přes Štěrboholskou spojku za Europark, celé je to na asi půl hodiny. Ve Kbelské směrem do Hloubětína počítejte s kolonou od Cínovecké k Poděbradské. Ve směru na Letňany stojí porouchané osobní auto před sjezdem na Prosek, v pravém pruhu kolona od Poděbradské je na 20 minut, plná je také Novopatská už od sjezdu na Satelice. V Cínovecké do centra se popojíždí od sjezdu na Hloubětín přes Libereckou a Hlošovičky do Nové Povltavské. Na jižní spojce směrem na Smíchov se jede pomaly od McDonaldu přes Barandovský most a Dobřískou až před Mrázovku a v ulici pod Krejcárkem naberete 15 minut navíc před ohradou.
2: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.

Toho musí být. Snad jsem vás v dobrém nastartoval do nového dne a nového týdne v letošním roce. Těším se na vás už teď i zítra ráno po páté. Za chvíli už středočeské dopoledne a Iveta a jinak i Denisa do deváté a kulturní tipy do našeho kraje. Ať víte, jak jsme kulturní pro pondělí 15. června. Zatím naslyšenou, teď Katapult a za chvíli i Jaromír Nohavica nebo Petr Razek.

0: středočeské tipy.
1: Kam se dnes můžete vydat? Na zámku v Lánech si prohlédněte výstavu prezidentských automobilů ze sbírek Národního technického muzea. Uvidíte tu vozy, které používal Václav Havel. Jeden z nich sloužil na počátku 20. století nikoli prezidentovi Václavu Havlovi, ale jeho dědečkovi Václavu Havlovi, staviteli pražského paláce Lucerna. Mercedes 1430 HP z roku 1911 byl vůbec prvním automobilem v rodině Havlů. Výstavu doplňují panely s texty a fotkami. Prohlédněte si je nejpozději do konce srpna. V galerii Holandský dům v Berouně si prohlédněte výstavu Hovory z rán.

výtvarnice Lenky Kozlíkové. Autorka ve svých obrazech propojuje abstrakci s figurálními motivy a inspiruje se mystikou, symbolikou i lidskou existencí. Výstava představuje malby plné barev, emocí a tichých příběhů, které návštěvníky zvou k vlastní interpretaci. Tvorba Lenky Kozlíkové je zastoupena v soukromých sbírkách po celém světě. Jedno z jejich pláten vlastnila například uznávaná bioložka Jane Goodallová. Díla si prohlédněte nejpozději do 27. června. Hezké zážitky vám přeje Denisa Hergeslová.

zmizela jako laň v lese v zemísku. V očích mi zbylo jen pár žlutých penízků, penízky ukryl jsem do hlíny pod dubem. Až příště přiletí, my už tu nebudem, ach pícho marný.

Kepler rozepsal nebeské zákony, hledal až nalezl hvězdářských triér. Tajemství, která teď neseme na bedrech, velká a odvěká tajemství přírody, že jenom z člověka člověk se narodí, že kořen s větvemi ve strom se spojuje.

0: Radioservis představuje
1: knihu 100 plus 25 brněnských kuriozit, absurdit a bizarností. Druhá výprava pánů Šenkýře a Kremra za příběhy, které by jinak zůstaly v temnu archivů. Přiblíží tragédii Brna u syrského Damašku, připomenou osudy ztracené věže nebo brněnskou sochu, kterou v Praze nechtěli. Knihu 100 plus 25 brněnských kuriozit, absurdit a bizarností objednávejte v e-shopu radiotheka.cz.
2: Český rozhlas střední Čechy. Zprávy.
3: Vláda dnes bude řešit zrušení televizních a rozhlasových poplatků. Lodě na Slapské přehradě musí ode dneška dodržovat kvůli bezpečnosti letní pravidla provozu. Čekáme polojasno až oblačno a teploty do 21 stupňů. Zprávy a Tamara Kocourková. Pěkné dopoledne. Vláda dnes projedná změnu financování veřejnoprávních médií. Českou televizi i Český rozhlas chce kabinet platit ze státního rozpočtu namísto současných koncesionářských poplatků. Samotná média jsou dlouhodobě proti, obávají se politického vlivu. Postup vlády kritizuje i opozice, jak v České televizi zopakoval předseda Starostů Vít Rakušan.
4: Ona mění systém, který funguje. Ona v téhle chvíli, ať to bude jakkoliv, dává veřejnoprávní média na svoje rozpočty. Vodítko. A ještě tvrdí, že to nebude placeno z peněz lidí. Rozpočet, to znamená to, co odvádíme na daních všichni z nás, tak to samozřejmě jsou peníze nás všech. Takže z jedné kapsy se to přelije do kapsy druhé.
3: Na Slapské přehradě ode dneška platí letní pravidla plavebního provozu. Ta mají zajistit bezpečný pohyb plavců i plavidel. Na přehradě jsou vyznačené úseky, kde musí lodě a skútry jezdit pouze pomalu, takzvanou výtlačnou rychlostí, říká vedoucí poříčního oddělení Slapy David Bernard.
5: Je povolena jízda pouze ve výtlaku od hráze za rekreační objekt Měřín a od Živojského mostu po 116. kilometru opět platí omezení na výtlak.
3: Po 7 stoletích se dočká katedrála svatého Víta na Pražském hradě dokončení. Odpoledne se v ní poprvé rozezní nové varhany, které vznikly ve španělské dílně varhanáře Gerharda Grenzinga.
6: Jako poděkování všem více než 5000 dárcům, kteří přispěli na nové varhany, odpoledne začne 8denní slavnost svatovítský varhaní oktáv. Dnes na svátek patrona katedrály svatého Víta jim požehná nový pražský arcibiskup Stanislav Přibyl, říká zástupce nadačního fondu svatovítské varhany Jakub Skřejpek.
7: Při tom slavnostním žehnání vystoupí Česká filharmonie, obrovský sbor a taky přijede například sbor z Katalánska symbolicky, to znamená z místa, kde varhany vznikaly.
6: Poté bude následovat 6 koncertů. Na tom pátečním v katedrále vystoupí rozhlasoví symfonici. Oktáv završí v pondělí 22. června děkovná mše svatá za všechny dárce a tvůrce projektu, zejména za ty, kteří se už rozeznění nového nástroje nedožili. Tomáš Maleček, Český rozhlas. Sport.
3: Česká výprava na mistrovství Evropy v rychlostní kanoistice vybojovala 4 medaile a postup do dalších 8 finálových závodů. Martin Fuxa získal 2 zlata, Josef Dostal stříbro na 500 metrů a debl kajak Jakuba Špicara a Daniela Havlasy dojel pro bronz.
2: Počasí.
3: Bude polojasno, přechodně i zataženo, na Mladoboleslavsku místy přehánky, odpoledne naměříme mezi 18 a 21 stupni. Během týdne se bude postupně oteplovat, v pátek a o víkendu přesáhnou teploty i 30 stupňů Celsia.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas střední Čechy, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu střední Čechy.
3: Na okruhu ve směru na letiště opatrně za sjezdem na Vestec, na 5. kilometru se nárazově zastavuje kolona, pokračuje až na 19. kilometr, regulují vjezdy do obou tunelů. V opačném směru, tedy na D1, se zastavuje za sjezdem na Karlovy Vary na 24. kilometru, fronta se táhne k Ořechu na 19. kilometr. Zdržení asi 20 minut. Přejeme vám šťastnou cestu.
2: Zelená vlna, známe lepší cestu.
3: To byly zprávy a před námi je středočeské dopoledne s Ivetou Chlumskou.
8: A já vám přeji krásné pondělí.
2: Středočeské dopoledne.
3: 15. červnové. No a co vám nabízíme v této hodině, kromě příjemné muziky samozřejmě, o kterou se postará kapela třeba Divokej byl, Lenka Filipová, opět a Radeček a další. Členové kroužku mladých přírodovědců v Dolním Bousově na Mladoboleslavsku se starají o louku plnou hořečku na Hořklých. Ty patří mezi kriticky ohrožený druh rostlin. Jestli se jim daří počty rostlin zvyšovat, i o tom bude řeč za chvíli v našem dalším středočeském příběhu. Tak si na to počkejte a mějte se, jak je nejlépe to půjde.

0: 14 minut máme po 9. hodině. Ještě jednou vítejte při poslechu středočeského dopoledního vysílání. No a na vlnách Českého rozhlasu Střední Čechy vám teď představíme chlapce a děvčata z kroužku mladých přírodovědců v Dolním Bousově na Mladoboleslavsku. Oni se učí poznávat a chránit přírodu. Vyrábějí krmítka, starají se o studánky, včelaří, ale především se jim podařilo zachránit louku s kriticky ohroženým druhem rostliny ohřečkem nahořklým a mnohanásobně zvýšit jeho počty. Naše reportérka Jolana Nováková se vydala se členy kroužku na výlet do České Květnice a na hořečky se přeptala, a nejen na ně.
1: Teď vyrazíme směr kostel, ale projdeme tady tím statkem.
2: Tak, tak jak dlouho už fungujete jako mladí přírodovědci v Dolním Bousově?
3: Fungujeme od roku 2015.
2: A vy jste dvě na to?
3: Ano, mám tady zdatnou a šikovnou kolegyni Lenku Hejnovou.
2: A já si povídám s Pavlou Bartkovou. Váš kroužek má takovou specialitku.
3: Náš kroužek nemá klubovnu nebo zázemí jako budovu. To znamená, že chodíme pořád ven.
2: Co už jste všechno dokázali? Slyšela jsem něco o hořečkové louce.
3: Mm-hmm. Hořečková louka, to je taková naše srdeční záležitost. Právě tady s panem Bradnou, co má tu Českou Květnici, jsme se totiž v roce 2015 vypravili na takovou okružní jízdu po kraji a on nám ukazoval, kde všude co zajímavého rostlo, kvetlo kdysi. No a šli jsme taky na tu hořečkovou louku, my teda teď už říkáme hořečková louka. A tam ze sněhu vyčuhovalo v březnu pár stvolů odkvetlých těch hořečků. Tak jsme říkali, ono to tu ještě roste. Takže jsme se do toho pustili s souhlasem majitelů, to jsou kinští, takže jsme se o tu louku začali starat. No a výsledky jsou úžasné, protože třeba loni už tam kvetlo přes 1000 hořečků.
2: Smíme říct, kde ta louka je, nebo radši ne? Bojíme se návštěvníků.
3: Můžeme to říct, je na okraji Vlčího pole. Stejně kdo neví, tak ji nenajde, ani v domorodci, takže tak.
2: Pavla Bartková sebou vzala taky kroniky. My jsme si tady sedli pod lípu, kde si je můžeme prohlédnout. Tohle bude ta nejstarší, viď?
3: To je nejstarší kronika našeho kroužku. Mám tady všechny věci na památku, jak jsme byli v turistických novinách s hořečkem. Rádi objevujeme. Třeba tohleto na fotce, to je slizovka práškovitá, taková zvláštní houba, která má schopnost pohybu, že se prostě pohybuje a dělá takovou slizovou stopu po těch pařezech.
2: Tady jste dělali výpravu za drahokamy a tady jsou fotky z hořečkové louky. Jak se vlastně o ní vystaráte? Jak o ní musíte pečovat, aby se tam těm hořečkům takhle krásně dařilo? Hořeček nahořklý, to je,
3: ano,
2: že?
3: Ano, hořeček nahořklý, pravý český.
2: Vidím tady děti s hráběmi.
3: Mm-hmm. Staráme se o louku vlastně dvakrát do roka. Na jaře musíme vyhrabat stařinu až na drn, aby semínka měla dostatek světla. A na podzim louku posečeme a potom ji s dětmi schrabeme. A tím, jak se ta biomasa posunuje po louce, tak se semínka trousí ven ze semeníků a přispíváme tím k šíření toho druhu.
2: Říká Pavla Bartková. Od mladých přírodovědců Jolana Nováková, Český rozhlas Střední Čechy.
0: A já doplním, že Český svaz ochránců přírody vyhlásil letošní rok 2026 rokem hořců a hořečků. No u této příležitosti tedy blahopřejeme hořečkům nahořklým z Vlčího pole, kde si je vzal pod patronát tak šikovný kroužek mladých přírodovědců. A taky dodám, že reportáž, článek a fotografii najdete jako tradičně na našem webu střednichechy.rozhlas.cz.
4: Český rozhlas Střední Čechy. Žijeme tu s vámi.
0: Historická vinohradská vodárna se mění ve vzdělávací centrum Hydropolis. Přestavba je zhruba v polovině a víc vám k tomu povíme za chvíli.

0: Cesta k uzdravení. Skutečné příběhy moderní medicíny.
1: Tinnitus, hyperakuze a vertigo. Jak se dá s takovým hlukem v uších a v mozku žít? A kde hledat pomoc, když klasická léčba selhává?
2: Já si myslím, že jsem vlastně dospěla do fáze, kdy mám svůj tinnitus poměrně ráda.
1: S panem docentem Zdeňkem Fíkem o moderních možnostech léčby a cestě ven z labyrintu neustálého zvuku.
0: Cesta k uzdravení s Kateřinou Dvořákovou. Každou neděli po 9. hodině ve vysílání Českého rozhlasu Střední Čechy.

0: že na ostrov na řece Vltavě u Davle na Praze západ nevede žádný most. Přesto tam Boleslav III. V roce 999 založil druhý mužský benediktínský klášter na našem území. Dodnes se na ostrově zachovaly mohutné základy jeho zdiva. Český rozhlas Střední Čechy. Žijeme tu s vámi.
1: Na dlaní jednu z tvých řas.

0: to.
1: Jsme rádi, že ladíte Český rozhlas Střední Čechy. Teď se dozvíte, že přestavba bývalé vinohradské vodárny v Praze na osvětové centrum o vodě Hydropolis je zhruba v polovině. Historický objekt z roku 1882 byl součástí systému zásobování vodou tehdejších Královských vinohrad. Od roku 1991 je chráněnou technickou památkou. Rekonstrukce má vodárně dát nové využití.
2: Teď stojíme původně v zemním vodojemu. Tady bude právě ta expozice, pak tady bude nějaké 40 cm vody v tom prostoru, jo, a nad tím budou lávky a tam budou různý ty exponáty a bude se tady vlastně ta veřejnost nebo prostě školy se budou procházet po těch lávkách, budou sledovat, jak vlastně ta voda funguje v přírodě.
3: Říká architekt Vít Máslo. Areál bývalé vinohradské vodárny je podle ní zatím stále hrubá stavba.
2: Tady bude vlastně takový tunel, který propojí tu vstupní část. Vstoupíte tady s tím zemním vodojemem, takže to si představte, bude takovou velkou trubkou prostě do tohleto vodojemu. A pak zase tamhle tou další tím otvorem, který vidíte, tak tam budete vystupovat ven a vylezete prostě dalším točitým schodištěm na ten landscaping, který se nachází nad náma.
3: Všechny vnější úpravy jsou podle něj pod dozorem památkářů.
2: Ta stavba už trvá roka půl a ještě tak nějak roka půl to bude trvat. Teďko vlastně se začnou dělat povrchy, interiéru věci a začne se teprve dělat ta expoziční část vlastně. Všechno probíhá pomocí vzorků, vidíte tady ty vzorky na fasádách, jako všechno musí opravdu projít tím dozorem.
3: Instalace expozice by měla podle manažerky útvaru Hydropolis pražských vodovodů a kanalizací Jany Lavrenčíkové-Myškové začít letos v říjnu. Výstava bude mít dvě části, jednu ve vodojemu a druhou ve věži.
4: Máme nachystaná vlastně 4 patra, tak začínáme od temných počátků, jak se dostala voda na zem. V druhém patře bude voda a krajina, ve třetím patře budeme mít mluvící spotřebiče, kteří vám budou našeptávat, jak byste se měli šetrně chovat k vodě, a to čtvrté patro už bude takové, protože tam je spoustu světla, tak vlastně to je taková atmosféra, která bude taková odpočinková.
3: Částí výstavy ve vodojemu budou živé květiny.
4: Ty se musí sázet jenom v určitém období a mohlo by se stát, že pokud by se ta instalace právě téhle, řeknu, živé expozice spozdila o nějaké měsíce, tak ty květiny, prostě je to příroda a přírodě neporučíme, takže by mohly opadat a tím pádem celé jedno vegetační období by přišlo na zmar.
3: Kromě expozic bude v centru třeba kavárna, přednáškový sál a vyhlídka. Pokračuje náměstek primátora Michal Hroza z TOP 09.
5: Získáme nový veřejný prostor. Získat v Praze, v úplném centru Prahy, nový park, jako není žádná samozřejmost a i to si myslím, že lidé ocení.
3: Náklady na vybudování centra jsou zhruba 450 milionů korun. Otevření je v plánu na podzim roku 2027. Z Prahy Laura Hájková, Český rozhlas.
6: Český rozhlas Střední Čechy.
1: Jezdíte na elektrokole a používáte přilbu? Měli byste. Policie totiž loni zaznamenala o třetinu více nehod než předloni. Skoro polovina těchto nehod se stává právě v letních měsících. Podrobnosti přineseme za chvíli.

Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Každý pátek po 13. hodině s vámi doktorka Kateřina Cajdhamlová ochotně a ráda probere vaše neduhy a zdravotní obtíže. Tento týden se budeme věnovat světloplachosti a všemu, co s ní souvisí. Už teď můžete pro své dotazy využít web veseleazdravie.cz nebo telefonní záznamník 221 553 770. Odpovědi uslyšíte v pátek po 13. hodině v našem vysílání. Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou.

0: Celine Dion nám dospívala minutu po 9:45. Pořídili jste si elektrokolo nebo máte v plánu si na dovolené nějaké půjčit? Pak byste měli být opatrní. Loni totiž právě těchto nehod hodně přibylo, víc než o třetinu. V 870 případech havarovali lidé právě na elektrokolech. Vyplývá to z policejních statistik, podle kterých jsou nejohroženější skupinou seniori starší 65 let. Skoro polovina nehod se stala v létě od června do srpna.
1: Ať už tady v Čechách, tak i v cizině se dostávají vlastně jako do destinací, kam by si ani nerozhodli, že by šli pěšky, a to elektrokolo je tam dokáže vyvést.
2: Popisuje svou zkušenost profesionální jezdec na elektrokole Richard Kasperoty. Neskušení cyklisti podle něj často vyrážejí třeba do hor, nezvládají ale jízdu z kopce.
1: Převážná chyba je to, že většina začínajících nebo i elektrobikerů, kteří jsou hobby, tak převážně brzdí zadní brzdou. Když zadní brzda nemá až takovou trakci, je potřeba vlastně používat obě dvě brzdy.
2: Podle Jany Peleškové z ředitelství dopravní policie by jezdci kromě svých vlastních limitů měli znát právě i možnosti elektrokola.
3: Umět ho ovládat, znát ty technologie, uvědomit si, že se prostě umí chovat jinak v tom provozu.
2: Třeba seniori podle závodníka Richarda Kasperotyho často neumí měnit převody na elektrokole.
1: Oni si zvolí vlastně nejsilnější přípomoc toho pohonu a jedou nejtěžší převod. Takže i u elektrokola je potřeba prostě řadit. Je to stejný, jako kdybyste se chtěli v autě rozjíždět na parkovišti na pátý rychlostní stupeň, tak to auto taky přece jenom začne cukat.
2: Problém je to třeba při rozjezdu v křižovatkách. Nezvládnutí řízení a nevěnování se řízení loni bylo podle policie hlavní příčinou nehod elektrocyklistů. Podle Tomáše Jančárka z projektu e-bike bezpečně

0: V Moravskoslezském kraji, v Zlínském kraji, takže opravdu tam jsou vysoce vidět vzrůstající počty právě v letních měsících.
1: Lidé navíc na elektrokole často jezdí bez přilby, říká Jana Pelešková.
0: V roce 2025 to bylo 10 usmrcených cyklistů na elektrokole, z toho 4 byly bez přilby, takže přilba jako taková určitě nezachrání vše, ale je velice důležitou ochranou pro toho cyklistu.
1: 34 zemřelých cyklistů bez helmy podle statistik byli seniori. Bezpečnost podle Jany Peleškové zvyšuje i dobrá viditelnost. Cyklisty.
0: Nenosit na sobě oblečení, které splývá, dále mít ty ochranné prvky na kole tak, jak mají být, včetně odrazek, značení, světel pro pohyb třeba v nočních hodinách a podobně.
1: Pelešková jezdcům taky doporučuje nové nebo půjčené elektrokolo nejdřív vyzkoušet mimo silnice. Sára Adamcová, Český rozhlas.
2: Český rozhlas Střední Čechy, rádio vašeho kraje.
3: Za 11 minut, tedy úderem 10. nabídneme další zprávy s Tamarou Kocourkovou. Pak se dozvíte, že před 23 lety koupilo zámecký areál ve Zruči nad Sázavou město a od té doby ho postupně opravovalo. Jak? Tak to vám povíme. Po 10. Hezký den.

0: 10 hodin.
1: Český rozhlas Střední Čechy. Zprávy.
0: Národní rozvojová banka spouští příjem žádostí o zvýhodněné úvěry pro rodinné firmy. Jízdné pro lidi v hmotné nouzi by mělo v Praze fungovat i letos. Čekáme polojasno až oblačno a teploty do 21 stupňů. Zprávy a Tamara Kocourková. Pěkné dopoledne. Rodinné firmy můžou ode dneška podávat žádosti o zvýhodněné úvěry. Jde o součást programu Expanze, který Ministerstvo průmyslu a obchodu spustilo pro malé a střední podniky už v únoru. Rodinné firmy můžou získat až 120 milionů korun na modernizaci technologií, softwaru nebo budov. Národní rozvojová banka jim zafinancuje až 50% výdajů s nulovým úrokem. Podle mluvčí banky Petry Vodstrčilové záleží délka posouzení žádosti na velikosti projektu a typu investice.
2: Pokud klient dodá veškerou požadovanou dokumentaci o projektu rovnou se žádostí, tak například typově úvěr na pořízení stroje nebo jednoduché výrobní technologie, může být ze strany Národní rozvojové banky schválený do měsíce. Složitější investice, jako jsou stavby, jsou samozřejmě časově náročnější.
0: Lidé v hmotné nouzi v Praze by si měli i letos moci koupit zvýhodněné jízdné v hromadné dopravě. Od srpna bude k dispozici, ale jen v elektronické podobě. Dnes o tom budou jednat radní hlavního města. Podle návrhu bude toto zvýhodněné měsíční jízdné stát 165 korun. To je o 35 korun víc než v předchozích letech. Jeho získání bude také snadnější, říká náměstek primátora pro dopravu Jaromír Beránek z Pirátu.
3: Díky propojení se systémem Jenda Ministerstva práce a sociálních věcí bude možné prokázat nárok na slevu a vygeneruje se tak slevový kód pro použití v aplikaci Pidlítečka nebo v rámci kontaktních center pražské veřejné dopravy.
0: Dělníci začali v Kralupech nad Vltavou stavět novou základní školu. Vznikne na místě bývalého učiliště v městské části Lobeček. Výuka by tam mohla začít v roce 2028.
4: Nový školní kampus bude mít kapacitu 540 žáků. Nová bude tělocvična, stávající objekty stavbaři zmodernizují a přestaví. Celý areál bude bezbariérový a vyjde asi na 700 milionů korun. Z Kralup nad Vltavou Radek Duchoň, Český rozhlas. Sport.
0: Poprvé od roku 2003 rozhodne o mistrovi basketbalové národní ligy 7. zápas finálové série. Obhájci titulu z Nymburka nastoupí v Praze v hale Královka proti Pardubicím. Duel začne v 17 hodin.
1: Počasí.
0: Bude polojasno, přechodně i zataženo. Odpoledne naměříme mezi 18 a 21 stupni. Během týdne se bude postupně oteplovat, v pátek a o víkendu přesáhnou teploty i 30 stupňů Celsia.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Střední Čechy, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Střední Čechy.
0: Na okruhu ve směru na letiště zpomalte za sjezdem na Vestec. Na 5. kilometru se nárazově zastavuje, je to kvůli regulaci vjezdu do tunelů. Silnější provoz pak trvá za tunely mezi 14. a 19. kilometrem. Na východní části okruhu směrem na Běchovice se zastavíte u sjezdu na Hradeckou D11 a ve Kbelské směrem na Letňany odtahují porouchané osobní auto v pravém pruhu před sjezdem na Prosek. Kolona se táhne od konce průmyslové, zdržení asi na půl hodiny. Plná je také celá Novopatská. Přejeme vám šťastnou cestu.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
0: Tak to byly zprávy a s vámi je stále Středočeské dopoledne a Iveta Chlumská.
5: A jsem s vámi ráda. Hezký den.
1: Středočeské dopoledne.
5: Jarka Vykoupilová a její babské rady zase prozradí, proč by neměl v našem jídelníčku chybět na první pohled nenápadný polníček. A taky se dozvíte, že před 23 lety koupilo zámecký areál ve Zruči nad Sázavou město. Od té doby ho postupně opravovalo. Jako poslední dělníci obnovili sklepení a jak vypadá, to se dozvíte. My vás tam totiž za chvíli vezmeme.

0: Krásné pondělní dopoledne vám přejeme, během kterého vám dělá společnost Český rozhlas Střední Čechy. No a teď prozradíme, že Zruč nad Sázavou dokončila opravy zámeckého areálu. Ten město koupilo před více než 20 lety a za rekonstrukci zaplatilo zhruba 300 milionů korun. Jako poslední dělníci obnovili sklepení. I to je teď nově přístupné zájemcům i s komentovaným výkladem.
1: Takže já vás ještě jednou všechny vítám na dnešní komentované prohlídce čtvrté opravy našeho zámku. Město koupilo zámek před 23 lety od pana Šepka a jeho příbuzných a od té doby vlastně se píše historie oprav zámku.
2: Nezávislý starosta města Martin Hujar se změnil na průvodce. Teď už tady vstupujeme do takové dlouhé úzké chodby a tady je pokyn zastavit u jedních z dveří.
3: Tady si všimněte opravdu těch starých klenek. Opravdu je to původní, myslím si, že je to starý víc jak 500 let a tady ta místnost nebyla nikdy přístupná.
2: Další schody a jdeme tady ještě níž a níž a níž.
3: Takže tady dřív, kdo sem chodil, bylo takové posezení, mříž a zatím bylo jezírko. To jezírko už vyschlo, protože ta voda poklesla níž a vlastně se zpřístupnila středověká lednička. Tady, jak stojíte, byly kry, které padaly tady tím sešupem, možná tam házeli i brambory a ten chlad z těch ker padal dolů do té ledničky. Údajně bývala prý teplota jako v našich ledničkách.
2: Paní Jana přišla na prohlídku. A vy to tady teda znáte důvěrně? Pochopila jsem, říkali jste, tady byla diskotéka, bar.
4: Kdysi dávno, když jsme byli ještě mladý holky, no. Tak tady byla, ano, tady vedle byla vlastně diskotéka.
5: Krb tam byl. A tady bylo jezírko a tady se vlastně sedělo a bar byl ještě od té místnosti dál.
2: No, jak se vám to líbí teď?
4: Jo, mně se to jako, je to hezký, je to fakt jako jiný.
2: Vzpomínka na jezírko, koupala jste se v něm taky?
5: Na Silvestra, no.
1: Takže teď máte unikátní možnost, je to jediné místo na zámku, kde můžete přehlídnout, jak je náš zámek dlouhý, jo? Že když uděláte pravá, levá, tak vidíte z jednoho konce na druhý. Zatím je namyšleno, že tyhle ty spodní prostory zůstanou volné, takhle jak je vidíte dneska a příležitostně se tady bude moct udělat třeba nějaká výstava, ochutnávka vína a tak dále.
0: Za dobu oprav se podařilo v zámeckém areálu i přímo na zámku zpřístupnit několik okruhů a expozic. To se projevilo na návštěvnosti. Zatímco v roce 2010 sem přišli 4 000 lidí, loni to bylo 44 000. Ze Zruče nad Sázavou Věra Hájíková, Český rozhlas.
6: Český rozhlas Střední Čechy. Žijeme tu s vámi.
0: Nenápadný polníček nesmí chybět v našem letním jídelníčku. Proč, prozradí za chvíli Jarka Vykoupilová. Teď ale cesta z města, Miraj za chvíli, Marie Rotrová, ten vůz už jel, anebo Genesis. Hezký den všem.

Rozhlas jede za vámi. Zábavná show Aleše Cibulky míří tentokrát do Čelákovic. V úterý 23. června se můžete potkat s moderátorkou Světlanou Vitovskou, hrabětem Františkem Kinským, komentátorem Liborem Dvořákem, zpěvákem Tomášem Klusem a generálním ředitelem Českého rozhlasu Reném Zavoralem. Rozhlas jede za vámi 23. června v 19 hodin v Kulturním domě v Čelákovicích. Více informací na rozhlasjede.cz.

0: Phil Collins, kapela Genesis na vlnách Českého rozhlasu Střední Čechy 10:58. Nenápadný polníček, takový malý vitaminový zázrak, představí teď Jarka Vykoupilová.
1: Babské rady.
2: Polníček je nenápadná listová zelenina plná zdraví. Jeho nutriční hodnota je překvapivě vysoká. Obsahuje vitamin C, který podporuje obranyschopnost organismu, vitamin A, důležitý pro zdraví očí a pokožky, vitamin skupiny B, kyselinu listovou a řadu minerálních látek. Najdeme v něm také železo, hořčík a draslík. Velkou výhodou polníčku je jeho nízká kalorická hodnota. 100 gramů obsahuje přibližně jen 20 kalorií, takže je ideální součástí jídelníčku těch, kteří si hlídají váhu. Díky obsahu vlákniny podporuje trávení a navozuje pocit sytosti. Jeho jemná, lehce oříšková chuť se hodí do salátů, pomazánek, sendvičů i jako příloha k pečenému masu. Tato drobná zelená rostlina je velmi odolná vůči chladu. Nejvíce živin obsahuje čerstvý, proto je nejlepší konzumovat ho samozřejmě syrový. Před použitím ho vždy důkladně omýjte, protože mezi listy může zůstávat zemina.
1: Babské rady s Jarkou Vykoupilovou. Posloucháte Český rozhlas Střední Čechy.
0: Atmosféru letních bouřek teď zase představí ve své písni Věra Martinová. No a my za chvíli pohledneme do kalendáře, zjistíme, jaké události v minulosti přineslo datum 5. června. Tak si na to počkejte a mějte hezké pondělí.

úsměvem jde všechno líp a s humoriádou dvojnásob. Po celý červen vyhrávejte v humoriádě digitální rádia a knížky z edice Humoriáda s Uršulou Klukovou, Josefem Dvořákem, Jiřím Krampolem, Naďou Konvalinkovou a Libuší Švormovou. Zasmějte se s námi a ještě k tomu vyhrajte. Po celý červen každý všední den od 16 hodin v našem vysílání.

0: Věřím, že i ABBA potěšila svou písní, v originále tedy, my ji známe hlavně v české verzi a ty se ptáš, co já v podání Heleny Vondráčkové. No a jestli se ptáte, jaké události v minulosti přineslo dnešní datum, tedy 15. červen, tak vám to hned prozradím. Dívám se do kalendáře, máme tam jméno Vít, propůjčuje svému nositeli veselou povahu, optimismus a smysl pro humor. A to se vždycky hodí, takže Vítové, Vítkové, všechno nejlepší. 40 dnes slaví herec a dabér Michal Balcar a narozeniny má i hokejista Petr Straka. Všem, kdo oslavují, všechno nejlepší a další události připomene Petr Jungmann.
1: Aby zvítězila pravda a láska. Yes, we can. Pondělí 15. června. Svátek má Vít. To je jméno latinského původu, znamená živoucí, veselý. Tady je Petr Jungmann. Pěkný den. 15. června byli korunováni dva čeští králové, v roce 1363 dvouletý Václav IV. A ten úplně první český král Vratislav II. Přesně před 940 lety v roce 1086. Královský titul obdržel za své služby císaři svaté říše římské Jindřichovi IV. A na Pražském hradě ho korunoval trevírský arcibiskup Egilbert. Oregonská smlouva mezi Spojenými státy americkými a Velkou Británií určila přesně před 180 lety v roce 1846 49. stupeň zeměpisné šířky jako hranici mezi Spojenými státy a Kanadou. Jinak Praha leží ještě o stupeň a kousek víc na sever než tato hranice. Československá mykologická společnost byla založena před 105 lety v roce 1921. Kdo by neznal jméno Smotlacha? Díky němu i ostatním členům se houbaření u nás stalo národním sportem. Na ruzyňském letišti poprvé přistál proudový dopravní letoun před 70 lety v roce 1956. Za velké slávy dosedl na přistávací runway sovětský Tupolev TU-104 Aeroflotu. Návrh na zavedení přímé volby prezidenta u nás schválila česká vláda přesně před 15 lety v roce 2011.
2: Jak vás mohli vzít policii? Teď máte 11 prstů.
1: Reformu policie podepsal tehdejší ministr vnitra Milan Chovanec ČSSD před 10 lety.
2: 11.
1: Útvar pro odhalování organizovaného zločinu a protikorupční policie se sloučili do Národní centrály proti organizovanému zločinu. V roce 1881 se narodil francouzský konstruktér helikoptéry Paul Cornu. Goodbye.

výpovědi šla k pleti, báseň, co budou učit se naše děti. Chtěl bych napsat básně.

Víte, že jsou drápské světničky na Mladoboleslavsku zbytky dřevěného skalního hradu, který pravděpodobně vybudovali husité? Později prý sloužily jako zásobárny nebo jako úkryt pro vesničany za 30leté války. Český rozhlas, střední Čechy. Žijeme tu s vámi.

0: dnes večer v České televizi. ČT 1. Detektivové pátrají po vrahovi hledače Vltavínů. Seriál Místo zločinu České Budějovice. ČT 2. Může mít láska italského mladíka a dívky z čínské čtvrti šťastný konec? Premiéra romantického filmu Čínská dívka. A ČT Art. Špičkoví interpreti hrají v císařském sále zámku Troja. Premiéra koncertu Troja Festival, Josef Špaček, Lukáš Vondráček a jejich hosté. Pondělní večer s Českou televizí.
1: Český rozhlas, střední Čechy. Zprávy.
2: Podání omamné látky do pití může být trestné, návrh koaličních poslanců projedná vláda. Kvůli rekonstrukci internátu mají někteří studenti střední zemědělské školy v Benešově prázdniny. Čekáme polojasno až oblačno a teploty do 21 stupňů. Zprávy a Tamara Kocourková. Pěkné dopoledne. Seznam trestných činů by se mohlo rozšířit. Počítá s tím návrh koaličních poslanců, kteří chtějí přísněji postihovat podání drogy nebo jiné návykové látky bez vědomí oběti. Pachatelům by za to nově hrozil nejméně jeden rok odnětí svobody. Přísněji se má trestat hlavně takzvaný drink spiking, říká ministr pro sport a předseda poslanců motoristů Boris Šťastný.
3: Když nějaký darebák, zejména děvčatům a mladým ženám se to děje, nasype do pití nebo naléje do pití nějakou látku, kterou se snaží oblouznit kdesi třeba na diskotéce, tak z toho často vyjde nepotrestán. Dnes je to postižitelné pouze jako ublížení na zdraví a my jsme se rozhodli tento trestný čin skutečně pojmenovat.
2: Střední zemědělská škola v Benešově zkrátila kvůli rekonstrukci internátu výuku. Zhruba polovina studentů má proto ode dneška prázdniny. Dělníci musí v budově vyměnit elektroinstalace, rozvést vzduchotechniku a vybudovat nové únikové cesty. Opravy mají být hotové do konce srpna, říká ředitelka školy Ivana Dobešová.
4: To, že v červnu posouváme ukončení školního roku, nás tolik nezatěžuje z hlediska obsahu výuky. Víc by nás to zatížilo, pokud by to bylo v září. Žádala předsedy předmětových komisí, aby udělali revizi toho, co nestihneme odučit a aby se to přesunulo do učiva příštího roku.
2: Budova internátu má od loňského roku nová okna, samotná škola osvětlení. Všechny rekonstrukce budou stát 39 milionů korun. U kulturního domu Krakov v pražských Bohnicích začal čtyřdenní festival Tech Days. Návštěvníci se tam budou moci vyzkoušet virtuální realitu, simulátory, práci s roboty nebo si prohlédnout studentské projekty. Pokračuje mluvčí Prahy 8 Martin Šalek.
5: Každý den od 8 do 14 hodin bude program určen školám a organizovaným skupinám. Odpoledne pak návštěvníkům z řad veřejnosti. Večery doplní koncerty studentských kapel a kulturní program. Sport.
2: První zápas na aktuální mistrovství světa ve fotbale čeká evropské šampiony ze Španělska. V 18 hodin nastoupí v Atlantě proti Kapverdám. O 3 hodiny později se Belgie utká v Seattlu s Egyptem. Přesně o půlnoci začne v Miami souboj Saudské Arábie s Uruguayí a zítra ve 3 hodiny ráno se proti sobě v Los Angeles postaví Irán s Novým Zélandem.
1: Počasí.
2: Bude polojasno, přechodně i zataženo. Odpoledne naměříme mezi 18 a 21 stupni. Během týdne se bude postupně oteplovat. V pátek a o víkendu přesáhnou teploty i 30 stupňů Celsia.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas střední Čechy, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu střední Čechy.
2: Na D1 z Brna ve směru do Prahy zpomalte za sjezdem na Trhový Štěpánov. Na 56. kilometru se zastavíte. Následná fronta pokračuje až na 47. kilometr. Tam odklízejí následky nehody 3 kamionů. Zdržení je na víc než hodinu. A na východní části okruhu a následně Štěrboholské spojce počítejte se silným provozem od hradecké D11 za Europark. Zdržení do 20 minut. Přejeme šťastnou cestu.
1: Zelená vlna, známe lepší cestu.
2: Tolik zprávy a pokračuje středočeské dopoledne. S vámi je stále Iveta Chlumská.
6: A jsme rádi, že vy jste s námi. Hezký den.
1: Středočeské dopoledne.
6: Dlouhá noc Heleny Vondráčkové, Růže z Texasu Valdemara Matušky a nebo třeba Stále věřím Marek Ztracený. To je jenom taková ochutnávka toho, co vás čeká hudebního v této hodině. No a celkem 300 kilometrů ušli studenti z Olomouce do Prahy, chtěli tak vyjádřit své znepokojení nad financováním kultury a médií veřejné služby. My vám k tomu v této hodině povíme víc. A taky se vypravíme do svatovícké katedrály, mají tam nové varhany plnohodnotné, tak si na to určitě počkejte.

0: Na takovou stavbu varhan nestačí být jen hudebníkem. Musíte být trochu i architektem, technikem a možná tak trochu hodinářem. Právě někoho takového se hledalo pro nový nástroj do katedrály svatého Víta. Člověka, který dokáže propojit zvuk, prostor i naprostou přesnost tisíců detailů. Po letech práce, plánování a výroby jsou nové svatovítské varhany hotové. A právě dnes je pokřtí. A dokonce za zvuku mše skladatele Antonína Dvořáka.
1: Přes 135 milionů korun. Takovou částku vybral nadační fond pro svatovítské varhany v Národní sbírce, která začala v roce 2017. Tehdy byl kardinálem Dominik Duka.
2: Výstava nových varhan se roztáčí v roce, kdy vzpomínáme narozením otce vlasti Karla IV. A tyto nové varhany mají být také tečkou tohoto velkého projektu, symbolickou, ale současně je to také do jisté míry tečka za hledáním identity české státnosti.
1: Na samotnou stavbu gotického svatostánku na Pražském hradě přispívali obyvatelé českých zemí od nepaměti. Při procházce katedrálou najdete třeba také netypické nápisy jako Banka Slávie nebo První vzájemná pojišťovna. Právě i tyto už zaniklé instituce přispěly na vytvoření vitráží. Tentokrát chtěli ale čeští filantropové a veřejnost obrazně prozářit svatovítskou katedrálu zvukem varhan. Ty nakonec vznikly ve Španělsku, v malé dílně nedaleko Barcelony. Před 6 lety si je vyzkoušel na místě také varhaník Josef Kšica.
3: Mě se hrálo dobře, je to bezkonkurenční stroj. Musím říct, že mě ten nástroj okouzlil velmi. Těším se, až bude stát v katedrále.
1: Nástroj dával dohromady 2 roky varhanář německého původu Gerhard Grenzing.
4: Nejtěžší moment byl, když jsme řešili výšku varhan s pracovníky památkové péče.
1: Autorem umělecké podoby je automobilový designer Peter Olach. Ten se inspiroval tvarem Panské skály, které se přezdívá také kamenné varhany. Když přírodní památka v zimě zamrzne, mezi pomyslnými píšťalami se vytvoří krystalické tvary. A právě i proto zdobí svatovítské varhany metr dlouhé křišťály, které vznikly v české sklárně.
5: Spojení varhaních píšťal a křišťálu nebo skla je ojedinělé a tím budou i naše varhany po té výtvarné a architektonické stránce ojedinělé.
1: Řekl ve vysílání Českého rozhlasu diecézní organolog z arcibiskupství Pražského Štěpán Svoboda.
5: Oni samozřejmě budou ojedinělé i svým zvukem, protože v našem prostředí jsme zvyklí na určitý zvuk a jako se liší řeči mezi sebou, tak se i liší mluva varhaních píšťal.
1: Převoz tisíců dlouhých píšťal ale zkomplikovaly v roce 2020 zavřené hranice, přes které se nebylo možné dostat kvůli pandemii COVID-19.
6: Zavřené hranice zkomplikovaly převoz nových varhan pro katedrálu svatého Víta do Česka.
1: Samotné přípravě kůru předcházela také náročná instalace nových elektrických rozvodů a oprava kamenného balkónu, kruchty. Zpevnit ji museli kvůli tomu, aby udržela varhany, které mají 4 manuály s pedálem a 96 rejstříků. Nejmenší píšťala měří 7 mm a ta nejdelší přesáhne délku 7 metrů. Martin Hrnčíř, Český rozhlas.
7: Český rozhlas, střední Čechy.
0: A za chvíli se dozvíte, že celkem 300 kilometrů ušli studenti z Olomouce do Prahy. Chtěli tím vyjádřit svoje znepokojení nad financováním kultury a médií veřejné služby. Za chvíli dozvíme se víc.

0: Hudební kavárna Pavla Vítka.
1: Hudební kariéra Karla Kahovce se začala psát už v 60. letech minulého století. Písniček i zážitků k vyprávění má víc než dost, třeba o Big Beatu, o sestře Vlastě i o spolupráci s Petrem Novákem.
0: Hudební kavárna Pavla Vítka. Český rozhlas Střední Čechy každou neděli po 11. hodině.

0: Studenti z Univerzity Palackého v Olomouci po víc než 300 kilometrech dorazili do Prahy. Protestním pochodem s názvem Za kulturu chtěli vyjádřit své obavy o financování nejenom kultury, ale i médií veřejné služby. U úřadu vlády je se studenty reportér Mikuláš Vochoska a teď je také s námi ve vysílání. Mikuláši, dobrý den.
1: Dobrý den. Dnes na ten poslední pochod Škodkových sadů před úřad vlády dorazilo asi 50 studentů. Ti vyšli z Olomouce na konci května a trasu do Prahy zvládli za zhruba 2-3 týdny. Cestou procházeli řadou měst, kde pořádali menší kulturní akce, setkání s veřejností nebo různé performace. Symbolem celého pochodu byl po celou dobu také strašák, který podle organizátorů představuje současnou nezávislou kulturu. Ten je ozdobený různými předměty, které studenti nazbírali po cestě do Prahy. Jinak studenti mají různé transparenty a skandují také hesla. Ještě dodám, že tu svou cestu těch 300 kilometrů studenti dokumentovali a z nazbíraného materiálu by chtěli vytvořit krátký dokumentární film.
0: Mikuláši, rozveď prosím víc trochu důvody, proč se studenti vydali na protestní pochod z Olomouce do Prahy.
1: Účastníci upozorňují především na obavy z omezení podpory kultury v regionech a také na debaty kolem financování veřejnoprávních médií. Právě proto chtěli svůj pochod zakončit právě v hlavním městě, kde se o těchto tématech rozhoduje. Podle organizátorů má jít o výzvu k větší podpoře živé kultury a kulturních institucí. Ministerstvo kultury jejich protest označuje za legitimní projev zájmu o stav české kultury. Ministr Otto Klempíř za motoristy sobě zároveň tvrdí, že navzdory nižšímu rozpočtu chce rezort dál podporovat živou kulturu. Podle něj šlo na ní letos asi o 38 milionů korun méně než v minulosti a ministerstvo hledá cesty, jak peníze do kulturních projektů dál směřovat.
0: S reportérem Mikulášem Vochoskou jsme mluvili o protestu olomouckých studentů. Děkujeme, pěkný den a naslyšenou.
1: Díky, naslyšenou.
2: Český rozhlas Střední Čechy, rádio vašeho kraje.

zavřený jako já, jo jako já. Kde hocelský slapy nezná sírou pekla sířený, ať se na hocelský šípy najmout dá, jo ho ho.

až se nočním chladem chvěl, ať se na hucon zkýší vynajmout dál. Jo, ho, ho. Ahoj, páru tam hoď, ať do pekla se dříve do hrabem. Jo, ho, ho. Jo, ho, ho. Ten, kdo nezná noční zpěvy, zarostane jim k lodníků, jako já. Jo, jako já. Ten, kdo cítí se bejt chlapem, umí dělat hrdy kutu.

sna. Kdo necítil hrůzu z vody, kde se málem utopil, ať se na Huconský šíp najmout dá. Jo-ho-ho. Ahoj, páru tam hoď, ať do pekla se dříve dohrabem. Jo-ho-ho, jo-ho-ho. Kdo má roztrhaný poty, kdo má pořád jenom hlad, jako já,

0: velkém úspěchu zámeckého léta s Františkem Kinským jsme pro vás připravili druhý ročník. Poznejte s námi i letos více než 50 českých zámků a vyhrajte v našem vysílání víkendové pobyty na zámku nebo soukromou prohlídku zámku Františka Kinského. Zámecké léto. Startujeme první prázdninový den v pondělí 29. června.
1: Těší se na vás průvodce zámeckým létem František Kinský.
0: Více informací na webu zámecké léto.cz.
2: Je!

0: Jednoho dne se vrátíš v podání Věry Špinarové, nádherná píseň. No a na výstavu Dolán nebo do Berouna vás teď pozve Denisa Hergeslova.
1: Středočeské tipy.
2: Kam se dnes můžete vydat? Na zámku v Lánech si prohlédněte výstavu prezidentských automobilů ze sbírek Národního technického muzea. Uvidíte tu vozy, které používal Václav Havel. Jeden z nich sloužil na počátku 20. století nikoli prezidentovi Václavu Havlovi, ale jeho dědečkovi Václavu Havlovi, staviteli pražského paláce Lucerna. Mercedes 1430 HP z roku 1911 byl vůbec prvním automobilem v rodině Havlů. Výstavu doplňují panely s texty a fotkami. Prohlédněte si je nejpozději do konce srpna. V galerii Holandský dům v Berouně si prohlédněte výstavu Hovory z rán výtvarnice Lenky Kozlíkové. Autorka ve svých obrazech propojuje abstrakci s figurálními motivy a inspiruje se mystikou, symbolikou i lidskou existencí. Výstava představuje malby plné barev, emocí a tichých příběhů, které návštěvníky zvou k vlastní interpretaci.

že vodní nádrž Švihov je největší nádrží v České republice a dokonce i ve střední Evropě? Nachází se na pomezí středních Čech a Vysočiny. Slouží jako zdroj pitné vody pro téměř celou středočeskou oblast, včetně Prahy. Český rozhlas Střední Čechy. Žijeme tu s vámi.

0: 12 hodin.
1: Český rozhlas Střední Čechy. Zprávy.
2: Andrej Babiš přivítal dohodu mezi Spojenými státy a Íránem, doufá, že povede k definitivnímu ukončení konfliktu. Plavidla na Slapské přehradě musí ode dneška dodržovat kvůli bezpečnosti letní pravidla provozu. Čekáme polojasno až oblačno a teploty do 21 stupňů. Zprávy a Tamara Kocourková, pěkné poledne. Premiér Andrej Babiš z ANO přivítal dohodu o ukončení konfliktu mezi Spojenými státy a Íránem. Zároveň upozornil, že země zatím dokument nepodepsali. Doufá ale, že oba státy dodrží sjednané podmínky a konflikt na Blízkém východě definitivně skončí. Spojené státy a Írán mají memorandum o porozumění podepsat v pátek ve Švýcarsku. Tato předběžná dohoda je prvním krokem k vyjednání konečné mírové smlouvy. Její podpis by měl znovu otevřít Hormuzský průliv. Na Slapské přehradě od dneška platí letní pravidla plavebního provozu. Tam mají zajistit bezpečný pohyb plavců i plavidel. Na přehradě jsou vyznačené úseky, kde musí lodě a skútry jezdit pouze pomalou, takzvanou výtlačnou rychlostí, říká vedoucí pořičního oddělení Slapy David Bernard.
3: Je povolena jízda pouze ve výtlaku od hráze za rekreační objekt Měřín a od Živojského mostu po 116. kilometr opět platí omezení na výtlak.
2: Řidiči jezdí ode dneška v městské části Dubce v Mladé Boleslavi s omezením. Dělníci tam opravují plynovod, vodovod a kanalizaci na 4 místech. Úplná uzavírka provozu platí v ulicích Prostřední, Sluneční, Jasmínová a Zahradní.
4: Částečně je pak omezený provoz v ulicích Mileny Hážové a Šámalově ulici. Dopravní omezení potrvají s přestávkami do 30. srpna. Objízdná trasa vede po okolních místních silnicích. Z Mladé Boleslavy Radek Duchoň, Český rozhlas. Sport.
2: Poprvé od roku 2003 rozhodne o mistrovi basketbalové národní ligy 7. zápas finále. Obhájci titulu z Nymburka nastoupí v Praze proti Pardubicím. Trenér východočechů Jan Šotnar chce po vítězství a vyrovnání série udržet své svěřence při zemi.
5: My pořád musíme zapnout teďko tlačítko pokora a pořád si musíme uvědomit, že hrajeme s Nymburkem, který ty hráče má, umí ty rozhodující utkání rozhodovat. Hraje se na Královce, což jako samozřejmě furt je trošku výhra Nymburka, který tam občas nějaký utkání hraje, ale samozřejmě to lepší než hrát v Nymburce.
2: 7. finálové utkání basketbalové národní ligy mezi Nymburkem a Pardubicemi začne v 17 hodin.
1: Počasí.
2: Bude polojasno, přechodně i zataženo. Odpoledne naměříme mezi 18 a 21 stupni. Během týdne se bude postupně oteplovat, v pátek a o víkendu přesáhnou teploty i 30 stupňů Celsia.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Střední Čechy, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Střední Čechy.
2: Na východní části okruhu a následně Štěrboholské spojce počítejte se silným provozem od hradecké D11 ze Europark zdržení do 20 minut. Na Klamovce v křižovatce Plzeňská Prachnerova se srazila dvě osobní auta, na magistrále je plná Wilsonova od hlavního nádraží k muzeu, také Nuselský most před Legerovou a Věčné naberete 10 minut navíc před náměstím IP Pavlova. Jeďte opatrně a přejeme vám šťastnou cestu.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
2: Tolik polední zprávy a teď už vaše písničky se vzkazem. Stále vás provází Iveta Chlumská.
6: I já vám přeji hezké poledne.
1: Písničky se vzkazem.
6: Dobrou chuť k obědu, příjemný poslech muziky, kterou pro vás mám, a můžu k písničkám přidat vaše vzkazy, to jistě víte. A taky víte, že je můžete posílat do naší SMS brány. Pište ve tvaru STC, mezera, váš text, odesílejte na číslo 90 01 04. A nebo mi napište elektronicky přes webový formulář, ten najdete na internetové adrese středníčechy.rozhlas.cz.
1: Písničky se vzkazem.

Eva Farná, jaký to je? Na vlnách Českého rozhlasu Střední Čechy na úvod písniček a vašich vzkazů. No jaká bude následující hodina, tak to bude záležet na vás, pokud budete posílat vzkazy. Já každopádně budu příjemně hrát. No a příjemný celý týden přejeme vám, Iveto, i všem přátelům, píší nám Jarmelky. Dnes písnička, ať zpříjemní celé odpoledne všem dříve narozeným, taky osamělým, nemocným, ve všech pečovatelských domovech, všem lidem a všem přejeme krásné chvíle, plné pohody, zdraví a anděle, ať je chrání. To od srdíčka přijí dvě Jarmily. Já děkuji za tenhle vzkaz a obě moc zdravím.

0: Písničky se vzkazem.
1: 16 minut po 12. máme, stále ladíte Český rozhlas Střední Čechy, posloucháte písničky a přidávám další vzkaz. Zahrajte Jaroslavu Novotnému z Přečic u Týna nad Vltavou k narozeninám. Písničku mu posílají a všechno nejlepší přejí kamarádi z bývalé Borkovanky. My se rádi připojíme a Český rozhlas Střední Čechy přeje zdraví Vrchovatě a štěstí a lásky, co jen unesete.

0: Nový pořad a nový moderátor. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Nový pořad, ve kterém vám představujeme významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
1: Těší se na vás Oskar Hess.

0: písničky se vzkazem.
1: Meky Žbirka s písní Možno se ti zdá, no a možná se vám zdá, že na vlnách Českého rozhlasu Střední Čechy nemáme žádné vzkazy. Ne, dorazil další. Prosím o zahrání pro radost Aničce z Kutné Hory, Jardovi z Kolína, Babiarce z Kladna, Haně z Prahy a taky Honzíkovi. Napsali z Vysoké Roman s maminkou Květou.

0: Písničky se vzkazem.
1: Boniem z písní Sany na vlnách Českého rozhlasu Střední Čechy 3,5 minuty. Máme po půl jedné. Stále je tu hodina příjemné muziky. K další písničce přidám váš vzkaz. Zahrajte pro našeho kolegu Vítka k jeho dnešnímu svátku. Pevné zdraví a osobní spokojenost mu přejí Petr, Tonda a Jiřa. A taky my z Českého rozhlasu Střední Čechy.
2: Jsme jako moře a sůl, to k sobě patří. Jsme spolu voda jak živá, jsme prostě bratři.

0: kluby, jak žil bych rád.
1: Středočeská setkání. Poznejte zajímavé lidi ze středních Čech.
2: Herečka Kateřina Winterová se narodila v Benešově. Mládí pak prožila v Mělníku. Možná právě tahle místa stojí za její láskou k zahradničení a k vaření všeho, co příroda nabízí. Nás přijde pozvat nejen do svého herbáře.
1: Středočeská setkání. Každou sobotu po 11. hodině na Českém rozhlase střední Čechy.

0: Písničky se vzkazem.
1: Za minutu 1:45 ještě jeden vzkaz od vás mám. Zahrajte pro všechny, co se těší, že zase vysvětne sluníčko a konečně vyrazíme k vodě, napsala Silva. Už aby to bylo.

Dalibor Janda, 10 prstů pro život. No a jestli pak jste slyšeli, že rozhlas jede za vámi. No a navštíví kulturní dům v Čelákovicích příští týden 23. června od 19 hodin. A dorazí s ním i hosté, moderátorka Světlana Vitovská, hrabě František Kinský, taky rozhlasový komentátor Libor Dvořák nebo zpěvák Tomáš Klus. Zasoutěžíte si o DAP rádia, proběhne autogramiáda a chybět nebudou ani dárkové předměty. A výtěžek ze vstupného, ten bude věnován místnímu kulturnímu domu. A jestli si chcete vysoutěžit vstupenky, tak poslouchejte tento týden ranní vysílání Honzy Macouna od 5 do 9 a dvě vstupenky můžou být vaše.

Michal David v písni Ne z největší nálezů a ztrát zpíval Nesnáší moučení. Přesto se musím rozloučit. Za 9 minut 13. hodina uslyšíte další zprávy. Chystá je pro vás Tamara Kocourková. Po 13. bude dnešním hostem Oskara Hesse horolezec Radek Jaroš. A já se na vás budu těšit zase zítra. Mějte se krásně.

Víte, že druhý nejdelší název obce v České republice má Brandýs nad Labem Stará Boleslav? Toto souměstí na Labi má ve svém názvu 32 znaků. Český rozhlas Střední Čechy. Žijeme tu s vámi.

0: Radioservis představuje
1: knihu 100 plus 25 brněnských kuriozit, absurdit a bizarností. Druhá výprava pánů Šenkýře a Kremra za příběhy, které by jinak zůstaly v temnu archivů. Přiblíží tragédii Brna u syrského Damašku, připomenou osudy ztracené věže nebo brněnskou sochu, kterou v Praze nechtěli. Knihu 100 plus 25 brněnských kuriozit, absurdit a bizarností objednávejte v e-shopu radiotheka.cz.
2: Firma Havelka uhelné skaly, dobrý den.
3: No konečně, helejte, k vám se taky dovolat.
2: To víte, prodloužili jsme u loterii do konce června.
3: Jo, a ještě mi řekněte, že jste si nechali i jarní slevy uhlí.
2: No to teda, volejte i hned 602-489-489.
3: To ono je to pravda. Firma Havelka do konce června jarní slevy uhlí s jistou výhrou v uhloterii.
4: Český rozhlas, střední Čechy. Zprávy.
5: Malé a střední rodinné firmy můžou ode dneška žádat o zvýhodněné investiční úvěry. Stanice Lanovky na Pražský Petřín budou bezbariérové. Čeká by zataženo až oblačno a teploty do 21 stupňů. Zprávy a Tamara Kocourková. Pěkné odpoledne. Rodinné firmy můžou získat zvýhodněný úvěr ve výši až 120 milionů korun na investice. Dnes pro ně začal příjem žádostí v programu Expanze, který ministerstvo průmyslu a obchodu spustilo už v únoru. Podpora se týká rodinných firm do 250 zaměstnanců. Národní rozvojová banka jim proplatí až 50% úvěru s nulovým úrokem, a to třeba na modernizaci provozu nebo budov. Předseda představenstva Asociace malých a středních podniků a živnostníků Josef Jaroš podporuje.
6: Rodinné firmy jsou odolné, přestávají krize, jsou pevným základem naší ekonomiky. V okamžiku, kdy jim takovýhle program pomůže a zvýší schopnost inovovat, udržet, zvýšit konkurenceschopnost, tak je to naprosto významný, ale samozřejmě pro jakoukoliv firmu, nejen pro rodinou.
5: Lanovka na Pražský Petřín bude bezbariérová. Pražský dopravní podnik začne připravovat úpravu 3 stanic lanovky, schválili to radní hlavního města. Například v dolní stanici by měly být výtahy pro nástup i výstup z vozu. Práce budou stát zhruba 80 milionů korun a hotové by měly být v roce 2030. Jejich součástí bude i celková rekonstrukce stanic, říká náměstek primátora pro dopravu Jaromír Beránek z Pirátů.
7: Počítám s tím, že pokud v září dojde k tomu slavnostnímu znovu obnovení provozu, tak představíme i vizi, jak by do budoucna ta stanice a současně i stanice Nebozízek a Petřín mohly vypadat.
5: Začala oprava atletické dráhy v Lysé nad Labem. Sportovní areál v aleji je proto pro návštěvníky uzavřený. Podle ředitele střediska volného času Pavla Dobeše by práce měly být hotové za týden.
8: Atletická dráha projde hloubkovým čištěním, poté dojde k opravě prasklin v případě nějakých nerovností. Dráha bude dvakrát natřena oranžovou vrstvou a na závěr se budou malovat lajny, které určují dráhy. Sport.
5: Čeští fotbalisté se po dni volna vrátili na mistrovství světa k tréninku. Zápas Česka s Jihoafrickou republikou začne ve čtvrtek v 18 hodin. Dnes vstoupí do mistrovství světa dalších 8 týmů. Španěli čeká od 18 hodin duel s Kapverdami, Belgie bude hrát o 3 hodiny později proti Egyptu. O půlnoci se proti sobě postaví Saúdská Arábie a Uruguay a zítra od 3 hodin ráno se utkají Irán s Novým Zélandem.
4: Počasí.
5: Odpoledne bude polojasné, přechodně i zatažené, naměříme do 21 stupňů. Během týdne se bude postupně oteplovat, v pátek a o víkendu přesáhnou teploty i 30 stupňů Celsia.
4: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas střední Čechy, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu střední Čechy.
5: Na dálnici D1 z Brna směrem do Prahy za sjezdem na Chocerady z 28. kilometru popojíždí kolona kvůli omezení na mostě Šmejkalka. Zpoždění je asi 10 minut. Na D1 z Brna ve směru do Prahy zpomalte za sjezdem na Trhový Štěpánov na 56. kilometru. Se zastavíte, následná fronta pokračuje až na 47. kilometr. Tam odklízejí následky nehody 3 kamionů. Zdržení je stále na víc než půl hodiny. Jeďte opatrně a přejeme vám šťastnou cestu.
4: Zelená vlna, známe lepší cestu. Osobnosti Česka. Pořad regionálních stanic Českého rozhlasu s významnými a inspirativními osobnostmi, které ve svém životě něco dokázali. Už po písničce se na vás těší Oskar Hess a jeho dnešní host.

0: Osobnosti Česka.
1: Krásný dobrý den, milí posluchači, vítám vás u pořadu Osobnosti Česka s Oskarem Hesem. Mým dnešním hostem je Radek Jaroš. Dobrý den, Radku.
2: Dobrý den.
0: Osobnosti Česka s Oskarem Hesem.
1: Elitní český horolezec, který jako první Čech a 15. člověk na světě vystoupal na všech 14 8000ovek bez použití kyslíku. V roce 2014 dokončil výstupem na K2 korunu Himaláje a v roce 2019 korunu světa, která označuje zdolání nejvyšších vrcholů všech kontinentů. Ze svých cest a expedic se sbíral nespočet zážitků a fotografií, které postupem času zachycuje do knih. Jeho poslední kniha se jmenuje K2, poslední klenot mé koruny Himaláje. Moje první otázka je, kdybyste si musel vybrat jednu horu, jeden vrchol, který byste musel zdovat znovu, jaký by to byl a proč?
2: Asi Everest. Já jsem se dokonce, měl jsem takový uvozovkách sen, že se rozloučím s tou himalajskou korunou tím, že vystoupím na Everest severní stěnou, což byla vlastně moje i první cesta a první expedice do Himalájí, vedla přímo na Everest hned a lezli jsme severní stěnou Nortnův kuloár. A tak jsem trošku uvažoval, že buď to touhle cestou, anebo vedle je ještě přímější směr Horbajn kuloár, tak že se tam vrátím na Everest těmahle cestama. Ale už to pravda nebude.
1: Mm-hmm. A naopak vrchol, který byste nechtěl vylíst, nebo na který byste nepáchl ani za milion?
2: Ježiš, tak to by musela být nějaká běsnící sopka,
1: ano, ale
2: kam
1: tak
2: se nedá vylézt. No. Protože každá hora je krásná něčím. A ty problémy, který člověk při zdolávání má, tak patří vlastně k tomu dobrodružství. A já mám to štěstí, že při mý expedici žádný nedošlo k nějakému fatálnímu úmrtí nebo i zranění mýho spolulezce nebo něco takového. Takže já mám všechny ty hory spojený s nějakým samozřejmě bojem, strádáním, ale všechny jsou krásný.
1: Já se teď vrátím zpátky trošku do historie. Na dráhu profesionálního horolezce jste se vydal až kolem 18. roku vašeho života. Čemu jste se věnoval předtím, nebo co, nebo kdo vás potom k těm horám jako přivedl vlastně?
2: Tak profesionální horolezec to bylo až mnohem díl ještě, to bylo v roce 2002, pár let předtím jsem si udělal živnostenský list na horolezectví, takže a opustil jsem vlastně, dejme tomu, moji firmu, kterou jsme vybudovali, 4 horolezci, kde jsem teda dneška společníkem a začal jsem se věnovat plně lezení. V 18. jsem začal s horolezectvím jako takovým, lezením skalním a s lezením ve Vysokých Tatrách a do té doby jsem hrál vrcholově volejbal. Já jsem hrál volejbal od 7. třídy a v době jako nejvyšší soutěž, kterou jsem hrál, tak byla ta nejvyšší, co mohla být, Liga dorostu, a to byl můj vrchol. Je pravda, že jsem nebyl žádný výjimečný nebo žádný ESO v týmu.
1: Ještě teda kromě toho sportu, vy jste měl firmu. A ta firma byla, ta se věnovala čemu? Nebo co dělala ta firma?
2: Já jsem začal jít na průmyslovce. Jo. A firmu jsme založili po mý vojně a byli to horolezci 4 a dělali jsme výškový práce samozřejmě. Ale láska k lezení tu do mě vlastně dostal, dá se říct, můj táta, i když byl spěrač, ale chodil po skončení své kariéry strašně moc do hor, jo, a chodili jsme na běžky spolu a vlastně třeba v době mý puberty, tak jsme byli schopní sami dva vyrazit třeba na přechody, buď to Jeseníky, Orlický hory na běžkách, anebo letní přechod Západních Tater, Roháčů. Takže já jsem si oblíbil hory prostě tímhle způsobem.
1: A musí být člověk trošku jako maximalista a musí mít lásku k tomu extrému, aby se jako rozhodl, že hele, já teď polezu jako prostě na nejvyšší body světa. To člověk v sobě jako musí mít, to přece nemá každý, ne?
2: Já nevím, každý jsme nějaký, u mě to, jako když jsem začal s lezením, tak jsem se tomu věnoval strašně moc a ono to přicházelo tak nějak samo a když budu upřímnej, mně nepřišlo, že dělám něco výjimečného, jo? Že jezdím na 8000 a že lezu a tak mně to nepřišlo jako nic zvláštního. Spíš někdy teď možná zpětně, jo? Kor ještě navíc, jako, že já jsem ze začátku byl první 4 expedice účastníkem nějakého, vlastně účastníkem a o nic jsem se nemusel nic moc starat, jo. Vždycky to dával dohromady ten hlavní organizátor. No ale po 4. expedici, která zároveň byla 3. neúspěšná, tak jsem se rozhodl prostě, že to chci vzít do svých ruk a že potřebuju prostě, že to chce jiný drive a že chci jezdit s lidma, kterým absolutně věřím a radši v malým týmu a hned se to vyplatilo, protože jsme vyrazili ve 3 lidech na poslední 8000, kde Češi ještě nestáli na vrcholu a my jsme se tam 2 dostali, jo, takže musí mít člověk jako drive, to je jasný.
1: To určitě, ale přece jenom na těch horách spoustu lidí ještě dneska přichází o život. Tak jakoby je to extrémní sport.
2: O život přichází a budou přicházet, to se nezmění ani technikou, ani to. Navíc tam chodí v současné době mnohem víc lidí, kteří na to nejsou vlastně ani fyzicky, ani mentálně připravení a nebudem říkat, že ty lidi, co lezou teď na 8000, tak drtivá většina, který tam používají vejškový nosiče a mají natažený fixní cesty, to nejsou horolezci, jo, takže to už je takový ohraný téma, ale samozřejmě potom jsou obrovské množství strašně dobrých kvalitních lezců, který prostě lezou ty svoje hory těma horolezeckýma cestama a tam to riziko vždycky je a bude, no, to je jasný. Je pravda, že já jsem byl svýho času, jsem rád používal citát, který jsem údajně řekl Ernest Hemingway, že jsou jenom 3 sporty, motorismus, horolezectví a box. Ostatní jsou jenom hry.
1: Když jsme u těch citátů, tak vy hostujete přednášky pro firmy i veřejnost. Jak taková přednáška pro vysoce postavený manažery třeba probíhá? Co jim tam jako radíte? Na co se ptají?
2: Tak ptají se většinou, já to mám postavený vlastně na tom svým příběhu, jo? Protože na začátku je nějaký sen malého kluka, pak je ten kluk už velký a prvně teda vybuduje firmu. Já jsem zároveň s budováním firmy na výškový práce, tak jsem měl firmu na šití. Šil jsem spacáky a péřový bundy a takový. No pak toho bylo moc a měli jsme děti, tak jsme je tu jednu firmu teda upozadili nebo zrušili. No a pak jsem začal jezdit do těch hor, do těch Himalájí a ono je to prostě i manažerská práce. Prostě cesta na vrchol, jo? Takže každá firma, která to myslí vážně v tom svým biznisu, tak míří taky vzhůru, jo? Chce růst a ten příběh můj je úplně ten samej, jo? A stejně tak je to prostě jak v tom biznisu, tak v těch mých horách je to o zodpovědnosti, že jo, o týmový spolupráci, o zodpovědnosti jednotlivce, takže vlastně ty příběhy jsou podobný a vlastně ten můj příběh je samozřejmě pravdivý a prožitej, neučil jsem se to jako teorii na vysoké škole, takže mám co předat.
0: Posloucháte pořad Osobnosti Česka s Oskarem Hesem. Český rozhlas Střední Čechy, rádio vašeho kraje.

0: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem.
1: Mým dnešním hostem je elitní český horolezec Radek Jaroš.
2: Je pro vás důležité například udržitelnost jako těla, mysli, takhle, jako že se člověk jako udržuje. Jestli vy vlastně se celoročně musíte nějak připravovat, ne? To nejde tak, že byste se měsíce před tím výstupem začal připravovat.
3: Je to tak, že říkalo se, že osmitisícovky se neptají, co člověk dělá poslední tři měsíce, ale co dělal celý život. Jako jo. Takže je pravda, že já tím, jak jsem byl, řeknu, vrcholový sportovec od 15 let, jo, a předtím sportovec, tak jsem samozřejmě dřel a vlastně trénuju do dneška. Jo. Už před sebou ty 8000 vrcholy nemám, ale fyzická námava, fyzický pohyb je pro mě vlastně takový, když to přeženu, náboženství, jako jo. Protože zvlášť v dnešním světě je to strašně znát, jako ten svět se změnil a změnili se lidi. A teď řeknu i objemově, jako jo, protože když člověk je někde u moře v Chorvatsku a to, tak to není vůbec hezký pohled na nás, lidstvo, jako který si žijeme všichni jak prasata v žitě a máme se krásně, nadáváme, že to stojí za houby, ale všichni se máme krásně a na těch postavách je to taky znát, jo. A na tom vývoji, já nevím, no tak jsou různý vědecký výzkumy, že civilizace maximálně vydrží 5000 let, což se mi zdá teda až moc. Jako.
2: Je to takový optimistický odhad.
3: Jo.
2: Kdybych se já, nebo kdokoliv z nás smrtelníků teď rozhodl, že chce vylíst na 8000, co proto musí udělat v dnešní době?
3: V dnešní době je to samozřejmě na jednu stranu jednoduchý. V dnešní době si takovýhle člověk najme, musí se fyzicky připravit, to je na něm, jo. No a pak si najme nějakou agenturu, která mu zařídí vlastně všechno. A k dispozici tam má ty vejškový nosiče, natažený lana a to. Ale to samozřejmě není horolezectví, jo. Opakuju, to není horolezectví. A pokud se chce stát horolezcem, tak k tomu musí mít nějaký svůj, nějak to v hlavě porovnat, jo. Jak se člověk stane hercem, nestane se jim, samozřejmě je to, nevím, jaká vedla vaše cesta, že jo, je to nějaký sen, je to rodinná tradice a to, ale nepřijde to samo, je zatím strašně moc práce, jako. A když chce být člověk kvalitní herec, tak prostě tomu musí obětovat strašně moc. A to samý tomu horolezectví, jako jo, to je fyzická příprava, technická, materiální, ale hlavně jsou to dny strávený prvně na skalách. Dneska může to nahradit na začátku umělá stěna, pak skalní příroda, jo, skály v přírodě, Adršpach, Prachov, pak Tatry, Alpy a pak vyšší hory a to je horolezectví. Jako jo. A to, že tam člověk leze se svým parťákem ve dvou, vedle můžou lézt další party nebo další dvojice horolezců, jo? Ale to je horolezectví. To, že někdo vyšplhá po lanech, není horolezectví. Takže nahoru na kopec se člověk dostane dneska snadno a jakoli, ale nebude mít ten horolezecký zážitek.
2: Rozumím, takže kdybych se opravdu já rozhodl, že chci za 3-4 měsíce vylíst na Mont Blanc nebo na Mont Everest, tak musím zaplatit nějakou částku té firmě, která mě tam teda vašimi slovy až skoro dotáhne, nebo mě tam jako vyšoupe, budou mi stát za zadkem a kopat mě nahoru?
3: Jsou to dvě varianty. Ta nejsnažší je tahleta a ta druhá je sehnat nějakého kámoše, který není dobrý herec, ale je dobrý horolezec a s ním rozjet prostě tu linku horolezectví a zbláznit se do lezení.
2: V roce 2012 během výstupu na Annapurnu utrpěl těžké omrzliny na většině prstů u nohou. I přes rychlou zdravotní pomoc jste přišel o 11 článků prstů. Spoustu lidí by to asi odradilo, ale vy jste se za 2 roky vrátil na tu K2 a dokončil ji. Jak se leze na K2, prosím vás, bez prstů? Můžete mi to nějak popsat? Jak je to možný?
3: Jednoduše.
2: Jednoduše?
3: No. Zrovna tu K2 jednoduše, protože furt tam byla ta fyzička, furt tam byla ta vůle a ty horolezecký boty jsou tak tvrdý, že připodobním to, všichni asi měli na nohách sjezdový boty lyžařský, takže ví, jak je tvrdá ta podrážka. Takže tam nedochází k žádnému odvalu přes ty prsty. Mm. Takže vlastně ten handicap tam není vůbec, když to řeknu, cítit. Ale je to cítit při normální chůzi, je to cítit při jiných věcech. A teď já mám čerstvý zážitek. Já jsem byl minulý týden na masáži a masíroval mě borec nohy důkladně a byl takový šikovný a teď říká, hele, vy tady na holení kosti a to, vy máte tady sval, který nikdo nemá. Mně prošly prostě stovky lidí jako pod rukama a vy máte sval, který tady nikdo nemá. A já říkám, no tak vylezl jsem hodně hor, jako asi to bude tím a to. A pak jsem si až teprve později uvědomil, zase v souvislosti, když jsme se bavili s někým, jak je možný chodit, že já nemám, že jo, na levý noze 9 článků, tak jako a dá se říct, že nekulhám a nemá to žádný vliv na mě. A pak jsem si uvědomil, jak je to tělo geniální, že ten sval, který tam mám na té levý noze, že je vlastně věc, kterou si to tělo vybudovalo jako náhradu k těm prstům, nebo prostě, aby správně zapojilo ten zbylej aparát, tak prostě jsem si vytrénoval nový sval, který nikdo jiný nemá.
2: To je neuvěřitelný.
3: Je to neuvěřitelný, ale je neuvěřitelný, že to jde a že to může dokázat každý. Jako jo. Já se přiznám, že já teď mám po třetí operaci pravého kolene před 5 rokama. A už nemám ani chrupavku, ani meniskus a jako je spoustu věcí, kterou dělám s bolestma a mám to koleno fakt nateklý, ale furt něco dělám. A bylo období, kdy jsem jako trénoval málo, ta noha se strašně uvolnila, úplně jsem cítil, jak mi tam vypadává to koleno. Jako. No a teď zase jsem začal trénovat víc, hodně si věnuju cyklistice a celou zimu jsem chodil do posilovny, prostě to koleno, svaly se zpevnily, ta noha se skoro vyrovnala tý druhý a tělo funguje a to zase tak, jak u vozovkách za mlada. A přitom fakt je hodně použitý a hodně, hodně poznamenaný.
0: Posloucháte pořad Osobnosti Česka, ve kterém vám představujeme významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly.

0: osobnosti Česka s Oskarem Hessem.
1: Mým dnešním hostem je Radek Jaroš.
2: Já se ještě vrátím do hor. Spousta horolezců popisuje, že v extrémních horských podmínkách zažívají z nedostatku kyslíku například halucinace. Hypoxie neboli výšková nemoc se projevuje tím, že tělo začne z nedostatku kyslíku doslova umírat. Vybavíte si nějaký moment, který byl pro vás v té zóně smrti opravdu nejvýraznější, nebo takový, který se vám opravdu zaryl do paměti, že ho nikdy z té hlavy jako nedostanete? Protože na těch horách vy jste musel vidět a zažít opravdu hodně.
3: Mně se stalo taky jednou, že jsem měl halucinace a naštěstí zase ten zbylej mozek byl v takovém stavu, že si uvědomil, že je to průšvih. Jako jo. A vlastně jsem si uvědomil, pak jsem si uvědomil, protože jsem slyšel hlasy, s někým jsem se bavil a takový, a pak jsem si uvědomil, že tam nikdo není. A pochopil jsem, že je čas návratu. Jo, byl jsem 200 metrů od vrcholu Daulagiri a pochopil jsem, že jestli půjdu dál, tak se možná dostanu na ten vrchol, ale už se nedostanu dolů. Takže jsem to otočil a sestoupil jsem. Takže třeba tenhle zážitek mám, no a na Everestu, což byla má první vylezená 8000, první expedice na Everest byla neúspěšná, ale druhá za 4 roky už byla úspěšná. No a tam jsem se taky dostal 300 metrů od vrcholu do takového stavu, že jsem si uvědomil, že si nepamatuju, jak jsem se sem dostal. Viděl jsem ten bod tam dole pode mnou, kde do té doby jsem si ho pamatoval a od něj sem ne. Tak jsem říkal, to není dobrý. No ale pak jsem lezl dál a zase jsem si uvědomil a byl jsem úplně ve stejném stavu. Pamatoval jsem si ten štand dole a teď, že jsou tady, ale co je mezi tím, jsem si neuvědomoval. No a taky, tehdy jsem se rozhodl, byl to obrovský boj, že jo, protože jsem v tom měl 1 000 000 korun vlastních, byl jsem na druhé expedici, byl jsem 200 metrů od vrcholu, to všechno člověka táhne nahoru, no ale pak jsem si uvědomil, že jsme dole viděli takovou mrtvolu a říkali jsme mu vysmátej horolezec, protože cenil zuby, byla vidět jenom lebka z péřovky vyčíhající. A my, aby jsme si to ulehčili, tak jsme mu říkali vysmátej horolezec. No ale já jsem řekl, já nechci být vysmátej horolezec. A vzpomněl jsem si ještě na tehdy 3letou dceru, kterou mám doma a 300 metrů od vrcholu Everestu jsem se otočil k sestupu.
2: To mě teďko, to jste mě hezky nahrál, protože mě i zajímá, jak to vaši vášeň pro hory ta rodina zvládá, jak vlastně třeba děti, jestli se vás nebojí žena,
3: manželka. A tak teď už jsou starý a
2: tak jako, ale tak, velký. Jasně, ale tak tenkrát, když jim byly ty 3, tak
3: Jasně, no. Andrejka, dcera, která je mimo jiný scénaristka, tak se dala jiným směrem, že jo? A krásně to popsala vlastně v knížce Hory má panenko, kterou napsala a tam hned v úvodu je napsaný jako nějakým způsobem, že jako i tu knížku psala kvůli tomu, aby pochopila, proč ten fotr běhá, potí se, smrdí a dře od rána do večera a tohleto, když se přitom dá prožit život krásně po kavárnách a podobně. Jako jo. Takže tahle ta knížka je plná fakt jako vtipných, protože je hodně vtipná příběhů a taky mých, jsou to moje příběhy, které jsou taky vtipný, ale i dramatický. No a teď jsem utekl z otázky a vlastně jsem
2: ptal jsem se, jestli se o vás někdy jako vaši blízcí jo, nebáli.
3: No samozřejmě, že se báli, jako jo, takže Andrea ta to řešila tak, že vždycky, když jsem byla malá a já jsem odjel, tak ona onemocněla na protest. Jo, takže od mládní se takhle nějak podvědomě tomu bránila. Jako.
2: A vaše třeba partnerka vás pouštěla, protože znám i případy, kdy ty chlapy ty ženy prostě jako nepustí do těch hor, že se o ně opravdu bojí.
3: No tak záleží, ne? jak ty chlapy si to zase doma udělají, že jo? A já prostě, je pravda, že moje žena tehdejší teda tak říkala, jako hele, mně to přišlo normální, protože já se teda tomu divím, ale ona říkala, když jsme se seznámili, tak ty jsi mi řekl, že jsi horolezec a že jednou vylezeš na Everest. A tak s tím musela počítat a počítala, jo. Takže mě v tom nebránila, ale rozhodně to pro mě lehký nebylo teda.
2: Úplně poslední otázka na vás je, no ne otázka, spíš jestli máte něco, nějaké motto nebo radu, kterou byste chtěl říct takhle na mikrofon do světa našim posluchačům, protože člověk jako vy má tolik zkušeností a tolik zážitků, že by byla škoda, abyste takhle něco ještě jako z vlastní vůle jako nechtěl říct. Tak je to teďkon pro vás, můžete říct cokoliv, nějakou radu pro mladýho, ale pro kohokoliv, pro jakýhokoliv člověka.
3: Tak já doufám, že několik věcí, které jsem řekl, že si ty lidi můžou z toho uchopit, jo, a jít za tím svým snem, který mají, protože každý může snít o něčem jiným, že jo. Někdo chce být prostě spisovatel, někdo chce být herec, někdo chce být hasič a někdo chce být sportovec, někdo umělec, jako je to super, že to takhle. A jde to, jo, to je to hlavně nejdůležitější, že záleží jenom na nich a na vůli a na čase, který tomu dají a nesmí se nechat odradit od toho svýho snu hned při prvních neúspěších. Jak jsem řekl, já jsem mý 4 himalajské expedice na začátku, tak byly 3 neúspěšný, jo, a pro mě to neznamenalo konec, naopak začátek. Prostě mě to vždycky jako nakoplo ještě k větší touze a vlastně poučil jsem se z nějakých chyb a šel jsem dál, tak tohle je jedno z těch, co bych chtěl zkázat dál. No a druhý teda to, že velký průšvih vždycky, když se vrátím z té vysmáté Asie, kde jsou všichni prostě vyřechtaný a veselí a družný a chudí a nemají vůbec nic, ale vůbec, jo, jako, že opravdu, když mají jednu krávu, tak je to hodně, když mají jedny boty, většinou chodí i bosí, ale furt jsou šťastní a furt se smějou. A my přijedeme sem do Evropy, konkrétně ještě do Česka, kde máme úplně všechno. Prostě nemáme tady žádný ohrožení, trošku teď, že jo, z východu zase, ale i to se podceňuje. Máme se tady všichni největší sociální rovnost, máme tady prostě nádherný zdravotnictví za tak málo peněz a furt si toho nevážíme a furt jsme naštvaný a furt říkáme, že to tady stojí za houby. Že jsme na jednom z nejlepších míst na světě a je dobře, že mladí lidi dneska cestují a že poznávají, jaký je ten svět a že se vrací sem a že to tady doufám změní, protože teď to tady není úplně ono.
2: Já vám moc krát děkuju, že jste si našel čas a dorazil sem do rozhlasu do Osobností Česka. Děkuji moc.
3: Díky.
0: Osobnosti Česka můžete sledovat v rozšířené verzi i jako videopodcast na YouTube kanálu Českého rozhlasu nebo poslouchat v aplikaci Můj rozhlas a dalších podcastových aplikacích. Český rozhlas Střední Čechy, rádio vašeho kraje.

Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Každý pátek po 13. hodině s vámi doktorka Kateřina Cajdhamlová ochotně a ráda probere vaše neduhy a zdravotní obtíže. Tento týden se budeme věnovat světloplachosti a všemu, co s ní souvisí. Už teď můžete pro své dotazy využít web veseleazdravie.cz nebo telefonní záznamník 221 553 770. Odpovědi uslyšíte v pátek po 13. hodině v našem vysílání. Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. S úsměvem jde všechno líp a s humoriádou dvojnásob. Po celý červen vyhrávejte v humoriádě digitální rádia a knížky z edice Humoriáda s Uršulou Klukovou, Josefem Dvořákem, Jiřím Krampolem, Naďou Konvalinkovou a Libuší Švormovou. Zasmějte se s námi a ještě k tomu vyhrajte. Po celý červen každý všední den od 16 hodin v našem vysílání. Český rozhlas Střední Čechy, rádio vašeho kraje.

0: 16 hodin.
1: Český rozhlas Střední Čechy. Zprávy.
0: Národní onkologické centrum v Motolské nemocnici v Praze získalo kolaudaci. V místě bývalého učiliště v Kralupech nad Vltavou začala stavba nové základní školy. A dnešní počasí bude převážně oblačno, přehánky ojedinělé maxima kolem 20 stupňů. Zprávy a Ota Nehasil, dobré odpoledne. Začneme mimořádně aktuální informací. Vláda schválila zrušení koncesionářských poplatků pro Českou televizi a Český rozhlas. Informoval o tom před několika málo minutami ministr kultury Otto Klempíř za Motoristy. Podrobnosti ve zprávách v 15 hodin. Stavba Národního onkologického centra v pražské fakultní nemocnici Motol a Homolka získala kolaudaci. O rozhodnutí z konce května dnes informovala stavební společnost GEMO. Nové centrum vzniká rekonstrukcí původní budovy a novou přístavbou. V areálu se má spojit ambulantní a lůžková onkologická péče, diagnostika, operační sál a také zázemí pro klinický výzkum. Premiér Andrej Babiš z hnutí ANO už dříve potvrdil, že otevření centra je v plánu na konec srpna. Projekt zhruba za 4,5 miliardy korun má z většiny pokrýt financování z evropských zdrojů. V Kralupech nad Vltavou začala výstavba nové základní školy. Vznikne v místě bývalého učiliště v městské části Lobeček. Dělníci tam musí nejdříve zbourat některé budovy, například tělocvičnu. Výuka by tam mohla začít v roce 2028.
2: Nový školní kampus bude mít kapacitu 540 žáků. Nová bude tělocvična, stávající objekty stavbaři zmodernizují a přestaví. Celý areál bude bezbariérový a vyjde asi na 700 milionů korun. Z Kralup nad Vltavou Radek Duchoň, Český rozhlas.
0: U Dejvického potoka v lokalitě Strnadových zahrad v Praze 6 bude nový park. Nápady a připomínky k projektu tam mohou lidé přijít sdělit zítra v podvečer od 18. hodiny na veřejné setkání. Výstavba parku bude stát zhruba 40 milionů korun. Hotový by mohl být do 2 let. Městská část ho vybuduje ve spolupráci se soukromým developerem. Upřesní radní Prahy 6 Petr Palacký ze Zelených.
3: Součástí této developerské kontribuce by měl být jednak dar pozemku, který připadá městské části, a jednak revitalizace celého tohoto parku, kde mimo jiné dojde k prodloužení toho torza Dejvického potoka, který bude následně zakončen retenční nádrží, a dojde tam k nové výstavbě stromů.
1: Sport.
0: Český tenista Jakub Menšík se, stejně jako v loňském roce, dostal do nominace výběru Evropy pro prestižní Laver Cup. Týmovou soutěž bude letos na podzim hostit Londýn. Jakub Menšík bude v týmu společně s Italem Kobolim, Španělem Alcarazem a Němcem Zverevem.
1: Počasí.
0: Dnes čekáme v regionu středních Čech ještě docela větrno, stále velkou oblačnost, bude převážně oblačno, přehánky pouze ojediněle, večer ubývání oblačnosti maxima, stále jarní mezi 18 a 21 stupni a vítr mírný od západu až severozápadu bude večer slábnout.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Střední Čechy, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Střední Čechy.
0: Na dálnici D1 z Brna směrem do Prahy za exitem Chodce Rady kolem 28. kilometru začíná kolona kamionů v pravém pruhu. Osobní vozidla v levém pak zpomalují na 26. a jedou pomalu několik minut do zúžení na Šmejkalce na 24. kilometru. Tolik doprava, Český rozhlas Střední Čechy vám přeje klidnou jízdu.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
0: Začíná středočeské pondělní odpoledne. Dnes s vámi bude Pavel Kučera.
4: Krásné odpoledne všem.
1: Středočeské odpoledne.
4: Už za chvíli budeme s naší stopařkou v Mníšku pod Brdy. Dozvíme se, jak hygienici sbírají a testují klíšťata i jak se propojí pražská integrovaná doprava s Jihočeským krajem. Užijete si písničky, které nestárnou, s Krištofem, Jiřím Kornem a Markem Ztraceným.
1: Středočeské odpoledne.

0: Regionální stopař. Živě přímo z terénu.
1: Přírodní park Hřebeny je místo jako stvořené pro útěk z města. Středně náročná okružní trasa vás od noblesního zámku provede přes idylické poutní místo Skalka až do ticha lesů. Na stejná místa vyrazila naše středočeská stopařka Žofie Nováčková. Dobré odpoledne. Haló, slyšíme se? Žofie?
2: Ahoj, dobré odpoledne.
1: Výborně, tak kudy výlet vede a jak je náročný?
2: Ahoj, dobré odpoledne, slyšíme?
1: Slyšíme se.
2: Haló, haló.
1: Tak máme zřejmě...
2: Cesta začíná na městní šudbě. Čím se?
1: My tě slyšíme.
2: Haló, haló.
1: Tak zkusíme se spojit
2: jo?
1: Za chvíli.
2: Dobře.

0: Naše středočeská stopařka Šofie Nováčková vyrazila opět do terénu na další z výletů, tak pojďme rovnou na to. Kde tě máme, kudy výlet vede, jak je náročný?
1: Pěkné odpoledne. Cesta začíná na náměstí v Mníšku pod Brdy, odkud se stoupá k zámku. Turistické značce dál do lesu. Na začátku trasy čeká výletníky trochu stoupání do brdských kopců na Skalku. A cesta vede po lesních pěšinách, takže je vhodná skutečně jenom pro pěší. Menší oklikou sem ale vede i asfaltka z ulice Řevnická, takže to jde i na kole nebo třeba s kočárkem. No a výlet můžete jít hned několika způsoby. Základní okruh zpátky do Mníšku je dlouhý něco přes 14 kilometrů. Cestu ale můžete ukončit v Řevnicích, delší částí okruhu je to asi 11 kilometrů a tou kratší asi 8.
0: Jaké zajímavosti cestou potkáme?
1: Trasa částečně vede naučnou stezkou, která se věnuje Mníšku pod Brdy a knihám o Kájovi Maříkovi. Právě Mníšek je inspirací pro městečko Lážov, kde se jejich děj odehrává. No a víc o tom i o autorce knížek Marie Wagnerové, která psala pod pseudonymem Felix Heise, právě na té stezce dozvíte.
0: Co když nás překvapí nepříznivé počasí? Dá se to nějak cestou vyřešit?
1: No, cestou je to bohužel se schováváním před deštěm náročné, výlet vede lesem, ale jak už jsem říkala, dá se skončit v Řevnicích, kde se můžete schovat a najíst třeba v místním pivovaru. No a naopak ve Mníšku stojí za zastávku zámek, ale to i za dobrého počasí. Dozvíte se tam, jak vypadal každodenní život nižší šlechty za první republiky, a to v několika prohlídkových okruzích.
0: Z výletu brdskými hřebeny se nám přihlásila naše středočeská stopařka Žofie Nováčková. Děkujeme, hezké odpoledne.
1: Děkuji, naslyšenou.
2: Regionální stopař. Zajímavosti z našeho kraje.

0: Cesta k uzdravení. Skutečné příběhy moderní medicíny.
1: Tinnitus, hyperakuze a vertigo. Jak se dá s takovým hlukem v uších a v mozku žít? A kde hledat pomoc, když klasická léčba selhává?
2: Já si myslím, že jsem vlastně dospěla do fáze, kdy mám svůj tinnitus poměrně ráda.
1: S panem docentem Zdeňkem Fíkem o moderních možnostech léčby a cestě ven z labyrintu neustálého zvuku.
0: Cesta k uzdravení s Kateřinou Dvořákovou. Každou neděli po 9. hodině ve vysílání Českého rozhlasu Střední Čechy.

0: Středočeské odpoledne pokračuje. Lidí nakažených klíšťovou encefalitidou v Praze loni oproti předchozímu roku téměř o čtvrtinu ubylo. Případů boreliozy naopak výrazně přibylo, za což ale podle odborníků může nový systém hlášení od lékařů. Hygienici každé jaro vyrážejí do pražských parků a lesů na sběr klíšťat. Jednou ze sledovaných lokalit je i Prokopské údolí.
1: Minulý rok jsem dvakrát po dvou měsících měl boreliozu, takže uvažuju o očkování.
2: Říká pan Jiří, který bydlí na okraji Prahy a tak chodí do lesa podle svých slov velice často.
1: Všimnul jsem si, že se mi udělal flek na tom místě, kde se to klíště přisálo a byl poměrně veliký, takže jsem šel k lékaři a tam mi sdělili, že je to borelioza. A v podstatě jsem to nějak neléčil, dostal jsem nějaký prášky akorát, co si pamatuju, myslím, že to byly nějaký antibiotika.
2: Jak velké riziko nákazy od klíšťat hrozí, to zjišťují hygienici jejich sběrem, takzvaným vlajkováním. Pomocí bílé látky připevněné na tyči probírají trávu, křoví nebo suché listí, jak vysvětluje epidemiolog hygienické stanice hlavního města Prahy Jiří Sýkora.
3: Když se vlastně reaguje na světlo, takže když tam promáchne tu vlajku, tak si myslí, tam prošel nějaký živočich. A vidí ten stín a chytne se toho.
2: Většina klíšťat žádnou nemoc nepřenáší. Jejich promořenost limskou boreliózou se v Praze většinou pohybuje mezi 20-40%. U klíšťové encefalitidy je číslo výrazně nižší, zhruba 1%.
3: Tady máme klíště chycené na vlajce, tak ho patrně vezmeme do pinzety a patrně, abychom nerozmáčkli, ho umístíme do označené skumavky. Koma se občas nechce pustit.
2: Hygienici do skumavky vkládají také stéblo trávy, aby byla uvnitř správná vlhkost. Klíště totiž musí přežít převoz do Státního zdravotního ústavu, kde se rozbor všech letošních vzorků bude provádět až na podzim.
3: Tam se pak zamrazí a už je skladují v tomhle stavu.
2: Dodává Sýkora. Klíšťata se nejčastěji vyskytují v trávě do výšky půl metru. Podle mluvčí hygienické stanice hlavního města Prahy Petry Batok je proto dobré nosit do přírody dlouhé kalhoty.
4: Je dobré mít světlé oblečení, protože na tom je to klíště dobře vidět a můžete i v průběhu té procházky ho třeba setřepat. Je dobré používat repelenty, právě i když ve městě. Doporučujeme, když přijdete domů, tak vyklepat oblečení, ideálně třeba i vyprat.
2: Krátce po procházce může pomoci také sprcha. Klíště se totiž nemusí stihnout silně přisát. Z Prahy Ondřej Mikušek, Český rozhlas.
5: Český rozhlas Střední Čechy, rádio vašeho kraje.

0: kinském úspěchu zámeckého léta s Františkem Kinským jsme pro vás připravili druhý ročník. Poznejte s námi i letos více než 50 českých zámků a vyhrajte v našem vysílání víkendové pobyty na zámku nebo soukromou prohlídku zámku Františka Kinského. Zámecké léto. Startujeme první prázdninový den v pondělí 29. června.
1: Těší se na vás průvodce zámeckým létem František Kinský.
0: Více informací na webu zámecké léto.cz.

0: Region Express.
1: Na jednu jízdenku se nově dostanete ze středních do jižních Čech. Integrace tarifů přinese na vybraných úsecích zjednodušení cestování, ale taky nižší jízdné a delší výhody. Podrobnosti zjišťoval kolega Tomáš Kopáček.
2: Od července budou moci cestující ve středočeském a jihočeském kraji kombinovat jízdné při mezikrajském cestování. Fungování popisuje mluvčí pražské integrované dopravy Filip Drápal.
3: Ten, kdo jezdí ve středočeském kraji, má nějakou jízdenku, tak bude moci na tuto jízdenku, pokud bude mít dostatečnou časovou platnost a pásmovou, dojet ještě dál, právě do jihočeského kraje, třeba až do Tábora. A naopak lidé z jihočeského kraje, kteří mají nějaké jízdenky pro jihočeský kraj, tak na tyto jízdenky budou moci dojet až do středočeského kraje, třeba do Benešova, Příbrami nebo Rožmitálu pod Třemšínem.
2: Integrace krajů bude probíhat postupně. První etapa obsahuje kromě autobusu i vybrané železniční linky.
3: Na ty jízdenky PIT bude moci člověk dojet až do Tábora nebo do Plané nad Lužnicí, včetně rychlíků z Prahy. Budou zde rozšířeny také místní lokálky přes Milevsko až do Branic, nebo bude na jízdenky PIT možné jezdit do Blatné, do Sedlic nebo Dolního Ostrovce. V druhé etapě chceme zavést jízdenky až na Písecko.
2: Mezi kraji vznikne takzvané překryvné pásmo, kdy budou platit oba krajské tarify zároveň. Cestující si budou moci vybrat výhodnější možnost. Mimo toto sdílené území však bude potřeba dokoupit zbývající jízdenku.
3: Pokud třeba pojede delší trasu, která už úplně se do toho překryvného pásma nevejde, tak bude muset kombinovat ty jízdenky. To znamená, když bude mít třeba jízdenku PIT ze středočeského kraje a bude chtít jít někam dál, tak bude moci na to navázat, buď si koupit u řidiče nebo u průvodčího, ten mu prodá tu návaznou jízdenku, aby neplatil za stejné území dvakrát.
2: Spojení dopravních systémů přinese kromě levnějšího cestování na vybraných úsecích i zlepšení dopravní obslužnosti, převážně u autobusů.
3: Budou tady zavedeny některé nové linky, jiné budou třeba přetrasovány a obecně bude posílen provoz o víkendech a zpravidelně provoz na těch páteřních linkách. Celé to vlastně ladíme ve spolupráci s jednotlivými obcemi a městy i na základě připomínek dopravců a cestujících.
2: Organizátoři dopravy upozorňují, že integrace může přinést velké změny, které nemusí být pouze v hraničních oblastech krajů.
3: Je potřeba se na to připravit, veškeré informace máme zveřejněny na webu, budeme k tomu vydávat i tištěnou brožuru s jízdními řády, aby si každý dopředu stihnul nastudovat tu svoji linku, protože někde opravdu ty změny budou poměrně výrazné. Dojde také k přečíslování některých linek, aby vlastně se nepřekrývala čísla toho jihočeského a středočeského systému, takže je možné, že si budou muset lidé zvykat na některá nová čísla.
2: Nakupovat jízdenky mohou cestující kromě dopravních prostředků také v mobilních aplikacích Pitlítačka nebo iDeska, kde také mohou porovnat ceny jízdného. Podrobnosti a konkrétní linky, kterých se změny dotknou, jsou uvedeny na webu pid.cz. Pro Český rozhlas Tomáš Kopáček.
0: Region Express. Vše o veřejné dopravě ve středních Čechách a v Praze.

Víte, že na ostrov na řece Vltavě u Davle na Praze Západ nevede žádný most. Přesto tam Boleslav III. V roce 999 založil druhý mužský benediktínský klášter na našem území. Dodnes se na ostrově zachovaly mohutné základy jeho zdiva. Český rozhlas Střední Čechy. Žijeme tu s vámi.

0: mosty spát. Český rozhlas Střední Čechy. Chcete vědět, co právě hrajeme, co je ve vašem kraji nového, nebo chcete poradit? Rady, tipy, informace, recepty, ale i čerstvé zprávy ze středních Čech, to všechno najdete na našem webu střednicechy.rozhlas.cz. Milujeme Střední Čechy i na internetu. Zelená vlna. Každý den pro vás sledujeme aktuální situaci na silnicích. Ráno každých 30 minut, přes den každou hodinu. Vždy po zprávách. A také kdykoliv se na silnicích v našem kraji něco mimořádného děje. Zelená vlna. Známe lepší cestu.
1: Dnes večer v České televizi. ČT 1. Detektivové pátrají po vrahovi hledače Vltavínů. Seriál Místo zločinu České Budějovice. ČT 2. Může mít láska italského mladíka a dívky z čínské čtvrti šťastný konec? Premiéra romantického filmu Čínská dívka. A ČT Art. Špičkoví interpreti hrají v císařském sále zámku Troja. Premiéra koncertu Troja Festival, Josef Špaček, Lukáš Vondráček a jejich hosté. Pondělní večer s Českou televizí.
2: Přesný čas vám přináší matrace za hubičku.cz. Kvalitní české ortopedické matrace pro vaše bolavá záda. www.matracezahubičku.cz

0: 16 hodin.
1: Český rozhlas Střední Čechy. Zprávy.
0: Vládní koalice schválila zrušení televizních a rozhlasových poplatků. Střední zemědělská škola v Benešově kvůli rekonstrukci internátu zkrátila výuku. Tenistka Marie Bousková porazila v českém derby na úvod turnaje v Nottinghamu Terezu Valentovou. A dnešní počasí stále oblačno, přehánky ojedinělé maxima kolem 20 stupňů. Zprávy s Otou Nehasilem, dobré odpoledne. Vláda dnes schválila zrušení koncesionářských poplatků pro Českou televizi a Český rozhlas. Informoval o tom ministr kultury Otto Klempíř za motoristy. Změna je součástí novely mediálních zákonů. Vláda chce od příští roku financovat obě média ze státního rozpočtu. Upřesní Klempíř.
2: Základní částka uvedená v zákoně, a tedy mandatorní výdaj státu, činí pro Českou televizi 5,74 miliardy korun a pro Český rozhlas 2,065 miliardy korun. Při stanovování částky jsme vycházeli z výročních zpráv roku 2024.
0: Česká televize by tak příští rok dostala z rozpočtu o 1 miliardu korun méně než letos, Český rozhlas téměř o 400 milionů korun méně. Podle Klempíře se bude rozpočet pro média upravovat, pokud kumulovaná inflace přesáhne 10%. Valorizace se bude počítat od letošního roku. Oba ředitelé se změnou financování nesouhlasí. Střední zemědělská škola v Benešově zkrátila kvůli rekonstrukci internátu výuku. Zhruba polovina studentů má proto ode dneška prázdniny. Dělníci musí v budově vyměnit elektrickou instalaci, rozvést vzduchotechniku a vybudovat nové únikové cesty. Opravy mají být hotové do konce srpna, říká ředitelka školy Ivana Dobešová.
3: To, že v červnu posouváme ukončení školního roku, nás tolik nezatěžuje z hlediska obsahu výuky. Víc by nás to zatížilo, pokud by to bylo v září. Já jsem požádala předsedy předmětových komisí, aby udělali revizi toho, co nestihneme odučit, a aby se to přesunulo do učiva příštího roku.
0: Budova internátu má od loňského roku nová okna, samotná škola pak osvětlení. Všechny rekonstrukce by měly stát téměř 40 milionů korun. V pražských Letňanech dnes kolem poledne hořel bytový dům. Zasahovalo tam 6 jednotek hasičů, včetně dobrovolných. Jeden člověk skončil v péči záchranářů. Podle mluvčí pražských hasičů Kateřiny Benešové zatím není možné odhadovat způsobenou škodu.
4: Proběhla samovolná evakuace před příjezdem jednotek 10 osob. Příčinu požáru momentálně ta je v šetření. Došlo k požáru zahoření kuchyně a digestoře.
1: Sport.
0: Česká tenistka Marie Bousková porazila v českém souboji na úvod turnaje v Nottinghamu Terezu Valentovou 2x6-3. Ve stejné fázi se střetnou také další dvě české tenistky, Sára Bejlek a Karolína Plíšková. A Nikolu Bartuňkovou čeká první utkání na turnaji v Berlíně proti Schneiderové z Ruska.
1: Počasí.
0: Dnes odpoledne čekáme v regionu středních Čech ještě větrné počasí, stále s velkou oblačností, bude tedy převážně oblačno, přehánky ale pouze ojedinělé a večer výraznější ubývání oblačnosti. Maxima dnes mezi 18 a 21 stupni a mírný vítr bude večer slábnou.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Střední Čechy, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Střední Čechy.
0: Na silnici číslo 18 s Příbrami na Sedlčany pozor za Vesteckým mostem. Po požáru traktoru před zrůbkem už obnovili provoz alespoň kyvadlově. Stále jsou tam ale kolony a počítejte se zdržením. Šťastnou cestu.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
0: Středočeské odpoledne pokračuje. S vámi je a bude Pavel Kučera.
5: Vydařené pondělní odpoledne i dál.
1: Středočeské odpoledne.
5: Počasí na tento týden předpoví už za okamžik meteoroložka České televize Taťána Míková. Zjistíme, jak bude probíhat oprava Kbelské ulice v Praze a herec Martin Písařík odhalí vzácné alergie. Potěší vás písničky, které nestárnou, a s nimi Ota Baláš, Bára Basiková, Slza, Lucie Bílá a Josef Vojtek.
1: Středočeské odpoledne s Pavlem

0: počasí ve středních Čechách.
1: Meteoroložka České televize Taťána Míková s námi. Dobrý den.
2: Krásné v této chvíli, můžu říct, většinou polojasné nebo oblačné odpoledne ve středních Čechách.
1: Jaké máme teploty?
2: No tak ty teploty úplně zázračné nejsou. Musím říct, že u nás ve středních Čechách se musíme spokojit s teplotami těsně na hranici té dvacítky a dokonce na některých místech, jako na jihu regionu, mají teploty jenom třeba kolem 16-17. Tak ta teplota ještě není příliš vysoká a dokonce i vítr nám to trochu snižuje, protože pocitová teplota je ještě o pár stupňů nižší.
1: Co máme čekat dál v noci a zítra?
2: Tak určitě bychom se měli připravit na to, že se bude postupně vyjasňovat. To znamená, k večeru by mělo ubývat té oblačnosti. No a tím pádem ale se asi každý zeptá, jaké bude to zítřejší ráno. Ono bude opravdu studené. Po většinu noci totiž bude polojasno až jasno. Čeká nás docela chladná noc, která bude mít ranní teploty 10 až 7 a v údolích až 5 stupňů Celsia.
1: Tak budeš nám utěchou, že nula to nebude, nebo pod ní.
2: Ne, to vypadá, že ve středních Čechách ne. I když jestli se někdo chystá spát na nějakých mrazových pláních na Šumavě nebo na Rolavě nebo na Jizerce, tak tam bych mu doporučila hodně teplý spacák.
1: Takové lidi já asi neznám, nevím jak vy. Pojďme na zítřejší předpověď.
2: No tak zítra ráno bude ještě polojasno, jasno, od západu bude ale postupně přibývat oblačnosti. Postupně se odpoledne a na večer může místy vyskytnout nějaká přeháňka nebo občasný déšť. Teploty budou ale vyšší než ty dnešní, zatímco dnes říkáme, že máme teploty do 21-20 stupňů, tak ty zítřejší budou spíš nad 20, maxima 20 až 24 stupně Celsia. Taky vítr by se měl uklidnit, jeho porivy sice můžou být ze začátku ještě někde kolem těch 55 km za hodinu, ale už to bude na výrazně menším počtu míst, spíš na západě regionu.
1: Jak to bude dál v tomto týdnu? Prý se dostaneme do letních teplot, až moc horkých?
2: No, i do tropických, je to tak. Ty teploty budou stoupat. Ještě středa bude s teplotami zhruba do 25 stupňů Celsia. To znamená, bude v jistém smyslu podobná tomu zítřku. Bude se to na obloze střídat, bude oblačno, zataženo. Ráno ale může být oblaků méně a odpoledne naopak může být na chvíli zataženo úplně a může přijít třeba přeháňka nebo bouřka. Platí ale, že víc jich bude zřejmě na východě, severovýchodě území. No a už od čtvrtka to oteplování bude opravdu hodně výrazné. Tam už se přiblížíme k 29, možná i ke 30 stupňům Celsia. No a od pátku čekejte, že ty teploty opravdu v odpoledních hodinách budou kolem 30 nebo i nad 30. Sobota, neděle, zdá se, že ty maximální teploty budou mít 30 až 35. Tak to zas nám nebude stačit vítr na ochlazení.
1: Tak co naděláme, ale děkujeme za vaše užitečné informace. Příjemné odpoledne.
2: Tak připravte se na to všechno a držím palce, aby to každý vydržel.
0: Český rozhlas Střední Čechy, rádio vašeho kraje.

Tu tvůj žád. Český rozhlas Střední Čechy. Nalaďte si nás v Kladně a Slaném na 100,5 FM. Český rozhlas Střední Čechy. Žijeme tu s vámi.

0: Pavla Vítka.
1: Hudební kariéra Karla Kahovce se začala psát už v 60. letech minulého století. Písniček i zážitků k vyprávění má víc než dost. Třeba o Big Beatu, o sestře Vlastě i o spolupráci s Petrem Novákem.
0: Hudební kavárna Pavla Vítka. Český rozhlas Střední Čechy každou neděli po 11. hodině.

0: Posloucháte Středočeské odpoledne. Rekonstrukce Kbelské ulice v Praze začne 2. července. Datum dnes potvrdilo vedení Prahy a silničářů. Řidiči se musí připravit na zdržení a další komplikace. Budou například uzavřené všechny sjezdy a nájezdy do opravovaného úseku. Podrobnosti má od pražského magistrátu reportér Petr Kastner. Hezký den.
1: Hezký den. Provoz na Kbelské ulici má být při její opravě takzvaně tunelový. To znamená, že řidiči na ní budou moct vjet, ale vyjedou až na konci, jako kdyby byli v tunelu. Pokud tedy například najedou z Novopatské, tak vyjedou až u Cínovecké. Zatímco teď jsou v každém směru 2 pruhy, v průběhu oprav budou lidé muset počítat s omezením dopravy pouze na 1 pruh v každém směru. Silnice nahrazuje chybějící úsek u Pražského okruhu. Podle náměstka primátora Jaromíra Beránka z Pirátů dojde ke snížení kapacity o 40%.
2: Myslím, že bychom měli doporučit využívání Kbelské skutečně pouze té dopravě, která tam nezbytně nutně potřebuje zajíždět. Byť pro tu nákladní dopravu jsou samozřejmě vyznačeny a budou využívány i nákladní transitní objezdy dále od hlavního města Prahy.
1: Pro nákladní dopravu budou vyznačené taky objízdné trasy dál od Prahy, například mezi dálnicemi D8, D10 a D11.
0: S jakými dalšími opatřeními budou muset řidiči počítat?
1: Nedostanou se například ze Satalic na Novopatskou a tamní obyvatelé budou muset do města jezdit přes Vinoř. Tam technická správa komunikací umístí semafory, kterými bude regulovat počet aut přijíždějících po Mladoboleslavské do centra města v případě dopravní přetíženosti. Opatření budou po celou dobu stavby stejná, dopravní inženýři by je měnili pouze v případě komplikací.
0: Petře, připomeň ještě, proč musí stavbaři Kbelskou ulici opravit.
1: Kbelská nahrazuje neexistující městský i pražský okruh na severovýchodě Prahy. Podle zástupců technické správy komunikací i hlavního města je silnice ve velmi špatném stavu. Na vozovce jsou například výtluky. Ale problém podle nich byl taky s vyskakováním poklopů kanálů v zimě. Dělníci kompletně opraví skoro 3 kilometry dlouhý úsek. Rekonstrukce by měla stát zhruba 600 milionů korun a práce skončí 15. srpna.
0: O chystané opravě Kbelské ulice v Praze jsme mluvili s reportérem Petrem Kastnerem. Díky, naslyšenou.
1: Hezký den a naslyšenou.
3: Český rozhlas Střední Čechy.

けます。

Rozhlas jede za vámi. Zábavná show Aleše Cibulky míří tentokrát do Čelákovic. V úterý 23. června se můžete potkat s moderátorkou Světlanou Vitovskou, hrabětem Františkem Kinským, komentátorem Liborem Dvořákem, zpěvákem Tomášem Klusem a generálním ředitelem Českého rozhlasu Reném Zaboralem. Rozhlas jede za vámi 23. června v 19 hodin v Kulturním domě v Čelákovicích. Více informací na rozhlasjede.cz.

0: Středočeské odpoledne jde pomalu do finále. Martin Písařík má dnes pro nás speciální alergie.
1: Co v učebnicích nebylo? Zajímavosti a souvislosti ze světa kolem nás.
2: Věděli jste, že člověk může mít alergii na zimu, vodu nebo mobilní telefony? Alergií se rozumí nepřiměřená obranná reakce organismu. Pokud jsme alergičtí například na pily nebo trávy, obvykle nás pálí oči, teče nám z nosu a víc kašleme. Velké starosti umí napáchat potravinové alergie, kdy má tělo problém strávit třeba mléko, ořechy nebo obilniny. Tyto příklady jsou poměrně běžné, existují ale i kuriózní alergie, které můžou vypadat jako nesmysl, přesto mají svůj vědecký základ. Příkladem je třeba alergie na vodu. Takto postiženým lidem po kontaktu s vodou zčervená kůže a objeví se nevzhledné puchýře. Skutečnou příčinou však není H2O, ale reakce vody s produktem mazových žláz, který pak vyvolává uvolnění histaminu v kůži, což se projeví jako alergická reakce. Oteklé uši, tváře nebo i rty mohou mít někteří lidé při používání mobilních telefonů nebo dokonce při hraní na příčnou flétnu. Způsobuje ji nikl obsažený v kovových výrobcích. Na závěr zmíním alergii na chlad, která se projevuje jako kopřivka a vyvolává ji obvykle teplota pod 10 stupňů Celsia.
1: Co v učebnicích nebylo? S Martinem Písaříkem.
0: Víc od nás a o nás najdete na webu střednicechy.rozhlas.cz. Pondělním středočeským odpolednem vás provedl Pavel Kučera. Těším se na vás už za chvíli v Humoriádě s Petrem Jablonským. Tak zůstaňte dobře naladěni právě s námi.

0: 16 hodin.
1: Český rozhlas Střední Čechy. Zprávy.
2: Vláda schválila zrušení koncesionářských poplatků pro Českou televizi a Český rozhlas. Na Slapské přehradě ode dneška platí nová letní pravidla plavebního provozu. Finále basketbalové ligy mužů dnes vyvrcholí 7. utkáním Nymburk Pardubice a hrát se bude v Praze. A počasí zítra z počátku dne jasno až polojasno, postupně přibývání oblačnosti. Maxima kolem 23 stupňů. Zprávy s Otou Nehasilem. Dobré odpoledne. Vláda schválila návrh zákona, který počítá se zrušením poplatků za média veřejné služby. Nahradit je má příspěvek ze státního rozpočtu. Česká televize by tak v příštím roce měla dostat zhruba o 1 miliardu korun méně, než získá z poplatků letos. Českému rozhlasu by pak měly příští rok příjmy klesnout meziročně zhruba o 400 milionů. Vedení obou médií se změnami nesouhlasí, říká generální ředitel Českého rozhlasu René Zavoral.
3: My to odmítáme po celou dobu, máme opravdu pořád za to, že systém, který tady funguje, zaběhaný není. Zastaralý, má ho v podstatě 10 zemí v rámci Evropské unie a navíc v tom středovýchodním evropském prostoru má svůj smysl a má svůj i kontextuální důvod, takže pořád ten nejlepší možný ve smyslu ubránění naší nezávislosti.
2: Podle generálního ředitele Českého rozhlasu by rozhlas v případě přijetí zákona o financování médií veřejné služby musel propustit 150 až 200 lidí. Na Slapské přehradě dnes začínají platit letní pravidla plavebního provozu. Mají zajistit bezpečný pohyb plavců i plavidel. Na přehradě jsou vyznačené úseky, kde musí lodě i skútry jezdit pouze pomalou, takzvanou výtlačnou rychlostí. Upřesní vedoucí poříčního oddělení Slapy David Bernard.
4: Je povolena jízda pouze ve výtlaku od hráze za rekreační objekt Měřín a od Živojského mostu po 116. kilometru opět platí omezení na výtlak.
2: Lékař z Pražského armádního ústavu leteckého zdravotnictví podvedl asi 250 převážně starších pacientů. Neoprávněně od nich vybíral peníze za vyšetření, která jsou hrazená zdravotními pojišťovnami. Informovala o tom vojenská policie. Muž se přiznal a se státním zástupcem uzavřel dohodu o vině a trestu. Soud mu dal podmínku a pokutu 2 miliony korun. Sport. O vítězi letošního ročníku nejvyšší basketbalové ligy mužů rozhodne až 7. zápas finále. Obhájci titulu z Nymburka nastoupí v Praze na Královce od 17 hodin proti Pardubicím. Kouč východu Čechů Jan Šotnar chce po vítězství a vyrovnání série udržet své svěřence při zemi.
5: My pořád musíme zapnout teďko tlačítko pokora a pořád si musíme uvědomit, že hrajeme s Nymburkem, který ty hráče má, umí ty rozhodující utkání rozhodovat. Hraje se na Královce, což jako samozřejmě furt je trošku výhra Nymburka, který tam občas nějaký utkání hraje, ale samozřejmě to lepší než hrát v Nymburce.
1: Počasí.
2: Večer čekáme v regionu ubývání oblačnosti, v noci by už mělo být polojasno až jasno, ranní minima většinou mezi 10 a 7 stupni. Zítra bude z počátku dne polojasno až jasno, od západu postupně přibývání oblačnosti, odpoledne a večer místy přehánky nebo občasný déšť. Maxima zítra mezi 20 a 24 stupni. Vítr z počátku jen slabý, postupně mírný, od jeho západu až západu.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Střední Čechy, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Střední Čechy.
2: Na silnici číslo 18 Příbram Sedlčany se za Vesteckým mostem stále projíždí kyvadlově po požáru traktoru. Zdržení v kolonách je v obou směrech kolem 5 minut. Tolik doprava, šťastnou cestu.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553. Humoriáda.
6: Jste na správné frekvenci ve správném čase, dobře vyladěné pondělní odpoledne přeje všem Pavel Kučera a naším dnešním hostem je Petr Jablonský. Dobrý den, vítejte.
7: Krásné odpoledne.
6: Svět se v hezčí změní se scénkami i soutěžením. Pěknou zábavu a hodně štěstí.
1: Humoriáda.

0: Jakub Smolík a jeho holka s bílou halenou. Já tady mám hosta v bílé mikině a na tom je nějaké grafity originální. Je to Petr Jablonský, nebudeme to rozebírat.
1: Škoda, že nejsme v televizi, to stejně z toho posluchači nic nemají.
0: No tak webkamery tu jsou, můžou se juknout, jak vám to sluší, než mi řeknete, jak se máte, co děláte.
1: No tak mám se dobře, začíná léto, takže to je velice pozitivní. Už se těším na ty teploty, má být konečně, teď už v prostřed týdny mám dojem. Ano, to tropy. No tak já mám rád tropy, já jsem jižní typ, takže to bude super.
0: Tak bez vás, jinak co se týká vašich vystoupení, někde vás uvidíme v létě?
1: Můžete mě vidět třeba teď nejblíž, mám dojem 30. června na střeše obchodního centra Harfa v Praze, kde budeme hrát hru Normální debil 2, jo, kde já teda nehraju toho debila, ale hraju tam asi 31 postav, takže se můžete podívat, kromě mě uvidíte ještě Davida Suchařípu a další kolegy, takže můžete se přijít podívat.
0: Ano. Uvidíme Davida Suchařípu vás a prodavačky z obchoďáku možná.
1: No tak, teď nevím, jak se to...
0: Prodavačky... Je to v Harfě na střeše.
1: Jo, takhle, jakože se přijdou... Určitě, tak prodavačky se tam taky můžou přijít podívat, dobře. Samozřejmě.
0: Tak, teď se podíváme do našeho seznamu, koho nabídneme posluchačům na začátek.
2: No tak, dámy a pánové, tady je Olda Kajzer, já vás zdravím společně s Jirkou Lábusem, víte, Jirko? No tak samozřejmě zdravíme tady z našeho pořadu teda, a my se koukneme do našeho pořadu teda v tomto pořadu a ten pořad se jmenoval Možná přijde i kouzelník, že to se možná taky pamatujete, že to bylo takový.
0: Určitě.
2: No jistě, to si pamatuju, já si to pamatuju. No a my vám ale nenabídneme nás dva, my tam možná budeme někde vzadu přicmrdávat, víte, Jirko, no tak to takový blbý slovo, tohleto přicmrdávat, a dobře, tak řekněme přicmrdávat, no ale hlavními hvězdami bude Jirka Vimr a Karel Černoch a poslechneme si scénku, která se jmenovala Tanečník.
3: Černoch!
4: Ten už tady byl dvakrát.
3: Když jsem řekl, že to bude Černoch, tak to bude Černoch, jasný?
4: Zavolej Černoch.
3: Karle!
4: Dobrý večer.
3: No co ten smutek, Černoch? Tady panuje dobrá, hodnotná zábava.
4: Já už jsem tu po třetí, ale...
3: Neodmlouvej. Vystrčí ruce s kapsionem. Zastrž břicho, vyndej peněženku. Ruce vzhůru. Tak si něco dělejte pro Boha.
4: Karle, dělej ze sebou něco.
5: Pamatuj se, člověče.
3: Černoch, ty nemáš základy společenského chování. Ale s tím je konec. Teď budeš tancovat, jak já budu chtít.
4: Co? Já tancovat, jo? Já jsem nechodil ani do taneční. To teda ne. A hlavně nemám tady partnerku.
3: Máte vybrat.
4: Ne, já nechci vymrát. Já potřebuji partnerku. Bez partnerky to fakt nejde, jak můžu tancovat bez partnerky. Uznejte to.
3: Máte vymrát.
4: No ne, počkejte, ale Karel Černoch má pravdu, protože Vimr přece nemůže dělat partnerku.
3: Ale Vimr může dělat partnerku. Řekl jsem, že máte vymrát.
4: Jestli byste dovolili...
3: Vy už vůbec nemluvte.
4: Dobře, já vás jako chápu, ale podívejte, já si přesto myslím, že partnerka nemůže být Vimr, to je přesto...
3: Máte Vimra! Řekl jsem Vimra! Však vy si zvyknete.
4: Chtěl s partnerku, tak máš Vimra! Jak to vypadáte, co to máte na sobě, člověče?
6: A co, přijel jsem ze Skotska.
4: A to mě chcete v tomhletom učit společenskému tanci, jo?
6: No a proč ne? Vy snad tento oblek považujete za nespolečenský. Já si právě myslím, že pro tuto příležitost je nesmírně vhodný. Já vás mám učit společenskému tanci, že jo? Čili pro vás budu partnerka, že jo? Dáma, já si myslím, že je dokonce inspirující, jo? Budeme tančit.
4: Promiňte, ale já ze Skotama netančím.
6: Ale ze Skotkama jo, snad.
4: Tak si nějak dohodněte.
5: No, nebo opustíte je ještě okamžitě.
6: Počkejte, to jsou vaše gardedámy.
4: Ne, garderoběři.
5: Nenapadat.
7: Nebo padat.
6: Nepadat, tančit. A začneme, Karle, od začátku.
4: Jo.
6: Totiž než přijdeme k samotnému tanci, to předchází takový rituál společenský, takové to seznámení, vyzvání k tanci a takhle. Já bych navrhoval, začněme seznámení, jo?
7: Ano, já jsem Karel.
6: Jiřina, takhle. Jo? Vy se musíte vžít, že od tohoto okamžiku budu pro vás jako žena, jo? Jako dáma, partnerka, prostě vaše žena, jo?
7: No tak to už vůbec ne teda.
6: No tak děvče, no.
7: No tak to radši žena, ale nějaká divná teda.
6: Hrome sakra, člověče, ale vžijte se už do toho, že jsem pro vás Jiřina. No. Jo, a ne Jiřina, Jiřinka.
7: Ano.
6: Já jsem pro vás dáma, která se vám líbí dokonce, ne? Že jsem zbyla poslední na parketě, jo? Pro kterou si jde ten pod... Hrome, člověče, jak budete takhle ucukávat, tak ničemu nedojde. Jste muž, ne?
7: No, ale víte, že už si tak nejsem jistý teď.
8: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
0: Tak tanečníci se nám seznamují. Jiří Vimr, Karel Černoch.
2: Ale tak já myslím, že to byla taková opravdu hodnotná zábava, že nám to opravdu jako hodně dalo, že jo? No tak počkej, tak hodně dalo. Vimr dal. No to, Oldo, veřejnoprávní médium, takhle mluvíš. Ne, já jsem takhle nemyslel, přece co nám... Hodnotného Vymrdal, jako Jirka Vymrdal. No tak už opravdu, tak to musíme, prosím vás, pustit reklamu nebo něco, to je příšerný, to, já se omlouvám, on to nemyslel takhle, víte, ne, vůbec ne, tak to je čeština, no, čeština, jména blbý, já se omlouvám všem citlivějším posluchačům, já si jdu radši dát pivo, to tak jdu taky radši s Bohem.
0: Tak, tolik Kaiser Lambus nám zůstává na Ačku dvojice.
1: Kdyby to asi kluci řekli možná takhle. No.
0: Určitě, Vymr Černoch nám zůstává Ačko, Bčko, Hlust Vysihák, čili Lubomír Lipský, Miroslav Humola, dokonce i Helena Růžičková. Tak si vyberte A nebo B, posluchači. Humor mezera A, humor mezera B. SMSkujte na 90 011 04 731 800 900. A teď vás sklidní Petra Janů.

0: loňském úspěchu zámeckého léta s Františkem Kinským jsme pro vás připravili druhý ročník. Poznejte s námi i letos více než 50 českých zámků a vyhrajte v našem vysílání víkendové pobyty na zámku nebo soukromou prohlídku zámku Františka Kinského. Zámecké léto. Startujeme první prázdninový den v pondělí 29. června.
1: Těší se na vás průvodce zámeckým létem František Kinský.
0: Více informací na webu zámeckéléto.cz. Nový pořad a nový moderátor. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Nový pořad, ve kterém vám představujeme významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
2: Těší se na vás Oskar Hess.
0: Český rozhlas Střední Čechy, rádio vašeho kraje.
3: Tady je Humoriáda, Petr Jablonský i Pavel Kučera vás zdraví společně z dnešního studia Humoriádníků. Zveme na náš telefon 731 800 900. Zavolejte, hlasujte, chcete dvojici Jiří Vimr, Karel Černoch anebo Lubomíra Lipského jako hlust vysiháka známého přísného vrátného. Tak, ještě se zeptám Petra, co on a tanec, když už je scénka tanečník tady?
4: Ano, no musím říct, že nic moc, já jsem poměrně dost velký dřevo, jednou jsem si to vyzkoušel v muzikálu a musím říct, že teda jako už bych asi děkuji moc, ale už mi nenabízejte muzikály.
3: Ani Star Dance.
4: Ale musím říct, že zrovna v tom představení, které jsme mluvili, tak jako tam je hodně pohybu a i se tam tančí, takže nadřel jsem to prostě, no.
3: Takže nějaký ten pohyb ze sebe vyloudí.
4: Máme dokonce tam tančíme na Michaela Jacksona třeba na Thriller.
3: Ty brďo. No. Děláte moonwalk, tu chůzi po spátku?
4: Trošičku to tam jako naznačujeme tam nejrůznější kroky. Ano, dobře. No tak to ať si posluchači nechají jako překvapení, jak přijdou na střechu na Harfu 30. června.
3: Lákadlo. Tak lákáme vás, pojďte hlasovat. Dobré odpoledne, halo, halo.
5: Krásné dobré odpoledne, pane Kučera, zdraví vás Ondra, i zdravím i Petra Blunského, taky ahoj Petře.
4: Ahoj Ondro, zdravím.
5: Já hlasuji pro Ačko, protože mě zajímá pokračování, jak to dopadne.
3: Ano, co je pod sukní s kockou, že? No tak jo, dobře, mějte se hezky, děkujeme, naslyšenou. Dobré odpoledne. Halo.
6: Tady František, já bych nad Vltavou, zdravím vás, pánové, oba.
3: No dobrý den.
4: Dobré odpoledne.
6: A kdybyste byli tak hodní a mohli tam dát Karla Černocha s Vimrem.
3: Máme zapsán váš hlas, mějte se hezky.
6: A měl bych přáníčko, kdyby byla možná písnička s nima. Ve dvou se to lépe táhne bezvadná, kdybyste byli tak hodní. Díky.
3: No tak písničky na přání máme jindy, my tu máme taky hezkou Hledá se žena, se to jmenuje Od mandra žeje, jen co spočítáme hlasy v tomto hlasovacím kole. Tak, kdo bude dál s námi na telefonu? Dobré odpoledne.
7: Krásné, poledne a Peťo, já vás zdravím.
4: Hezké odpoledne.
7: Toho nejlepšího imitátora v Čechách, čau Peťo.
4: Děkuju.
7: Já bych chtěl osobně Ačko.
3: Ačko, myslel jsem tak si jo, to. Tak děkujeme. Jo, máme zapsáno, naslyšenou. Dobré odpoledne i vám.
8: Zdravím, tady Libor Feltus, zdravím pana Kučeru, zdravím taky pana Jablonského. Líbí se mi, jak krásně imituje ty hlasy, jo.
4: Děkuju.
8: A hlasuju pro Ačko. Mm-hmm. Doufám, že jsem to řekl správně. To by mělo být pokračování.
3: Dobře,
8: toho
3: máte to správně.
8: Mm-hmm. Výborně, super, děkuji.
4: Nasledanou.
3: Krásný den, dobrý den i vám.
9: Dobrý den, zdravím Humoriádu a já bych si psal Bčko.
3: Dobře, máme zapsáno.
9: Máme ještě jeden dotaz. Kdy v té Humoriádě zaznívá ta soutěž o knihy a DAB rádio? Několikrát jsem to slyšel, že po celý červen to bude v Humoriádě, ale nikdy jsem to neslyšel ve vlastní Humoriádě.
3: Tak to jste přeslechnul. Dávejte pozor, určitě to uslyšíte. Jo?
9: Aha, dobře, děkuji.
3: Tak jo, mějte se hezky, pokud budete soutěžit, přejeme hodně štěstí a my už máme sečteno, podtrženo a pokračujeme v pořadu. Možná přijde i kouzelník Zdenka taneční.
4: Tak to je výborný.
3: To je bezva.
10: Seznámili jsme se dobře. Karel, Jiřinka. Ano. A teďka jako si pro mě půjdete k tanci, jo?
11: Jo.
10: Jo? Čili já jako sedím, jo?
11: Jo. Smím prosit.
10: Cože, co?
11: Smím prosit.
10: Co se?
11: Smím prosit.
10: No kdyby to šlo, ježněji, jsem dáma, která se
11: aha, jo, za. Smím prosit?
10: Ano. Už mě takhle jako nabízíte rámě, takhle ano. Já se do vás zaklesnu ano. A už promenádujeme, ano. Jo?
12: No a taková ta konverzace, že jo? Ano. S dámou.
11: Ano. Dneska je horko, co? Ale je hezky. Já bych řekl, že...
12: Karle, s vámi je mi hezky vždycky.
11: Já bych vás doprovodil, kdybyste chtěla do foaje, ale je zde hezky, že?
10: Tak zatím, jo, já už jenom jako učitel budu ťukat, jo? Jen tukat. Tak jako, tak jako ženu byste mě na tohle, co jste říkal, nenatáhl. Ale pokračujte, jo?
11: No jak pokračujte, já už dál nevím.
10: No tak čím si nakloníte ženu, že? Jak? Že ji budete lichotit třeba. Že budete opěvovat její půvaby, že? Ze zření, nebo oblečení. Lichoťte mi trošku, ne? Tak...
11: Máte krásnou sukni, kde jste ji vzala?
10: No ale dál třeba něco.
11: A moc hezký podkolenky. Kde jste je vzala?
10: Moc jsem vzala s tou sukní. No to je jedno, ale podívejte se. Jak? Já bych po vás chtěl, abyste mě jako muž polichotil jako ženě něčím, jo. Čím byste mě úplně jako ženu přimrazil. Jo. Se ještě jednou podívejte.
11: Máte nádherný dudy.
12: Teď jste mě teda přimrazil.
11: To jsou pravé skotské?
12: No ne, skotské, to jsou pravé české. Ale stará mistrovská práce. Tu už prošli rukama mnoho. Humoriáda.

0: Tak jsme tady zpátky v tuto chvíli pro toho posluchače, který se nás ptal, kdy je soutěž, tak je to právě teď, ať to všichni slyšíte, 731 800 900, to je náš telefon, na kterém můžete získat za prvé jednu z knih z edice Humoriády podle vašeho výběru, a nebo, to není nebo, to je i šance v losování o digitální rádio. Tak jsem se soustředil na příjem telefonu. Dobrý den, vítejte.
1: Dobrý den, tady Láďa z Košťálova.
0: Láďo, zdravíme vás.
2: Dobrý den.
0: Otázka je připravená. Ano, týká se dnešního skvělého hosta Petra Jablonského. Tak Petr se poprvé se svým imitátorským uměním představil v televizním pořadu. Za A, šance, za B, možná přijde i kouzelník.
3: To a teď těžký, jo?
0: Jsem se lek teď.
3: No, on to nečekal, Kučera.
0: Je Luděk, je tady.
3: Luděk. No.
0: No, tak co vy?
1: Tak poprvé to bylo v šanci.
0: No výborně.
3: Je, hurá.
0: Dostal šanci. A využili naplno náš posluchač.
2: Gratulujeme.
0: Ano. Kterou knížku jste si vybral?
1: Děkuji. Byla by to ta poslední od paní Švormové.
0: Děkovačky Libuše Švormové, tak výborně.
1: Ano, ano.
0: Gratulujeme, v pátek poslouchejte losování, třeba k tomu bude ještě ono zmíněné DAP rádio. Tak
1: děkuji.
0: Držíme palce. Krásný den, naslyšenou.
2: Den.
4: Český rozhlas Střední Čechy, rádio vašeho kraje.
0: Petře, bude nějaká vzpomínka na ten pořad Šance tehdy v 99?
2: Ano, bylo to v 99. V říjnu. Já jsem si vlastně takhle nadělil, nebo vyšlo to shodou v okolností přesně na moje 20. narozeniny. Takže 15. října 99. To se prostě nezapomene.
0: A samozřejmě,
2: já od té doby slavím víc než ty narozeniny, tak ten vstup do toho showbiznesu. Pamatuju si, že jsem byl strašně nervózní, měl jsem ohromnou trému. Měl jsem se jenom představit Pepovi Dvořákovi, který mě uváděl. A já jsem tam šel s takovou, pamatuju si, rukou pevně sevřenou, jak k tělu, jo, a dělal jsem jakože všechno dobrý, všechno super, a dobrý večer, přátelé, tohle to byl jsem úplně vyřízený trémou, ale nakonec to dopadlo dobře, musím říct.
0: No, byl to úspěch.
2: Byl to úspěch a byl to vlastně jeden z takových těch prvních stand-upů, na to mělo asi 10 minut a ono to už na tu dobu bylo hodně.
0: To
2: je režisér František Polák říkal, hele, je to dlouhý, ale já to, uděláme to celý, já to když tak jako někde střihnu. A nakonec se to jako tak líbilo, že se to nestřihlo, je to celý. Dokonce myslím, že to někdo dal i na internet, myslím na YouTube, je to, myslím, že Večírek u Havla to někdo pojmenoval kreativně, takže si to můžou lidi i najít.
0: A které hlasy si tam použil, vzpomeneš si?
5: No tak právě toho Havla, že, a on si pozval, jak si ty další, že, jak si, no to znamená, byl tam taky Miloš tam byl, jo, no, ještě s Jardou Baštou, Jardou Bašta tam byl.
3: Taky Petra Busková samozřejmě, no, takže, a už přesně nevím, bylo tam asi 8 hlasů.
0: Celé spektrum.
2: Takže, no, opravdu, ani, abych někoho na nikoho nezapomněl, no vaše Klauzu tam samozřejmě byl. No.
0: Tak dobře.
2: Jo, takže tam byli všichni ti politici.
0: To je vzpomínka na pořad Šance, ve kterém začínal Petr Jablonský na obrazovkách. Teď se podíváme do našeho seznamu, co dáme dál posluchačům.
2: Co dáme dál? No tak já bych možná ještě toho Luďka pozval, protože vzhledem k tomu názvu té scénky, on se to jmenuje hypochondr, přátelé, o mě se někdy říká, že jsem tak jako lehce hypochondr, a není to pravda, jo. Já už se jenom těším, víte, až si na ten hrob nechám napsat. Víte, co tam má vždycky napsáno hypochondr, to je známý, to budete vědět. Nevíte, co má hypochondr napsaný na hrobě?
0: Ne.
3: Já jsem vám to říkal. No, tak to si tam dám. A teď si schválně poslechnu, co o té hypochondrii říká Petr Novotný.
6: Samozřejmě to byla taková narážka, ale já dobře vím, jaký je rozdíl mezi simulantem a hypochondrem, jsem vám chtěl říct, jo. Simulant samozřejmě nemoc předstírá, když to hypochondr věří, že jí má, já to vím. Náhlovský je simulant a hypochondr, věřte tomu. On umí tak dokonale předstírat chorobu, že sám v druhé fázi uvěří tomu, že jí má. A ve třetí fázi tu nemoc doopravdy dostane. Hele, to je člověk, já to o něm můžu takhle říct, protože ho znám mnoho let. On má takový kufřík, tam má léky, on tomu říká ošatka zdraví, a to furt jí. A když máme v obě, tak on si otevře ten kufřík a vyndá si z něho třeba 20 pilulek, ale barevně má to rozlišené, by to bylo estetický, a teď to všecko sní. My mu vždycky říkáme, prosím tě, a na co to je, jako, na jakou, nebo říká, to je jedno. A on to takhle sní, my jsme jednou dokonce přinesli takový lékařský slovník a chtěli jsme, aby nám tam zaškrt nemoci, který má. Hele, to trvalo tak dlouho, že on sám nabíč, aby to bylo rychlejší, že nám zaškrtne ty, který nemá. A opravdu to byly jenom dvě. Horečka omladnic a sklon k samovolným potratům. On dovede neuvěřitelné věci. On chrlí krev. On dostane zápal plic, kdy chce. On má zánět slepýho střeva, on předvede záchvat panoucnice. Jemu vochrne ruka, on přestane slyšet. Já už se toho nelekám, já už ho znám leta, mě to je úplně jedno, co on dělá. On i při vystoupení, to se normálně mně stalo, že já, on najednou těsně před vystoupením takhle v portále sebou švihnul o zem pěnu u pusy a začal, že je zle, ať okamžitě zavoláme záchranku, že má záchvat. Mně to bylo úplně fuk, já jsem šel na jeviště ještě. Jsem říkal, a nyní náš host, Josef Alois Ználovský. On samozřejmě přišel veselý, vtipný jako teď, vystřelil parádní číslo, šel zpátky, tam se mu zase švihnul, řekl, že jsem debil, že jsem ho málem zabil. A zase měl tu pěnu a zase řval, že chce záchranku. Hele, on u nás jednou bydlel, spal teda u nás, a protože měl přijít až pozdě v noci, tak moje děti mě prosili, jestli by nemuseli ráno do školy, že by chtěli počkat, až se mistr zbudí, aby viděli, jakou má nemoc. A teď já zase rozumím, já zase doma nejsem tak vtipný, jo? Dola takhle přísně jsem neřekl, hele děti, jo? Já myslím, že není vhodné, abyste si dělali legraci z pana Nálovskýho. Ano, třeba nějakou nemoc má, jo? A oni, no, že by právě chtěli vědět, jakou. A ty ta malá, ta Soninka, rozumíte, ona má 5 let, no, to je mazlíček, ty já nemůžu nic odepřít a začalo to, tínku, prosím tě, no, tak jsem říkal, tak dobře, tak ty teda nemusíš do školky, tě puberťákům jsem říkal, vy do školy musíte, ale první hodinu vám omluvím, no a tak. No. Tak seděli u snídaně, v 7 ráno celá rodina a čekali, až mistr vstane. Nálovský přišel v 8 hodin ke stolu, ve vynikající náladě, děti otrávený. On začal vyprávět vtipy, teď si namazal 4 chleby. Děti neviděli nikdy v životě zdravějšího člověka. Teď ta malá začala nabírat, měla pocit, že jí berou pohádku. A on takhle jel ty svoje fóry, jak on jede furt, vyprávěl, bavil, tam bylo za chvilku dusno u toho stolu. A on vám najednou uprostřed věty mě říká, hele člověče, já přestávám vidět na jedno oko. Děti poděkovali, vzali si tašku, šli do školy.
4: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
0: Tak tolik Petr Novotný v legendárním pořadu televize Nova Novoty a my se vracíme sem k nám do studia. Petr Jablonský je zde přítomen, nabídneme posluchačům další možnosti. Petr Novotný pokračování, anebo nastoupí Spejbl a Urvínek a další.
3: Je, no. To byste posluchači mohli pro nás hlasovat, já se chci slyšet.
7: Ale Hulvajc, tak nežadon, že tady žebráš.
3: No nežebrám, já hezky prosím, hlasujte.
7: A tak dobře, tak hlasujte, no.
0: Tak jste to slyšeli. Řeknu vám, jak na to. Humor mezera A, to je pro Petra Novotného. Humor mezera B je SMS pro Spejbla a Hurvínka. Další na 90 011 04. Telefon 731 800 900.

0: Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdámlovou. Každý pátek po 13. hodině s vámi doktorka Kateřina Cajdámlová ochotně a ráda probere vaše neduhy a zdravotní obtíže. Tento týden se budeme věnovat světloplachosti a všemu, co s ní souvisí. Už teď můžete pro své dotazy využít web veseleazdravie.cz nebo telefonní záznamník 221 553 770. Odpovědi uslyšíte v pátek po 13. hodině v našem vysílání. Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdámlovou. Český rozhlas Střední Čechy, rádio vašeho kraje.
1: Tady je Humoriáda, pokračujeme výběrem společně s vámi Petr Novotný nebo z Pejbla Hurvínek. Dobré odpoledne.
2: A tady je zase pejskař ze Dvora Králové nad Labem a věčnej humorista. Zdravím, pánové.
1: My vás.
2: Zdravím Petra a Pavla.
1: Díky.
3: A, dobrý den.
2: Dobrý den, Petr Pavel. To vypadalo, jako kdybych zdravil prezidenta, přitom to je schoda křesních jmen Petra a Pavel.
1: Děkujeme. Jsme tu všichni.
3: Samozřejmě, díky.
1: Povídejte.
2: Tak si dáme Petříka.
1: Zapsáno, mějte se hezky, naslyšenou. Dobré odpoledne.
4: Dobré odpoledne, Honza z Dokavy. Zdravím též pana Pavla i pana Petra.
1: My vás.
4: Dobrý den. A když tak hezky Hurvínek zažadonil, ale i kdyby nezažadonil, tak dávám hlas určitě jemu.
5: Je, ty máš dobrý vkus.
1: Ocenění je tady, tak jo, děkujeme pěkně.
5: Díky.
1: On ten Hurvínek byl takový, na city to zahrál hezky, že?
3: Ano, ano, já jsem ještě vlastně trénoval pana, respektive Hurvínka pana Skupy. Aha. Ten byl takový trošku hodnější ještě, že?
5: Takový tatu, tě pořád na všechno ptal, tak hloupě toho taťuldy, co je tam to a proto, nic jsem jako nechápala, takže...
3: tak je to pravda, no, hurvajc. No, nicméně, slovo mají posluchači, no tak.
1: Dobrý den.
6: Dobrý den, Standa Zemník vás, pánové, oba dva zdraví.
1: Na stárek, dobrý den.
6: A? Paule a pane Jablonský, já bych to radši dokončit Novotnýho.
1: No, je to na nás. Mějte se hezky. Dobré odpoledne.
7: Dobré odpoledne, tady Lida z Otrokovic. Zdravím vás oba dva.
3: Dobrý den.
7: A já bych si přála toho Hurvínka.
1: No dobře, píšeme si hlas.
5: Lida má taky vkus.
7: On je hodně šikovný.
1: Tak jo, děkujeme.
5: Děkuju.
1: Na 100 let mu to jde celkem dobře, že jo?
5: No jde mi to výborně. Doufám, že se o tom přesvědčíme.
1: Dobré odpoledne.
8: Miroslav z Karviné, dobrý den, pane Jablonský.
3: Dobrý den.
8: Dobrý den i vám, Pavle.
1: Dobrý den.
8: Hlasuju pro Petra Novotnýho.
1: Máme zapsáno. Mějte se hezky.
3: Děkujem.
1: Naschledanou. Tak, teď bude Hurvínek asi trochu zklamán.
5: No, jsem nevyhrál.
1: Petr Novotný ho převálcoval doslova.
5: A já to Petrovi přeju.
1: Jo.
5: On je taky docela vtipný, vytaťul.
3: No, ale to samozřejmě, my se rádi podělíme. Třeba příště zase vyhrajeme my. Tak pojďme Petra Novotného.
1: Ano, nebude to dlouho trvat, protože už za chvíli můžou posluchači hlasovat a Hurvínek se do hry vrátí. Teď Petr Novotný.
9: Jo. To je vůbec zajímavý. V hospodě se dívají na televizi, jak ty chlapi odejdou, víte, na ty vesnici od těch rodin večer, aby neprožili náhodou nějaký konvenční, rozumíte? A do hospody zhasnou a čumí na televizi. Ale já tam byl taky mezi nimi, já jsem projížděl a ve tmě, že to je trapný, ale já jsem se chtěl podívat sám na sebe. Televizní pořad jsem chtěl vidět a tak jsem zastavil taky vesničce a ve tmě mě nikdo neviděl, já jsem tam seděl inkognito, jsem koukal na televizi, na svůj pořad, co já tam o sobě slyšel. Tam jsem neměl chodit. Oni normálně do té obrazovky rovnou. Jsi blbý! Ještě mě bral kolikrát za svědka, to je vůl, co? Co říkal, ano, vyhlášený. Jsem mu odkejval všechno, jasně, no. Pak mě tam poznali, jo, pak věděli už, že jsem, jo, protože pak tam bylo takový dusno trošku, až oni se tom domorodci nemohli srovnat furt v hlavě, že jsem tuna a hen tam nají taky a ani mi tak nevěřili, že jsem to já. Mi kladli takové zvláštní kontrolní otázky, já jsem moc neuspěl, mi moc nevěřili, pač to na to se nedalo odpovídat, na co se mě ptali, to byste museli slyšet. První otázka byla, jestli ten oný železný a ty lunetík, jestli jsou to dobrý chalani. To neodpovíte na takovou otázku. Druhá otázka byla, aby se mi potvrdil, že ta Ksena je naozaj taká super baba. A třetí otázku jsem zvládnul, ta byla lehká. Jestli znám Ilonu Čákovou, a to jsem řekl, ano, znám. A jedna mi říká, ty, nemachruj. Já nemůžu, já už jsem to jednou říkal, že mě život stále zkouší, jo, já si nemůžu dovolit ani chvilku, já musím být skromný, já si nemůžu zamachrovat ani chvilku, hele. Opravdu, a já bych rád, já jsem takový, ale nemůžu. Mě třeba tuhle můj osobní donašeč prásknul bezvadnou informaci. Říkal, hele, příští týden ve čtvrtek, bacha, jo. Literární noviny. Chystá se tam o tobě velký článek. Bacha, jo. Víš, jak se jmenuje? Fenomén jménem Novotný. Já jsem si říkal, pozor. Článek o mně. Fenomén jménem Novotný. Já nemohl dospat, já 3 dny byl úplně jak blbej. Ve čtvrtek ráno naše pošťačka, ta nevěřila vlastně očím, ta v 6 hodin ráno vylezla k nám na kopec a fenomén už stál před barákem. Čekal jsem na literárky. No. Byl tam o mně takovýhle článek, víte, jak se jmenoval? Optimistěnko přichází. Byl velký, pěkně jsem to tam chytnul, to už jste pochopili z názvu. Optimistěnko. Můžete 3x hádat, jak mi teďka ty moji kamarádi v tom údolí svini, kde se pohybuju, říkají. Optimistěnko, no tak, no što, od ničeho, no. Váš optimistěnko, zděs i želájet karoší věčer, no, dávaj.
0: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
1: Tak optimistěnko, nám tu vystoupil optimistěnkové urády a se připraví na další souboj humoriády. Vracíme do hry, tentokrát proti sobě Lubomíra Lipského se Spejblem, tak si vyberte závěrečný souboj.
3: A Urvinkem taky.
1: Taky, že? Samozřejmě, nebude chybět. Ve studiu Petr Jablonský je zvědavý, jak to dopadne to hlasování. Volte SMS-kou humor mezera A nebo B na čísle 90 011 04. Telefon máme 731 800 900. A teď si poslechneme jednu tak trošku žárlivou písničku.

0: nedoví, to se nikdo nedoví.
1: Za kým si to šel a kam?
0: Možná měsíc jen to ví, ale ten

0: Český rozhlas Střední Čechy, rádio vašeho kraje.
1: Tak ještě pár hlasů pro ilustraci vezmeme k nám do vysílání. Připomenu aktuální hlasování Lubomír Lipský nebo Spibl a Hurvínek. Dobrý den.
2: Krásné pondělí, Pavle, tady Veronika Rakovník, zdravím i pana Petra Jablonského.
3: Dobrý den.
2: Vzpomínám si, jak loni byl v Rakovníku a bylo to prima, bylo to úžasný.
1: Líbilo se.
3: No, děkuju.
2: Bylo to, ještě mám knížku, jsem přečetla během jedné noci, od té doby jsem nepřečetla. O Naděnce Konvalinkové. Jak jsme dostávali ty knížky, když jsme byli...
1: Dobře, koho jste si vybrala, Veroniko? Pojďte nám říct.
2: Prosím vás, já nebudu... Hurvínka a...

0: Milej pane, mě život zasazoval tvrdý rány.
1: Koukejme, až je vždycky rovnou do nosu. A co s paní, jak to máte s...
0: Ta porad polehává.
1: Nemocná?
0: Ne, líná.
1: Já jsem jako myslel, jak to je se spaní, víte, jestli spíte dobře.
0: Jo, zmím, jo. Ale špatně, ale kolikrát vůbec nemůžu usnout.
1: A zkoušel jste to počítat před spaním?
0: Jo, to jsem zkoušel a tuhle jsem dopočítal do 250 tisíc.
1: A teprve pak jste usnul?
0: Ne, pak už jsem musel vstávat. No,
1: to je...
2: Kolik vás tu ještě je?
1: Dobrý den, sestřičko.
2: Dobrý.
1: Vlastně sestro.
3: Vám něco chybí?
1: Ne, já počkám, ale tady dědovi je špatně.
3: A chybí vám něco?
0: Jo, dolar. Já jsem sběratel mincí a včera mi vnuk spolknul dolar.
3: A jak je starý?
0: 160 let.
3: To je on?
1: Já nejsem dolar.
3: Já jsem... Myslela, že vy jste tady s tou rukou.
1: Já tady nejsem s rukou, já jsem tady de facto se synem. Já jsem se přišel jenom poradit s panem doktorem, víte, takovou maličku.
3: Co pak si myslíte, že pan doktor má čas na nějaké porady?
1: Hejte, sestři, to je takhle, víte, můj syn si porád jenom hraje v písku, dělá bábovičky a tunely a jsem se přišel zeptat, jestli se to dá nějak léčit.
3: A proč by se to mělo léčit? To přece není nic nenormálního. No,
1: já si to říkám taky, ale jeho žena se s ní chce nechat rozvíst.
3: To je on?
0: Ne, já jsem tady s vnukem.
3: Jo. Tak teď tomu už rozumím.
0: No,
3: tak syn tady chviličku počká, ještě si tady bude hrát, že? No a vnuka vezmeme dovnitř. Kde ho máte?
0: Já jsem ho nevzal sebou. Já jsem se bál, aby kluk cestou dolar nevytrousil.
3: Jo. Takže vnuka tady necháme a syna veme dovnitř.
1: Ježi, prosím, já nejsem syn. Já mám syna v písku. On je.
4: To je finále a tečka za dnešní Humoriádou, kde byl hostem báječný Petr Jablonský. Děkujeme.
5: Já děkuju za pozvání, přeju vám krásné léto všem, kteří posloucháte a možná se teda uvidíme na letní scéně Harfa.
4: Určitě, anebo někde u vody.
5: Přesně tak.
4: Nebo ve vodě.
5: Ano, mějte se krásně, nashledanou.
4: Hezké léto, čeho Pavel Kučera, nakonec my se ještě uslyšíme už brzy, už ve středu. Dobrý poslech na našich vlnách Českého rozhlasu i dál.

0: Radioservis představuje
1: knihu 100+25 brněnských kuriozit, absurdit a bizarností. Druhá výprava pánů Šenkýře a Kremra za příběhy, které by jinak zůstaly v temnu archivů. Přiblíží tragédii Brna u syrského Damašku, připomenou osudy ztracené věže nebo brněnskou sochu, kterou v Praze nechtěli. Knihu 100+25 brněnských kuriozit, absurdit a bizarností objednávejte v e-shopu radiotheka.cz.

0: 17 hodin.
1: Český rozhlas Střední Čechy. Zprávy.
0: České dráhy nabízí nejnižší nabídku v historicky největší zakázce na české železnici. V místě bývalého učiliště v Kralupech nad Vltavou začíná stavba nové základní školy. A počasí v regionu zítra zpočátku slunečno, postupně přibývání oblačnosti a maxima kolem 23 stupňů. Zprávy s Otou Nehasilem. Dobré odpoledne. Zástupci Prahy a Středočeského kraje dnes otevřeli obálky s nabídkami v historicky největší zakázce na české železnici. Vítěz bude dalších 30 let provozovat velkokapacitní elektrické vlaky na příměstských spojích. Nabídky nakonec podali dva subjekty. Upřesní radní Středočeského kraje Petr Borecký z hnutí STAN.
2: České dráhy podali nižší nabídkovou cenu než společnost RegioJet. Teď bude probíhat druhá fáze, to znamená samotné vyhodnocování nabídek jak z technického, právního, tak ekonomického hlediska.
0: České dráhy nabídly přibližně 165 miliard korun. Je to zhruba o 18 miliard korun méně než RegioJet. Uzavřít smlouvu chce vedení Prahy a Středočeského kraje do konce tohoto roku. V Kralupech nad Vltavou začíná stavba nové základní školy. Vznikne na místě bývalého učiliště v městské části Lobeček. Dělníci tam ale musí nejdříve zbourat některé budovy, například tělocvičnu. Výuka by mohla začít v roce 2028.
3: Nový školní kampus bude mít kapacitu 540 žáků. Nová bude tělocvična, stávající objekty stavbaři zmodernizují a přestaví. Celý areál bude bezbariérový a vyjde asi na 700 milionů korun. Z Kralup nad Vltavou Radek Duchoň, Český rozhlas.
0: V Lysé nad Labem na Nymbursku dnes začaly opravy atletické dráhy. Sportovní areál v aleji je proto pro návštěvníky dočasně uzavřen. Město za rekonstrukci zaplatí přibližně 1 milion korun. Podle ředitele střediska volného času Pavla Dobeše by práce měly být hotové zhruba za týden.
4: Atletická dráha projde hloubkovým čištěním, poté dojde k opravě prasklin v případě nějakých nerovností. Dráha bude dvakrát natřena oranžovou vrstvou a na závěr se budou malovat lajny, které určují dráhy. Sport.
0: Čeští fotbalisté se na mistrovství světa připravují na svůj druhý zápas. Po porážce s Jižní Koreou nastoupí tento týden ve čtvrtek od 18. hodiny středoevropského času proti Jihoafrické republice, která na úvod turnaje podlehla Mexičanům. Hrát se bude v Atlantě na supermoderním stadionu se zatahovací střechou. A český obránce Jaroslav Zelený by se nebránil, kdyby organizátoři na zápas tuto střechu zatáhli.
5: Protože přece jenom hrajete od 12 hodin, kdy to sluníčko na vás pere úplně nejvíc. Ta předpověď tam je zatím taková, že to může být oblačno, ale když jsme teďka viděli nějaký zápasy, tak bylo úplně azuro. Bude to určitě zajímavý si tam zahrát nebo celkově se podívat na takový místo, protože ten stadion je extrémně moderní a je to opravdu jak zas z jiný planety. Počasí.
0: Večer čekáme výrazné ubývání oblačnosti. V noci na úterý by mělo být v regionu polojasno až jasno, ranní minima docela nízká mezi 10 a 7 stupni. Zítra přes den zpočátku slunečno, od západu ale postupně přibývání oblačnosti a odpoledne a večer místy přehánky nebo déšť. Maxima zítra mezi 20 a 24 stupni. Vítr zpočátku jen slabý, postupně mírný od jihu západu až západu.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Střední Čechy, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Střední Čechy.
0: V Praze je právě teď silná odpolední špička a řada kolon. Na okruhu před Ořechem je plno od plzeňské dálnice D5 a také od Jesenice a tato kolona ve směru na letiště ještě dál zpomaluje. Tolik doprava, šťastnou cestu.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
0: A začíná pondělní den v kraji dnes s Jitkou Lukešovou.
6: Hezké odpoledne.
1: Den v kraji.
6: Jako vždy jsme připraveni, právě startujeme a máme pro vás opět to nejdůležitější z našeho kraje. No a co to bude tentokrát? Například si povíme, že olomoučtí studenti došli po dvou týdnech do Prahy, chtěli podpořit financování kultury a nezávislost médií veřejné služby. Dozvíte se také, že na Slapské přehradě ode dneška platí letní pravidla plavebního provozu. No a třeba za chvíli tu bude i zpravodajský souhrn celého pondělního dne. Jako vždycky, ale začneme písničkou.
1: Český rozhlas Střední Čechy, den v kraji.

0: Člověk David Kolár a skupina Lucie. No a teď už je na řadě slibovaný zpravodajský souhrn celého pondělního dne s datem už 15. června, který pro nás pro všechny připravil Ota Nehasil.
1: Den v kraji. Co přinesl dnešní den v Praze a středních Čechách? Stručně, jasně, přehledně.
2: Dobré odpoledne. Vláda schválila návrh zákona o rušení koncesionářských poplatků. Český rozhlas a Česká televize by podle něj měli v příštím roce dostat ze státního rozpočtu celkem o 1 miliardu a 400 milionů korun méně než letos. To kritizuje vedení obou médií a také sněmovní opozice. A celkem 300 kilometrů ušli studenti z Olomouce do Prahy. Chtěli tak vyjádřit své znepokojení právě nad financováním kultury a médií veřejné služby. Pochod sledoval náš reportér, podrobnosti k tématu nabídneme už za několik málo minut. Rekonstrukce Kbelské ulice v Praze začne 2. července. Datum dnes potvrdilo vedení hlavního města i silničářů. Motoristé se musí připravit na zdržení a další problémy. Budou například uzavřené všechny sjezdy a nájezdy do opravovaného úseku. Řidiči v Mladé Boleslavi jezdí ode dneška v městské části Dubce s omezením. Dělníci tam opravují plynovod, vodovod a kanalizaci celkem na 4 místech. Úplná uzavírka platí v ulicích Prostřední, Sluneční, Jasmínová a Zahradní. Dopravní omezení tam potrvají do konce letošního srpna. Na přehradě Slapy ode dneška platí letní pravidla plavebního provozu. Mají hlavně zajistit bezpečný pohyb plavců a plavidel. Na přehradě jsou vyznačené úseky, kde musí lodě i skútry jezdit pouze pomalou, takzvanou výtlačnou rychlostí. Před několika málo minutami se dnes poprvé rozezněly nové unikátní varhany v katedrále svatého Víta v Praze. Vznikly ve španělské dílně varhanáře Gerharda Grenzinga. A více se budeme tématu věnovat dnes v podvečer. Bude to po 18. hodině. A Metropole ještě jednou, tentokrát to bude sport. V pražské hale Královka před chvílí začalo rozhodující 7. finále play-off nejvyšší basketbalové soutěže mužů. O titulu se rozhoduje mezi Nymburkem a Pardubicemi. Utkání sledujeme, výsledek nabídneme večer ve zpravodajství.
1: Den v kraji. Co přinesl dnešní den v Praze a středních Čechách? Stručně, jasně, přehledně.

0: Věra Martinová právě dospívala, no a teď aktuálně. Desítky studentů z Univerzity Palackého v Olomouci po více než 300 kilometrech dorazili do Prahy protestním pochodem s názvem Za kulturu, který jim trval zhruba 2 týdny. Chtěli upozornit na své obavy financování kultury a také médií veřejné služby.
1: Byly nás nohy všechny, máme puchýře úplně všude, kde by mohli být, ale vlastně jako ty pocity byly skvělý. My jsme se začátku hrozně báli, že budeme jako schánět, jako že dostaneme hejty a že to bude jako blbý.
2: Říká studentka Olomoucké univerzity Palackého Aneška a dodává.
1: Vlastně ve chvíli, kdy jsme začali chodit s banerama, tak nás lidi jako začali poznávat a byli takový jako jo, přesně, prostě za kulturu. A bylo taky hrozně jako milý, vlastně jako máme asi 3-4 jako negativní ish experiences, kdy prostě ty lidi s námi nějakým způsobem nesouhlasili, ale ten pochod jako neměl nějaký záměr jako jít do nějakých velkých jako hádek nebo něčeho, my jsme fakt spíš chtěli jako debatovat.
2: V čele pochodu nesli studenti už od Olomouce strašáka, který podle organizátorů měl symbolizovat současnou českou kulturu.
3: Ze začátku byl naprosto syrový, měl jenom hlavu vyrobenou z pytle, s očima, s nosem a na sobě měl kabát, který už byl trošku roztrhlý a my jsme chodili vlastně po těch jednotlivých městech a nechávali jsme ho nazdobovat, ale postupně, jak jsme kráčeli, tak se spíš ukázalo, že strašák vypadá čím dál tím víc strašidelně.
2: Toho donesli i před úřad vlády, kde studenti ministrům zazvonili budíky. Ty měly symbolizovat snahu probudit vládu. Podle organizátorů jde o výzvu k větší podpoře živé kultury a zachování nezávislosti médií veřejné služby. Zatímco studenti protestovali před úřadem vlády, ministři zrušili koncesionářské poplatky, říká ministr kultury Otto Klempíř za Motoristy sobě.
4: Rušíme tedy zákon číslo 248/2005 sbírky o rozhlasových a televizních poplatcích a nahrazujeme ji zákonem o financování médií veřejné služby.
2: Nový zákon stanovuje částku, kterou Český rozhlas a Česká televize dostanou ze státního rozpočtu. Z Prahy Mikuláš Vochoska, Český rozhlas.
5: Český rozhlas střední Čechy, den v kraji.

0: Středočeská setkání. Poznejte zajímavé lidi ze středních Čech.
1: Herečka Kateřina Winterová se narodila v Benešově. Mládí pak prožila v Mělníku. Možná právě tahle místa stojí za její láskou k zahradničení a k vaření všeho, co příroda nabízí. Nás přijde pozvat nejen do svého herbáře.
0: Středočeská setkání. Každou sobotu po 11. hodině na Českém rozhlase Střední Čechy.

0: Tolik Lucie Vondráčková. No a teď vlaky. O provozování vlaků po roce 2029 na elektrifikovaných tratích v Praze a okolí mají zájem České dráhy a RegioJet. Dnes to odhalili zástupci Metropole a Středočeského kraje. Vítěz bude dalších 30 let provozovat velkokapacitní soupravy na příměstských spojích. No a podrobnosti si povíme s naším redaktorem Josefem Benedou, který je právě teď s námi ve studiu. Pěkný den.
1: Hezký den. Tender vypsala Praha a Středočeský kraj loni v únoru. Dopravci v něm soutěžili jak o provozování těchto spojů, tak o samotný nákup nových moderních souprav. Zpočátku se do soutěže zapojily společnosti RegioJet, České dráhy a Arriva. Ta se ale nakonec o tender neuchází. Zástupci Prahy a Středočeského kraje dnes odhalili, že České dráhy nabídly cenu zhruba 165 miliard korun. To je asi o 18 miliard méně, než nabídl druhý RegioJet. Hlavním kritériem soutěže byla cena, takže v tuto chvíli mají větší šanci získat zakázku České dráhy. Úředníci ale ještě musí nabídky vyhodnotit, třeba z právního a ekonomického hlediska. Finální podpis smlouvy chce vedení Prahy a Středočeského kraje stihnout do konce letošního roku.
0: No a jaké vlaky by tedy měly nově v Praze a Středočeském kraji jezdit?
1: Konkrétně se jedná o elektrické soupravy typu EMU 400, které mají mít kapacitu 380 míst k sezení. Vlaky musí být moderně vybavené, například v nich musí být bezdrátové nabíječky, zásuvky u sedadel, klimatizace, nájezdové rampy pro handicapované a matky z kočárky a tak dále. Praha a Středočeský kraj se závazně objednali zhruba 60 jednotek, dalších asi 70 souprav by mohly případně doobjednat. Dopravci si mohli vybírat mezi 4 výrobci. Plzeňskou Škoda Group, německým holdingem Siemens, švýcarskou firmou Stadler a francouzským Alstomem. Jakého výrobce si České dráhy a RegioJet vybrali, zástupci Prahy a Středočeského kraje dnes zatím neprozradili.
0: Dobrá, no a na závěr nám ještě prosím řekni, na kterých tratích budou nové soupravy jezdit a kdy bychom se jich mohli dočkat?
1: První vlaky by měly po roce 2030 jezdit na elektrifikovaných tratích mezi metropolí a největšími městy Středočeského kraje. Například i tak dopravci nasadí na spoje do Berouna, Českého Brodu, Kolína a Kutného Hory. Železničáři také v současnosti modernizují trať do Kladna a budou stavět nové napojení na letiště Václava Havla. I tam by měly nové soupravy EMU 400 jezdit.
0: O provozování vlaků po roce 2029 na elektrifikovaných tratích v Praze a okolí mají zájem České dráhy a RegioJet. No, informace nám přinesl do studia redaktor Josef Beneda. Díky moc, naslyšenou.
1: Také děkuji, naslyšenou.
2: Český rozhlas Střední Čechy, den v kraji.

0: Tina Turner. Jinak přesný čas, 17 hodin a 35 minut, úplně přesně. Rekonstrukce Kbelské ulice v Praze začne 2. července. Datum právě dnes potvrdilo vedení Prahy a také silničářů. Řidiči se musí připravit na zdržení a další komplikace. Budou například uzavřené všechny sjezdy a nájezdy do opravovaného úseku. No a podrobnosti od pražského magistrátu má náš reportér Petr Kastner. Hezký den.
1: Hezký den. Provoz na Kbelské ulici má být při její opravě takzvaně tunelový. To znamená, že řidiči na ní budou moct vjet, ale vyjedou až na konci, jako kdyby byli v tunelu. Pokud tedy například najedou z Novopatské, tak vyjedou až u Cínovecké. Zatímco teď jsou v každém směru dva pruhy, v průběhu oprav budou lidé muset počítat s omezením dopravy pouze na jeden pruh v každém směru. Silnice nahrazuje chybějící úsek u Pražského okruhu. Podle náměstka primátora Jaromíra Beránka z Pirátů dojde ke snížení kapacity o 40%.
2: Myslím, že bychom měli doporučit využívání Kbelské skutečně pouze té dopravě, která tam nezbytně nutně potřebuje zajíždět. Byť pro tu nákladní dopravu jsou samozřejmě vyznačeny a budou využívány i nákladní tranzitní objezdy dále od hlavního města Prahy.
1: Pro nákladní dopravu budou vyznačené taky objízdné trasy dál od Prahy, například mezi dálnicemi D8, D10 a D11.
0: Dobrá, no a s jakými dalšími opatřeními budou muset řidiči počítat?
1: Nedostanou se například ze Satalic na Novopatskou a tamní obyvatelé budou muset do města jezdit přes Vinoř. Tam technická správa komunikací umístí semafory, kterými bude regulovat počet aut přijíždějících po Mladoboleslavské do centra města v případě dopravní přetíženosti. Opatření budou po celou dobu stavby stejná, dopravní inženýři by je měnili pouze v případě komplikací.
0: Tak připomeň prosím ještě, proč musí stavbaři Kbelskou ulici vlastně opravit.
1: Kbelská nahrazuje neexistující městský i pražský okruh na severovýchodě Prahy. Podle zástupců technické správy komunikací i hlavního města je silnice ve velmi špatném stavu. Na vozovce jsou například výtluky. Ale problém podle nich byl taky s vyskakováním poklopů kanálů v zimě. Dělníci kompletně opraví skoro 3 kilometry dlouhý úsek. Rekonstrukce by měla stát zhruba 600 milionů korun a práce skončí 15. srpna.
0: Já jenom připomenu, že Kbelská ulice v Praze se bude od 2. července kompletně opravovat. No a mluvili jsme o tom s naším reportérem Petrem Kastnerem. Díky moc, naslyšenou.
1: Hezký den a naslyšenou.
3: Den v kraji.

0: Cesta k uzdravení. Skutečné příběhy moderní medicíny.
1: Tinnitus, hyperakuze a vertigo. Jak se dá s takovým hlukem v uších a v mozku žít? A kde hledat pomoc, když klasická léčba selhává?
2: Já si myslím, že jsem vlastně dospěla do fáze, kdy mám svůj tinnitus poměrně ráda.
1: S panem docentem Zdeňkem Fíkem o moderních možnostech léčby a cestě ven z labyrintu neustálého zvuku.
0: Cesta k uzdravení s Kateřinou Dvořákovou. Každou neděli po 9. hodině ve vysílání Českého rozhlasu Střední Čechy.
3: Jestliže se cítíš sám, rád si s tebou pokecám, rád si s tebou někde sednu, mám ovšem podmínku jednu, můžem řešit.

nešahej na mě, nešahej na mě, dejte svý pracky pryč. Nešahej na mě, nešahej na mě, to je k mému štěstí klíč. Nelez mi do mojí osobní zóny, nech si svý bacily. Nešahej na mě teď ani za chvíli.

0: Tak tolik
1: Prosím,
0: Pocháč.
1: Nešahej na mě, jinak jsme skončili.
0: Přesně tak, slyšeli jste to. No a teď Slapy. Na Slapské přehradě ode dneška platí letní pravidla plavebního provozu. Ta nařizují pomalou jízdu ve výtlaku v místech, kde může být více plavců a dalších rekreantů. Na Slapech už jsou v pohotovosti taky vodní záchranáři i poříční policie.
2: S vedoucím poříčního oddělení Slapy Davidem Bernardem teď tedy vyjíždíme na člunu. Od 15. června začínají platit taková ta letní pravidla plavebního provozu. Pojďme je připomenout.
3: Pět jako v loňském roce, to znamená, je povolena jízda pouze ve výtlaku od náplavky, od hráze Slapské přehrady za rekreační objekt Měřín. Pak po Živojský most je možno jet ve skluzu a od Živojského mostu po 116. kilometr opět platí omezení na výtlak.
2: Jak to vypadalo v loňském roce? Kolik jste udělali pokut a za co hlavně?
3: Tak v loňském roce jsme udělili zhruba 130 pokut. Bylo to většinou za nerespektování právě plavebního značení, potom následně za to, že vůdci plavidel neměli doklady potřebné k provozu toho plavidla.
2: A protože je potřeba tedy připomínat nejenom plavební pravidla, ale taky bezpečnost u vody, tak poříční policie s vodními záchranáři dělá několik akcí a my teď přijíždíme ke břehu a vidíme tam děti z mateřské a základní školy z obce Slapy. Děti teď tady dostávají možnost vylézt si na člun vodní záchranné služby.
4: Kolik lidí už jste zachránili?
2: Radek Skoták, tady vodní záchranář.
5: Každý rok máme zhruba kolem 180 až 200 případů, kdy pomáháme zraněným. A vzhledem k tomu, že jsme tady 13 týdnů, tak si myslím, že to je poměrně hodně.
2: Vladimír Staroba, další vodní záchranář. Pojďme připomenout, jaká platí pravidla při tom koupání.
6: No tak co se týče bezpečného pobytu u vody, tak zvláště u dětí je doporučený, aby se koupali v přítomnosti někoho dospělého. Potom samozřejmě, co se týká zvlášť dětí, které jsou v tom dospívajícím věku a rádi skákají do vody, tak dost často dochází k tomu, že oni se neskontrolují, co v té vodě je.
2: A vy máte letos i takovou kampaň, která bojuje za to, aby lidé, kteří se plánují koupat, pohybovat na vodě, aby si odpustili alkohol?
6: No tak obecně samozřejmě ten alkohol hraje velkou roli, co se týče našich výjezdů, protože, co si budeme povídat, ta snížená motorická schopnost pod vlivem alkoholu prostě tady je, prostě spadnou, uklouznou.
2: Dana Frélichová, paní učitelka, která dorazila s dětmi.
7: Myslím si, že to je plodný pro nejenom pro děti, ale i pro učitelky.
2: Honza je tady na akci Bezpečně u vody. Co už jsi se zajímavého dozvěděl?
8: Neskákat hned a ověřit si, co je pod vodou, abych neskočil na nějaký šutr a něco si neuděl.
2: A jak je tady slyšet, tak děti si ty důležité informace odnášejí i ve svých hlavách. Od Slapské přehrady Věra Hájíková, Český rozhlas.
9: Český rozhlas Střední Čechy. Den v kraji.

0: počasí ve středních Čechách.
1: No a jaké počasí nás čeká v noci a především ráno? Prý poměrně studené. No a teď nám to řekne meteoroložka z České televize Taťána Míková.
2: Tak určitě bychom se měli připravit na to, že se bude postupně vyjasňovat. To znamená, k večeru by mělo ubývat té oblačnosti. No a tím pádem ale se asi každý zeptá, jaké bude to zítřejší ráno. Ono bude opravdu studené. Po většinu noci totiž bude polojasno až jasno. Čeká nás docela chladná noc, která bude mít ranní teploty 10 až 7 a v údolích až 5 stupňů Celsia.
1: No a můžeme říct si, jak bude zítra přes den?
2: No tak zítra ráno bude ještě polojasno, jasno, od západu bude ale postupně přibývat oblačnosti. Postupně se odpoledne a na večer může místy vyskytnout nějaká přeháňka nebo občasný déšť. Teploty budou ale vyšší než ty dnešní, zatímco dnes říkáme, že máme teploty do 21, 20 stupňů, tak ty zítřejší budou spíš nad 20, maxima 20 až 24 stupně Celsia. Taky vítr by se měl uklidnit, jeho porivy sice můžou být ze začátku ještě někde kolem těch 55 km za hodinu, ale už to bude na výrazně menším počtu míst, spíš na západě regionu.
1: Tento týden také prý vstoupíme až do tropických teplot.
2: No, i do tropických, je to tak. Ty teploty budou stoupat. Ještě středa bude s teplotami zhruba do 25 stupňů Celsia. To znamená, bude v jistém smyslu podobná tomu zítřku. Bude se to na obloze střídat, bude oblačno, zataženo. Ráno ale může být oblaků méně a odpoledne naopak může být na chvíli zataženo úplně a může přijít třeba přeháňka nebo bouřka. Platí ale, že víc jich bude zřejmě na východě, severovýchodě území. No a už od čtvrtka to oteplí. Teplování bude opravdu hodně výrazné. Tam už se přiblížíme k 29, možná i ke 30 stupňům Celsia. No a od pátku čekejte, že ty teploty opravdu v odpoledních hodinách budou kolem 30 nebo i nad 30. Sobota, neděle, zdá se, že ty maximální teploty budou mít 30 až 35. Tak to zas nám nebude stačit vítr na ochlazení. Tak připravte se na to všechno a držím palce, aby to každý vydržel.
0: Český rozhlas Střední Čechy, den v kraji.

Karel Gott a také Dara Rollins a jejich zvonky štěstí. Tak vážení a milí, na dveře klepe 18. hodina a to znamená, že jsme téměř na konci našeho magazínu Den v kraji. Jinak samozřejmě do 18. hodiny ještě něco málo muziky, pak časové znamení zprávy. Já se s vámi neloučím a po zprávách se s vámi opět budu těšit na slyšenou.

0: 18 hodin.
1: Český rozhlas Střední Čechy. Zprávy.
0: Vláda schválila zrušení koncesionářských poplatků pro Český rozhlas i Českou televizi. Střední zemědělská škola v Benešově kvůli rekonstrukci internátu zkrátila výuku. V Praze vrcholí finále basketbalové ligy mužů mezi Nymburkem a Pardubicemi. A počasí v regionu zítra zpočátku slunečno, postupně přibývání oblačnosti, maxima kolem 23 stupňů. Zprávy jsou tou Nehasilem. Dobrý podvečer. Lidé v České republice od příštího roku zřejmě nebudou platit televizní a rozhlasové poplatky. Rozhodla o tom dnes vláda. Od ledna mají být Český rozhlas a Česká televize financovány ze státního rozpočtu. Celkem tato média přijdou téměř o 1,5 miliardy korun.
2: Český rozhlas a Česká televize mají ze státního rozpočtu dostat necelých 8 miliard. Jde o stejnou částku, se kterou hospodařili do roku 2024, pokračuje ministr kultury Otto Klempíř za Motoristy.
3: Pro Českou televizi 5,74 miliardy korun a pro Český rozhlas 2,065 miliardy korun.
2: Díky snížení rozpočtu by podle Klempíře měla veřejnoprávní média fungovat efektivněji. Podle opozice to ale naopak ohrozí jejich nezávislost. Návrh proto plánuje ve sněmovně blokovat, říká pirátská poslankyně Andrea Hofmanová.
4: Celou věc budu dále konzultovat s Evropskou komisí, protože takto razantní škrt vnímám jako silné ohrožení nezávislosti.
2: Opoziční politici tak dál požadují, aby se zákony o veřejnoprávních médiích neměnily. Adéla Burešová, Český rozhlas.
0: Střední zemědělská škola v Benešově zkrátila kvůli rekonstrukci internátu výuku. Zhruba polovina studentů má proto právě ode dneška prázdniny. Dělníci musí v budově vyměnit elektrickou instalaci, rozvést vzduchotechniku a také vybudovat nové únikové cesty. Opravy mají být hotové do konce srpna, říká ředitelka školy Ivana Dobešová.
5: To, že v červnu posouváme ukončení školního roku, nás tolik nezatěžuje z hlediska obsahu výuky. Víc by nás to zatížilo, pokud by to bylo v září. Já jsem požádala předsedy předmětových komisí, aby udělali revizi toho, co nestihneme odučit a aby se to přesunulo do učiva příštího roku.
0: Budova internátu má od loňského roku nová okna, samotná škola pak osvětlení. Všechny rekonstrukce by měly stát téměř 40 milionů korun. V Praze 4 nově fungují dvě preventistky kriminality. Jejich úkolem je hlavně předcházet problematickým situacím a řešit případy, které nevyžadují přímý zásah městské policie. Upřesní předsedkyně výboru zastupitelů Prahy 4 pro bezpečnost Lucie Michková z ODS.
6: My jsme se k tomu doopravdy přihlásili, protože my jako nejlidnatější městská část potřebujeme každé oči a každé nohy navíc. A my tyhle ty preventisty potřebujeme primárně na přechodech u škol a pak je potřebujeme v rámci té prevence i na dětských hřištích a v parcích.
1: Sport.
0: V pražské hale na Královce se právě teď rozhoduje o mistrech Národní basketbalové ligy mužů mezi Nymburkem a Pardubicemi. Nymburk útočí už na 21. titul. Pardubice mohou v samostatné české historii triumfovat poprvé a k titulu je zatím blíže Nymburk, který po poločase vede 49-36.
1: Počasí.
0: Večer čekáme v regionu docela výrazné ubývání oblačnosti. V noci by tak mělo být polojasno až jasno a ranní minima nízká mezi 10 a 7 stupni. A zítra přes den zpočátku dne slunečno, polojasno až jasno, od západu ale postupné přibývání oblačnosti a odpoledne a večer místy přehánky nebo déšť. Maxima zítra mezi 20 a 24 stupni a slabý vítr se bude měnit na mírný od jihozápadu až západu.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Střední Čechy, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Střední Čechy.
0: V Praze jsou místy stále dlouhé kolony, mimo jiné na okruhu před Ořechem od Vestce i z dálnice D5, nebo také kolem ohrady a před vjezdem do Blanky v Troji. Tolik doprava, šťastnou cestu.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
0: Naše vysílání pokračuje, s vámi je a bude Jitka Lukešová.
7: Hezký podvečer. No a co nás čeká v následující hodině, tak například prozradíme, že 7 staletí neměla svatovícká katedrála plnohodnotné varhany. Monumentálního nástroje se svatostánek na Pražském hradě dočkal až letos. Také si povíme, že české fotbalisty čeká možná klíčový zápas mistrovství světa, ale bude toho jako vždy daleko, daleko více. Tak hezký poslech.

0: Tak tolik, pánové, Paul Young a Cukero, jinak přesný čas 18 hodin a 16 minut. No a teď trocha sportu. Čeští fotbalisté se chystají na svůj možná klíčový zápas mistrovství světa. Budou bojovat o naděje na postup ze skupiny. Po porážce s Jižní Koreou nastoupí ve čtvrtek proti Jihoafrické republice, která na úvod turnaje taky nebodovala. Z Dallasu se Češi přesunou do Atlanty, kde budou hrát na futuristickém stadionu.
1: Atlanta's $1.5 billion architectural marvel and a global game changer in stadium design.
2: V dokumentu Constructify se mluví o architektonickém divu, globální inovaci v designu stadionů a také o odhadované ceně projektu, který byl dokončený v roce 2017 za víc než 1,5 miliardy dolarů.
3: Bude to určitě zajímavý si tam zahrát nebo celkově se podívat na takový místo, protože ten stadion je extrémně moderní a je to opravdu jak zas z jiný planety.
4: Jestli se nepletu, tak Atlanta patří k jednomu z nejkrásnějších stadionů na světě.
2: Těší se na futuristickou stavbu fyzioterapeut Martin Janoušek a reprezentační obránce Jaroslav Zelený. Stadion vypadá zvenku jako poskládaný z hranatých geometrických tvarů a jednou z jeho mnoha inženýrských vymožeností je zatahovací střecha. Po otevření 8 dílů vypadá ze zhora jako květina s kruhovým otvorem. Na utkání českých fotbalistů s jeho africkým soupeřem by mohla být zavřena.
4: Tak co mám informace, aby tak mělo být?
2: A Martina Janouška doplňuje Jaroslav Zelený.
3: Já si myslím, že by to třeba bylo prospěchu věci, protože přece jenom hrajete od 12 hodin, kdy to sluníčko na vás pere úplně nejvíc. Ta předpověď tam je zatím taková, že to může být oblačno, ale když jsme teďka viděli nějaký zápasy, tak bylo úplně azuro.
2: Multifunkční stadion využívají tým amerického fotbalu Atlanta Falcons a také fotbalové mužstvo Atlanta United. Na tribuny se vejde víc než 75 tisíc diváků a fanoušci můžou třeba opakované záběry nebo reklamy sledovat pod kruhovým otvorem zatahovací střechy, kde je obrovská prstencovitá obrazovka. Další z mnoha technologických prvků stadionu. A i hráči vnímají velkolepost těchto arén ve Spojených státech.
3: Tady máte nádherný stadiony, ne třeba primárně pro fotbal, ale ten sport tady, i když třeba jiný, tak lidi jsou zvyklí sledovat a my tam teďka na těch stadionech můžeme vystoupit a být toho součástí.
2: Říká český fotbalový reprezentant Jaroslav Zelený.
3: A myslím si, že není tolik zemí, kde můžete mít takovýhle obrovský a krásný stadiony, takže tohleto mistrovství určitě v tomhle je z mýho pohledu takový neunikátní, ale pro celkovou atmosféru super, protože opravdu se tam vejde spoustu lidí. Z mýho pohledu je to určitě super, že takovýhle stadiony jsou k dispozici.
2: A česká fotbalová reprezentace se na stadionu v Atlantě pokusí ve čtvrtek vybojovat na světovém šampionátu důležitou výhru nad Jihoafrickou republikou. Z Texasu, Mirko Vasejč, Český rozhlas.
5: Český rozhlas, střední Čechy.

Hlas jede za vámi. Zábavná show Aleše Cibulky míří tentokrát do Čelákovic. V úterý 23. června se můžete potkat s moderátorkou Světlanou Vitovskou, hrabětem Františkem Kinským, komentátorem Liborem Dvořákem, zpěvákem Tomášem Klusem a generálním ředitelem Českého rozhlasu Reném Zaboralem. Rozhlas jede za vámi 23. června v 19 hodin v Kulturním domě v Čelákovicích. Více informací na rozhlasjede.cz.

0: Tak tolik Jožo Ráš a skupina Elán. No a teď zůstaneme v Praze. Na stavbu Varhan nestačí být jen hudebníkem. Musíte být trochu i architektem, technikem a možná tak trochu hodinářem. Právě někoho takového se hledalo pro nový nástroj do katedrály svatého Víta. Člověka, který dokáže propojit zvuk, prostor i naprostou přesnost tisíců detailů. Po letech práce, plánování a výroby jsou nové svatovítské varhany hotové. No a právě dnes je pokřtí a za zvuků mše skladatele Antonína Dvořáka.
1: Přes 135 milionů korun. Takovou částku vybral nadační fond pro svatovítské varhany v národní sbírce, která začala v roce 2017. Tehdy byl kardinálem Dominik Duka.
2: Výstava nových varhan se roztáčí v roce, kdy vzpomínáme narozením otce vlasti Karla IV. A tyto nové varhany mají být také tečkou tohoto velkého projektu, symbolickou, ale současně je to také do jisté míry tečka za hledáním identity české státnosti.
1: Na samotnou stavbu gotického svatostánku na Pražském hradě přispívali obyvatelé českých zemí od nepaměti. Při procházce katedrálou najdete třeba také netypické nápisy jako Banka Slávie nebo První vzájemná pojišťovna. Právě i tyto už zaniklé instituce přispěly na vytvoření vitráží. Tentokrát chtěli ale čeští filantropové a veřejnost obrazně prozářit svatovítskou katedrálu zvukem varhan. Ty nakonec vznikly ve Španělsku, v malé dílně nedaleko Barcelony. Před 6 lety si je vyzkoušel na místě také varhaník Josef Kšica.
3: Mě se hrálo dobře, je to bezkonkurenční stroj. Musím říct, že mě ten nástroj okouzlil velmi. Těším se, až bude stát v katedrále.
1: Nástroj dával dohromady 2 roky varhanář německého původu Gerhard Grenzing.
4: Nejtěžší moment byl, když jsme řešili výšku varhan s pracovníky památkové péče.
1: Autorem umělecké podoby je automobilový designer Peter Olach. Ten se inspiroval tvarem Panské skály, které se přezdívá také kamenné varhany. Když přírodní památka v zimě zamrzne, mezi pomyslnými píšťalami se vytvoří krystalické tvary. A právě i proto zdobí svatovítské varhany metr dlouhé křišťály, které vznikly v české sklárně.
5: Spojení varhaních píšťal a křišťálu nebo skla je ojedinělé a tím budou i naše varhany po té výtvarné a architektonické stránce ojedinělé.
1: Řekl ve vysílání Českého rozhlasu diecézní organolog z arcibiskupství Pražského Štěpán Svoboda.
5: Oni samozřejmě budou ojedinělé i svým zvukem, protože v našem prostředí jsme zvyklí na určitý zvuk a jako se liší řeči mezi sebou, tak se i liší mluva varhaních píšťal.
1: Převoz tisíců dlouhých píšťal ale zkomplikovaly v roce 2020 zavřené hranice, přes které se nebylo možné dostat kvůli pandemii COVID-19.
6: Zavřené hranice zkomplikovaly převoz nových varhan pro katedrálu svatého Víta do Česka.
1: Samotné přípravě kůru předcházela také náročná instalace nových elektrických rozvodů a oprava kamenného balkónu, kruchty. Zpevnit ji museli kvůli tomu, aby udržela varhany, které mají 4 manuály s pedálem a 96 rejstříků. Nejmenší píšťala měří 7 mm a ta nejdelší přesáhne délku 7 metrů. Martin Hrnčíř, Český rozhlas.
7: Český rozhlas, střední Čechy.

Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Každý pátek po 13. hodině s vámi doktorka Kateřina Cajdhamlová ochotně a ráda probere vaše neduhy a zdravotní obtíže. Tento týden se budeme věnovat světloplachosti a všemu, co s ní souvisí. Už teď můžete pro své dotazy využít web veseleazdravie.cz nebo telefonní záznamník 221 553 770. Odpovědi uslyšíte v pátek po 13. hodině v našem vysílání. Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou.

0: Tak tolik Eva Farná a písnička Měl jsi mě vůbec rád. Přesný čas, kdybyste náhodou někam spěchali právě teď, máme 18 hodin a 44 minut k tomu. No a pokud nespěcháte, tak zbystřete, protože právě teď pro vás máme připraveny naše tipy.
1: Středočeské tipy.
2: Kam se zítra můžete vydat? Zúčastněte se v Sedlčanském muzeu v 18 hodin vernisáže fotografií Jana Saudka. Výstava nese název Věčně mladý. Jan Saudek, světově proslulý umělecký fotograf, přesto hrdý Čech, považuje sám sebe za nejznámějšího českého fotografa. Je kontroverzní a provokuje. Přitom sám říká, že provokovat nikdy nechtěl. Naopak, většinu věcí fotografoval prizmatem lásky. Do fotografií vkládá kus sebe, vkládá do nich emoce, kterých ale možná sám ve skutečné v životě není schopen, proto jen v jeho díle najdete jeho pravou podobu. Zajděte v 7 večer do kina v Rožmitále pod Třemšínem na dokument Losí Odysea. Režisérka Hana Nováková vytvořila film, který je výsledkem několikaletého pátrání po losím tajemství. Snímek vás zavede z českých lesů přes ruskou domestikační stanici až na území původních obyvatel Kanady. Koláž příběhů ukazuje losa jako průvodce mezi světy, symbol rovnováhy a obnovy a možnou odpověď na otázku, jak můžeme uzdravit náš vztah k přírodě. Navštivte Městské muzeum v Čáslavi a prohlédněte si výstavu Čáslavský rodák František Tesař, která připomíná život a dílo místního rodáka, uměleckého mozaikáře, výtvarníka a malíře. Prostřednictvím fotografií, dokumentů a dalších exponátů poznáte jeho profesní i osobní příběh. Expozice potrvá do poloviny října. Hezké zážitky vám přeje Denisa Hergeslová.
1: Posloucháte Český rozhlas Střední Čechy.

Český rozhlas Střední Čechy. Nalaďte si nás v Brandýse nad Labem a Neratovicích na 100,7 FM. Český rozhlas Střední Čechy. Žijeme tu s vámi.

Skupina Činasky dohrála a dospívala, 19. hodina se přiblížila a to znamená, že jsme na konci našeho odpoledně podvečerního vysílání. Patří se poděkovat za vaši pozornost a společnost, loučí se Jitka Lukešová. Přeji vám krásný kouzelný pondělní večer, užijte si ho podle svých představ. No a samozřejmě vám přeju také úžasný poslech našich dalších připravených pořadů a já se budu těšit zase zítra odpoledne naslyšenou ve stejném čase.

0: 19 hodin.
1: Český rozhlas střední Čechy. Zprávy.
0: České dráhy nabídly nejnižší nabídku v historicky největší zakázce na české železnici. Na Slapské přehradě od dneška platí letní pravidla plavebního provozu. Finále basketbalové ligy mužů v Praze na Královce vrcholí a k titulu má velmi blízko Nymburk. A počasí zítra v regionu bude slunečno, postupně přibývání oblačnosti, maxima kolem 23 stupňů. Zprávy s Otou Nehasilem, dobrý večer. Zástupci Prahy a Středočeského kraje dnes otevřeli obálky s nabídkami v historicky největší zakázce na české železnici. Vítěz bude dalších 30 let provozovat velkokapacitní elektrické vlaky na příměstských spojích. Nabídky nakonec podali dvě společnosti. Upřesní radní Středočeského kraje Petr Borecký z hnutí STAN.
2: České dráhy podali nižší nabídkovou cenu než společnost RegioJet. Teď bude probíhat druhá fáze, to znamená samotné vyhodnocování nabídek jak z technického, právního, tak ekonomického hlediska.
0: České dráhy nabídly přibližně 165 miliard korun. Je to zhruba o 18 miliard korun méně než RegioJet. Uzavřít smlouvu chce vedení Prahy a Středočeského kraje ještě do konce letošního roku. Řidiči v Mladé Boleslavi jezdí ode dneška v městské části Dubce s omezením. Dělníci tam totiž opravují plynovod, vodovod a kanalizaci celkem na čtyřech místech. Úplná uzavírka provozu platí v ulicích Prostřední, Sluneční, Jasmínová a Zahradní.
3: Částečně je pak omezený provoz v ulicích Mileny Hážové a Šámalově ulici. Dopravní omezení potrvají s přestávkami do 30. srpna. Objízdná trasa vede po okolních místních silnicích. Z Mladé Boleslavy Radek Duchoň, Český rozhlas.
0: Na Slapské přehradě dnes začala platit letní pravidla plavebního provozu. Mají zajistit bezpečný pohyb plavců i plavidel. Na přehradě jsou vyznačené úseky, kde musí lodě a skútry jezdit pouze pomalou, takzvanou výtlačnou rychlostí, říká vedoucí poříčního oddělení Slapy David Bernard.
4: Je povolena jízda pouze ve výtlaku od hráze za rekreační objekt Měřín a od Živojovského mostu po 116. kilometr opět platí omezení na výtlak. Sport.
0: Basketbalisté Nymburka mají v této chvíli velmi blízko k dalšímu mistrovskému titulu. V dnešním rozhodujícím sedmém finále v Praze nastoupili proti Pardubicím a utkání má dokonce 15 vteřin. Nymburk vede 91-74. Tenistka Nikola Bartuňková porazila na travnatém turnaji v Berlíně semifinalistku letošního Roland Garros Dianu Schneiderovou z Ruska 2-1 na sety. Postoupila tak do druhého kola.
1: Počasí.
0: Večer čekáme výrazné ubývání oblačnosti, v noci by už mělo být polojasno až jasno, ranní minima docela nízká mezi 10 a 7 stupni. Zítra bude zpočátku slunečno, od západu postupné přibývání oblačnosti. Odpoledne a večer místy přehánky nebo občasný déšť. Maxima zítra mezi 20 a 24 stupni. V dalších dnech se už bude v regionu oteplovat a ve druhé polovině tohoto týdne začnou teploty postupně stoupat až nad 30 stupňů.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas střední Čechy, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu střední Čechy.
0: Na dálnici D1 směr Brno-Praha pozor těsně před sjezdem na Kolín a Vlašim na kilometru 49 na konci stoupacího pruhu stojí porouchaný autobus. A silnice číslo 18 Příbram-Sedlčany je po požáru traktoru za Vesteckým mostem už průjezdná, alespoň kyvadlově. Trochu se zdržíte, tolik doprava, šťastnou cestu.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.

0: Hezky česky. Zajímavosti, krásy i záludnosti naší mateřštiny.
1: A dáme si jitrnici.
2: Se špejlem.
1: Se špejlem? Já myslel se špílem. Tak jak je to s tou špejlí v jitrnici?
2: No, je to docela zajímavé, že až v roce 1930 se v našem jednom jazykovědném časopise řešilo, jak bychom správně měli říkat tomu tenkému klacíčku, kterým se zavírá jitrnice nebo salám.
1: Kterému dnes říkáme ta špejle.
2: Přesně. Tehdy totiž uváděli různé varianty a vyzývali čtenáře a odborníky, aby se k tomu vyjádřili. A ta špejle tam vůbec tehdy nebyla.
1: A co tam bylo?
2: Byl tam ten špejl.
1: To bylo v Haškově povídce, myslím. O muži, který dovede udělat špejly k jitrnicím.
2: Tak a ty špejly jsou tam s tvrdým i, protože je to ten špejl bez špejlu. Přesně. No a taky se tam uváděl moravský špilek, nebo slovenská špajdla, nebo papček. No ale ta špejle, ta tam skutečně nebyla. A tak jsem prošla slovníky a v příručním slovníku jazyka českého, ten je zhruba z poloviny 20. století, je na prvním místě pořád ten špejl, ale už je tam na druhém místě jako možnost i ta špejle.
1: A kdy začala převažovat ta špejle?
2: Ta začala zhruba v poslední třetině 20. století, aspoň podle slovníku. A dnes, když si vezmeme slovník cizích slov, který už tu máme taky nějakých 25 let k dispozici, no tak tam už je jenom ten ženský rod. A špejl nám zmizel.
0: Hezky česky se Zdeňkem Novákem a jazykovou poradkyní Dagmar Maginsovou. Český rozhlas Střední Čechy, rádio vašeho kraje.

0: Co v učebnicích nebylo? Zajímavosti a souvislosti ze světa kolem nás.
1: Věděli jste, že člověk může mít alergii na zimu, vodu nebo mobilní telefony? Alergií se rozumí nepřiměřená obranná reakce organismu. Pokud jsme alergičtí například na pily nebo trávy, obvykle nás pálí oči, teče nám z nosu a víc kašleme. Velké starosti umí napáchat potravinové alergie, kdy má tělo problém strávit třeba mléko, ořechy nebo obilniny. Tyto příklady jsou poměrně běžné, existují ale i kuriózní alergie, které můžou vypadat jako nesmysl, přesto mají svůj vědecký základ. Příkladem je třeba alergie na vodu. Takto postiženým lidem po kontaktu s vodou zčervená kůže a objeví se nevzhledné puchýře. Skutečnou příčinou však není H2O, ale reakce vody s produktem mazových žláz, který pak vyvolává uvolnění histaminu v kůži, což se projeví jako alergická reakce. Oteklé uši, tváře nebo i rty mohou mít někteří lidé při používání mobilních telefonů nebo dokonce při hraní na příčnou flétnu. Způsobuje ji nikl obsažený v kovových výrobcích. Na závěr zmíním alergii na chlad, která se projevuje jako kopřivka a vyvolává ji obvykle teplota pod 10 stupňů Celsia.
0: Co v učebnicích nebylo? S Martinem Písaříkem. Český rozhlas Střední Čechy, rádio vašeho kraje.

0: vojenském úspěchu zámeckého léta s Františkem Kinským jsme pro vás připravili druhý ročník. Poznejte s námi i letos více než 50 českých zámků a vyhrajte v našem vysílání víkendové pobyty na zámku nebo soukromou prohlídku zámku Františka Kinského. Zámecké léto. Startujeme první prázdninový den v pondělí 29. června.
1: Těší se na vás průvodce zámeckým létem František Kinský.
0: Více informací na webu zámeckéléto.cz. Kolik slavíků v historii dostal Karel Gott? Kolik jich obdržela Helena Vondráčková? Vyhrál někdy v anketě populární hudby také Václav Neckář? A co teprve skupina Katapult? Ve staré krabici od bot jsou výstřižky z novin a časopisů, fotografie hvězd a jejich písničky. Každý týden v ní Martin Hrdinka hledá nejpopulárnější zpěvačky, zpěváky i skupiny historie československé populární hudby. Slavíci v krabici. Poslouchejte každou sobotu po 20. hodině v našem vysílání.

0: Nový pořad a nový moderátor. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Nový pořad, ve kterém vám představujeme významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
1: Těší se na vás Oskar Hess.
0: Laskavá vyprávění, komediální výstupy, nezapomenutelné četby. To je divadlo pro vaše uši. Každý všední den v 10 hodin večer a hodinu po půlnoci s Robertem Tamchinou.

0: povedz mi, že zlé chvíle vždy zostanú len na chvíľu. Povedz mi, že pretrváme ako platne z vinilu.
1: 18 vecí, ktoré sa ťa nespýtam. Spievala o nich Mirka Miškechová. Dnešné stretnutie sa končí, za pozornosť vám ďakuje a pekný večer s Českým rozhlasom želá Gabriel Sedlák.
2: Český rozhlas střední Čechy. Zprávy.
3: Vláda schválila zrušení koncesionářských poplatků. Českou televizi i Český rozhlas chce platit ze státního rozpočtu. Basketbalový Nymburk získal

0: V nejvyšší domácí soutěži už 21. titul a počasí zítra z počátku dne polojasno, postupně od západu přibývání oblačnosti a hlavně v Čechách přehánky, maxima kolem 23 stupňů. Zprávy s Otou Nehasilem, dobrý večer. Zrušení poplatků za Českou televizi a Český rozhlas by mělo podle jejich ředitelů výrazný dopad na provoz obou těchto médií. Reagovali tak krátce poté, co vláda schválila návrh na převedení financování televize i rozhlasu pod státní rozpočet.
1: Televize a rozhlas by v případě přijetí zákona museli propustit dohromady až 700 lidí. Podle ředitele České televize Hynka Chudárka je návrh téměř likvidační. I pro Český rozhlas by šlo o významný zásah, pokračuje jeho ředitel René Zavoral.
2: Rozhodně bychom se museli bavit o omezení výroby, tvorby pořadů, tvorby pro děti a mládež, sportovního vysílání, některé věci v oblasti regionálního vysílání.
1: Podle Zavorala současný poplatkový systém zaručuje nezávislost obou médií. Za ní poslední dva týdny taky pochodovala z Olomouce až do Prahy skupina studentů z tamní univerzity Palackého. Pokračuje studentka Aneška.
3: Vlastně ve chvíli, kdy jsme začali chodit s banerama, tak nás lidi jako začali poznávat a byli takový jako jo, přesně, prostě za kulturu.
1: Pochod studenti zakončili před úřadem vlády, kde ministrům symbolicky zazvonili budíky, aby je probrali. Lucie Špetová, Český rozhlas.
0: Zastupitelé Karlovarského kraje dnes odpoledne schválili záměr převodu letiště v Karlových Varech do státního majetku. Letiště by pak měla využívat armáda České republiky. Dopravní terminál by si ale měl zachovat civilní provoz. Pražská policie zadržela 4 výrobce a prodejce pervitinu. Drogy podle kriminalistů vyráběli nejdříve v Praze, později v chatových oblastech ve celém středočeském kraji. Detektivové u nich našli také 700 tisíc korun v hotovosti, říká mluvčí pražských policistů Richard Hrdina.
4: Jeden z podezřelých na sebe připoutal pozornost tím, že při běžné silniční kontrole začal policistům ujíždět. Postupně vyhazoval sáčky s drogami a zastavili ho až varovné výstřely. Následně jsme zjistili, že má 2 platné zákazy řízení motorových vozidel a nalezli jsme u něj i střelnou zbraň.
0: Třem mužům a jedné ženě hrozí podle policie trest až 10 let vězení. Sport. Basketbalista Nymburka dnes večer získali svůj 21. titul v nejvyšší domácí soutěži. V rozhodujícím 7. utkání finále porazili Pardubice v Praze na Královce 91-74. Počasí. V noci na úterý čekáme v České republice ubývání oblačnosti na jasno až polojasno, k ránu na západě může být i oblačno, nejnižší teploty nad ránem mezi 11 a 6 stupni. A zítra čekáme v Čechách polojasno až oblačno, postupně až zataženo, od západu místy déšť nebo přehánky. Na Moravě a ve Slezsku bude jasno až polojasno, během dne přibývání oblačnosti a přehánky ojediněle až večer. Nejvyšší denní teploty mezi 19 a 24 stupni, na jihu Moravy až kolem 25. Oteplování pak čekáme také v dalších dnech a v závěru týdne pak maxima často nad 32 stupni.
5: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Střední Čechy, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Střední Čechy.
0: Na příjezdu do hlavního města z dálnice D1 v Brněnské za Průhonicemi opatrně na 4. kilometru u středových svodidel leží ztracená mobilní toaleta. Tolik doprava, šťastnou cestu.
5: Zelená vlna, známe lepší cestu.
0: A za chvíli to bude náš nový pořad Osobnosti Česka. Už po písničce se na vás těší moderátor Oskar Hess a jeho host.

0: Osobnosti Česka.
1: Krásný dobrý den, milí posluchači, vítám vás u pořadu Osobnosti Česka s Oskarem Hesem. Mým dnešním hostem je Radek Jaroš. Dobrý den, Radku.
2: Dobrý den.
0: Osobnosti Česka s Oskarem Hesem.
1: Elitní český horolezec, který jako první Čech a 15. člověk na světě vystoupal na všech 14 8000ovek bez použití kyslíku. V roce 2014 dokončil výstupem na K2 korunu Himaláje a v roce 2019 korunu světa, která označuje zdolání nejvyšších vrcholů všech kontinentů. Ze svých cest a expedic se sbíral nespočet zážitků a fotografií, které postupem času zachycuje do knih. Jeho poslední kniha se jmenuje K2, poslední klenot mé koruny Himaláje. Moje první otázka je, kdybyste si musel vybrat jednu horu, jeden vrchol, který byste musel zdovat znovu, jaký by to byl a proč?
2: Asi Everest. Já jsem se dokonce, měl jsem takový uvozovkách sen, že se rozloučím s tou himalajskou korunou tím, že vystoupím na Everest severní stěnou, což byla vlastně moje i první cesta a první expedice do Himalájí, vedla přímo na Everest hned a lezli jsme severní stěnou Nordnův kuloár. A tak jsem trošku uvažoval, že buď to touhle cestou, anebo vedle je ještě přímější směr Horbajn kuloár, tak že se tam vrátím na Everest těmahle cestama. Ale už to pravda nebude.
1: Mm-hmm. A naopak vrchol, který byste nechtěl vylíst, nebo na který byste nepáchl ani za milion?
2: Ježiš, tak to by musela být nějaká běsnící sopka,
1: ano, ale
2: kam
1: tak
2: se nedá vylézt, no. Protože každá hora je krásná něčím. A ty problémy, který člověk při zdolávání má, tak patří vlastně k tomu dobrodružství. A já mám to štěstí, že při mý expedici žádný nedošlo k nějakému fatálnímu úmrtí nebo i zranění mýho spolulezce nebo něco takového. Takže já mám všechny ty hory spojený s nějakým samozřejmě bojem, strádáním, ale všechny jsou krásný.
1: Já se teď vrátím zpátky trošku do historie. Na dráhu profesionálního horolezce jste se vydal až kolem 18. roku vašeho života. Čemu jste se věnoval předtím, nebo co, nebo kdo vás potom k těm horám jako přivedl vlastně?
2: Tak profesionální horolezec to bylo až mnohem díl ještě, to bylo v roce 2002, pár let předtím jsem si udělal živnostenský list na horolezectví, takže a opustil jsem vlastně, dejme tomu, moji firmu, kterou jsme vybudovali, 4 horolezci, kde jsem teda dneška společníkem a začal jsem se věnovat plně lezení. V 18. jsem začal s horolezectvím jako takovým, s lezením skalním a s lezením ve Vysokých Tatrách a do té doby jsem hrál vrcholově volejbal. Já jsem hrál volejbal od 7. třídy a v době jako nejvyšší soutěž, kterou jsem hrál, tak byla ta nejvyšší, co mohla být, Liga dorostu, a to byl můj vrchol. Je pravda, že jsem nebyl žádný výjimečný nebo žádný ESO v týmu.
1: Ještě teda kromě toho sportu, vy jste měl firmu. A ta firma byla, ta se věnovala čemu? Nebo co dělala ta firma?
2: Ne, předtím zase, já jsem začal lézt na průmyslovce.
1: Jo.
2: A firmu jsme založili po mý vojně a byli to horolezci 4 a dělali jsme výškový práce samozřejmě. Ale láska k lezení tu do mě vlastně dostal, dá se říct, můj táta, i když byl spěrač, ale chodil po skončení své kariéry strašně moc do hor, jo, a chodili jsme na běžky spolu a vlastně i třeba v době mý puberty, tak jsme byli schopní sami dva vyrazit třeba na přechody, buď to Jeseníky, Orlický hory na běžkách, anebo letní přechod Západních Tater, Roháčů. A takže já jsem si oblíbil hory prostě tímhle způsobem.
1: A musí být člověk trošku jako maximalista a musí mít lásku k tomu extrému, aby se jako rozhodl, že hele, já teď polezu jako prostě na nejvyšší body světa. To člověk v sobě jako musí mít, to přece nemá každý, ne?
2: Já nevím, každý jsme u mě to, jako když jsem začal s lezením, tak jsem se tomu věnoval strašně moc a ono to přicházelo tak nějak samo a když budu upřímnej, mně nepřišlo, že dělám něco výjimečného, jo? Že jezdím na 8000 a že lezu a tak mě to nepřišlo jako nic zvláštního. Spíš někdy, teď možná zpětně, jo? Kor ještě navíc, jako, že já jsem ze začátku byl první 4 expedice účastníkem nějakého, vlastně účastníkem a o nic jsem se nemusel nic moc starat, jo. Vždycky to dával dohromady ten hlavní organizátor. No ale po 4. expedici, která zároveň byla 3. neúspěšná, tak jsem se rozhodl prostě, že to chci vzít do svých ruk a že potřebuju prostě, že to chce jiný drive a že chci jezdit s lidma, kterým absolutně věřím a radši v malým týmu a hned se to vyplatilo, protože jsme vyrazili ve 3 lidech na poslední 8000, kde Češi ještě nestáli na vrcholu a my jsme se tam 2 dostali, jo, takže musí mít člověk jako drive, to je jasný.
1: To určitě, ale přece jenom na těch horách spoustu lidí ještě dneska přichází o život. Tak jakoby je to extrémní sport.
2: O život přichází a budou přicházet, to se nezmění ani technikou, ani to. Navíc tam chodí v současné době mnohem víc lidí, kteří na to nejsou vlastně ani fyzicky, ani mentálně připravení a nebudem říkat, že ty lidi, co lezou teď na 8000, tak drtivá většina, který tam používají vejškový nosiče a mají natažený fixní cesty, to nejsou horolezci, jo, takže to už je takový ohraný téma, ale samozřejmě potom jsou obrovské množství strašně dobrých kvalitních lezců, který prostě lezou ty svoje hory těma horolezeckýma cestama a tam to riziko vždycky je a bude, no, to je jasný. Je pravda, že já jsem byl svýho času, jsem rád používal citát, který jsem údajně řekl Ernest Hemingway, že jsou jenom 3 sporty, motorismus, horolezectví a box. Ostatní jsou jenom hry.
1: Když jsme u těch citátů, tak vy hostujete přednášky pro firmy i veřejnost. Jak taková přednáška pro vysoce postavený manažery třeba probíhá? Co jim tam jako radíte? Na co se ptají?
2: Tak ptají se většinou, já to mám postavený vlastně na tom svým příběhu, jo? Protože na začátku je nějaký sen malého kluka, pak je ten kluk už velký a prvně teda vybuduje firmu. Já jsem zároveň s budováním firmy na výškový práce, tak jsem měl firmu na šití. Šil jsem spacáky a péřový bundy a takový. No pak toho bylo moc a měli jsme děti, tak jsme je tu jednu firmu teda upozadili nebo zrušili. No a pak jsem začal jezdit do těch hor, do těch Himalájí a ono je to prostě i manažerská práce. Prostě cesta na vrchol, jo? Takže každá firma, která to myslí vážně v tom svým biznisu, tak míří taky vzhůru, jo? Chce růst a ten příběh můj je úplně ten samej, jo? A stejně tak je to prostě jak v tom biznisu, tak v těch mých horách je to o zodpovědnosti, že jo, o týmový spolupráci, o zodpovědnosti jednotlivce, takže vlastně ty příběhy jsou podobný a vlastně ten můj příběh je samozřejmě pravdivý a prožitej, neučil jsem se to jako teorii na vysoké škole, takže mám co předat.
0: Posloucháte pořad Osobnosti Česka s Oskarem Hesem. Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Střední Čechy, rádio vašeho kraje.

0: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem.
1: Mým dnešním hostem je elitní český horolezec Radek Jaroš.
2: Je pro vás důležité například udržitelnost jako těla, mysli, takhle, jako že se člověk jako udržuje. Jestli vy vlastně se celoročně musíte nějak připravovat, ne? Na, jako to nejde tak, že byste se
3: jo,
2: měsíce před tím výstupem začal připravovat.
3: Jo, jo. Je to tak, že říkalo se, že osmitisícovky se neptají, co člověk dělá poslední tři měsíce, ale co dělal celý život. Jako jo. Takže je pravda, že já tím, jak jsem byl, řeknu, vrcholový sportovec od 15 let, jo, a předtím sportovec, tak jsem samozřejmě dřel a vlastně trénuju do dneška, jo. Už před sebou ty 8000 vrcholy nemám, ale fyzická námava, fyzický pohyb je pro mě vlastně takový, když to přeženu, náboženství, jako jo, protože zvlášť v dnešním světě je to strašně znát, jako ten svět se změnil a změnili se lidi. A teď řeknu i objemově, jako jo, protože když člověk je někde u moře v Chorvatsku a to, tak to není vůbec hezký pohled na nás, lidstvo, jako, který si žijeme všichni jak prasata v žitě a máme se krásně, nadáváme, že to stojí za houby, ale všichni se máme krásně a na těch postavách je to taky znát, jo, a na tom vývoji, já nevím, no tak jsou různý vědecký výzkumy, že civilizace maximálně vydrží 5000 let, což se mi zdá teda až moc. Jako.
2: Je to takový optimistický odhad.
3: Jo.
2: Kdybych se já, nebo kdokoliv z nás smrtelníků teď rozhodl, že chce vylíst na 8000, co proto musí udělat v dnešní době?
3: V dnešní době je to samozřejmě na jednu stranu jednoduchý. V dnešní době si takovýhle člověk najme, musí se fyzicky připravit, to je na něm, jo. No a pak si najme nějakou agenturu, která mu zařídí vlastně všechno. A k dispozici tam má ty vejškový nosiče, natažený lana a to. Ale to samozřejmě není horolezectví, jo. Opakuju, to není horolezectví. A pokud se chce stát horolezcem, tak k tomu musí mít nějakej svůj, nějak to v hlavě porovnat, jo. Jak se člověk stane hercem, nestane se jim, samozřejmě je to, nevím, jaká vedla vaše cesta, že jo, je to nějaký sen, je to rodinná tradice a to, ale nepřijde to samo, je zatím strašně moc práce, jako. A když chce být člověk kvalitní herec, tak prostě tomu musí obětovat strašně moc. A to samý tomu horolezectví, jako jo, to je fyzická příprava, technická, materiální, ale hlavně jsou to dny strávený prvně na skalách. Dneska může to nahradit na začátku umělá stěna, pak skalní příroda, jo, skály v přírodě, Adršpach, Prachov, pak Tatry, Alpy a pak vyšší hory a to je horolezectví. Jako, jo. A to, že tam člověk leze se svým parťákem ve dvou, vedle můžou lézt další party nebo další dvojice horolezců, jo, ale to je horolezectví. To, že někdo vyšplhá po lanech, není horolezectví. Takže nahoru na kopec se člověk dostane dneska snadno a jakkoliv, ale nebude mít ten horolezecký zážitek.
2: Rozumím, takže kdybych se opravdu já rozhodl, že chci za 3-4 měsíce vylíst na Mont Blanc nebo na Mont Everest, tak musím zaplatit nějakou částku té firmě, která mě tam teda vašimi slovy až skoro dotáhne, nebo mě tam jako vyšoupe, budou mi stát za zadkem a kopat mě nahoru?
3: Jsou to dvě varianty. Ta nejsnažší je tahle ta a ta druhá je sehnat nějakého kámoše, který není dobrý herec, ale je dobrý horolezec a s ním rozjet prostě tu linku horolezectví a zbláznit se do lezení.
2: V roce 2012 během výstupu na Annapurnu utrpěl těžké omrzliny na většině prstů u nohou. I přes rychlou zdravotní pomoc jste přišel o 11 článků prstů. Spoustu lidí by to asi odradilo, ale vy jste se za 2 roky vrátil na tu K2 a dokončil ji. Jak se leze na K2, prosím vás, bez prstů? Můžete mi to nějak popsat? Jak je to možný?
3: Jednoduše.
2: Jednoduše?
3: No. Zrovna tu K2 jednoduše, protože furt tam byla ta fyzička, furt tam byla ta vůle a ty horolezecký boty jsou tak tvrdý, že připodobním to, všichni asi měli na nohách sjezdový boty lyžařský, takže ví, jak je tvrdá ta podrážka. Takže tam nedochází k žádnému odvalu přes ty prsty. Mm. Takže vlastně ten handicap tam není vůbec, když to řeknu, cítit. Ale je to cítit při normální chůzi, je to cítit při jiných věcech. A teď já mám čerstvý zážitek. Já jsem byl minulý týden na masáži a masíroval mě borec nohy důkladně a byl takový šikovný a teď říká, hele, vy tady na holení kosti a to, vy máte tady sval, který nikdo nemá. Mně prošly prostě stovky lidí jako pod rukama a vy máte sval, který tady nikdo nemá. A já říkám, no tak vylezl jsem hodně hor, jako asi to bude tím a to. A pak jsem si až teprve později uvědomil, zase v souvislosti, když jsme se bavili s někým, jak je možný chodit, že já nemám, že jo, na levý noze 9 článků, tak jako a dá se říct, že nekulhám a nemá to žádný vliv na mě. A pak jsem si uvědomil, jak je to tělo geniální, že ten sval, který tam mám na té levý noze, že je vlastně věc, kterou si to tělo vybudovalo jako náhradu k těm prstům, nebo prostě, aby správně zapojilo ten zbylej aparát, tak prostě jsem si vytrénoval nový sval, který nikdo jiný nemá.
2: To je neuvěřitelný.
3: Je to neuvěřitelný, ale je neuvěřitelný, že to jde a že to může dokázat každý. Jako jo. Já se přiznám, že já teď mám po třetí operaci pravého kolene před 5 rokama. A už nemám ani chrupavku, ani meniskus a jako je spoustu věcí, kterou dělám s bolestma a mám to koleno fakt nateklý, ale furt něco dělám. A bylo období, kdy jsem jako trénoval málo, ta noha se strašně uvolnila, úplně jsem cítil, jak mi tam vypadává to koleno. Jako. No a teď zase jsem začal trénovat víc, hodně se věnuju cyklistice a celou zimu jsem chodil do posilovny, prostě to koleno, svaly se zpevnily, ta noha se skoro vyrovnala tý druhý a tělo funguje a to zase tak, jak u vozovkách za mlada. A přitom fakt je hodně použitý a hodně, hodně poznamenaný.
0: Posloucháte pořad Osobnosti Česka, ve kterém vám představujeme významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Český rozhlas Střední Čechy, rádio vašeho kraje.

0: osobnosti Česka s Oskarem Hessem.
1: Mým dnešním hostem je Radek Jaroš.
2: Já se ještě vrátím do hor. Spousta horolezců popisuje, že v extrémních horských podmínkách zažívají z nedostatku kyslíku například halucinace. Hypoxie neboli výšková nemoc se projevuje tím, že tělo začne z nedostatku kyslíku doslova umírat. Vybavíte si nějaký moment, který byl pro vás v té zóně smrti jako opravdu nejvýraznější, nebo takovej, který se vám opravdu zaryl do paměti, že ho nikdy z té hlavy jako nedostanete? Protože na těch horách vy jste musel vidět a zažít opravdu hodně.
3: Mně se stalo taky jednou, že jsem měl halucinace a naštěstí zase ten zbylej mozek byl v takovém stavu, že si uvědomil, že je to průšvih. Jako jo. A vlastně jsem si uvědomil, pak jsem si uvědomil, protože jsem slyšel hlasy, s někým jsem se bavil a takový, a pak jsem si uvědomil, že tam nikdo není. A pochopil jsem, že je čas návratu. Jo, byl jsem 200 metrů od vrcholu Daulagiri a pochopil jsem, že jestli půjdu dál, tak se možná dostanu na ten vrchol, ale už se nedostanu dolů. Takže jsem to otočil a sestoupil jsem. Takže třeba tenhle zážitek mám. No a na Everestu, což byla má první vylezená 8000, první expedice na Everest byla neúspěšná, ale druhá za 4 roky už byla úspěšná. No a tam jsem se taky dostal 300 metrů od vrcholu do takového stavu, že jsem si uvědomil, že si nepamatuju, jak jsem se sem dostal. Viděl jsem ten bod tam dole pode mnou, kde do té doby jsem si ho pamatoval a od něj sem ne. Tak jsem říkal, to není dobrý. No ale pak jsem lezl dál a zase jsem si uvědomil a byl jsem úplně ve stejném stavu. Pamatoval jsem si ten štand dole a teď, že jsou tady, ale co je mezi tím, jsem si neuvědomoval. No a taky, tehdy jsem se rozhodl, byl to obrovský boj, že jo, protože jsem v tom měl 1 000 000 korun vlastních, byl jsem na druhé expedici, byl jsem 200 metrů od vrcholu, to všechno člověka táhne nahoru, no ale pak jsem si uvědomil, že jsme dole viděli takovou mrtvolu a říkali jsme mu vysmátej horolezec, protože cenil zuby, byla vidět jenom lebka z péřovky vyčíhající. A my, aby jsme si to ulehčili, tak jsme mu říkali vysmátej horolezec. No ale já jsem řekl, já nechci být vysmátej horolezec. A vzpomněl jsem si ještě na tehdy 3letou dceru, kterou mám doma a 300 metrů od vrcholu Everestu jsem se otočil k sestupu.
2: To jste mě hezky nahrál, protože mě i zajímá, jak to vaši vášeň pro hory ta rodina zvládá, jak vlastně třeba děti, jestli se vás nebojí žena, manželka.
3: A tak teď už jsou starý a velký.
2: Jasně, ale tak tenkrát, když jim byly ty 3, tak...
3: Jasně, no. Andrejka, dcera, která je mimo jiný scénaristka, tak se dala jiným směrem, že jo? A krásně to popsala vlastně v knížce Hory má panenko, kterou napsala a tam hned v úvodu je napsaný jako nějakým způsobem, že jako i tu knížku psala kvůli tomu, aby pochopila, proč ten fotr běhá, potí se, smrdí a dře od rána do večera a tohleto, když se přitom dá prožit život krásně po kavárnách a podobně. Jako jo. Takže tahle ta knížka je plná fakt jako vtipných, protože je hodně vtipná příběhů a taky mých, jsou to moje příběhy, které jsou taky vtipný, ale i dramatický. No a teď jsem utekl z otázky a vlastně jsem...
2: Ptal jsem se, jestli se o vás někdy jako vaši blízcí
3: jo, báli.
2: Nebáli.
3: No samozřejmě, že se báli, jako jo, takže Andrea ta to řešila tak, že vždycky, když jsem byla malá a já jsem odjel, tak ona onemocněla na protest. Jo, takže od mládí se takhle nějak podvědomě tomu bránila. Jako.
2: A vaše třeba partnerka vás pouštěla, protože znám i případy, kdy ty chlapy, ty ženy prostě jako nepustí do těch hor, protože se o ně opravdu bojí.
3: No tak záleží, jak ty chlapy si to zase doma udělají, že jo, a já prostě, je pravda, že moje žena tehdejší teda tak říkala, jako, hele, mně to přišlo normální, protože já se teda tomu divím, ale ona říkala, když jsme se seznámili, tak ty jsi mi řekl, že jsi horolezec a že jednou vylezeš na Everest. A tak s tím musela počítat a počítala, jo. Takže mě v tom nebránila, ale rozhodně to pro mě lehký nebylo teda.
2: Úplně poslední otázka na vás je, nebo ne otázka, spíš jestli máte něco, nějaké motto nebo radu, kterou byste chtěl říct takhle na mikrofon do světa našim posluchačům, protože člověk jako vy má tolik zkušeností a tolik zážitků, že by byla škoda, abyste takhle něco ještě jako z vlastní vůle jako nechtěl říct. Tak je to teďkon pro vás, můžete říct cokoliv, nějakou radu pro mladýho, ale pro kohokoliv, pro jakýhokoliv člověka.
3: Tak já doufám, že několik věcí, které jsem řekl, že si ty lidi můžou z toho uchopit, jo, a jít za tím svým snem, který mají, protože každý může snít o něčem jiným, že jo. Někdo chce být prostě spisovatel, někdo chce být herec, někdo chce být hasič a někdo chce být sportovec, někdo umělec, jako je to super, že to takhle. A jde to, jo, to je to hlavně nejdůležitější, že záleží jenom na nich a na vůli a na čase, který tomu dají, a nesmí se nechat odradit od toho svýho snu hned při prvních neúspěších. Jak jsem řekl, já jsem mít 4 himalajské expedice na začátku, tak byly 3 neúspěšný, jo, a pro mě to neznamenalo konec, naopak začátek. Prostě mě to vždycky jako nakoplo ještě k větší touze a vlastně poučil jsem se z nějakých chyb a šel jsem dál. Tak tohle je jedno z těch, co bych chtěl zkázat dál. No a druhý teda to, že velký průšvih vždycky, když se vrátím z té vysmáté Asie, kde jsou všichni prostě vyřechtaný a veselí a družný a chudí a nemají vůbec nic, ale vůbec, jo, jako, že opravdu, když mají jednu krávu, tak je to hodně, když mají jedny boty, většinou chodí i bosí, ale furt jsou šťastní a furt se smějou. A my přijedeme sem do Evropy, konkrétně ještě do Česka, kde máme úplně všechno. Prostě nemáme tady žádný ohrožení, trošku teď, že jo, z východu zase, ale i to se podceňuje. Máme se tady všichni největší sociální rovnost, máme tady prostě nádherný zdravotnictví za tak málo peněz a furt si toho nevážíme a furt jsme naštvaný a furt říkáme, že to tady stojí za houby. Žijeme na jednom z nejlepších míst na světě a je dobře, že mladí lidi dneska cestují a že poznávají, jaký je ten svět a že se vrací sem a že to tady doufám změní, protože teď to tady není úplně ono.
2: Já vám moc krát děkuju, že jste si našel čas a dorazil sem do rozhlasu do Osobností Česka. Děkuji moc.
3: Díky.
0: Osobnosti Česka můžete sledovat v rozšířené verzi i jako videopodcast na YouTube kanálu Českého rozhlasu nebo poslouchat v aplikaci Můj rozhlas a dalších podcastových aplikacích.

Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Každý pátek po 13. hodině s vámi doktorka Kateřina Cajdhamlová ochotně a ráda probere vaše neduhy a zdravotní obtíže. Tento týden se budeme věnovat světloplachosti a všemu, co s ní souvisí. Už teď můžete pro své dotazy využít web veseleazdravie.cz nebo telefonní záznamník 221 553 770. Odpovědi uslyšíte v pátek po 13. hodině v našem vysílání. Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. S úsměvem jde všechno líp a s humoriádou dvojnásob. Po celý červen vyhrávejte v humoriádě digitální rádia a knížky z edice Humoriáda s Uršulou Klukovou, Josefem Dvořákem, Jiřím Krampolem, Naďou Konvalinkovou a Libuší Švormovou. Zasmějte se s námi a ještě k tomu vyhrajte. Po celý červen každý všední den od 16 hodin v našem vysílání. Český rozhlas Střední Čechy, rádio vašeho kraje.

0: 21 hodina.
1: Český rozhlas zprávy.
0: Opozice kritizuje návrh zákona, kterým chce česká vláda převést financování veřejnoprávních médií na státní rozpočet. Fotbalisté Španělska na úvod mistrovství světa pouze remizovali. A počasí zítra zpočátku polojasno, postupně od západu přibývání oblačnosti, zejména v Čechách přehánky. Maxima kolem 23 stupňů, na jižní Moravě až 26. Zprávy jsou tou Nehasilem. Dobrý večer. Opozice ve sněmovně kritizuje návrh zákona, kterým chce vláda převést financování veřejnoprávních médií z poplatků na státní rozpočet. Kabinet dnes návrh schválil. Česká televize by tak od příštího roku přišla proti letošnímu zhruba o 1 miliardu korun. Český rozhlas přibližně o 400 milionů. Šéf opoziční ODS

0: Martin Kupka označil postup vlády za mafiánskou praktiku a zestátnění veřejnoprávních médií. Podle předsedy mediálního výboru sněmovny Františka Talíře z KDU-ČSL využije opozice všechny možné prostředky k tomu, aby přijetí návrhu zabránila.
1: Tohle je přímý útok na nezávislost veřejnoprávních médií. Převedení pod státní rozpočet znamená vytvoření prostoru, aby každý rok při skládání jejich rozpočtu měla vláda prostor nějakým způsobem vyjádřit ředitelům, že jim nesedla tahle reportáž, jim vadí tenhle redaktor.
0: Ředitelé obou médií už upřesnili, že v případě prosazení zákona bude muset Česká televize propustit až 500 a Český rozhlas až 200 lidí. Škody po jarních mrazech zatím v Česku nahlásilo 411 pěstitelů ovoce. Podle mluvčí Státního zemědělského intervenčního fondu Evy Češpivy je poškozená plocha přes 7 000 hektarů. Nejvíce zasažení jsou pěstitelé jablek. Škody ale nejsou tak rozsáhlé jako v rekordním roce 2024.
2: Stejně jako před dvěma lety, nejvíce, tedy 20% zemědělců je z Královéhradeckého kraje, nejméně naopak z Opavského regionu. Téměř polovina se týká jabloní, následují slivoně a vyšní.
0: Povodí Ohře vyhlásilo zákaz odběru vody pro osobní účely z některých potoků na Lounsku. Podle mluvčí společnosti Dany Zikešové to je kvůli hydrologickému suchu, které nezmírnil ani déšť v posledních týdnech. Omezení platí do odvolání a vodohospodáři ho stále kontrolují.
3: Jde o 14 potoků a říček na Lounsku, mezi nimi třeba Chomutovka, Hasina, Mělecký, Dobroměřický nebo Smolnický potok. Zákazy se týkají odběru vody pro zalévání zahrádek, napouštění bazénu nebo třeba mytí aut. Loni vyhlásilo povodí Ohře první zákazy 30. června v Karlovarském kraji, rok předtím 11. července v Lounském okrese. Z Lounska Jana Vitásková, Český rozhlas. Sport.
0: Fotbalisté Španělska vstoupili do mistrovství světa překvapivou remízou s Kapverdami 0-0. Před několika málo minutami začalo utkání Belgie-Egypt. Počasí. V noci čekáme další ubývání oblačnosti a zítra přes den v Čechách polojasno až oblačno, postupně zataženo od západu místy s deštěm. Na Moravě a ve Slezsku bude jasno až polojasno. Během dne přibývání oblačnosti a ojedinělá přehánka až večer. Maxima zítra většinou kolem 23 stupňů, na jižní Moravě až 26.
4: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Střední Čechy, rádio vašeho kraje. Zelená vlna.
0: V Praze pozor, je uzavřený příjezd od dálnice D1 z Brna. V Brněnské ulici na 4. kilometru osobní vozidlo narazilo do silničářů, kteří přejeli pro překážku v levém pruhu. Na místě jsou záchranáři. Tolik doprava, šťastnou cestu.
4: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
0: Začíná country dostavník Mirka Černého. Příjemný poslech.

Příjemný a klidný večer všem, kteří jste v této chvíli společně se mnou u rozhlasových přijímačů a ničím nerušenou hodinku dýchající romantikou i jemnou dávkou nostalgie, evergreenů a novinek s legendami i novými objevy naší i světové country, folku a trampské písně, které vám touto dobou každý všední den od pondělí do pátku přiváží country dostavník Mirka Černého.

Dnešní trasu country oslavníku otevřel Vláďa Vodvářka s partou taxmenů, tak jak je v roce 1995 sehnal dohromady Jarda Čvančara a společně s nimi jsme zamířili do Nashvillu, tedy podobně jako krátce před nimi Vašek Limberg s Janou Škábovou, Vlastou Vicky Dinterovou a kompletními paběrky Marko Čermáka.

Nashville, Tennessee, s papírky Marko Čermáka a pak pouze Nashville, který z nedokončeného torza Zdeňka Rytíře a Michala Tučného vykouzlil a před 3 lety uložil do úvodu kolekce Michalových písniček Jindra Polák se skupinou Jelen. A v Nashville zůstaneme i ve vzpomínkách na hvězdu nashvillské Granola Pri, která debutovala v hitparádě písničkou Life to Go už v roce 1958. Právě dnes by oslavil rovnou 90 Stonewall Jackson.

Michal Tučný a dlouholetá stálice zpěvníku Greenhornu Waterloo z roku 1979. Písnička slavného autorského tandemu John D. Laudermilk, Mary John Wilkinová, která o rovných 20 let dříve usadila Stonewalla Jacksona na 5 týdnů do hitparádového trůnu.

Pomozte vyhnat osamělost a vrátit pocit štěstí, který jsme znali dřív. Tak trošku náborový pobyvek Stamp Out Loneliness, kterým se v roce 1967 vrátil naposled tehdy 35-letý údajný potomek slavného jižanského generála Thomase Jonathana Jacksona Stonewall Jackson mezi hitparádovou elitu. Záhy v souladu s originálem, ale s velkým nadhledem otextoval Milan Dufek s Tondou Hájkem a o dva roky později uvedli Rangers. Thank you.

0: Tragický příběh diskjokeje s iniciálemi BJ byl v roce 1964 po Waterloo druhou a poslední jedničkou Stonewalla Jacksona. Záhy zakotvila paměti Mirka Hoffmana a ten je o 20 let později přece jen přenesl do našeho gramofonového světa v romantické verzi Tam u dvou borovic.
1: Když mě život nešetří, tak tam za kopcem v závětří jeden koutek pro klid duše skrývám. Tam si místo balzámu máznu ticho na ránu a ve stínu sosen usínám. A když chci vzít svůj elixír,

Klasika Tomatýho Hola, já smil špínu rosou průhlednou, kterou kdysi dávno zpíval Ladislav Vodička s country beatem, námětově silně podobná písničce Mil jsem si ruce v kalné vodě, I washed my hands in muddy water, která byla v polovině 60. let další trefou Stonewalla Jacksona do elitní desítky.

Marylu. Vzpomínka na zámořské putování, které v polovině 90. let přivedlo nenapodobitelného Josefa Dobeše mimo jiné i do Nashvillu. K elitě katalogu Stonewalla Jacksona patří i Kouř podél trati, který byl v roce 59 kombinací singlu se slavným Waterloo.

Já, ty a pes jménem Boo z roku 1971. Interpretačně autorská premiéra floridského rodáka Rolanda Kenta Lavoyho, známého jako Lobo, tak jak ji ve stejné době zachytila mezi 44 hitparádovými účastmi diskografie Stonewalla Jacksona. U nás ji stejně suverénně nabídl o 10 let později Karel Zich.

Letos 33-letí harcovníci Libora Musila a jejich cesta na Nashville nás nasměrovala zpátky tam, kde jsme před necelou hodinou začínali. A je nejvyšší čas poděkovat všem, kteří se i dnes byli se mnou a popřát vám hezký zbytek večera a příjemný.

Nezapomeňte, že hodinový country dostavník Mirka Černého přijíždí do této stanice každý všední den, od pondělí do pátku v 9 hodin večer a já se na vás moc těším. Dávejte na sebe pozor a mějte se moc a moc country.

0: Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Každý pátek po 13. hodině s vámi doktorka Kateřina Cajdhamlová ochotně a ráda probere vaše neduhy a zdravotní obtíže. Tento týden se budeme věnovat světloplachosti a všemu, co s ní souvisí. Už teď můžete pro své dotazy využít web veseleazdravie.cz nebo telefonní záznamník 221 553 770. Odpovědi uslyšíte v pátek po 13. hodině v našem vysílání. Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Český rozhlas zprávy.
1: Zaměstnanci České televize i Českého rozhlasu ohlásili výstražnou stávku kvůli rušení poplatků. Fotbalová Karviná byla kvůli korupční a sázkařské kauze vyloučena z nejvyšší soutěže. A počasí zítra zpočátku polojasno, postupně od západu přibývání oblačnosti, hlavně v Čechách přehánky, maxima kolem 23 stupňů, na jihu Moravy až 26. Zprávy a Ota Nehasil, dobrý večer. Iniciativa zaměstnanců České televize a Českého rozhlasu veřejnoprávně ohlásila výstražnou stávku. Reaguje tak na návrh zákona o změně financování obou médií, který dnes schválila vláda. Podrobnosti iniciativa ohlásí tento týden ve středu. Podle dřívějších informací by stávka měla být v pondělí 22. června. Lanovka na Pražský Petřín bude bezbariérová. Pražský dopravní podnik začne připravovat úpravu tří stanic lanovky. Dnes to schválila Rada hlavního města. Práce budou stát zhruba 80 milionů korun. Hotové by měly být v roce 2030. Jejich součástí bude i celková rekonstrukce stanic, říká náměstek primátora pro oblast dopravy Jaromír Beránek z Pirátské strany.
2: Počítám s tím, že pokud v září dojde k tomu slavnostnímu znovu obnovení provozu, tak představíme i vizi, jak by do budoucna ta stanice a současně i stanice nebo Zízek a Petřín mohly vypadat.
1: Ve Velkých Bílovicích na Břeclavsku vzniká areál s bydlením pro seniory. První hotový

0: studium má 15 jednolůžkových a také 3 dvoulůžkové pokoje. Na podzim by pak mohla začít výstavba dalšího bytového domu se 14 byty a také 15 domků, kde seniori mohou bydlet sami nebo v páru. Podle nezávislé starostky Velkých Bílovic Lenky Grofové by vše mělo být hotové do 2 let.
1: Chtěli bychom tam samozřejmě vybudovat i zeleň a takový altán pro venkovní setkávání těch uživatelů, nejen toho domova, ale i těch domů a bytů. A každý ten domeček má i takovou jako malou terásku.
0: V soutěži Vesnice roku Olomouckého kraje vyhrály Velké Losiny na Šumpersku. Obec porotu zaujala dlouhodobým rozvojem, investicemi do sportovního a volnočasového zázemí, přístupem k cestovnímu ruchu nebo spolkovým životem, říká předseda hodnotící komise Dušan Svozílek.
2: Ta prohlídka od začátku byla v neskutečném tempu a v neskutečné atmosféře a náladě všech, kteří se chtěli prezentovat, a jak místní občané, spolky, ale i organizace. Já bych řekl, že to bylo fakt komplexní. Celkově jak od zeleně, tak ty památky, tak spolkový život, škola, a v podstatě při vyhlašování to byla jediná cena, na které jsme se všichni shodli na poprvé. Sport.
0: Etická komise Fotbalové asociace České republiky vyloučila Karvinou z první ligy, a to v souvislosti se sázkařskou a korupční kauzou. Za ovlivnění 3 zápasů navíc musí zaplatit pokutu 10 milionů korun. Asociace na svém webu uvádí, že klub může startovat ve 2. lize. Rozhodnutí je nepravomocné a Karviná se proti němu může odvolat. Basketbalisté Nymburka v rozhodujícím 7. finále nejvyšší domácí soutěže porazili Pardubice 91-74. Sérii vyhráli 4-3 na zápasy a získali už 21. prvoligový titul. Počasí. V noci na úterý čekáme v České republice jasno až polojasno, k ránu na západě republiky až oblačno, nejnižší teploty nad ránem mezi 11 a 6 stupni. Zítra bude v Čechách polojasno až oblačno, postupně až zataženo, od západu místy déšť nebo přehánky, na Moravě a ve Slezsku bude jasno až polojasno. Během dne přibývání oblačnosti a ojedinělá přehánka až večer. Maxima zítra většinou mezi 19 a 24 stupni, na jižní Moravě může být až 26. Oteplování pak čekáme i v dalších dnech. V závěru týdne pak maxima často nad 32 stupni.
3: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Střední Čechy, rádio vašeho kraje. Zelená vlna.
0: Následky nehody brzdí provoz na příjezdu do Prahy po dálnici D1 od Brna. V Brněnské ulici na 4. kilometru automobil narazil do vozidla silničářů. Průjezdné je to pouze připojovacím pruhem. Kolona je na více než 30 minut. Tolik informace z dopravy. Šťastnou cestu.
3: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
0: A začíná pořad Divadlo pro vaše uši. Přejeme dobrý večer a příjemný poslech.
3: Divadlo pro vaše uši.
4: Buďte vítáni, vážení a milí. Pokud rádi vzpomínáte společně s rozhlasovým archivem, je ta následující hodinka čas přesně pro vás. Pamatujete? Večerní Stránky na dobrou noc. Nebo taková četba na pokračování. Ovšem v dobách, kdy jste si ještě ani náhodou nemohli poslechnout online žádný díl dopředu ani na zpátek. Tak, hezký poslech.

0: Divadlo pro vaše uši s Robertem Tamchynou.
1: Život staré Prahy, přiblížení obyčejů katovského řemesla a skvělé vykreslení tehdejší doby v příběhu nejznámějšího českého kata Jana Mydláře a jeho potomků. Výborná kniha. To je pouze jedno z mnoha pochvalných hodnocení, které jde na vrub knihy Josefa Svátka. Ostatně jsou to právě čtyřdílné paměti katovské rodiny Mydlářů, které patří spolu s Tajnostmi pražskými a románem Vězeň na křivoklátě k jeho nejúspěšnějším titulům. Rozhlas četbu na pokračování z Mydlářových kronikářských pamětí natočil už v roce 1967. Režii měl tehdy mladičký Ladislav Rybišar a z Mydlářova životopisného ohlédnutí četl Pavel Michal.
2: Byť pořád ještě Švéda poblíž hranic království českého a při tak nebezpečném sousedství nemohl nikdo v Čechách pokojně spáti. Také v Praze proskakovaly stále řeči, že se Švédové pod svým pověstným generálem Benérem chystají poznovu na hlavní město české udeřiti a proto každý z Pražanův jen s obavou budoucnosti vstříc hleděl. Přibylť ovšem v létě roku 1637. nový císař Ferdinand III., který byl teprve před rokem na trůn dosedl, do Prahy a dal zde sbírati četné vojsko, jež by ve válce se Švédy s novou horlivostí pokračovalo a od hranic země české jej zahnalo. A skutečně se také nejvyššímu vůdci vojska císařského, generálu Galasovi, podařilo, že Švédy ze Saska a z Braniborska až do Pomoří zahnal. Ale přece neměl nikdo v Praze víry ve dlouhé udržení pokoje a že nepřítel země naší již nenavštíví. Generál Benner sebral na jaře roku 1638 čerstvou armádu proti císařským a s tou generála Galasa v několika bitvách a potýčkách porazil, takže tento musil v ústupu do Čech spásu hledati. Z toho povstal ve městech pražských poplach veliký a každý viděl již Švédy na hlavní město české táhnouti a zde krutěji hospodařiti, než jak se bylo dálo za vpádu Saského před 7 lety. Byť strach před Švédy mnohem větší a také oprávněnější, neboť krutití synové severu počínali si v zemi nepřátelské co nejdivočeji. Hospody a krčmy pražské byly nyní po celý den přeplněny, neboť sem byly přinášeny novinky o nepřátelích a pochodu vojsk jejich. Zde se člověk dověděl, co vlastně císařští chystají a jaký osud konečně i Prahu očekává. Zašel jsem někdy též do krčmy U zelené žáby v Platnéřské ulici, kde dobrá chmelovina lákala okolní sousedy i cizince k posezení a kde měšťané po celý den horlivě o věcech válečných rokovali a noviny z celého města i z venkova napjatě poslouchali. Zde jsem se jednoho dne dověděl také, že prý švédský generál Benner táhne se 40 000 muži švédského vojska přímo na Prahu a že se již v okolí města Litoměřic octl, takže ve dvou neb ve třech dnech také již před hradbami pražskými státi může. Skutečně dal také generál Galas, který se byl s hloučkem vojáků svých do Prahy uchýlil, veškeré brány pražské zavříti a zdi městské osaditi, přičemž také měšťané museli ke zbrani sahnouti, aby slabé houfy vojska císařského sesílili. Následkem toho panoval v Praze poplach veliký, který dosáhl nejvyššího stupně, když se Švédové před Řížskou a Strahovskou branou objevili. Poslal jsem jednoho z lidí svých na výzvědy na druhou stranu řeky, ale ještě než se zase do katovny vrátil, již bylo od Hradčan slyšeti střelbu z kusů nepřátelských, což bylo důkazem, že Švédové chystají útok na hradby městské. Později jsem se od posla našeho dozvěděl, že švédské vojsko leží táborem od Ovence až k Bílé hoře a že generál Benner dal generála Galasa vyzvati, aby město vzdal, načež tento ovšem prý dal odpověď odmítavou, takže nepřátelství bylo bez prodlení zahájeno. Švédové počali na město páliti z kusův, ale byly to podle všeho kusy jen lehké, protože kule mnoho škod na domech nenadělali. K útoku na zdi pak se vůbec neodvážili, poněvadž neměli Žebříkův a hradby Hradčanské i Malostranské dostatečně vojskem i měšťanstvem byly osazeny. Tak to trvalo asi týden a nedocházelo k žádnému rozhodnutí. Švédové stříleli sice den co den ze svých kusů na město, ale ran jejich si již takřka nikdo nevšímal, poněvadž to nebyly rány z těžkých kusů v obléhacích, které by ovšem byly nerovně větších škod ve městě způsobily. A když pak konečně zpráva přišla, že se císařský generál Hatzfeld blíží se značným sborem vojenským ku Praze, aby Švédy o tu dodehnal, tu již dokona každý jásal nad blízkým vítězstvím císařských, které i Praze mělo zase svobodu zjednati. Švédský generál Benner, jenž byl od svých vyzvědačů, taktéž dostal o tom zprávu, že se císařští se značnou sílou ku Praze blíží, upustil pojednou od obléhání města a přepraviv se s vojskem svým přes Vltavu, obrátil se ku Brandýsu nad Labem, aby východní Čechy pustošiti mohl. Takž byla Praha zase osvobozena od nepřátel a uprchlíci vraceli se opět do města, kteréž v několika dnech nabylo dřívější své živosti a poskytovalo obvyklého pohledu v ulicích a na náměstích. Avšak rozradostněné obyvatelstvo zapomnělo na obsádku císařskou, která si nyní jedinou zásluhu toho přičítala, že Prahu od nepřítele osvobodila a za to nyní od měšťanstva hojnou odměnu na penězích očekávala. Jak důstojníci, tak žoldnéři přihnali se hned druhého dne po odtáhnutí Švédů na staroměstskou radnici, aby od primátora a konšelů žádali odměnu za statečné chování své a naléhali na to tak spurně, že by si ani Švédové po dobytí města takto nebyli počínali. Jakmile se však pan primátor Jindřich Řečický na radnici dostavil a ostatní konšely kolem sebe schromáždil, dal si jednoho z povykujících důstojníků do radní síně před konšely povolati, kde mu bylo přímo řečeno, že město žoldnéřům císařským žádné odměny dáti nemíní, poněvadž obhajováním města pouze svou povinnost konalo. Na to důstojník Onen, jenž byl rytmistrem u jízdního pluku Šlikova, pohrozil konšelům, že prý si posádka císařská na svou pěst odměnu za obhájení města proti nepříteli zjedná, v čemž mu žoldnéři bouřlivě přizvukovali. Zakrátko na to doslechli jsme se, kterak žoldáci ve všech městech pražských domy bohatých měšťanů vybíjejí a všechno v nich loupí, tak jako by byl cizí nějaký nepřítel ve městě. Brzo bylo slyšeti též výstřely z ručnic, což bylo svědectvím, že se měšťané kořistícímu žoldáctvu se zbraní v ruce vstříc staví a jen tak zhola od nich napadati se nedávají. Vyslal jsem jednoho z pomocníků svých, aby se v ulicích pražských ohlédl, jak to dopadá s tou šarvátkou měšťanů se žoldnéři, a hoch se brzo vrátil se zprávou, že císařští žoldnéři vpadli do domů bohatších měšťanů a strašně v nich řádí, takže by si snad ani Švédové takto zbojnicky nepočínali, kdyby byli skutečně měst pražských dobili. Generál Šlik by měl dáti odstrašující příklad žoldnéřské zběři této, zvolal jsem, a pokud pana primátora Řečického znám, postará se již asi o to, aby veřejní tito škůdcové byli podle zásluhy potrestáni. Ano, ano, přisvědčoval pomocník. Zaslechl jsem o tom ve městě, že se pan primátor vydal s několika pány konšely na Hradčany ke generálovi, aby si na žoldnéřstvo stížnost vedl a za potrestání lupičů a vrahů jej žádal. Naslouchal jsem ještě chvíli, zdaž se bude střílení ve městě opakovati. Ale pozvolna nastávalo ticho v ulicích, a když jsem asi po hodině spatřil přes most Klusatí několik kornet jízdy do starého města, již jsem také byl přesvědčen, že generál Šlik vyhověl vyzvání pana primátora a vyslal lid jízdný, aby řádění žoldnéřů ve starém městě a na novém městě pražském překazil a hlavní viníky loupení a vraždění toho jal. Zanedlouho zavedli rejtaři Šlikovi zase pořádek v ulicích a celá četa lupičů byla při skutku zjímána a do vězení na radnici staroměstské vsazena. Ještě téhož dne zasedl na radnici soud vojenský a počal s vyšetřováním původu odboje a vyhledáním o něch zbojníků, kteří se při vybíjení domu byli též vražd dopustili. Avšak vojenským soudcům bylo tehdáž jednati sviníky nanejvýš zatvrzelými, kteří podobné zbojnictví byli asi už mnohokrát prováděli a také teď všecku vinu svou popírali, aby hrozící jim oprátce ušli. To mi oznámil pan městský písař, který ještě v pozdní večer toho dne do katovny přispěchal a mne s lidmi mými vyzval, abychom se bez prodlení domu Čírny v radnici odebrali. Přichystejte se jen, mistře Jene, podotýkal opět pan písař, na padouchy tak zatvrzelé, jakých se vám ještě snad nikdy pod rukou nedostalo. Zvláště onen rytíř, který je hlavním původcem dnešního krveprolití a loupežného řádění, je pravý syn ďáblův, jemuž podobného v drzosti a zlovolnosti jsem ještě nikdy před soudem neviděl. Ten první bude vám na skřipec vydán a podaří-li se vám toho k vyznání přinutiti, pak bude s těmi ostatními práce mnohem snadnější. Hoj, bude mi to pravou pochoutkou podobného lotrasa pod ruku dostati, zvolal jsem vesele a máchl přitom pravicí, jako bych již u skřipce stal a pilové housličky tento osvědčený vynález otce svého natahoval. Pan městský písař vyzval mě ještě jednou, abych si již jen co nejrychleji domů Čírny pospíšil, ať soud vojenský bez přetržení na radnici zasedá. Ve čtvrt hodině byly všechny přípravy skončeny a již jsme spěchali zadním vchodem do radnice a dolů domů Čírny, kde jsem dal v peci oheň rozdělati, do kotlíků oleje k vaření nalíti a skřipec i ostatní nástroje natáhnouti.

0: Český rozhlas Střední Čechy, rádio vašeho kraje.
1: V roce 1859 vyhověla žádosti svých 10 dětí a začala psát vzpomínky na svůj pohnutý život tehdy 55-letá Antonie Kavalírová. Obětavá, zbožná a taky pracovitá vdova po zakladateli sklářské hutě v Sázavě. Vzácný babičin literární památník zdědil Josef Jan Fritsch a ten se rozhodl tenhle výjimečný záznam rodinných událostí publikovat. Hned po prvním vydání v roce 1929 se tohle dílko stalo literární raritou. Autentický jazykový skvost lidového písmáctví je půvabný nejenom svým obsahem, ale i formou. V rozhlase nám ho představili v četbě na pokračování Karel Pospíšil a herečka Antonie Hegerlíková.
2: Když roku 1858 moje matka Anna odjela za Josefem Václavem Fritschem, mým otcem, do internace Sedmihradské, požádala dopisem starou maminku na Sázavě, aby sepsala svůj životopis pro památku dětem. To bylo babičce Kavalírové 54 roku. Své paměti sepisovala babička snad rok, snad dvě léta, pilně, den co den. Slýchal jsem o tom nejednou vyprávět. Sedávala v myšlenkách v besídce při řece u Sázavského mlýna a psávala pak u stolku v hořejší seknici s vyhlídkou na zámek a okolní kopce. Psala hned naráz, bez jedinké chyby. Její čistá, prostá duše netušila věru, jaký poklad dává do rukou svým dětem, jako bych slyšel její hlas. Moje dobrý děti, k čemu si s tím mým starodávním škrábáním berete takovou práci? S jejími slovy posílám teď v únoru roku 1929 její knížku do světa. Doktor Josef Jan Fritsch.
3: Moje dobrý děti, vy mě žádáte, abych vám napsala můj životopis. Je to velká obtíž se pomalu už v 60 upamatovat, co se mi zlého a dobrého v tom mým už dlouhým věku přihodilo. A přece bych vám tu radost pro památku a pro příklady tuze ráda učinila. Léta utíkají, ani člověk se nenaděje. Začínám právě psát. V roce 1859, 7. května, 55 roků stará. Je krásný počasí, prší a zas je krásný čas u nás na Sázavě. Obilí se na všech stranách zelená, stromy v zahradách, na kopcích a v stromořadích tuze krásně růžově a bíle kvetou. Je to radost, když po takový dlouhý zimě toho krásného měsíce května dočkáme. V tom krásném květu vidíme dobrotu, kamkoliv se jen ohlídnem, a divy vidíme od Boha. Sázava. Sázava je krásná skalnatá krajina. V Sázavě, kdo byl, jistě se mu u nás líbí. Naše místečko, sklářská fabrika a Main, je v krásném položení a o samotě na rovině. Kopce, skály a lesy jsou kolem jako šance u pevnosti. A naše sídla, sklárna a Main, jsou jako v zahradě. Plno štěpných stromů. Všecko nám Bůh krásný okazuje, milé děti. Ale jak to užijeme, to máme náramnej strach. Předně, jak Bůh popřeje ourodu dál, to nevíme. Jestli všecko šťastně sklidíme, to je u Boha. A tou hroznou vojnou, jak lidi strašejí, to je ukrutný. Každej strach chytrne. Včera u nás prohlíželi koně. Povídá se, kdo má mladý a čerstvý koně, že je musí dát císaři pánu. Tak nevíme, jak to dál bude. Povídá se, že moc našeho vojska padlo ve válce a hned zas, že moc sardínů padlo. Lidé moc povídají a moc lžou. A noviny snad málo pravdu řeknou. To mi přichází just tak, jako když já jsem byla 5 nebo 6 roků stará. Slýchám povídat, že byla 30 let francouzská vojna. Co já pamatuju, toho času byla jsem arci malý děvče a bydleli jsme s mýma rodičema v nějaký Hraňboži. Nejblíž město bylo jménem Lipnice, je tam starý hrad a hned pod ním je to město Lipnice. Můj dobrý otec měl příjmení Adler a jméno Josef a matka Anna. Vostávali jsme při huti, co se pracujou sklenice. A můj dobrý otec taky právě to dělat uměl. Byl tam asi 5 roků. Ten čas tam byl klásmistr příjměním Sévald. Byla okolo císařská silnice. Náš byt stál asi 30 kroků při té silnici. To pamatuju dobře, když chodívali vojáci do naší síně pro kousek chleba. A stála v síni štoudev s vodou. Každej se napil a zas sticha odešli. A to bylo ve dne a v noci. Ten klásmistr rozdal ten čas moc chleba těm vojákům a kořálky jim dal jen, co by se nevopili. Jak to dlouho trvalo, to už nepamatuju. Přitom taky pamatuju, že nesměl být v úkol ve vsi žádnej pes a žádnej kohout. A nesměl žádnej večer svítit. Když jsem se maminky ptala, proč večer nesvítí, ona řekla, milý dítě, nesmíme svítit. Nevidíš ani u pána, ani nikde ve vsi světlo. A ptala jsem se, proč to, maminko? Matka mi řekla, milá holka, když ty tomu nerozumíš, to je proto, když by se trefilo a přišel sem nepřítel, anebo jak se říká Francouz, třeba z v noci, aby nevěděl, kde je vesnice. Všecky by nás třeba pobil a naše stavení zapálil. A když neuvidí světlo v noci, tak nevidí, kde je jaký stavení anebo dům. Tak proto je to. Budeš si to pamatovat, Toničko? Tonička bylo moje jméno. Snad bych to byla tak dobře nepamatovala, ale vidím to jako ve snu, jak ty vojáci okolo nás chodili a tak sticha mluvili, skoro šeptali. A už tak každej uvyk sticha mluvit, skoro každej šeptal. Jak se to dál za té vojny s Francouzem dělo, to nevím. Otec můj dobrý cítil, že mu ten velký oheň do očí při té těžké práci v huti tůze škodí, takže myslil a cítil, že by mohl mít k starosti tůze slabý zrak. Větším dílem mají ty starý sklenáři, kteří dlouho při tom ohni pracují, celý oči vypálený a dál nic, a tůze málo vidějí. Napadlo mým dobrým rodičům, aby někde nějaký obchod si zavedli. Třeba s těma sklenicema, protože tomu nejlepší rozuměli. Mysleli v některém městě, ale kde, bylo těžko vědět. Poptávali se a radili se, kde jaký dobrý přítel byl. Od koho se dověděli, nevím, že v městě Příbrami u Svatý hory by bylo tůze dobře pro takového obchodníka, který by měl na prodej všecky druhy sklenic. Kdo byl radši jak můj otec? Snažil se, aby začas peníze dohromady srazil. My se připravovali na tu cestu k té Svatý hoře do Příbrami. Otec tam dřív došel a opatřil tam místo, kde jsme ostávali. Za krátkej čas otec dojel s jedním vozem do Těchobuze pro moc druhů sklenic. Těchobuz to byla huť za Vožicí k Pacovu. Byl tam klásmistr, tomu to patřilo, příjmění jeho bylo Hofman. Byl mý matky bratranec. Pan Hofman otce rád viděl a dal mu udělat, co potřeboval. Otec mu zaplatil a s Bohem odjel. Přijel šťastně domů. Všecko si otec do pořádku uvedl a sklenice taky rejsoval, jak kdo chtěl na holbách jména a jiný, jak kdo potřeboval. Snažil se ubohej, jak je nejvíc moh. Lidi si naved, takže měl velký odbyt, že musel zas v krátkém čase do huti pro dvě fůry sklenic dojet. Naše dobrá matka tak dobře tomu rozuměla jako otec. Než otec přijel, zatím všecko vyprodala. Bůh jim pomáhal. Říká se, když se člověk přičiní, že mu Bůh pomůže. Na to já tuze držím. A přičindlivý lidé mám tuze ráda. Naše dobrý rodiče se vynasnažili a starali, aby nás děti mohli nechat učit. Byli jsme čtyři, já jménem Antonia, bratr František a sestra Josefa a zas sestra Anna. Naše rodiče měli velkou radost, že jsme se dobře učili. Mě nechali učit na klavír. Když jsem se dobře učila, udělali mi radost a koupili piano. To jsem se ještě lepší učila. Učitela jsem měla pana Sokola, byl tuze hodnej. Byli jsme v té Příbrami 6 nebo 7 roků. Mezitím se nám narodil Hošík Josífek. Měli nás naše dobrý rodiče 5. Měli nás dost co živit. Větším dílem je vždycky u té svatý hory draho, protože tam jde moc lidu na pout a taky je tam vždycky moc havířů a proto tam je vždycky dráž než jinde. Bylo mi 7-8 roků, nastal nějaký divný nepokoj mezi lidem. Pamatuju to jako ve snu. Byla nějaká změna mezi penězi. Tenkrát, když byla zlatka za 4 kroše, to byl hrozný šumot. Kdo měl moc peněz a kor měďáků, ten se každej mohl zbláznit. Moje ubohý rodiče nevěděli, kde a jaký živobytí začít. Dověděli se, že se hledá verkfír do skelný huti za Plzní v nějakým Koltpachu na hranici v Tachovském lese. Když se to otec dověděl, přistrojil se na cestu a šel tam. A když přišel před pána, kterému huť patřila, byl tuze rád viděn. Tuze vlídně ho přijal. Když mého otce poznal, že s každým dobře a spravedlivě jedná, měl otce tuze rád a svěřil mu všecko, čeho se můj otec ani nenadal. Můj dobrý otec měl dobrý časy. Chodil s pánem k tabuli. Jeho dobrá paní měla mého otce tuze ráda. Byla mladá, měla 2 dítky. Musel jí často můj otec povídat, jak je v Čechách a jak je jeho rodina živa. Měla velkou outrpnost nad ním. Otec si na světě nic lepšího nepřál, kdyby byl sám. Ale ubohej myslil na nás. Říkával, že mu vždycky bylo zle. Ten pán na otci znal časem nějakou nespokojenost. Ptal se ho, co by si přál, že mu všecko udělá, jen aby byl veselýho mysle. Otec řekl, dobrý pane, není možno veselý srdce mít, když já cítím, jak moje žena s mýma dětma těžko žije. Ten pán řekl k mému otci, já vám dám peníze, pošlete je po poště domů, aby si aspoň z nejhoršího pomohli. Otec poděkoval a prosil ho, aby byl tak mnoho dobrej a dal mu 50 zlatých. Stalo se. Dobrá matka s velkou dychtivostí a radostí očekávala, co jí bude otec psát. Plakala radostí. Vzala peníze a zaplatila maličkost, co byla dlužna, a měla trochu srdce lehčí. Co platno? Drahota byla velká, peníze dlouho netrvaly. Štěstí bylo to jediné, že moje rodiče byli vždycky správní, že je lidé milovali a čekali jim. Vždycky z většího mi dobrý matce vypomohli. Moje dobrá matka otci odepsala a děkovala mu srdečně za jeho starost o nás. Otec se staral dál. Za krátkej čas poslal matce fůru pěkných sklenic. Byly dělaný do pěkných forem nové módy. Matka měla na ně brzy kupce. Každému se líbily. Otec jí psal, zač je může prodávat. Matka na nich vydělala ještě jednou tolik. Libovala si, že starý přísloví nelže, že Bůh dopustí a neopustí.

zrazu všetko bude tak márne. V ten deň chcem povedať, žila som

0: Český rozhlas Střední Čechy, rádio vašeho kraje.
1: Rodina Fričova, nebo spíš ten rod, o kterém tu byla řeč, rodokmen, který ovlivnil českou vědu a kulturu docela zásadně. Třeba takový cestovatel, etnograf a botanik Alberto Vojtěch Frič. Vedle mnoha cestovatelských zápisků a přírodovědných poznatků nám tu po něm zůstala i jeho knížka o tom, jak se dostal indián kmene Chamacoco z Paraguaje do Evropy. Jak ho bodří Pražané přejmenovali z hrdého červojiše na červíčka, jak se mu líbila česká děvčata, anebo jak mu chutnalo pivo u fleků. To všechno a mnohem víc se dozvíte z úsměvných Fričových vzpomínek, které v rozhlase uvedl sám Fričův syn Ivan a vzpomínky samotné četl na pokračování Jiří Samek. Tak pěkný večer a s divadlem pro vaše uši, jak doufám, zase brzy naslyšenou.
2: Já jako kluk jsem byl asi trošku ochuzený o jednu věc, a sice prožívat doby indiánek a těchto věcí. Tak jako všichni mý ostatní kamarádi hráli si na indiány a kolem toho četlo se spousta Májovek a všelijakých knížek. Protože já jsem nějak měl před sebou indiány úplně jiný. A sice tak, jak jsem je poznal z tátovýho vyprávění. A z tátovýho vyprávění taky jeho život nevypadal nijak zvlášť dobrodružně a dramaticky. On věci, které možná tak vypadají, že jsou dobrodružný a nebezpečný, a tak vyprávěl tak jako samozřejmě, že tenhle pocit u mě vůbec nevyvstal a svým způsobem mě tak nějak i poznamenal, že když já sám pozdější době jsem se dostal do některé třeba vyloženě exotické země, že jsem neměl pocit, že jsem mezi domorodcema, ale tak nějak jsem to v podvědomí srovnával s těma indiánama tak, jak je poznal táta a tak, jak s nima žil. Protože i v jeho době potom se hodně ze stejných míst, kde byl táta, se hodně zveličovalo, ukazovali se nebezpečí. Táta mnohokrát v nebezpečí byl, ale nějak ho nebral na vědomí. On vycházel z jedné věci, že všechno je nějak příroda a že i nebezpečí, i on a kdokoliv jiný je součástí přírody. A to byl asi jeho největší vklad v tom, že se v té přírodě a mezi těma nebezpečnýma indiánama dovedl orientovat tak, že do toho nějak zapadl a to nebezpečí ho minulo. On už od dětství, když cokoliv dělal, tak to dělal velice systematicky a důkladně. Takže během několika let už měl vlastní skleník, kde měl prostě všechno, co se dalo sehnat, všechny možné zajímavosti. Vyměňoval je, kupoval je, dopisoval si i ze zahraničím a dostával ze zahraničí rostliny. V době, kdy teda začaly maturitní zkoušky, to začalo být zlý, protože kaktusy mu předtím zabrali hodně času, takže ty zkoušky byly jako tak trošku na vážkách, jak dopadnou, tak požádal svýho kamaráda, nějakýho staršího, aby mu chodil tam přitápět v tom skleníku a že on se musí učit. No a táta sice maturitní zkoušky udělal, ale skleník zmrznul, protože nějak se pokazilo topení. To byla velká, velká rána pro něj, protože to byla sbírka snad největší teda v tehdejším Rakousko-Uhersku, kterou jako mladý kluk dal dohromady. No, v té době v měšťanských rodinách, když se udělala maturita, bylo zvykem teda maturantům zaplatit cestu do Paříže. Což teda on odmít, že do Paříže, že Paříž ho absolutně nezajímá a že teda by jako udělal cestu jinou. No a tak se stalo, že místo do Paříže jel do Jižní Ameriky, protože se rozhodl, že si teda tam nazbírá jiný v domovině teda rostliny, že se tam podívá po orchidejích. prostě nebude závislej na tom, co kde těžko nějak tak sežene.

0: Parník Fortuna jel zvolna proti línému proudu horního toku Rio Paraguay. Kolesa jen jakoby ledabile klapala do kalné vody. Stroje neměly dostatek páry. Pod kotly bylo málo ohně, a proto se jindy tak rychlý parník jen pomaloučku plazil. A já spěchal. Únava tříletého pobytu u indiánských kmenů tropického Chaka byla citelná. Kromě toho se neodvratně blížil termín zahájení amerikanistického kongresu ve Vídni, kterého jsem se chtěl zúčastnit. Bylo to snad poprvé, co kapitán Vierči nejel podle jízdního řádu. Ulakotil se, nechtěl na brazilském břehu nakoupit drahé dříví a spoléhal na paragvajské dřevorubce, od nichž je dostávala laciněji. Ale v žádném přístavu neměli právě dostatečnou zásobu.
1: Kapitáne, na vašem místě bych zastavil jižněji u vládního břehu. Les doléhá až k vodě. Máte na lodi dost paragvajských pasažérů a půjčíte-li každému sekiru, za hodinu nebo za dvě vám nasekají dříví, že s ním vystačíte až do Pačeka. A nebo mi utečou i se sekirami. Raději se budu hledět dostat až do indiánského území. Trval na svém Vierči. Tam mi Paraguajci neutečou. Mají příliš velký strach před indiány na obou stranách řeky. Když už mluvíme o indiánském území, nechtěl byste mi udělat jednu laskavost?
2: Je-li to v mé moci?
1: Maličkost. Potřeboval bych váš souhlas k vyvěšení své vlajky na přední stěžeň. Chci se zdržet v Pačeku jen krátce a rád bych svolal co možno nejvíce čamakoků. Možná, že se tu kolem některý z nich potuluje a jakmile uvidí mou vlajku, dá ostatním kouřové signály a já uspořím čas. Tak jak jedeme, půjdou čamakokové po souši ještě rychleji než my.
0: Souhlas jsem dostal a moje vlaječka s českým lvem se zatřepetala na stožáru. Druhého dne popolední jsme se doplazili do De Mayo, kde však také nebyla skoro žádná zásoba polen. A co horšího, všichni indiáni prý toho dne ráno nechali práce a odtáhli k severu. Nakonec bylo třeba poslechnout mé rady a přimět cestující ke kácení stromů a řezání polen.
2: To mám z toho, věl si na mne Vierči, že jsem vám vyhověl s vaším praporečkem.
0: Když jsme v Puerto Diana přistáli u břehu, hlásil topič, že spálil poslední poleno. V přístavu však nebylo dříví a v domě dona Rodolfa nikdo nebyl. Teprve po chvíli přišla k parníku indiánka, s kterou Hefliger žil a s kterou měl roztomilého chlapečka. Zcivilizovala se a byla vždy čistě a po evropsku oblečena. Jen španělština jí činila potíže. Nechtěla budit dona Rodolfa, není mu prý dobře a dříví nemají. Čamakokové prý jsou utábořeni nedaleko, ale nepracují, nemají sílu. Ani vojáci je nedokázali přinutit. Za chvíli se objevil Hefliger, majitel místní dřevorubny.
2: S dřívím je potíž. Všichni indiáni odtud na sever jsou nemocní. Dělají se jim podivné vředy a krvácením ztrácejí sílu. Na jihu prý jsou ještě zdraví. Proč jste se nezásobili u Amadea? Indiáni přerušili práci a směřují sem.
0: První dorazil sám Antonio, který své lidi daleko předešel. Byl to můj dobrý přítel. Před lety při lovu se mu byl trochu prospěšný. Oba jsme byli tehdy raněni. Potřeli jsme se navzájem svou krví a uzavřeli tak jakýsi druh krevního bratrství. Měl u svého kmene značnou autoritu. Jak jednotlivé rodiny přicházely, jejich muští členové si hned brali sekiry a nic jim nevadilo, že jsou unaveni dlouhým pochodem. Ani ne za dvě hodiny po našem přistání přijížděla první volská kára naložená poleny. Brzy následovali další a do večera byly naplněny všechny volné prostory lodi dřevem. Prohlédl jsem mnoho nemocných i skoro umírajících indiánů. Sužovala je podivná nemoc. Dech, tep, teplota, výměna látek, všechno bylo normální, A přece mnozí umírali vysílením. Budili dojem lidí postižených dlouhotrvajícím hladem. Nikdo netrpěl bolestmi. Příčinou vysílení byla zřejmě velká ztráta krve. Neznámá nemoc. A pokud jsem zjistil, trpěli jí výhradně Indiáni. Nákaza byla zřejmě podmíněna jejich způsobem života. Po západu slunce se rozhořely vatry a zazněly zpěvy. Z vesnice, kde zůstaly ženy, k nám doléhaly teskné písně, jimiž Indiánky oplakávaly své zemřelé. Z lesa bylo slyšet zpěvy bojovníků. Před ležením mne očekával Antonio s balíkem, obaleným sítinovou rohoží. Znal jsem ten balík, který starý kazik stále nosil sebou a který nesvěřil ani své ženě. Byl to jeho slavnostní úbor, který oblékal jen k nejdůležitějším obřadům, kdy vystupoval jako enit, náčelník, ale také jako amak, dobrý kouzelník, lékař. Hlavní části úboru byl velký, široký ornát, pérová ozdoba, kryjící celou hlavu a splývající po zádech až skoro ke kotníkům.
2: Pata Alberto, obleč si můj oblek amaka. Já nedovedu vyléčit svůj lid.
0: Pata Antonio, mám obavu, že to nedovedu ani já. Neznám příčinu nemoci. Chci se jen pokusit hledat léky a zatím, než je najdu, pokusím se nemoc oslabit.
2: Znáš tedy víc než já. Obleč se. Dodáš tím mému lidu důvěry. Budou poslouchat, budou dělat, co poručíš.
0: V tom měl pravdu. Důvěra je hlavním lékem.

0: Český rozhlas Střední Čechy, rádio vašeho kraje. Noční linka.
1: Hodina před půlnocí, vysílání Českého rozhlasu, společné regionální vysílání, taky stanice Český rozhlas Pohoda. S vámi je z našeho historického rozhlasového chrámu z pražského Karlína Honza Macoun. Dnes ve studiu ve třech Petr Kubala u mixážního pultu a taky u telefonu operátorka. A vlastně jsme tu ve třech. Bára, ta si teďka akorát uvelebila na dece pod mixážním pultem. Doufám, že větérky nebudou unikat, aby nás to nerušilo v rámci nočního dvouhodinového povídání na téma. No vlastně už jsem lecos nakousl, když jsem řekl, že Petr Kubala jako telefonní operátorka, asistentka. No s telefony to má dost společného. Ostatně náhoda tomu chtěla, aby se to probíralo ve vládě zrovna dnes. Ano, dnes na téma bez mobilu do školy.
0: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.
1: Na ty příběhy se těším, ať už telefonicky 731 800 900, písmenka jsou také vítána, a to buď na linka@rozhlas.cz nebo pod komentáři v internetové pozvánce k dnešnímu vysílání. Vysílá Praha, dobrý večer.

0: Ladislav Štajdl a Milujte, maturita, to jde dohromady k tomu dnešnímu tématu. Kdo jste se připojili k našemu vysílání až teď, náhoda tomu chtěla plné noviny a rozhlas toho je, když se řekne mobilní telefon, patří do školy anebo nepatří. Myslíte si, že nějaká zákonná úprava je lepší než nějaká úprava na téma školní řád, ať si to každá škola udělá, jak chce? Umíte si představit, že by byl takový zákaz hromadný, jak by to dolehlo na vás? Měli byste obavu, anebo je vám to ve své podstatě úplně jedno? Neřešíte to? Každá doba má své mobilní telefony do školy? Ano nebo ne? Myslím, že já být učitelem, tak za A, to se nikdy nestane, za B, děti chudáci, za C, tohle poslouchat tisíckrát za sebou. Já vím, je to historický zvuk, ale poslouchat to v modifikacích roku 2026, no to je na zbláznění.
1: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.
0: Ve školách po celé Evropě se čím dál víc řeší, jestli mají děti během vyučování, mají mít takový ten přístup k mobilním telefonům, tabletům a podobně. Někde už telefony zamykají do skříněk nebo do takových kapsiček, někde některé školy zakazují úplně. Učitelé mluví o zhoršené pozornosti, opisování nebo kyberšikaně. Rodiče naopak často argumentují bezpečností a potřebou být s dítětem v kontaktu. A mezi tím stojí samotné děti, pro které je telefon něco úplně samozřejmého. Budík, mapa, hudba, komunikace i zábava. Samozřejmě v jednom, ale jak to pak vypadá? Jaká pak je to vlastně taková ta školní tichá současná sebranka dětí? Když si uvědomím, že jsme o přestávkách řvali jak paviáni, o velkých přestávkách už si učitelky, soudružky učitelky nebo pančelky chodili do kabinetů, zakouřených kabinetů pro nějaké prášky, které jim zabránily v bolesti hlavy. No, tak dnes, no to je lážo plážo, všude klid, ticho. Byl jsem ve dvou základních školách teď v posledních týdnech, ale ne jen natáčet pro rozhlas jeden pořad, ale zároveň se tak podívat, pokochat, jak to tak vypadá. Taková hospitace. A řeknu vám, fakt byl klid. Teď my jsme byli fakt jako paviáni. No a dnes komunikace nejen mezi sourozenci, ale i spolužáky, no, zejména na mobilním telefonu, zejména po aplikacích. Téma TikTok, Facebook, Instagram. Víte vůbec, o čem hovořím?

0: Pívat jako déšť, Jiří Korn ve vysílání Českého rozhlasu v noční lince, která právě teď otevírá své brány, své aparáty už můžete vzít do rukou, ať už pevnou linku, mobilní telefon, teď je to dovolené, kdo si hraje na světlušku, může ťukat textové zprávy a to na linka@rozhlas.cz nebo do komentářů pod internetovou pozvánku k dnešnímu vysílání. Mobilní telefony do škol, ano, anebo ne? Případně nějaké vaše zdůvodnění. Jak to vnímáte, jak to cítíte? Já vím, bylo toho všude moc v rámci dnešního dne, ale to je taková náhoda, protože tohle téma už jsem připravoval někdy před měsícem, tak to sedlo jak sedinka na hrnec. Píše mi Marie Střebíče, já bych ty mobily během vyučování zakázala úplně. Když se dívám na svá vnoučata, připadá mi, že telefon je první věc, kterou ráno vezmou do ruky a poslední, kterou večer odloží. Když jsem byla malá já, o přestávkách jsme si povídali, hráli, běhali po chodbách a řešili úplně obyčejné dětské věci. Dnes vidím 4 děti sedět vedle sebe na lavičce. Každá kouká do svého displeje. Neříkám, že mobily jsou zlo. Sama ho používám každý den, ale škola by podle mě měla být jedním z posledních míst, kde se děti naučí být chvíli bez něj. Nemyslím si, že by se od 8 do 2 stalo tak něco zásadního, aby dítě muselo být neustále online. Maruško, děkuju. Je pravda, že jak říkáte, nebo jak píšete, 4 osoby sedící v rukou mobily, jo, oni něco přece jenom šepnou mezi sebou, aby jedna té druhé vzkázala, že je píp a ta druhá řekne, že je větší píp a to je, myslím, jejich vrchol komunikace, ale nejsem tu od toho, abych já povídal. Pojďte povídat vy a těším se na to. Kdo nám noční linku otevírá? Dobrý večer.
1: Je dobrý večer, pane Honzo, tady Jana z Prahy.
0: Zdravím vás, Jano. Co by kamenem dohodil? Voláte mobilem, pevnou linkou?
1: Mobilem.
0: Tak jak moc ten mobil si žmouláte v rukou v průběhu dne?
1: No, taky. Docela často, když potřebuju někam volat, no tak musím, no.
0: Moc poprosím, Janě, než se dostaneme k tomu povídání od vás, jak to vnímat. Ano, přesně tak, děkuji mnohokrát. Ať nás to neruší, vás taky ne, ať nekoktáme zbytečně nebo víc než je nutné. Janě, povídejte, co si myslíte o tom, jestli se mají ty mobily do škol zakázat, anebo nechat být tak, jak to je, případně rozhodnutí na ředitelích a na nějakých těch dětských parlamentech a školním řádu?
1: No, tak dobrý večer ve spolek. Mě to udivuje. Já mám pocit, že jsem přišla z jiné planety, nebo že jsem zaspala úplně dobu. Mě udivuje, že se vůbec o tomhle polemizuje, jestli mobily do školy nebo ne. Mně to připadá úplně samozřejmé, že ne.
0: No jo, proč? Povídejte. No.
1: Ano, tak když tam mají poslouchat učitele, co říká, nemají se rozpilovat nějakým mobilem, to přece je nenormální. To prostě mě vůbec udivuje, už jsem to jednou řekla, tak se opakuju, že vůbec jako někdo diskutuje, jestli ano nebo ne. No to je přece úplně samozřejmý. A teď vám něco řeknu o mobilu. Já chodím každý pátek plavat do řek. Představte si, že tam nějaký šikmolokej měl ten mobil, měl ho tak, aby mu to do a on ploval, čuměl do mobilu. No. Tak to jsem si říkala, že je to nějaký cvok, no.
0: No, tak jako
1: takhle jsme dopadli.
0: Třeba byl na home office, jak se dneska říká, se koupat, to aby mu neunikla ani jedna zpráva, ale každopádně musel být online, třeba byl závislý.
1: No, tak asi jo.
0: A zase na druhou stranu, když si uvědomím, že i nějaké, může být mobil jako školní pomůcka.
1: No tak to by ale museli ti kantoři to dovolit, ale normálně to říct a ne, aby si každý dítě do toho čumělo, kdy chce. To by muselo být součást vyučování a museli by to prostě chtít ty kantoři. No asi takhle, ale já pochybuju, že by, no tak já nevím, ono je teď ale co možný. Fakt.
0: Toho dost já moderního.
1: No, já se někdy nestačím divit, co všechno se může dneska. Fakt.
0: No, já něco si teda mám k vám napsat, ne.
1: No samozřejmě, že ne.
0: No tak já si píšu rovnou, samozřejmě, že ne a vykřičník a děkuju vám.
1: No,
0: a dobrou noc.
1: Dobrou noc, ve spolek mějte všichni se mějte fajn.

0: Rok 2026, školní docházka, děti, základní škol, první až devátá třída, pak ty další školy. No nedej bože, mateřská škola, tam snad nemají děti mobilní telefony. Já teď jako přemýšlím za nás, když dorazily mobilní telefony, nebo možná vlastně ještě dřív, než byly mobilní telefony. My jsme taky měli vlastně takové přístroje. Ano, pamatujete? Neříká vám to nic? Těch hodin prosezených nejen o přestávkách, ale i ve školních hodinách. No a když šlo do tvého, tak to šlo velmi rychle. No tak to byl přece vlk, co sbíral vajíčka, zajíce posílal a vy jste měli za úkol chytat do ošatky. A kdo nechytil, vajíčko spadlo, no a byl ámen. Digihra, nupagadí. Mobily do škol, ano nebo ne, a nějaké zdůvodnění. Pojďme si o tom povídat do jedné hodiny ve vysílání Českého rozhlasu. Telefonní číslo znáte, neznáte, voláte a nevíte, jestli úplně přesně, tak teď vám telefonní číslo zpřesníme. Rozhodně, kdo posloucháte jenom tak pasivně a jste na vážkách, jestli zavolejte Maconovi, teď já vás neukousnu.
1: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.
0: A zkouší to kdo? Honza, hezký večer.
2: Tady Standa, dobrý večer.
0: Zdravím vás. Stando, voláte odkud, ať se vás poznamenám?
2: Volám z Pardubic.
0: Zdravíme Pardubice, povězte, v Pardubicích mobilní telefony jsou tam u dětí a jsou tam hodně?
2: Helejte, jsou, máme zrovna děcko školou povinný.
0: Ano.
2: Chodí do druhé třídy, už mají mobily a teď se právě ve škole ohromně řeší to, jestli je zakázat.
0: Ano, no jak to vidíte vy jako rodič?
2: Já jako rodič, vzhledem k tomu, že už dlouhodobě sleduju různý lékařský výzkumy a věci, které jsou spojené s tím zdravotním aspektem užívání téhle elektroniky, tak jednoznačně to do rukou dětem nepatří.
0: No, to jako dobrá, píšu si, ale i vás se zeptám, mobil jako školní pomůcka, teď přece v současné době je tolik možností, jak pomoci při výuce třeba nějakou tou aplikací, nějakým pomocníkem. Pamatujete si, jak jsme tahli přece ty různé bichle do matematiky a různé vzorečky a tak podobně, tabulky,
2: že jo? To procvičovalo mozek. Ten mobil mozek neprocvičuje.
0: No, takže tady to vidím razantně teda, že ne. Máte aspoň nějakou skulinku toho, že ano?
2: Ne.
0: Dobře, a to mi řekněte, od kolika let vaše dítko má mobilní telefon a proč?
2: Helejte, moje dítko mobilní telefon nemá. Zatím jsme pořídili jenom takový ty hodinky na ruku.
0: V tom jsem hloupý, já vůbec netuším, o čem mluvíte. Jako...
2: To jsou dětské hodinky, jako, s kterýma se dá telefonovat, akorát. Aha. Nic jiného.
0: Dobře.
2: A můžete mít jako sledování polohy toho dítěte, máte absolutní kontrolu nad tím, kam volá, kdo mu píše. Prostě ono to dítě nemůže udělat jako nic, aniž bych já přes aplikaci v telefonu neviděl, co se tam děje.
0: Ono je to na Wi-Fi, anebo to má SIM kartu?
2: Má to SIM kartu.
0: To znamená, že nepotřebuje vaší domácí Wi-Fi?
2: Ne.
0: Dá se to nějak vypnout? Já jsem totiž viděl spoustu možností v rodinách, u známých, že dokud si neuděláš svoje pořádky, svoje úkoly, které máš, neřeknu ti heslo pro dnešní den na Wi-Fi.
2: Jako tyhle ty hodinky možnost připojení na Wi-Fi nemají. Jo, to jsou jakoby takový nějaký základní hodinky. My jsme tady to koupili k Vánocům, protože všichni, nebo děcka ve škole už měli mobilní telefony, tak chtěla mobilní telefon, tak jsme jí vysvětlili, že mobilní telefon určitě dlouhou dobu ještě do ruky nedostane, že bude jenom na těch hodinkách.
0: Aha, ano, a pochopilo toto dítko?
2: Ano, ano, ano.
0: Jo, nevztekalo se a já chci, nebyly
2: jo,
0: nožičky
2: ale
0: a kopání.
2: Ale ano, ano, to bylo.
0: No, tak to tam teda bylo, dobře. A tak na kdy to vidíte, jako až dostane rozum, ale moje máma říká, že nemám rozum doteď, to mi bude 50. Jste tam? Nejste tam? No ale to zásadní víme. Tak vám za to děkujeme. Bylo to milé, aktuálně řešící problémy s školou, s třídou, mobil ano, ne, tady bylo razantní ne, tak já si to teda píšu, tak ne, když ne. Jo, a mimochodem, můžete volat dál, 731 800 900, psát linka@rozhlas.cz. Těším se na vás, protože do jedné hodiny víc než dost času na povídání. Máme na to takových 5 minut vždycky, plus minus, když to bude míň, alebo bude to rázné a stručné, přidám ještě jeden telefon, anebo taky spoustu pisáků tady mám, jak vidím, a to myslím v dobrém, tak se na ně taky podíváme.

0: Prostory. Zanedlouho 11:30, tady Český rozhlas, Honza Macoun s vámi na technickém pracovišti Petr Kubala. No pojďme k dalšímu volajícímu nebo volající, Viktorie, Veronika Viktorie, jsem si poznamenal, z Moravy. Zdravím vás, pěkný večer.
1: Veronika Viktorie, Virginie, zdravím vás taky všechny.
0: Povězte, mobily do škol, ano, ne, dneska je to takové jasné.
1: Mobily do školy, abych řekla, že určitě rozhodně ne, mobily jsou jed pro děti a neměli by je dostat do ruky, až jsou na to zralé, a to se velice těžko odhaduje, a pak některé dítě má mobil, některé dítě nemá mobil a porovnávají se, není to dobře.
0: Tak za našeho mládí jsme se taky porovnávali s to, že něco máme, něco nemáme, záviděli jsme si, ale ono toho zase moc nebylo.
1: Tehdy ty děti mohly o to usilovat a mohly toho dosáhnout. A v současné době ty děti si nemůžou ten mobil pořídit podle toho, jak by sami chtěli.
0: No to je pravda, vždycky je tam ten rodič. Na druhou stranu já stále i vás se zeptám, ten mobil přece může fungovat jako školní pomůcka, skvělá pomůcka, ale je to taky i zlý pán, ale který může to točit.
1: Ono je to bohužel v současné době, to je sice pomůcka, ale to spíš pomůcka k tomu, aby se děti porovnávaly, aby se zvýrazňovaly nerovnosti mezi dětmi. A to není dobře.
0: Já v tom vidím třeba i možné plusy, možné mínusy. Samozřejmě nemám děti, nejsem učitel, ale vím, že děti přestávají mezi sebou mluvit a určitě ty mobily budou jedním z důvodů.
1: Já si myslím, že ty děti, oni v podstatě mají potřebu komunikovat, chtěli by sdílet, ale protože se stydí to říct, stydí se o tom nějak jako veřejně to nějak dát najevo, že chtějí mít ten život, jako jsme měli my, když jsme byli malí.
0: Myslíte
1: si? Chtějí, ale oni to nedokážou říct, oni se to možná ani neuvědomují, ale oni jsou v takovém světě, který se točí jako spirála a který je stahuje dolů.
0: Já teda si, jako, si pamatuju ze svého mládí školního, tak rozhodně, jestli jsem něco nechtěl, tak to byla škola a jakoby fungování, tak jak vyprávěla máma ze své základní školy, že jako to jsem nechtěl. To...
1: Já jsem taky nemluvila o škole, já jsem mluvila o tom, že když skončila škola, tak jsme se sešli a šli jsme do lesa a trhali jsme maliníky a různé listy a jehličí a vařili jsme si z toho čaj. A měli jsme normální dětství, bavili jsme se s kluci, s holkama a běhali jsme a honili jsme se.
0: Tak to jo, tak to jo, to je to jo. Taky nějaké ty úrazy z té doby mám a je pravda, že to bylo nahoněnou.
1: To bylo hlavně úrazy, srdce byly nejhorší.
0: Já jsem šel se sousedem spolužákem, jsme šli krát z hrušky a přiznám se, nedopadlo to nejde, ten ostnatý drát tam byl. A úplně mi to potrhalo ruku, ještě na to vzpomínám do dneška, ale každopádně mobilní telefon ne, to si teda k vám píšu také. A aspoň ten mobil, když už tak to dítě má ten mobilní telefon, přijde s ním do školy, co to znamená? Nevyndat ho nebo dát ho do nějakého trezoru, kapsy nebo jak tohleto?
1: Jak mají v různých státech výborně vymyšlené ubory, stejnokroje do školy, tak by ty děti měly přijít do školy, vyřídit si během 10 minut všechnu komunikaci s rodinou, odevzdat mobil, po ukončení školy se rozdají mobily a běžte si a používejte je.
0: No jo, ale co kdyby se něco stalo?
1: No tak tam ty mobily jsou k dispozici. Paní učitelka najde mobil, zavolá a vyřídí se to. A mimo jiné v každé škole mají kontakty na rodiče, to není problém.
0: No argumentovala jste mě, ale vlastně ani od toho já nejsem rád, jsem si to vyslechnu a já si tady píšu třetí ne dnešního vysílání.
1: A můžu mít ještě maličký přes mobil, maličký vzkaz?
0: No tak zkuste.
1: Já jsem nějakým způsobem, nakonec řízením, který jsem nespůsobila já, tak jsem dostala poměrně dost hezký mobil. Mám 17 tročko a mám ho ráda. A mám ho ráda z toho důvodu, že ten mobil mě propojil úplně takovou zvláštním způsobem s člověkem. Nikdy bych to nečekala.
0: Ano.
1: A on bude mít ve středu svátek. A já mu tímto způsobem chci poděkovat za všechno. Chci mu říct, že ho miluju. A chci mu říct, že... Jo, děkuju.
0: Jo, dobře, já jsem byl jedno velké ucho, nechtěl jsem do toho skákat. Moc děkuju. Dobrou noc.
1: Dobrou noc.
0: No teď ne, Péťo. Jo, já vím, ale teď ne, teď ne.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.
0: No, rozumíte tomu, tady se nedá vůbec pracovat, tady to stále zvoní, stále pípá a zase někdo volá. Dobrý večer.
3: Dobrý večer, tu je Katarína z Brna.
0: Zdravím vás, do Brna. Katarína, povídejte, je to na vás? Ano nebo ne?
3: No,
0: mobil do školy.
3: Já jsem proti. Já jsem totiž programátor a programujem pre zdravotníctvo, pre psychiatrické ambulancie a nemocnice. A pred pár rokmi vznikly nové diagnózy. Nové diagnózy závislosti na mobiloch, na sieťach a podobne. Takže naviac mobil je docela malý displej. Už za našich čas hovorili, že práca a dlhé dívanie sa do počítačov a tak ďalej kazí zrak. A ten mobil je ešte menší. Takže druhá vec, kvôli tomu, je fakt zdravotný stav, ako to už bolo povedané jedným pánom, ktorý hovoril, že sleduje i zdravotníctvo a není to dobré. Hmm. A bolo by dobre, keby sa vyjadrili k tomu psychologovi alebo psychiatri a ty by povedali, jak je to škodlivé.
0: Jestli nám ako deti blbnou třeba, jo?
3: A teraz si zoberte aj tú gramatiku a ako slovnú zásobu. To sú samé skratky, ktoré sa používajú a kadečo. A gramatika ide
0: trošku. No jen to řekněte, dole, klidně to řekněte. Přesně tam.
3: Nepočula jsem dobře, co jste
0: se pýtali? Ne, že jste to nemusela tak jako si schovávat pro sebe klidně, abych to řekl, že gramatika jde do háje třeba.
3: Ano, tak jde do háje. Takže jako mám děti už teda dospělé a dostali mobil, ale ne hned, keď mobil vyšel. Jako potřeboval ho třeba syn, aby si často věděl dohovoriť tréningy, pretože tancoval spoločenské tance a latinu, takže ho potreboval, ale do školy som im nedovolovala.
0: Tedy zůstával doma a nesměl ani do aktovky.
3: Syn nakoniec potom ho nosil, pretože potreboval si dohovoriť, ale bolo dohodnuté, že ho bude mať vypnutý a otvorí si ho vtedy cez prestávku, aby si mohol trebať tie tréningy, keby bol kontrolovať, či nemá nejakú zmenu alebo čo, pretože venoval sa potom ešte mal aj hudobnú výchovu, ako chodil na priečnú flautu a tak ďalej, takže potreboval si riadiť tieto veci. Ale to už bol na druhom stupni, to už bol gymnaziálny vek.
0: Taky by mě zajímalo,
3: základka,
0: jestli nás poslouchá někdo z učitelů, ať už na základních školách nebo na středních školách, klidně se zapojte do našeho povídání do jedné hodiny. I váš názor by mě, a myslím si, že nejen mě, zajímal. Tak vám, Katarino, taky moc děkuji za zavolání.
3: Já ještě jen malou připomínku.
0: Ano.
3: Protože strašně ráda počívám rozhlas. Každé ráno z prvé, co stanem, tak si pustím rozhlas. A nedávno před pár dňami boli právě uvádzali nějaké štatistiky. Čísla si nepamätám. A právě využívanie týchto mobilov deťmi, od ktorého veku už poloročné deti sa dívajú na to. A práve sa vyjadroval nejaký psycholog k tomu, že je to veľmi špatne. Veľmi špatne.
0: Já taková informace nebo takové srovnání a statistiky mám připravené, za chvilku se k ním dostaneme a myslím si, že to i poměrně potvrzuje to, co říkáte. Slyšela jste dobře?
3: Ano, majte se pěkně.
0: A i vy?
3: Prajem pěknou noc.
0: Dobrou noc a ať se daří. Dobrou noc.

0: Posloucháte pondělní noční linku Českého rozhlasu dnes s Honzou Macounem. Měli by děti nechávat mobily doma? Zakázali byste telefony ve škole úplně? Co všechno se dnes odehrává pod lavicí? Dá se ještě vydržet celý den bez mobilu? Potřebují rodiče mít dítě neustále napříjmu? No, zažili jsme dobu bez telefonu. A je to lepší, nebo bylo to lepší, jak to vlastně vnímáte vy? Dokáže telefon rozbít vyučovací hodinu? I na to se ptám, budu rád, když zavolá ať už nějaký lékař, který ví něco o dětské duši, anebo i nějaký pedagog, který bezprostředně ví, co to znamená mít mobilní telefon zapnutý při hodině třeba matematiky. A vůbec dokáže mobilní telefon pomoci? Na všechno se ptám a budu moc rád, když zavoláte. Do jedné hodiny máme čas. 731 800 900 linka@rozhlas.cz a nebo pište do komentářů pod internetovou pozvánku k dnešnímu vysílání. A tady vidím další příspěvky a už to čtu. Píše Pavel z Českých Budějovic, pořád poslouchám, jak jsou dnešní děti závislé na mobilech, jenže když přijdu do restaurace, vidím často něco jiného. Táta kouká do telefonu, máma do telefonu a dítě do telefonu, každý sedí u jednoho stolu pomalu a přitom je každý někde jinde duševně. Myslím si, že děti hlavně kopírují dospělé. Těžko můžeme chtít po dětech, aby odložili telefon, když my sami nevydržíme ani 10 minut bez kontroly zpráv nebo sociálních sítí. Než začneme zakazovat dětem mobily, možná bychom si měli udělat pořádek sami u sebe. A ještě jeden příspěvek. Já jsem proti úplnému zákazu, to píše Jana, skoro padesátnice, jak přiznává. Před 2 lety se synovi udělalo cestou ze školy špatně. Byl sám, motala se mu hlava a nevěděl, co dělat. Díky mobilu mi okamžitě zavolal a já pro něj přijela. Kdyby ho neměl, možná by několik hodin čekal někde na lavičce. Chápu argumenty učitelů, že telefony ruší výuku, ale podle mě existuje rozumná cesta. Telefon vypnutý v batohu během hodin, ale dostupný v případě potřeby. Svět už je jiný než před 30 lety a úplné zákazy mi připadají trochu staromódní. Haló, haló, tady Český rozhlas, kdo nám volá?
1: Haló?
0: Ano, jste to vy, pěkný večer. Kdo to je na druhé straně? Tak se neslyšíme úplně přesně, prosím, když budete volat, rádio vypnout, aby nám to nevazbilo, abyste se slyšeli vy skvěle, my skvěle, ať si můžeme popovídat, hlavně ať zřetelně slyšíme, co si myslíte. Kdo nám volá teď? Tady Honza.
2: Dobrý den, nebo večer.
0: Ano, cokoliv, kdo tam?
2: Tady je Bohuslava z Vysokého Mýta.
0: Zdravím vás, trochu nadávám na vaše město, zrovna jsem tam v neděli projížděl, stál jsem tam asi 30 let kolonu, ale jinak všechno v pořádku. Povězte,
2: no jo.
0: Jak to vypadá u vás? Školství ve Vysokém Mýtě.
2: Školství, tak já mám 2 děti, co jsou učitelé, takže to nebudu tady rozvádět.
0: No.
2: Pak mám 4 vnuky od 4 dětí, takže mohu říct, že můj názor je takový, že teď řeknu to trošku z jiné strany. Samozřejmě, když děti končí školu, tak rodiče ještě jsou třeba v práci, takže je fajn, že na tom mobilu rodiče vědí, co děti, co se jim děje, kde jsou a tak dále, že jo.
0: Mm-hmm.
2: Řekla, že protože dneska je jiná doba, než ta byla dříve. Takže vlastně o ty děti se třeba bojíme.
0: No,
2: ale bych to zakázala.
0: Tak maminka se taky o nás bála. Nepůjdete do školy přes pole kolem kubánské ubytovny, půjdete hezky oklikou po chodníku, co myslíte? Jsme chodili přes pole a lovili jsme digitálky. To tam rozhazovali jednou z okna, měli jsme je a byli jsme úplně pat z toho všeho a vůbec jsme se nebáli, že by nás někdo zaškrtil. A tenkrát taky byli škrtiči a různý úchylové, to si zase přiznejme.
2: Dobře, tak já jsem byl asi na té vesnici, kde to bylo trošku jiné. To byla krásná vesnice Budislav, takže tam asi to tak nebylo.
0: Ano.
2: To je hrozně, že by něco takového hrozilo, omlouvám se. Potom vlastně i moje děti, kterým já už mám syna 51, pak mám další a tak dále, jak mám velké děti, teď vzpomínají na to dětství hrozně krásný, jaký že měli, takže bez mobilu také ještě. No a teď mám opravdu, je to tak strašně prosit se ne, vždycky, když opravdu vnukům, jaké jsme děti, tak vždycky říkají, babičko, já právě navazuju na tu paní, tak říkají, že se to mě je tak strašně krásné, já tě závidím. A trošku bych řekla ještě větu, že dneska už není cesta zpátky. Já jsem třeba dneska byla na výletě v Brně, jestli mohu.
0: Ano.
2: Já tam jezdím často, že mám jednu dceru na Moravě, takže vidím opravdu v tom vlaku, že jo. Já se dívám na tu přírodu, pořád stejný, i vesnice, ale úžasný a tohle. Všichni jsou na mobilech, že?
0: No, Bouslavo, berete to po staru a romanticky, no, tak zase je to fajn koukat po přírodě. To jako proč ne? Jako možná jste vypadala jako ze světa science fiction, protože jste byla jediná, která neměla koukání do mobilního telefonu, ale není to na posměch, prostě máte svůj styl, máte to tak ráda a všichni ostatní, co? No, tak mají stuhlá záda, šije.
2: Taková závislost, to je velká teda, že? To si budem povídat. Jako ráda se podívám do mobilu, že třeba něco chci upéct, uvařit, tak to je taková výhoda, že neotvírám kuchařku, ale podívám se, kde co napsal a napsal, takže na nějaké recepty, takže to samozřejmě, že užívám také mobil, ale jako u těch dětí je mi to líto. No a co se týče, když bychom řekli pomocník, tak Štěpán nedávno potřeboval z fyziky, že píšou písemku, tak jsme si dali samozřejmě testíka mobilu. Toho jsme se strašně nařechtali, protože jsme říkali, že Štěpi, to asi neuděláš příště, protože jsme toho moc nevěděli. Fyzika, jo, takže, takže to, ale to byl taky pomocník takový, jestli mohl, no, takový rozasmání trošku.
0: No Bohuslavo, píšu si po 2, 4, po 5, ne? Po 5, ne? A děkuji vám. A dobrou noc přeju do Vysokého Mýta.
2: Vám také, dobrou noc.

0: Podle mezinárodních výzkumů tráví děti a teenagery na mobilních telefonech několik hodin denně a školy stále častěji řeší dopady na soustředění i psychiku. Tak třeba ve Francii už zákaz mobilu na základních školách funguje několik let a podobná omezení zavádějí i další státy. Odborníci se ale neshodují úplně ve všem. Část z nich tvrdí, že zákaz pomůže dětem znovu normálně komunikovat a dávat pozor. Jiní upozorňují, že problém není samotný telefon, ale způsob, jak ho používáme a že ti děti kopírují hlavně dospělé kolem sebe. No je to fakt. Přece dítě, když se narodí, tak je jak lakmusový papírek, který musíte vychovat a který vlastně, co vidí, to opakuje. Teda nevím, kde vidělo, že se strkají prsty do nosu a loví se to či ono, ale asi taky u dospělých, kde jinde. Každopádně mobilní telefony. Znám různé příklady a viděl jsem mobilní telefon v ruce, ne na volání, ale na koukání nějakých videí a na nějakých pohádek kreslených, jenom aby to dítě bylo chvíli sticha. No jo, ale chvíle se protáhne na desítky minut, hodiny, několik hodin, co je moc, co je málo. Na to se vás dneska ptáme.
1: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.
0: Ano, volejte právě teď, můžeme přidat dalšího z vás, ještě do půlnoci stihneme určitě minimálně jeden telefon a taky nějaké příspěvky od vás, které jste naposílali a že jich je teda mraky, dostanu se k ním, nebojte se. Aha, tady se mi zbláznil pes, teďka běhá, honí si ocas, tak se omlouvám za vyrušení. Kdo kouká na webkamery, tak to máme hezké divadlo tady teď, to jsme jen tak odbočili, omlouvám se. Kdo nám volá? Hezký večer.
2: Haló?
0: Ano, posloucháme vás, dobrý večer.
2: Slyšíme se, volám.
0: Ano, voláte správně, prosím rádio vypnout a představte se nám, ať víme.
2: No, tak vidíte, že vy jste se ptali na názor nějakého pedagoga.
0: Ano, prosím pěkně, jste kantor?
2: Ano.
0: No, a učíte ještě stále, nebo už doučujete jen tak?
2: No, už tak doučuji jen tak, ale denně se setkávám s žáky.
0: Ano.
2: A denně používáme mobily a už ta otázka, jestli ano nebo ne, je úplně scestná, protože ty mobily tady prostě jsou a budou.
0: Mm-hmm.
2: Možná budou i další nějaké věci, které se vymyslí, protože před několika lety nikdo nevěřil nebo neslyšel, co je to internet, ano.
0: To je fakt.
2: A jakékoliv zákazy nikdy nic nevyřešili. Takže jedinou cestou je prostě motivovat ty žáky tak, aby prostě výklad toho učitele byl zajímavější, než se dívat do mobilu. A já třeba mobily úplně běžně využívám, protože učím fyziku, a myslím si, že je to veliký přínos. A nějaké zákazy, ano, plus, minus a tak dále, prostě nic nevyřeší.
0: Hmm. Tak ale v tom případě mi nějak přijde na mysl, jako jestli teda všichni učitelé jsou tak dobří, anebo většina z nich, že umí zaujmout. Já proto se i jako každého se ptám, jestli může být i mobil.
2: Vám nic jiného nebude v té praxi, jako, ano.
0: No,
2: ta druhá. Buď tam budete mít nějakou, prostě nechci říct kázeň, ale prostě zajímavost a tak dál. A skutečně ty mobily jsou přínosem.
0: Ano, no proto já říkám, jako když přece mobil dokáže být i dobrým pánem v rámci vyučujících hodin, když ho dokáže učitel zapojit i do praxe, tak osobně bych ho úplně nezatracoval. Na druhou stranu, asi by to možná mělo mít nějaká pravidla, ale jestli striktní, ano nebo ne, těžko říct.
2: Přesně tak, těžko říct. To je otázka. Ale jak říkám, žádné zákazy nikdy nic nevyřešily.
0: Píšu si a děkuju. Dobrou noc.
2: Není zač, dobrou noc.

0: Mobilní telefon patří do školy, anebo ne? Marek napsal, já jsem mobil vůbec nepoužíval. Kdo by mi volal během vyučování? Ale co, když se ve škole stane něco mimořádného? Koho máme informovat? Já bych tak úplně nezrušil používat mobily ve školách, ale kdo chce poslouchat hudbu o školních přestávkách, má na to právo. Mí spolužáci z gymnázia to běžně dělali a nikdo je nekontroloval. Michal, Pančelko, a můžu si zítra vzít do školy taky morčátko? Jistě, že můžeš, Mařenko, proč se ptáš? Sem do školy přece můžeš nosit všechno, jinak bych dostala od tvého tatínka baci-baci. Ano, ve své podstatě existuje taky skupina, a nemalá, rodičů, a to zase vím, a byl jsem nesčetněkrát přítomen toho, kdy rodič má vždycky pravdu, což tenkrát těch 80. počátkem 90. let úplně pravdou nebylo vždycky. A František napsal, dobrý večer, dost často nastávají ve školách situaci, kdy je nutné někomu zavolat třeba lékaře, policii, protože často dochází k nebezpečným situacím, no a tam dochází k situacím, kdy je nutné někomu zavolat. Dneska je taková doba, kdy je ten telefon zapotřebí stále. Šetří se tím čas, pohonné hmoty, nakonec to vidím podle sebe, já se bez telefonu neobejdu a to už mám věk. Děkuju. Bedřich, dobrý večer, já jsem byl ve škole a také jsem ho nepoužíval, mobil až doma. Já bych to zakázal mít mobil ve škole, protože to dítě se nemůže soustředit na učení. A Marta píše, no mobil během vyučování má mít žák i student vypnutý. Výjimkou je pokyn vyučujícího, kdy je nutný k výuce. Výuka na prvním stupni se bez mobilu určitě obejde. Přeji vám pěkný večer a hezké blížící se léto, Marta. Marto! Vám taky přejeme krásné léto. Možná si dáme zkoušku ohněm, sluncem. No a teplotami, které nás překvapí do konce týdne, bude i 35 v neděli. Teda hlásili to a říkali to v televizi a tady mi to taky potvrzovali kolegové meteorologové.
1: Noční linka.
0: Vítáme nový den, úterý 16.6.2026. Abyste byli obeznámeni s tím, co je to za den, tak prosím vás, 16. června to je den, kdy se dá slavit zelenina. Zní to divně, ale je to den čerstvé zeleniny. Den čerstvé zeleniny slavený 16. června propaguje zvýšení denní konzumace zeleniny pro zdraví. Odborníci doporučují jíst minimálně 400 gramů zeleniny a ovoce denně. No, ta akce zahrnuje návštěvy farmářských trhů, pěstování zeleniny na zahradě a přípravu zdravých jídel. No to se jim to píše. Když přijdou slimáci, máte po zelenině. Na druhou stranu za našeho mládí brokolice, fuble. No nic, popojedem.
1: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.
0: Všechno nejlepší dnešním oslavencům. Příjmeniny slaví Veverkovi, v klasickém kalendáři Zbyněk. No, kdyby byla písnička na téma chlapecká jména z naší školy, třeba by se tam ten Zbyněk objevil, ale kdo ví, vlastně takovou písničku snad nikdo nikdy nevymyslel. Jen ta holčičí jména pasují do jedné písničky. Mimochodem, co si pamatuji, tak jestli se nepletu, nejprodávanější singlová nahrávka z desek té doby, 1,5 milionu kusů. Z toho se dá žít mnoho let. No, Petře, Stando, kde vás mám?

0: Mobil v dětské ruce dnes není nic výjimečného. Podle průzkumu má vlastní telefon většina dětí už na prvním stupni základní školy a některé dokonce ještě před nástupem do školy. Odborníci se ale neshodují, kdy je ten správný čas, zatímco jedni doporučují s chytrým telefonem počkat alespoň do 10 nebo 12 let, druzí upozorňují, že důležitější než věk je způsob používání a dohled rodičů. Ta velká debata se vede také o mobilech ve školách. Některé země během vyučování zakázaly úplně, jiné je nechávají zamčené ve skřínkách a někde rozhodují samotné školy. Učitelé upozorňují na rozptylování, opisování, kyberšikanou, zastánci telefonů naopak připomínají, že mohou sloužit jako pracovní pomůcka a rodiče mají přehled, kde jejich děti právě jsou. A možná nejzajímavější otázka zní jinak. Potřebují děti mobil nebo spíš potřebují dospělí mít děti neustále na dosah? O tom se dnes vedou spory snad ve všech rodinách. Navíc, když si uvědomím, že rodiče na své děti nemají čas, ale přesto potřebují vědět, jak se děti mají a co dělají a kde se právě nachází. No, už jsme to jednou probírali. Téma online poloha a sledování drahých poloviček a rodinných příslušníků, ano nebo ne. Ale můžeme si to zopakovat, takové téma. Ale dnes do 1 hodiny pondělní noční linka, i když už je úterý, bez mobilu do školy. Ano nebo ne?
1: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.
0: Haló, haló, kdo nám volá? Pěknou noc přeji.
2: Dobrý den, pěknou noc přeju. Jirka z Teplic. Já volám ohledně těch telefonů mobilních. Já jsem teďka pořídil svýmu synovi, který mu je 7 let, že chtěl po mně mobilní telefon. A jste se takhle bavili o tom mobilním telefonu, tak jestli je to dobrý pořídit klukovi mobilní telefon, tak já si myslím, že nějaký ty zákazy nebo něco takového, tak že to asi nemá nějaký smysl nějak, no.
0: A vidíte v tom i nějaké plus toho mobilního telefonu v rámci výuky anebo vůbec? Přece někdo může říct, že mobil, tak to je přece, máme hodiny počítačů a přece mobil je vlastně taky takový počítač.
2: Je to takový, ale když to máte ten internet a tohle, tak je to takový, jakože je na tom 10 minut, si řeknete, pak je na tom půl hodiny, hodinu. A to je takový, víte, že je takový roztěkaný z toho a pak mu to vezmete, že si řeknete, no na tom nemůžeš být takhle dlouho a to nejde, víš, z toho jsi takový divnej, jenomže zakázat mu to zase pod... Víte jak, no, řekne vám táto, já to chci zase zpátky, nezlob se, tam já tam mám pohádky a tohle.
0: Takže takže si to vydupl?
2: Asi tak nějak, no.
0: Takže nějaká taková rodinná pravidla od samcať po samcať, jak se říká, něco tak, za něco, to zvládnete, jste důsledný? Ne.
2: Jo, samozřejmě, dá se to.
0: Odpověděl za vás a nerád, omlouvám se za to. No ale jo, v těch školách, teď si představte, když to vezmete, vidíte dneska nějaké děti, které jdou, ať už jsou ve věku 10 let, anebo 15 let, tak ty skupinky, to se nemění, jako to bylo za našeho mládí, jsou ve skupinkách, ale nejsou tiché ty skupinky.
2: Mně to připadá takový divný, jo, pořád jsou na těch mobilních telefonech a už nevnímají pomalu ani ten svět, jo. A ty mobilní telefony, tenkrát za nás to nebejvalo, ještě byly pořád ty pevné linky, mě 55 a za nás byly úplně něco jiného, no, tak já nevím. Teď mi připadají ty lidi úplně takový divný z toho, no.
0: Hloupnou, podle vás?
2: Asi tak.
0: Děkuju, Jirko. Děkuju i vám, že jste zavolal. Ať se vám daří a držte se.
2: Díky moc. Na shledanou.

0: čas.
1: Máme tu dalšího volajícího, snad vydržel ještě u telefonu. Staňa z Velehradu, jestli jsem si správně poznamenal. Pěknou noc vám přeju. Ano, jsme ve spojení.
2: Takovou drobnost.
1: Povídejte.
2: Tak jak se dneska mluví o těch mobilních telefonech, tak nám zase, já mám 65 roku, nám zase staří lidi vykládali, že čumíme jenom na televizu.
1: No to máte pravdu.
2: Sedíme jenom u televize a nic jiného nás nezajímá. Tak dneska se mluví o těch mobilech, tak nám zase vytýkali, že jenom koukáme na televizu.
1: No to je pravda, to jste teda otevřel pandořinu skřínku. To mě vůbec nedošlo, úplně jsem na to s láskou zapomněl.
2: Ale oni o tom mluvili úplně stejně, jak teďka se mluví o těch mobilech.
1: Jo, to máte pravdu, to vlastně úplně jsem zapomněl. Nic častěji jsem neposlouchal větu, než vypni tu televizi.
2: No, jasně. Že jenom sedíme u televize a
1: čumíme.
2: A čumíme na obrazovku.
1: Děkuju za tuhle poznámku. Vážím si toho, že jste zavolal. Děkuju. Dobrou noc. Přidám ještě další telefon. Tohle bylo krátké, tak ještě zkusíme někoho dalšího. A třeba vás. Kdo tam je?
3: Dobrý večer, Jindra Brno.
1: Zdravím vás, do Brna.
3: Já se musím tomu smát.
1: Jak to?
3: No celý národ bude řešit mobily. Jestli ano, nebo ne. Já jsem chtěla tomu profesorovi říct, když on říkal, že musí mít učitelka takovou látku, aby zaujala žáky. No tak ta látka je daná. Tak napíše na ministerstvo, že je nevyhovují.
1: No, tak to se dá přece, to, jako, že látka daná je jedna věc, ale druhá věc je, jakým způsobem se to těm žákům podá a jestli to se to bude brát po starou v uvozovkách, anebo po novou, nebo moderně.
3: Ale když chlap se tam postaví, víte, tak je chlap. A ty učitelky prostě, oni si víc dovolí na ty učitelky. Mně tak napadlo, co kdyby ty maminky z té třídy všechny se sbírali a dali je vedle do třídy, aby vyučovali žáky. Ne ty svoje, ty cizí. Aby zkusili vyučovat. Jak by se na to dívali?
1: Teď mě napadá jedna taková nemístná poznámka, ale Jaroslav Samson Lang, zpěvák, říká, víte, já to mám s dětma jako s prdama, ty vlastní ještě rozdejchám. Tak se obávám, jestli by rozdejchaly ty matky, děti těch druhých.
3: No, je to pravda. Já jsem jenom tak s úsměvem vám zkusila zavolat a vyšlo mě to. Pak jsem si jenom uvědomila, co děti bude nosit brýle, protože to nezůstane bez následku tady ty mobily a takový. No, já jsem se jenom přihlásila, protože mám taky vnučky, už mám 35 lety, takže mám vnoučata. Ty vnoučata to všechno mají, ale mají určitý režim, což se mně na těch vnučkách líbí, že to ustojí s těma mobilama. Mají od do ti kluci.
1: Něco za něco?
3: No, ani ne tak něco za něco, ale prostě ona s něma nesmlouvá. Domluvili jsme se, co se týče, aby se domluvili se sportem, s klukama, na lítačku a na takový. Všechno má určitou dobu. Jdou na kola, všest musíš být doma. Všest je doma, píše si úkoly, pak ještě něco mají, nebo má sport, tak se sportovat. Nějaký režim to má prostě, no. Já si vzpomínám na své dětství, ale to bych se opakovala. Ty paní, co tam říkali, jak jsme si hrávali vybíjená, jak jsme chodívali plavat, jak jsme chodívali brusky, jak jsme se s klukama pošpásovali.
1: Jo, pošpásovali, počkejte, to mě zajímá. Jak jste si domlouvali rande? Jenom slovem?
3: Doslova to víte, že jo. Kluci nás honili a my jsme pištěli. Byla to taková vybíjená.
1: Jindra to dělala drahoty.
3: Ale ne, žádná jsme. Pískali jsme, pištěli jsme a utíkali jsme se schovat. To je vše, co jsem chtěla říct.
1: Děkuju vám. A zdravím do Brna.
3: No, mějte se moc hezky, ať vám to utíká. Dobrou noc a děkuju. Naschledanou.
1: Děkuji za zavolání, koukám do dalších příspěvků. Tady vidím. Třeba, Světluška. Dobrý večer, pane Honzo, dlouho jsem se mobilu bránila, nebo spíš Facebooku a Messengeru. Ve škole při hodinách bych nepovolila. Záleží na učiteli, jak zvládne žáky. Já dnes říkám, jak jsme mohli žít bez mobilu. Díky za veselou náladu. Iva Daniela píše, pane Honzo, do školy mobil nepatří, při úkolech doma může mobil pomáhat. Pro rozšiřování vědomostí v práci s výpočetní technikou jsou ve škole speciálně vybavené posluchárny s počítači. Při výuce děti vidí na tabuli obrazovku z počítače učitele. Mobily jsou užitečným zdrojem informací, ale také mají mnoho nevýhod. Řekla bych, dobrý sluha, ale zlý pán. Děti se odnaučí vzájemné komunikaci, natáčejí bez souhlasu učitele a navzájem vyhledávají stránky s obsahem pro ně nevhodné. Nechci to více rozepisovat, ale klidně si mě virtuálně zapište do seznamu posluchačů, co říkají ne. Daniela. Eva píše, že poslouchat nebude dnešní vysílání a přesto zajímavé téma. Nevadí, kdyby náhodou jste ještě jedním uchem poslouchala. Děkuju za napsání, Eva. Dobrou noc přeji všem. Víte, Honzo, ono je to těžké. Nechtěla bych být v dnešní době rodič, který má rozhodnout. Vnučka měla do 10 let hodinky. V 10 letech telefon dostala, byla poslední ve třídě, oni by ostatní děti tak trochu vyřadili. Ale ve škole bych udělala malé skřínky, kam by je museli během času vyučování odložit. Vzít po vyučování a pak už je na rodičích, jak si strávený čas s mobilem ohlídají. A jestli vůbec, teda dodávám já. A ještě jeden poslední příspěvek. Iveta, zdravím vás, pane Jene a nespavci. Já pamatuji doby, kdy u nás ve škole nebyl telefon v ředitelně, ale v naší první třídě ve staré budově, když někdo volal, vyslala paní učitelka někoho z nás prvňáčku do ředitelny. To byl velký úkol a my na něj byli, jak se patří, pyšní. Telefonní přístrojová deska byla připevněna na zdi, měla sluchátko, které se sejmulo, ale hovořilo se do trychtýře na desce a po skončení hovoru se muselo zatočit kličkou. V té době získat telefon do obyčejné domácnosti bylo velmi obtížné a dokonce drahé. Vidíte, taky jsme žili. Chápu, že dnešní telefony mají i malé děti a rodiče, tak o nich nestrácí přehled. Že je vše tak jednodušší, pohodlnější, snažší a hlavně rychlejší. Není to na úkor našeho soukromí. Zdálo by se, že by nás to mělo nějakým způsobem zblížit, že máme jeden druhého stále na dosah. Ale já mám naopak pocit, že máme jeden ke druhému mnohem dál. Víte, co mi vytanulo na mysli? Přísloví o ohni. Dobrý pomocník, ale zlý pán. Lidi, používejme telefony s rozumem a najdeme cestu jeden ke druhému i bez téhle techniky. Dobrou noc.

0: Posloucháte společné regionální vysílání stanice Český rozhlas Pohoda. Třeba nás někdo poslouchá po těch internetech úplně někde jinde než v České republice. A tak nějak jste se zaposlouchali do dnešního povídání na téma, které je teď velmi aktuální. A vůbec jsem netušil, že to padne tak, že se to bude dnes projednávat ze všech stran a řešit úplně všude. Pondělní noční linka je totiž na téma bez mobilu do školy. A já dodávám ano nebo ne, a nebo vůbec je nutné, aby dítě mělo mobilní telefon, a případně od kolika let? Není to náhodou na škodu, když dítě nemá telefon, a vůbec je potřeba mít dítě neustále sledované, nebo je potřeba nějaká rodičovská jistota? Teď přece telefony mají i paní učitelky a ty mají zase telefony na vás, na rodiče. Jak to vnímáte? Můžete psát, můžete telefonovat. No, ono, co se děje v té dětské hlavě, když v ní mobil začne hrát hlavní roli? No, psychologové upozorňují, že mozek dítěte se stále vyvíjí a je mnohem citlivější na rychlé podněty než mozek dospělého. Krátká videa, neustále notifikace, takové to oznamování, že něco, nekonečné vlastně takové to scrollování, to znamená, říkejme tomu, že neustále vlastně listování ve videích, krátkých videích a na různých aplikacích vlastně učí mozek očekávat okamžitou odměnu, jenže skutečný život takhle nefunguje. Školní úkol, knížka nebo obyčejný rozhovor vyžadují soustředění a trpělivost. Výzkumy ukazují, že nadměrné používání mobilu může souviset s horší koncentrací, problémy se spánkem i vyšší úzkostí. Děti navíc často tráví méně času pohybem, hrou nebo setkáváním se s kamarády v tváří v tvář. Odborníci ale zároveň připomínají, že problém není samotný telefon. Důležité je, kolik času na něm dítě stráví, co na něm dělá a jestli vedle displeje existuje i normální svět. No, to jsem tedy zvědav, jak to vnímáte vy?
1: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.
0: Haló, haló, haló. Volá. Kdo nám volá? Tady Honza.
2: Ano, dobrý večer. Radek, Českého Hradiště.
0: Zdravím vás.
2: Pane Honzo, já jsem velmi rád, protože já mám spoustu kamarádů i švagra, kteří jsou učitelé na první nebo na druhém stupni. A nikdy jsem s nima na toto téma nehovořil. A jsem velmi rád, že se dovolal pan učitel z druhého stupně, který byl tak benevolentní, který říkal, jasné, ať to mají, jo, kdykoliv, jo. Já jsem mladý taky, tež mám 60. A měl jsem střelecký klub po svazarmém, jezdil jsem na pionerský tábory jako vedoucí a vím, jak s dětskama, jak je zaujímout. On to řekl hezky, ale samozřejmě, jak následující paní, která volala po něm, řekla, no jo, jasné, vy jako chlap zaujímujete ty dětská, ale ty učitelky ne. A ty dětska si tam pak dělají, jo, mě nezří, co chtějí s těma telefonama. Takže já asi bych byl proto, jestli to, proč volám teda, nebyl asi proto, ale já bych jim to klidně řekl, protože já jsem vždycky s těma dětskama vycházel perfektně.
0: Dobrá, dobrá, dobrá. Mě teda, jako musím říct, zaujímuly učitelky, to zase, já bych jim to neupíral. Naše matikářka mě bavila, vždycky má co ne, já ti fláknu a zmlátím tě jak financ kozy, a to mě bavilo.
2: To já jsem měl změty se, jo, že... A nejlepší dvojka byla, teda, pardon, nejlepší známka byla dvojka, jo, že tak byla přísná, jo. Jedničku měla jenom paní učitelka. Ale tak to já bych asi taky, ale ve vyučování tak bych s těma dětskama domluvil, jako kantor bych, ale nejenom, takže já bych se třeba domluvil, ale asi by bylo lepší, kdyby to ředitel v té škole si udělal tak, že během vyučování mobily budou vyplány. Samozřejmě, jak ty dětskou přestávce. Maminko, prosím vás, nedojdu ve dvě, ale jdu ve tři, jo, a tak, ať mám možnost, než odevzdávat telefony, bych nebyl proto, ale třeba to nevyužívají během vyučování, jo, si tam píšou nějaké blbosti a tak dále mezi sebou. Když to není nutné, asi to není nutné, jak říkal pan z matematiky, pan učitel, není to nutné, je potřeba, mají něco dětské v hlavě, Můj názor je, že během vyučování, ne? Jinak ať žádné schránky, nic, ať to mají u sebe, samozřejmě je to jejich jako telefon, můžou komunikovat s rodinou, přestávce, napíše mamince nebo taťkovi, jo, tati, jo, vetři tam, nebo takhle. Mm-hmm. Takže to je můj názor.
0: Dobře, já vám za ně děkuju a zdravím do Hradiště, dobrou noc.
2: Děkuji, taky dobrou noc, všem posluchačům i vám.

0: Posloucháte Český rozhlas, posloucháte Noční linku, dneska jsme na vás tři, tady mi spí u nohou Bára, tady Petr Kubala nespí, tak to by bylo poznat, protože by bylo ticho a i když se říká, že ticho léčí, není to úplně optimální v rozhlasu. Pojďme si dát dalšího z vás, volajícího, protože to téma vás velmi zaujalo. 731 800 900 mobily do školy. Ano, ne. Striktní zákaz, zákonný zákaz, nebo stačí nějaké věty do školního řádu, anebo případně rozhodnutí na učitelích, nebo jak to vnímáte vy jako rodiče? Jestli se ty telefony nějak nezneužívají třeba ve školách, tak to asi vy jako rodiče úplně vidět nebudete na 100%, ale myslím, že kantoři ano. Už jsme tady nějaké měli v rámci vysílání, co ale i další. Tak budu rád případně, kdo se ještě ozvete, budu si toho moc a moc vážit samozřejmě. Tak třeba, kdo nám volá teď? Dobrý večer, nebo pěknou noc přeji.
1: Dobrý večer.
0: Ano, jste to vy, vypnout rádio.
1: Ano, vypínám rádio.
0: Děkuju za to, kdo nám volá a odkud?
1: Tady Růženka z Příbrami.
0: Růženka? Růženko, máte děti?
1: No já už jsem stará, kde už je 85.
0: Tak vy jste vyzrálá, Růženka, tak máte vnuky, vnučky.
1: Mám vnučky, mám vlastně 8 vnoučat.
0: No a jak to vnímáte vy, celou tady tohletu kauzu, tohleto povídání na téma mobily do školy, ano nebo ne?
1: Tak vlastně tam to někdo říkal, že pohled je dobrý, druhá a zvýpám, že jo.
0: Já se omlouvám, Růženko, zkuste lépe do telefonu, do aparátu, protože já vás slyším velmi špatně. No teď je to krásné.
1: Jo,
0: teď už vás slyším. Je to super.
1: Dobrý druhá zvýpám i mobil.
0: Všeho moc škodí.
1: Je to dobrá věc. Ale když na to, když to jdeme do školy, při vyučování se vás zaprý, to tak je to špatný, protože u toho můžu zazvonit, jo. A my si tam, pardon, já nějak chlapím. Pan učitel mě to povídá, právě lásku mluví, ono mu to do toho zazvoní, jo. No tak,
0: Omlouvám se, já vás slyším velmi, velmi, velmi špatně. Zkuste ještě pohnout tím telefonem, jestli je to možné.
1: Takže je to špatný, když si telefon je rušit, když učování.
0: Dobře, dobře, dobře, to zásadní máme, ale to spojení fakt nebylo dobré. Zdravím do Příbramy a omlouvám se za zkrácené povídání.
1: Jo. Já jsem ještě jenom chtěla říct, jestli slyšíte. Neslyšíte.
0: Slyším tak nějak jako zvláštně, ale povídejte, teď to na chvíli jde.
1: Jo, jde to, takže když třeba to dítě jde po ulici a dívá se do mobilu, tak je to tady v nebezpečí, že může ho něco přejet, jo.
0: Ano.
1: No a to je velice taky špatný. Takže ten mobil by měl být tašté a používat ho, když ho potřebuje. Tak to používala svých doučata, a hodně to tak dělali a někdy se mě se přihodilo. Viděla jsem v televizi jednu paní, šla po cestě, vedle tekla řeka, ona se dívala do mobilu, nedávala pozor, padla do řeky. No. Takže tak asi takhle, no, to vás chtěla říct.
0: Děkuju vám, Růženko, děkuju moc, do Příbramy zdravím a přeju dobrou noc. Hodně z vás telefonuje, děkuju moc. Kdo zavolá ještě jako další? Třeba vy, máme ještě chvilku času. Kdo to je?
2: Dobrý večer, Stanislav z Nové Dubnice.
0: Zdravím vás.
2: Dovolal jsem se?
0: Dovolal jste se tak rádi si poslechneme názor ze Slovenska.
2: Ano, děkujem. No, já mám takýto názor. Ty děti přijdou už závislé do škôl na mobiloch, niektoré skoro od kolísky. Takže škola by mala slúžiť aj na to, aby ich od tých mobilov, od takého nemožného používania odnaučila. Kto to má urobiť, keď nie je škola, ktorá je plná vysokoškolských vzdelaných ľudí, ktorej celá mašinéria je zdravotná, môže preventívne poslúžiť a zakázať to vyslovene, povedať, že nie, no tak to je totálna hlúposť. Malo by sa samozrejme to používať správne. Čiže ja by som tým mobily nezakazoval, upravil ich používanie. Tak ako sa kedysi upravila televízia, no moje deti sa mohli pozerať 8 hodín týždenne a vybrali si programy, ktoré chcú sledovať. Alebo krúžky do školy si vybrali, že 3 môžu. Povedal som maximálne 3. Keď išli kdesi do ozdravovne napríklad, no tak sme im nevolali, neboli naučené, že budeme volať, musíme byť spojení. Však tam boli v bezpečí, písali sme si a keď sme za nimi prišli v polovici toho pobytu po mesiaci, tak sa dcery pýtali, Ježišmaria, ale tatino, aby sme to stihli, aby sme tam prišli presne. Čiže nevytvárať tie deti závislé na, proste na nás, na rodičoch.
0: Mm-hmm.
2: To je totálna hlúposť. Takže mobily sa musí nájsť správne použitie aj v školách. V školách by sa to mali deti naučiť, lebo ináč to presunieme alebo len na pobedie, alebo do celého života takúto závislosť. Tak jak závislosti je spústa rôznych, no tak budú závislosti aj na mobily. Na mobiloch. Takže tie deti by sa na škole mali naučiť proste to využívať správnym smerom. Dnes deti, ja som si to tak trošku testoval, no okrem iného. Teda ja sám som si dal samozrejme od mobil, keď som podnikal, tak som mal mobil zapnutý od 8. do 20. Aj to nie je cez noc. A potom, teraz napríklad, ja už ako dôchodca si to môžem dovoliť, tak som ten mobil 5 rokov takmer nepoužíval. A smartfón. A mobil, no ten som mal teraz, mávam zapnutý raz možno za týždeň, pozriem sa, či tam je nejaká SMS-ka. Takže treba začať od rodičov, od starých rodičov, naučiť sa to využívať správne. Čiže deti by sa mali naučiť používať výpočtovú techniku, či počítače, či mobily, či ja neviem čo, umelá inteligencia ide. A ešte neviem, aké inteligencie prídu. Takže naučiť ich trošku rozmýšľať, naučiť ich, že nie je to, že sa budú vychvalovať, že aký ja mám mobil a aký ja mám oblečenie a aké ja mám neviem čo, ale ako viem zabehnúť, ja neviem, 100 metrov na okruhu kdesi a veci podobné. Čiže k tomuto viesť aj tie deti. Na to máme tie školy aj. Samozrejme aj rodičov. Takže môj názor je v podstate taký, že áno, mobily áno, ale. A okrem iného teda aj tie mobily by mali byť spravené tak, a to je ďalšia vec, že mali by byť, nie je to robené na biznis, preto toľko sietí a preto toľko hlúpostí tam a preto to deti využívajú na ohováranie jeden druhého a podobne a 3 metre sú od seba a posielajú si to cez mobil. Mm-hmm. No takže naučiť na škole práve by sa to mali tie deti naučiť, ako to správne využívať. No a ďalšia vec, na to máme všetky tie mašinérie aj technické, neviem aké, no proste nájsť pre mobily ďalšie nie že aplikácie, ale spôsob použitia aj v rámci vyučovania, treba aj na každej hodine pomaly. Aj na skúšania, aj neviem na čo. Že proste sa to naučia deti a nie len deti, ale my všetci používať správne. Lebo mobil je a vôbec technika, ktorá neustále nás prevádza, je nesmierne dobrá. To sme si overili doteraz, že všetko bolo k čomu si. Samozrejme sa to všetko mohlo aj zneužiť. Ale bolo to aj na super veci. Takže len nájsť to, čo je super.
0: Mm-hmm.
2: Tak, jak boli autá, že Ježišmaria, už prišlo sa na to, že ani to auto není všetko, že sa dá aj tá hromadná doprava. Tak, ale to, k tomu všetkému my dospievame postupne. No tak treba, aby sa to dospievanie aj urýchlovalo. Nie len tá technika, mm-hmm. ale aby ruka v ruke s tým išlo aj používanie a tak ďalej.
0: Ďakujeme.
2: V podstate všetko. Ďakujem.
0: Děkujeme i já děkuji a zdravím na Slovensko. Dobrou noc.
2: Dobrou noc.

0: No, blížíme se do finále s dnešním tématem, to teda jste nám tady zavařili až telefonní ústřednu. Samozřejmě ještě máme možnost někoho vzít do vysílání 731 800 900. Nebojte se, klidně zavolejte, řekněte svůj názor, protože o vás to je. Samozřejmě i přidávám možnost jan.macon@rozhlas.cz. Tohle téma vlastně je od vás, od někoho, od posluchačů, tak to jsem vyplnil už někdy před měsícem, jsem na to myslel. Tak přidávejte i témata další do dalších nočních linek. Teď jsem akorát koukal na rozpisy služeb na červenec, na srpen. Uslyšíme se nesčetněkrát, tak snad to padne na úrodnou půdu. Kdo volá jako další do dnešního nočního vysílání Českého rozhlasu? Tady Honza.
1: Dobrý večer, tu je Emo z Pravenca.
0: Zdravím vás, Emo.
1: No, mobily ano, alebo nie. Mm-hmm. Spôsobte, aby v školách nebol signál.
0: Tak bude Wi-Fi.
1: Tak Wi-Fi všetko vypnú, signál, nič, tma, odtieniť.
0: Mm-hmm. No. Vidíte to takhle, že by to byl asi nejlepší způsob?
1: Nie, že najlepší, ale je to jeden zo spôsobov.
0: Jak vy a třeba vaše děti, anebo děti ve vaší rodině, mobilní telefony dostali kdy do rukou vůbec poprvé? Kdy jim říkali pane, paní?
1: O, neskoro, neskoro. A povedal bych, že mám rozumné děti, nepreháňají.
0: No, tak samozřejmě, to taky bych...
1: Oni už jsou po 45 rokov.
0: Takhle, tak to jo, tak to jo, tak to jo. No ale asi budete taky souhlasit, předpokládám, s jedním posluchačem, který volal a říkal, za našeho mládí bylo zase furt čudný na tu televizi, na tu bednu. Že každá doba má své.
1: No. My jsme do televizora nečumeli, my jsme televizor nemali a nemám ho doteraz.
0: Tak to stále vyhrál na celé čáře v tom případě.
1: No.
0: Protože já už mám pocit taky někdy, že v té televizi nic nedávají.
1: No. Já nevím, či dávají, či nedávají, já to nevím.
0: Rádio je s vámi. Děkuju, Emo, zdravím vás a vypínáme.
1: Český rozhlas, já to jsem na Slovensku.
0: Taky si toho vážíme, že posloucháte, že taky zavoláte.
1: Brno a dvojka, vynikajíce.
0: Snad kolegové taky poslouchají. Děkuju, dobrou noc.
1: Dobrou noc.
0: Tak, děkuju i vám. Samozřejmě přidáte se, já tady zkontroluji ještě taky i pisálky, abych neopomněl nějaké zprávy, které dorazily. Ne, nemám. Tak dáme ještě jeden telefon, určitě. Tak, Péťo, někoho tam kopni. Tak třeba zkusíme to. Kdo je tam?
2: Dobrý den, tady Luboš. Na severní Čech.
0: Zdravím vás.
2: Na rádio.
0: Jo, jo. Luboši, je to na vás. Povídejte, jak to vnímáte vůbec celou tu kauzu a jestli je to pro vás kauza, je to pro vás důležité tohleto řešit, mít telefon, nemít telefon ve škole. Jak jste na tom?
2: Každopádně mě už přes 60 roku, nicméně každopádně bych to striktně, bohužel dnešní společnost je taková, že se to jinak ani nedo představit, nařídil ředitelům škol, protože když to provedou sami ředitelé jako zřizovatelé, tak jsou jakoby v nůžkách. Mnohdy ty zřizovatelé anebo ty rodiče jsou nevděční za to. Děti by měly mít telefon, když jdou do školy a když jdou ze školy. V době vyučování nepoužívat. Vůbec.
0: Vypnout.
2: Protože tady slyším názory televize a tohle to všechno. Ano, jenže dneska ty děti ty telefony používají už, dá se říct, od nemůžu říct prenatálního stavu, ale velice, velice brzo. Televize jsme měli později. Řidičský průkazy jsou od 17 let, ale telefony. Dneska už malí děti ovládají líp než my. A s těma telefonama, s nima můžou lidi manipulovat. A to je to nejhorší, co se děje v té společnosti. A ti učitelé jsou nešťastní mnohdy, protože dneska to není o tom, jako to bylo dřív, že kantor něco znamenal. Dneska to je o tom, že dítě něco znamená. A rodiče se postaví většinou proti kantorovi.
0: Děkuju. Děkuji i vám, Luboši, jestli je to všechno.
2: Jo, je to všechno, děkuju.
0: Děkuji, dobrou noc, ať se daří. Dobrou noc, dobrou noc, takže píšu si ne, ne, ne. No, kdybych udělal sumář, no, z velké části ne. Prostě mobil do školy nepatří, ale je pravda, že už se rozcházíte v tom, jestli to udělat jako striktním zákazem anebo rozhodnutím ředitele školy, školním řádem. Tady už to je trošičku takové vachralatější, ale nicméně ne, mám tady jedno velké ne. Statisticky to mi to tak vychází.
3: Telegram s adresou svět.

0: Haló, Český rozhlas, kdo nám volá jako poslední, kdo to je? Alenka?
1: No, dobrý večer, nebo to jsem se dovolala.
0: Dovolala, jste poslední.
1: Já to dovolu velice rychle.
0: Jenom mi řekněte vaše jméno, abych
1: tady,
0: věděl.
1: Tady Marie z Krkonoš.
0: Maruško, povídejte.
1: Já jsem dovršila 95 let a měla jsem pozvaný dětičky, to znamená vnoučata a pravnoučata v sobotu. A představte si, že celou tu dobu nikdo nevytáhl mobil.
0: Co se stalo?
1: To se stalo, prostě si hráli, povídali. A já jsem to pozoroval, že jinak vím, že o to strašně stojí, že to ovládají, víte. Ale zastanovali rodiče zavedení tak, že prostě až bude v 7. třídě, tak ví, že ho dostane, víte. Takže žádný takový, že by to měli hned. A těší se na to samozřejmě, až to ovládají od svých kamarádů, že jo. Ale chci říct taky něco k těm dospělým lidem, jako jsem třeba já teda, starým lidem, že když si ho zapomenu, já mám jenom ten tlačítkový. A když si ho zapomenu a jdu ven a děti mě samozřejmě kontrolují, protože žiju sama a je mi už tolik, tak je takový chaos potom. A teďka, kdo se teda se vypraví eventuálně za mnou, protože jsem jakoby bez toho mobilu. Takže na něco je to taky zase výborný i pro vás starý lidi, víte. Ale pozorovala jsem po vánočních dětí, kteří si kdysi vždycky hráli tady v ulici s hokejkama, s bíčkama a tak dále. A teď jsem koukala, jak všichni stojí v hloučkých a s těma mobilama tam manipulovali. Představujou si je zřejmě. Takže je to taková nezbytná věc víceméně a neujdeme tomu, protože taková už je doma a taková je technika. Takže záleží na rodičích, jak to zregulujou a musím říct, že i ty malé děti jsou velice zručné, už těma prstíčkama tam do těch planek takových, víte, hračí, že to ovládají, ale to nese doma a nedá se nic dělat. Tak to se chtěla říct jako za dvě generace, že se to dá ukočírovat za prvé a za druhý nám starým je to skoro nezbytný takový doplněcký hlídání a toho kontrolování.
0: A protože Maruška už je taková odrostlejší, vzdrálejší, tak bychom měli si v ní vzít příklad, protože to je taková chodící studnice moudrosti, tak vám za to děkuju.
1: Není zač, dobrou noc.
0: Dobrou noc. A vyšlo to akorát hezky gongem. No, jak to celé dneska všechno uzavřít? Dejte mi ještě pár vteřin. No, uzavírám to takhle. Poděkuju všem, že jste napsali, že jste zavolali. Bylo vás moc ve vysílání. Jana, Standa, Veronika, Katarína, Bohuslava, Jiří, Jirka, Staňa, taky Jindra, Radek, Ružena, volal Stanislav, Luboš a na závěr Marie. Jestli jsem si někoho zapomněl poznamenat, tak Honzo, tohle už se ti příště nesmí stát. A to příště bude ve středu, protože ve středu budeme spolu zase 2 hodiny v noční lince a bude to tentokrát na téma, čeho máme v životě moc. Čeho máme v životě moc? Uslyšíme se ve středu, hodinu před půlnocí, jinak dnešní úterní noční linka bude s Jitkou Lukešovou. No a téma Léto je za dveřmi. Mimochodem v tomto týdnu se ještě uslyšíme nejen ve středu, ale i v pátek a v sobotu, takže si mě užijete víc než dost. No, bude to ještě pestré. Každopádně, jak jsem zmiňoval, jan.macon@rozhlas.cz, pište, klidně navrhujte témata i třeba ta nejobyčejnější. Zkusíme probrat, co vás zajímá. Letní vaše myšlení je vítáno, stejně tak i klasickou poštou. Český rozhlas, noční linka, Honza Macoun. I tohle do

0: Český rozhlas Střední Čechy, rádio vašeho kraje. Divadlo pro vaše uši.
1: Dobrý večer, tak jsem tu zas, abych vám pro tu následující hodinku vybral pár minut z bohatého zvukového archivu mluveného slova. A kdože bude naším hostem tentokrát? Inu, mistr povídky a humorista, který tu u nás není zdaleka poprvé, ale tentokrát jeho literární práci uvádím jedním skvělým postřehem. Víte, co si britský novinář a spisovatel pan Jerome Klapka Jerome jednou poznamenal? Že totiž nejlepší politikou v životě je mluvit vždy pravdu, pokud ovšem nejste mimořádně dobrým lhářem.

0: Divadlo pro vaše uši s Robertem Tamchynou.
1: Zřejmě nikdo neudělal pro popularitu románu Tři muži ve člunu pana Jeroma Klapky Jeroma u nás doma tolik,

co Miroslav Horníček. Týž Miroslav Horníček, který tak obdivoval jiný Jeromův citát. Mám rád práci, fascinuje mě. Celé hodiny se na práci kolem sebe dokážu nehnutě dívat. A na vlastní oči mohu potvrdit, že Miroslav Horníček měl opravdu u sebe doma, kdysi v Hradešínské ulici, tři muže ve člunu hned blízko u ruky, na poličce jako jednu z několika knížek první pomoci.

Já mám, vážení přátelé, nad postelí takovou malou poličku a na té několik knih. Nejsou to samozřejmě všechny mé knihy, ostatní jsou v knihovně, ale tyto mám na té poličce a tedy na dosah. Občas před spaním po některé z nich sáhnu a přečtu si třeba jen pár stránek a třeba jen pár vět. Mám tu také Tři muže ve člunu. To je stará knížka. Byla napsána v roce, kdy se narodil můj otec. Mnohé od té doby zestárlo, mnohé vyšlo z módy a mnohé už tady bohužel není. Ale ona trvá, je mladá a získala si od doby svého vzniku miliony čtenářů. Doslova miliony, ale na množství nehleďme. Důležité a krásné je to, že každý z nich se k ním vrací. Je dobré mít ji stále na dosah. Na dosah ruky, na dosah paměti. Když jsme byli s kamarády delší čas v zahraničí na divadelním zájezdu, když, abych řekl slovy klasika, cizinou jsme bloudili, vyprávěli jsme si některé její kapitoly z paměti. Všichni jsme je znali. Znali jsme je a přesto jsme si je stále znovu vyprávěli, protože síla té knihy, síla jednotlivých kapitol nevězí v poentě a nedá se vybít jediným sdělením. Její síla vězí v pohledu na několik drobných a prostých věcí a dějů. Vězí v tom, že i nás, své čtenáře, učí tyto věci a děje vidět. Vracím se k ní, když je mi dobře. A nebo když chci, aby mi dobře bylo. Přeju vám poklidnou chvíli, lahodný doušek, pohodlné posezení a dobrý poslech. Oběť jednoho sta a sedmi fatálních nemocí. Prapodivná věc, ale já když si čtu reklamní oznámení na nějakou zázračnou medicínu, tak vždycky dojdu k závěru, že tou dotyčnou nemocí, o které se tam pojednává, trpím v té nejvirulentnější podobě. Pokaždé odpovídá diagnóza přesně všem pocitům, které mám odjakživa já. Vzpomínám si, jak jsem si jednoho dne zašel do knihovny Britského muzea, abych se poučil, co má člověk podnikat proti jakési nepatrné chorůbce, která se o mě pokoušela. Mám dojem, že to byla Sena Rýma. Vyhledal jsem příslušnou publikaci a prostudoval jsem si všechno, co jsem si prostudovat přišel. A potom jsem tak nějak bezmyšlenkovitě a bezplánovitě obracel listy a naprosto lhostejně si začal číst o jiných nemocech, jen tak po všechně. Už si nepamatuji, co to bylo za chorobu, do které jsem se poprvé víc zahloubal. Vím jenom, že to byla nějaká strašlivá, zhoubná metla lidstva. Ale ještě jsem ani z polovičky nepřeletl očima výčet varovných symptomů a už na mě dolehlo poznání, že tu chorobu mám. Na chvilku jsem úplně skamenil hrůzou. A pak jsem už v naprosté apatii zoufalství zase obrátil pár stránek. Narazil jsem na tyfus, pročetl jsem si jeho příznaky, objevil jsem, že mám i tyfus, že už ho mám zřejmě řadu měsíců a že to vůbec nevím. A ptal jsem se v duchu, co mám ještě. Nalistoval jsem tanec svatého Víta, zjistil jsem, jak jsem ostatně očekával, že ten mám taky, začal jsem se o svůj případ zajímat a rozhodl jsem se prozkoumat ho důkladně. A tak jsem se do toho dal podle abecedy. Prostudoval jsem Addisonovu chorobu a dozvěděl se, že na ní stůňu a že se do 14 dnů může vystupňovat v addisonskou krizi. O Brightově nemoci jsem ke své úlevě zjistil, že ji mám jen ve formě zcela mírné, takže v mém případě se s ní dá ještě nějaký čas žít. Za to cukrovku jsem měl s vážnými komplikacemi a s cholerou jsem se zřejmě už narodil. Svědomitě jsem probádal všechna písmena abecedy a pouze o jediném neduhu jsem mohl s jistotou usoudit, že jim netrpím. A to o sklonu k samovolným potratům. V první chvíli mě to dost zamrzelo. Připadalo mi to jako urážlivé přezírání. Jak to, že netrpím sklonem k samovolným potratům? Jak to, že zrovna já mám být takto omezován? Po nějaké chvíli však ve mně převládly pocity méně chamtivé. Uvážil jsem, že mám všechny ostatní ve farmakologii známé nemoci. Začal jsem se na celou tu věc dívat méně sobecky a došel jsem k rozhodnutí, že se bez sklonu k samovolným potratům obejdu. Záškrt, jak se ukázalo, mě zachvátil, aniž jsem si toho povšiml, rovnou ve svém nejzavilejším stádiu a žloutenkou infekční jsem se očividně nakazil už ve věku jinožském. Po žloutence už tam žádné další choroby nebyly, usoudil jsem tudíž, že ani ve mně
už nic jiného nehlodá. Seděl jsem a dumal. Přemítal jsem, jaký to musím být z lékařského hlediska zajímavý případ a jak cenou akvizicí bych byl pro kandidáty veškerého lékařství. Kdyby medici měli mne, nemuseli by dělat žádnou klinickou praxi. Já sám vydám za celou kliniku. Úplně by jim stačilo párkrát si mě obejít a hned by si mohli doběhnout pro diplom. Pak mi v mysli vyvstal problém, kolik mi asi ještě zbývá let. Pokoušel jsem se sám vyšetřit. Chtěl jsem si spočítat puls. Nejdřív jsem vůbec žádný puls nenahmatal. Potom se zčista jasna roztepal. Vytáhl jsem hodinky a odpočítával. Napočítal jsem 147 tepů za minutu. Pak jsem chtěl vidět, jak mi tluče srdce. Ale ani srdce jsem si nenahmatal. Úplně se mi zastavilo. Od té doby jsem už byl sice přinucen přiklonit se k názoru, že na svém místě být muselo a zastavit, že se nemohlo, ale vysvětlení mi chybí pořád. Proklepal jsem si celé své průčelí, od míst, kterým říkám pas, až k hlavě. Vzal jsem to i kousíček do obou stran, kousíček přes ramena na záda, ale nic podezřelého jsem nenašel a nic podezřelého jsem neslyšel. Ještě jsem se pokusil kouknout na jazyk. Vyplázal jsem ho, jak nejdál to šlo. Zavřel jsem jedno oko a tím druhým jsem se snažil jazyk prohlédnout. Viděl jsem mu jenom na špičku. A jediné, co mi ta námaha vynesla, bylo ještě důkladnější ujištění, že mám spálu. Vešel jsem do té čítárny jako šťastný, zdravým, kypící člověk. Ven jsem se vybelhal, jak schátralá troska. Odebral jsem se k svému lékaři. Je to můj dobrý, starý kamarád a když si vezmu do hlavy, že stůňu, tak mi vždycky sáhne na puls, smrkne mi na jazyk a popovídá si se mnou o počasí a to všechno zadarmo. Tak jsem si řekl, že tentokrát mu prokážu znamenitou službu, když k němu zajdu. Doktor nesmí vyjít ze cviku, povídám si, ať má tedy mne. Na mě se pocvičí mnohem víc než na 17 stech obyčejných, běžných pacientů s jednou, na nejvýš dvěma nemocemi. A tak jsem zašel rovnou k němu a on povídá, tak, co tě trápí? Líčením, co mě trápí, řekl jsem, nebudu mařit tvůj čas, milý příteli. Život je krátký, takže bys mohl vydechnout naposled, než bych byl s tím líčením hotov. Povím ti raději, co mě netrápí. Netrápí mě sklon k samovolným potratům. Proč mě sklon k samovolným potratům netrápí, to ti říci nemohu. Spokoj se s faktem, že mě netrápí. Za to mě trápí všechno ostatní. A pověděl jsem mu, jak jsem na to všechno přišel. On si mě otevřel tam, kde mám ústa, nakoukl do mě, chňapl mi po zápěstí, pak mě, zrovna když jsem to nečekal, praštil přes prsa, tomu říkám zbabělost, a hned v zápětí mě do prsou trkl hlavou. Načež se posadil, napsal recept, složil ho a podal mi ho a já si ho strčil do kapsy a šel jsem pryč. Ani jsem ten recept nerozložil. Šel jsem s ním do nejbližší lékárny a tam jsem se s ním vytasil. Lékárník si ho přečetl a vrátil mi ho. Řekl tohle, že on nevede. Jste přece lékárník, zeptal jsem se. Ano, jsem lékárník, řekl on. Kdybych byl potravní konzum a k tomu ještě rodinný penzion, pak bych vám snad mohl být k službám. Co mi v tomto případě hází klacky pod nohy, je skutečnost, že jsem pouze lékárník. Přečetl jsem si recept. Stálo na něm jeden půlkilový biftek, k tomu jeden půl litr piva pravidelně po 6 hodinách, jedna 15-kilometrová procházka každé ráno, jedna postel přesně v 11 hodin každý večer a neláduj si do hlavy věci, kterým nerozumíš. Řídil jsem se podle těchto pokynů, což mělo ten šťastný výsledek, mluvím jenom za sebe, že můj život byl zachován a běží dokonce dodnes.

0: Český rozhlas Střední Čechy, rádio vašeho kraje.
1: Pan Miloš Kopecký už nám tu v divadle pro vaše uši opakovaně předvedl, jak si dokáže bravurně pohrát s vyprávěním dobře napsaného a vystavěného příběhu a s jeho poentou. Logicky se tak v rozhlase nemohl minout s povídkami Jeroma Klapky Jeroma. Ta následující, kterou můžete znát i ze staršího televizního zpracování, se jmenuje Překvapení pana Milberyho.
2: Přijel autobusem od vlaku 4.52. Nesl malý kufřík a nějaký proutěný koš. Vypadalo to jako košík na prádlo. Nedovolil, aby se hotelový podomek dotknul toho zavazadla. Nesl koš před sebou za obě držadla a ohmatával je na každém druhém schodu, zdali dobře drží. V ohybu schodů uklouzl, dal hlavou hezky dunící ránu do zábradlí, koš ale pevně držel. Cizinec jenom zaklel a hrnul se dál. Viděl jsem, že je nervózně rozčílený. V hotelu si však našinec zvykne na takové lidi. Když člověk od něčeho utíká nebo za něčím běží, zastaví se cestou v hotelu a pokud vypadá tak, že může zaplatit svůj účet, nestaráme se o něho. Tenhle člověk mě ale zajímal. Byl neobyčejně mladistvého a nevinného vzhledu. Po několika místech, která jsem měl dříve, byl tento hotel nudná díra. Když člověk po 3 měsíce obsluhuje obchodní cestující, kteří mají neobyčejně špatnou sezónu a ještě k tomu potrhle novomanžele, co běhají s načištěným průvodcem v ruce, po takovém kvartálu je člověk trochu znuděn a vítá každou událost, která slibuje nějaké rozptýlení. Doprovodil jsem mladého muže do pokoje a ptal jsem se, mohu-li mu něčím posloužit. On uložil koš na postel s patrnou úlevou, sundal klobouk a pak se ke mně otočil s odpovědí. Jste ženat, tázal se. Ptát se na tohle číšníka je podivné, ale když to chce vědět muž, není třeba se znepokojovat. Právě ne, odpověděl jsem. Byl jsem totiž tehdy jen zasnouben. Ale kdyby snad šlo o radu... Ne, to zrovna ne, odpověděl. Nechci, abyste se mi vysmál. Myslel jsem, že jako ženáč byste té věci lépe rozuměl. Máte v domě nějakou rozumnou... ženskou? Ženy tu jsou, řekl jsem. A co se týče jejich rozumu, to je věcí názoru. Jsou to obyčejné ženské. Mám snad zavolat pokojskou? O, zavolejte, ano. Ale počkejte chvíli, napřed to otevřu. Začal zápolit se šňůrou, pak najednou toho nechal a smál se pro sebe. Ne, řekl, vy to otevřete. Jen pěkně opatrně, prosím, budete překvapen. Já o překvapení mnoho nestojím, podle zkušeností jsou většinou nepříjemná. Co je v tom? Tázal jsem se. No, uvidíte, až to otevřete, neublíží vám to. A zase odstoupil, usmívaje se. No, pomyslel jsem si, zdá se, že je to neškodný blázen. Snad v tom není mrtvola, říkám, abych ho potrápil. Mladík zbledl jako prostěradlo a opřel se o kamna. Dobrý bože, zvolal, tohle neříkejte. Ani jsem na to nepomyslel. Otevřete to, prosím vás, rychle otevřete to. Raději bych viděl, kdybyste si s tím poradil sám, řekl jsem. Celá ta věc se mi totiž přestávala líbit. Nemohu, pane. Po tom, o čem jste se zmínil, celý se třesu. Otevřete to rychle, člověče, a řekněte mi, že se nic nestalo. Nuže moje zvědavost mi pomohla. Přeřízl jsem šňůru, sundal víko a pohlédl dovnitř. On byl odvrácen, jako by se bál. Dopadlo to dobře? Tázal se. Žije? Jo, žije tak dobře, jak si jen kdo může přát. Dýchá dobře? Tázal se dále. No, neslyšíte-li to oddychování, pak se bojím, že jste hluchý. Dýchání bylo jistě slyšet až na ulici. On poslouchal, až i sám byl uspokojen. Bohu díky, zvolal a klesl do lenožky u krbu. Považte, já na to nepomyslil, pokračoval. Zavřel jsem ho do košíku před hodinou a kdyby si nějakou náhodou zamotal hlavu do prádla, ne, nikdy už neprovedu takovou hloupost. Máte ho rád, tázal jsem se. Otočil se ke mně. To je otázka, vždyť jsem jeho otec. A tu se zase spokojeně usmíval. Aj, řekl jsem. To myslím, že mám potěšení mluvit s panem Coaster Kingem. Coaster King, opakoval mladík překvapen, já se jmenuji Milberry. Na to já. Otec tohoto dítěte podle tabulky na výku je Coaster King, pocházející od Starlight, jeho matka Jenny Denny od Derby Ďábla. Hleděl na mne ustrašeně a postavil židli mezi nás. Bylo jasné, že teď zase on myslel o mně, že jsem blázen. Ujistiv se po chvilce, že nejsem nebezpečný, posunoval se blíže, až mohl nahlédnout do košíku. V celém životě neslyšel jsem tak strašného výkřiku. Mladý muž stál z jedné strany postele a já z druhé. Pes, probuzený tím lomozem, posadil se a zavrčel napřed na jednoho, potom na druhého. Podle mého mínění bylo to asi 9měsíční štěně buldoka, na svůj věk pěkný kousek. Mé dítě, křičel mladík s vytřeštěnýma očima. To není mé dítě, co se to stalo? Zbláznil jsem se? Jste na nejlepší cestě k tomu, řekl jsem. A on také byl. Uklidněte se, prosím. Co pak jste myslel, že uvidíte? No své dítě, křičel znovu, své jediné dítě. Myslíte skutečné lidské dítě, ptal jsem se. Někteří lidé mají takové pošetilé způsoby, že tak mluví o svých psech, člověk nikdy neví. No ovšem, že myslím na dítě, odpověděl. Nejhezčí, které jste kdy viděl, v neděli právě 13 týdnů. Včera se mu prořezal první zoubek. Při pohledu na buldočí hlavu se ho zmocnila zuřivost. Vrhnul se na košík a myslím, že by byl ubohé zvíře zardousil, kdybych tomu nebyl zabránil. Ten pes za to nemůže, upozorňoval jsem toho člověka. A myslím, že je mu z celé té záležitosti právě tak zle jako vám. On se také ztratil. Někdo si z vás stropil žert. Vzal vaše dítě a strčil do koše pejska, jestli ovšem tam vůbec dítě bylo. Jak to myslíte? Inu, pane, povídám, prominete-li, muži při střízlivých smyslech nevozí sebou děti v koších na psy. Odkud jedete? Z Benbury, odpověděl. Tam jsem velmi dobře znám. To docela věřím, řekl jsem. Jsem Milbury, kupec z Vysoké ulice. Co tu chcete s tím psem, tázal jsem se. Nezlobte mne, odpověděl. Teď se neznám. Moje žena je tady ve Warwicku. Ošetřuje nemocnou matku a v každém dopise, který poslala za posledních 14 dní domů, píše. O, jak toužím vidět našeho Erika. Kdybych jenom na okamžik mohla spatřit tím malého Erika. Velmi materské cítění, poznamenal jsem, které jí dělá čest. Tak tedy dnes odpoledne, pokračoval mladý kupec, kdy se dříve zavírá, řekl jsem, že jí sem dítě přivezu. Ona nemůže matku opustit a k ním dítě nechci vzít, protože stará paní mne jaksi nemá ráda, prý ji rozčiluji. Tak jsem chtěl počkat v hotelu na Mily. To je moje žena. Má sem přijít, až si vyšetří chvilku volna. Chtěl jsem své ženě udělat překvapení. A to asi bude největší překvapení, jaké jste jí kdy uchystal, podotknul jsem. Nedělejte si z tak vážné věci žerty, okřikl mne. Jsem nervózní a mohl bych vám ublížit. Měl pravdu, žerty tady nebyly na místě. Ale proč jste dal malého Erika do psího koše? Nic takového, odpověděl podrážděně. To je košík na jídlo. V posledním okamžiku jsem zjistil, že bych nedovedl nést dítě na rukou. Myslel jsem také na to, co by za mnou uličníci pokřikovali. Chlapeček málo kdy spí, víte? Myslel jsem, když ho pohodlně uložím v koši, že se mu nic nestane na tak krátké cestě. Košík jsem držel ve vlaku na klíně, nepustil jsem ho z rukou ani na okamžik. Je to zoufalé, jak se Eriček změnil. Potomhle budu věřit na ďábla. Nebuďte směšný, řekl jsem. Je tady jistě nějaké vysvětlení. Víte to jistě, že to je ten týž koš, do kterého jste uložil dítě, pane Milbury? Trochu se uklidnil. Naklonil se nad koš a bedlivě si jej prohlížel. No, vypadá tak, řekl, ale přísahat na to nemohu. Říkáte, že jste košík nepustil z rukou. Přemýšlejte trochu. Ne, řekl, měl jsem jej na klíně po celou cestu. Vždyť je to nesmysl, namítal jsem. Leda, že byste tam byl sám omylem položil psa místo dítěte. Jen si to klidně rozvažte. Nejsem vaší ženou, chci vám jenom pomoci. Nebudu vám nic vyčítat, kdybyste třeba jenom na minutu z toho koše spustil oči. Zase chvíli přemýšlel a tvář se mu rozjasnila. Pro boha, zvolal, máte pravdu. Postavil jsem koš na chvíli na nástupišti v Benbury, když jsem si kupoval časopis Humory. Tuto máme, povídám. Teď mluvte rozumně. Moment. Nezačíná náhodou zítra v Birminghamu výstava psů? Myslím, že máte pravdu. Teď jde do tuhého, pane, řekl jsem. Náhoda tomu chtěla, že toho psa vezli na výstavu ve stejném koši jako vy Erička. Vy jste vzal tomu člověku jeho štěně a on vzal vaše dítě a nechtěl bych předvídat, kdo z vás je v tuto chvíli z toho více blázen. Sázím se, že on si myslí, že jste to udělal úmyslně. Pan Milberry opřel hlavu o čelo postele a sténal. Mili přijde každou chvíli. Každou chvíli a já jí mám říci, že naše dítě šlo omylem na psí výstavu. To nesvedu. Ne, kde pak to nesvedu. Jeďte do Birminghamu, radím, a pokuste se najít správný koš. Stihnete vlak ve 17:45 a v 8 jste zpátky. Pojeďte se mnou, pane, prosil. Vy jste hodný člověk, pojeďte. Nejsem z toho, abych jel sám.

Tak. A za 20 minut mladý Milberry, buldočí štěně a já jsme seděli ve třetí třídě vlaku do Birminghamu. Sehnal jsem přednostu stanice, ten svolal všechny nosiče, kteří byli u vlaku 5.13. Všichni se shodovali v tom, že z vlaku nevystoupil nikdo s podobným košem. Přednosta stanice, sám otec rodiny, pojal sympatie k nešťastnému kupci a telefonoval do Banbury. Pokladník stanice si pamatoval jenom tři pasažéry, kteří kupovali lístky k tomu vlaku. Prvním byl pan Jessop, obchodník obilím, druhým jakýsi cizinec, ten si koupil lístek do Wolverhamptonu a třetím byl mladý Milberry sám. Věc vypadala beznadějně, když se do toho vmísil jeden čiperný hoch od Smithových novin. Viděl jsem starou paní, která jednala před nádražím o povoz a měla v ruce takový košík. A ten měl podobu právě toho košíku, co držíte v ruce. Sebrali jsme hocha na pomoc a vydali se k drožkám. Stará paní s košem na psa není obtížným předmětem stopování. Jela do malého laciného hotelu na Astor Road. Pokojská mi vyprávěla, že se té staré dámě vedlo s jejím košem právě tak špatně jako mému člověku. Košík se nevešel do vozu, putoval tedy na střechu kočáru a protože hezky pršelo, přikryl jej kočí zástěrou. Když zavazadlo sundovali z vozu, spadlo jim u vchodu na zem, dítě se probudilo a dalo se do pláče. Proboha, paní, co je v tom koši? Ptala se pokojská hotýlku. Dítě? Ano, má drahá, je to mé dítě, řekla stará paní. V kritické chvíli se vnutila do žertovné nálady, duše dobrá. Chudinka malá, doufám, že mu neublížili. Objednala si pokoj s otopem, Podomek odnesl koš nahoru a položil ho před krb. Stará dáma řekla, že si další obstará s pokojskou a poslala ho pryč. Po tu dobu, jak vypravovalo děvče, vřeštělo dítě jako parní siréna. Neplač, drahoušku, domlouvala stará paní rozmotávajíc šňůru. Máma otevře, jak nejrychleji může. Pak se otočila k pokojské a řekla. Otevřte moji kabelku, tam najdete láhev mléka a několik sucharů pro psy. Suchary pro psy? Divilo se děvče. Ano, odpověděla návštěvnice se smíchem. Moje děťátko rádo suchary pro psy. Děvče otevřelo kabelku, vyndalo láhev mléka a půl tuctu sucharů pro psy. Stála zády obrácena a otočila se, když uslyšela za sebou zastejnání a ránu. Stará paní bez hnutí ležela na rohoži před krbem. Dítě sedělo v koši a řvalo, až se hory zelenaly. Pokojská v rozčílení popadla jeden suchar a dala mu jej. Dítě se ho chtivě chopilo. Potom dívka přiskočila k staré paní a křísila jí k životu. Ta asi za minutu otevřela oči, stará dobrá duše, a rozhlédla se kolem. Dítě teď zápolilo se psím sucharem. Dáma pohlédla na dítě a schovala hlavu v náruči pokojské. Co je to? Ptala se uděšeným hlasem. To v tom koši. Je to dítě, odpověděla tázaná. Jste si jista, že to není pes? Podívejte se ještě jednou. Děvče začalo být nervózní. No dítě se psem se hned tak nesplet, řekla. Je to lidské dítě, prosím. Stará paní se dala do pláče. To je trest na mne, řekla. Zvykla jsem si mluvit o tom psu, jako by to byl lidský tvor, a teď přišel trest. Odešla jsem před 2 hodinami ze svého domu s ročním buldokem, uloženým v koši. Viděla jste, jak svůj košík otvírám, a teď to překvapení. Ale přece z buldoka se neudělá dítě, milá paní, namítala moudře pokojská. Nevím, jak se to stalo, řekla postižená. Vím jen, že jsem vyjela s buldokem a tak nebo onak se z něho stalo tohle. Někdo je tam podstrčil, odpověděla dívka. Někdo se chtěl zbavit dítěte, vzal vašeho psa a dal dítě na jeho místo. To by musel být velký čipera, namítala dáma, protože jsem nespustila z koše oči. Ovšem je tady ta chvilka, co jsem se zastavila v Banbury v bife na číšku čaje. Tam to jistě udělali, řekla chápavá pokojská. A byl to chytrý kousek. V tom stará paní náhle pochopila svou situaci. Skandál! Já, svobodná žena z té naší klepařské vesnice a mám dítě, hrůza! Vždyť je to hezké dítě, přimlouvalo se děvče. Chtěla byste je?
ptala se nešťastná stará pana. Pokojská řekla, že děkuje, ale nechce. Stará dáma se snažila upamatovat si podrobnosti cesty, ale čím více přemýšlela, tím horší to bylo. Pokojská byla přesvědčena, že kdybychom byli nepřišli včas, snad by se chudák stará zbláznila. Když podomek vešel do dveří a hlásil, že dole je jakýsi mladý pán se psem a ptá se po dítěti, vrhla se poslovi kolem krku a objímala ho. Tak jsme stihli vlak do Warwicku. Do hotelu jsme naštěstí dorazili 10 minut před příchodem paní Milberyové. Šťastný otec nesl dítě v náručí po celou cestu. Řekl, že si košík můžu nechat a přidal mi k tomu ještě 10 šilinků s podmínkou, že budu držet jazyk za zuby, což jsem také učinil.

0: Český rozhlas Střední Čechy, rádio vašeho kraje.
1: Bojíte se rádi? To je taky otázka, co takhle v noci. Ale na druhou stranu, proč ne? Když Jerome Klapka Jerome byl taky, a to se o něm málo ví, autorem hororových a duchařských povídek. A dokonce čelným představitelem jednoho z anglických duchařských spolků své doby. Herec a režisér Jiří Hanák prožil v Anglii velkou část svého života. Byl mimo jiné i skvělým překladatelem a, to snad ani nemusím dodávat, milovníkem textů Jeroma Klapky Jeroma. Jeden z nich, který si vybral, skutečně děsuplný, se jmenuje docela romanticky, totiž Partner k tanci. A tak vám teď přeju takový ten, znáte to, příjemný strach před usnutím a brzy zase naslyšenou.

Tento příběh se udál ve Furtwagenu, malém městečku v Černém lese. Žil tam podivuhodný starý chlapík, jmenoval se Nikolaus Geibel. Vyráběl mechanické hračky, které získaly pověst skoro po celé Evropě. Zajíčky, kteří vyskakovali z hlávky zelí, napřimovali uši, uhlazovali fousiska a pak hned zasmizeli. Nebo kočky, které si myly obličej a mňoukaly tak přirozeně, že si je psi pletli se živými kočkami a vrhali se na ně. Vyrobil i panu, která měla v sobě ukrytý fonograf a zdravila dobré ráno, jak se máte. Nebo pána, který kouřil dýmku a vypil víc piva než 3 průměrní němečtí studenti dohromady. Ve městečku se dokonce věřilo, že starý Geibel dokáže vyrobit loutku schopnou všeho, co umí dospělý člověk. Jednou ale vyrobil loutku, která uměla ještě cosi víc. A došlo k tomu takto. Začalo to miminkem mladého doktora, jmenoval se Follen. Na počest jeho prvních narozenin uspořádala paní Follenová bál. Mezi hosty byl i starý Geibel se svou dcerou Olgou. Příští den odpoledne se u Geibla zastavili na pár slov 3 či 4 Olžiny kamarádky, které byly také na bále. Řeč se samozřejmě točila kolem včerejších zážitků a slečny kritizovali přítomné pány a hlavně to, jak tančili. Starý Geibel byl v pokoji, ale zdálo se, že je příliš ponořen do četby novin, než aby si jich všímal. Zdá se, jako by na každém bále bylo čím dál míň mužských, kteří umějí tančit, řekla jedna z dívek. A ty hloupé řeči, co vedou, přidala se druhá. Vždycky říkají totéž, jak báječně dnes slečno vypadáte, jezdíte často do Vídně, měla byste jet, je tam přenádherně, anebo jak kouzelné šatičky máte na sobě, nebo jak je dnes teplo, milujete Wagnera a podobně. Mně je jedno, o čem plácají, ozvala se třetí slečna. Když mužský dobře tančí, může být i pitomec. To jsou všichni. Utrousila zlostně další, dosti hubená dívka. Já chodím na bály tancovat, pokračovala slečna, aniž by si všimla její poznámky. Chci po partnerovi jenom, aby mě pevně držel, kroužil se mnou po parketu s jistotou a aby se neunavil dřív než já. Takže to by ti stačil natahovací panák, řekla ta hubená dívka. Bravo, vykřikla jedna z dívek a zatleskala. Jaký kapitální nápad. A dívky se této myšlenky s nadšením chopily. Představte si, jaký by to byl báječný partner, řekla jedna. Nikdy by vám nešlápl na nohu, nikdy by vás nenakopl do holeně. A když by měl v sobě gramofon se všemi těmi stupidními průpovídkami, tak by ho nikdo nerozeznal od normálního mužského, dala všemu vrchol ta dívka, která s nápadem přišla. Starý Geibel odložil noviny a s našpicovanýma ušima poslouchal. Po odchodu dívek se zavřel v dílně a Olga slyšela, jak chodí sem a tam a tu a tam, co si sám pro sebe povídá. Ten večer s ní pak hovořil o způsobu, jak tančí muži, co obvykle říkají, jak se chovají, jaké jsou nejznámější tance, jaké kroky se při nich používají a plno dalších otázek týkajících se tohoto předmětu. Pak se asi 2 týdny zdržoval pořád v dílně. Byl hodně zamyšlený a zaměstnaný a občas se neočekávaně tiše usmál, jako by jej těšilo, že nikdo neví, co žertovného chystá. Asi za měsíc se ve Furtwagenu pořádal další bál a Geibel byl se svou dcerou opět mezi pozvanými hosty. Před odchodem se Olga scháněla po otci a že ho nemohla najít nikde v domě, zaťukala na dveře dílny. Objevil se s vyhrnutými rukávy a rozpálený obličej mu zářil. Nečekej na mě, řekl, přijdu později, musím ještě něco dodělat. Když se otočila k odchodu, ještě za ní zavolal, řekni jim, že přivedu jednoho mladého muže, moc příjemného a je báječný tanečník, všem děvčatům se bude líbit. Zasmál se a zavřel dveře. Řezbář udržoval jako obvykle všechno, co dělal v největší tajnosti, ale jeho dcera měla celkem jasné představy o jeho záměrech a tak hosty připravila na to, co mělo přijít. Společnosti se zhostilo napětí a všichni dychtivě čekali na příchod proslulého mechanika.
Nakonec se venku ozval zvuk přijíždějícího kočáru, po něm kroky v hale a do salonu vběhl sám hostitel, aby s rudou tváří, rozzářenou vzrušením, oznámil slavnostním hlasem: slovutný pan Geibel a jeho přítel. Slovutný pan Geibel a jeho přítel vešli za bouře smíchu a potlesku doprostřed sálu. Dovolte mi, vážené dámy a pánové, začal Geibel, abych vám představil svého přítele, poručíka Fritze. Drahý příteli Fritzi, ukloň se společnosti. Geibel povzbudivě položil ruku na Fritzovo rameno a jeho hlubokou úklonu doprovázel hlasitý skřípot hrdle, nepříjemně připomínající chřestější zvuky. Chodí trošku stuha, vysvětlil Geibel, vzal jej pod paždí a udělal s ním několik kroků. Kráčel opravdu prkeně. Ale chůze není jeho největší předností, v podstatě je to tanečník. Zatím jsem ho stačil naučit jen valčík, za toho ale umí excelentně. Smím ho některé z přítomných dam nabídnout k seznámení jako tanečníka, drží dokonale rytmus, je neúnavný, nešlape na nohy, nekopá do holení, netrhá šatstvo a tančí rychle nebo pomalu, jak si kdo přeje. Netrpí závratí a umí báječně mluvit. No, příteli, řekni něco sám. Starý muž zmáčkl jeden z knoflíků vzadu na Fritzově kabátě a ten okamžitě otevřel ústa a tenkým hlasem, který, jak se zdálo, vznikal někde vzadu hlavy, pronesl: mohu mít to potěšení? A pak sklapnutím ústa opět zavřel. Nebylo pochyb, že poručík Fritz učinil na přítomné neobyčejný dojem. Ale přesto se žádné dívce zřejmě nechtělo do tance s takovým společníkem. Podezíravě studovali jeho voskovou tvář s upřeně cvícíma očima a tuhým úsměvem a nebylo jim to příjemné. Nakonec se starý Geibel zastavil u dívky, která tehdy s nápadem přišla. Je to váš návrh, slečno, splněný do písmene. Elektrický tanečník. Dlužíte mu zkušební taneček. Byla to chytrá a veselá dívka, náchylná ke každé legraci. Sám hostitel se přidal ke Geiblovi a tak souhlasila. Řezbář jí ukázal, jak má regulovat tanečníkovou rychlost, jak ho zastavit, jak se uvolnit z jeho sevření. Bude s vámi tančit v soustředěných kruzích, vysvětloval Geibel. Dávejte pozor, aby do vás nikdo nenarazil a nevyšinul vás ze směru. Hudba spustila, starý Geibel zmáčkl vypínač a Aneta se svým podivným partnerem se dali do tance. Zpočátku nikdo netančil a všichni je sledovali. Tanečník plnil svůj úkol dokonale. Držel se naprosto přesně rytmu i kroků a třímal svou malou partnerku v pevném objetí. Elegantně s ní kroužil na parketu a během tance mu z úst plynuly trochu pisklavé věty, přerušované jen okamžiky vrzavého ticha. Jak kouzelně dnes vypadáte, pronášel jeho tenký, vzdálený hlásek. Jaký to dnes byl báječný den. Ta roba vám ohromně sluší. Není valčík úchvatný tanec? Chtěl bych s vámi takto kroužit do skonání světa. Už jste večeřela? Počáteční nervozita pomalu mizela a Anetě se tanec líbil čím dál tím víc. Je prostě úžasný, volala ve smíchu. Mohla bych s ním tančit do smrti. A na parketu se k ním připojovaly další a další páry, zatímco Nikolaus Geibel vše pozoroval s dětskou radostí a nadšením z úspěchu svého díla. Přistoupil k němu hostitel a pošeptal mu do ucha: tenhle večer patří Dům mládeži. My si dáme sklenku bílého tamhle vestavení naproti. Co říkáte? V sále se tanec stával stále divočejší a rychlejší. Aneta uvolnila šroubek regulující rychlost jejího umělého tanečníka a jeho figura se kolem ní otáčela rychlej a rychlej. Z parketu odpadala jedna vyčerpaná dvojice za druhou, ale oni dva tančili ještě rychlej a zběsilej, až nakonec zůstali na parketu sami. Valčík byl stále šílenější. Hudba už nestačila,
Hudebníci nebyli schopni dodržovat tempo, přestávali hrát a seděli v němém úžase. Mladší hosté začali tleskat, ale na tvářích dospělých se objevily stíny obav. Nebylo by lépe, kdybyste už skončili, má drahá, volala na Anetu jedna ze starších žen. Budeš moc unavená. Ale Aneta neodpovídala. Myslím, že omdlela, vykřikla jedna dívka, která si všimla Anetiny tváře, když jí v tanci míjela. Jeden z pánů skočil k tanečníkovi a pokusil se jej uchopit, ale náraz jej odhodil na zem a těsně u jeho tváře došlápla kovová bota umělého panáka. Ženy zmáhala hysterie. Muži křičeli jeden na druhého protichůdné rady, dva z nich se pokusili figuru zastavit, ale jen se jim povedlo vyvést tančící dvojici z rovnováhy a ta v tanci začala narážet na stěny a na nábytek. Na dívčiných bílých šatech se objevil pramínek krve a stékal pomalu dolů. Divadlo dostalo nádech hrůzy. Ženy s křikem vybíhaly z místnosti a muži je následovali. Až se ozval první rozumný výkřik, najděte Gajbla, přiveďte Gajbla. Nikdo si nevšiml jeho odchodu, nikdo nevěděl, kde může být. Prohledali všechny místnosti v domě, ale Gajbl nebyl k nalezení. Nakonec si kdosi všiml, že chybí i hostitel, a tak spěchali do domu přes dvůr, kde je konečně našli. Gajbl zbledl, vstal a následoval je. Protlačil se s venclem z krumáží hostů před místností, vešli dovnitř a zamkli se tam. Bylo slyšet jejich tichý šepot a rychlé kroky, následované zvuky podobnými zápasu, pak ticho a po něm znovu šepot. Pak se otevřely dveře, lidé se začali mačkat dovnitř, ale venclova široká ramena jim v tom zabránila. Potřebují vás, ukázal na dvojici starších mužů. Hlas měl klidný, ale tvář křídově bílou. Vy ostatní, prosím, odejděte domů. Od té doby nevyráběl starý Nikolaus Gajbl už nic jiného než mechanické králíky a mňoukající kočky, míjící si tlapkou fousy.

milovníci country muziky si u nás přijdou na své. Legenda české country Mirek Černý a jeho Country dostavník. Na jeho příjezd se v našem vysílání můžete těšit každý všední den v 9 hodin večer. Country dostavník Mirka Černého. Hodina plná country písniček, které si zaspíváte. Český rozhlas Střední Čechy, rádio vašeho kraje.